světa, vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať. Seš plnoletá, běž do světa a pak

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a v dnešním vysílání se zaměříme na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme také rybníky, tedy jak se letos dařilo rybám v tom horku a suchu, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, že dozrává vínečko. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Jak se postarat o jahodníky na vyvýšeném záhonu, aby v pohodě přečkali zimu? Tak to vás určitě mnohé bude zajímat. Tedy jestli odstranit plevel, ostříhat jahodníky, všechno přikrýt, zalévat. A je pro jahodníky vůbec vyvýšený záhon vhodný? Tak to všechno pro vás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková.
2: S Janou Lapáčkovou z Českého zahrádkářského svazu stojíme u vyvýšených záhonů s jahodníky. Jak se teď na podzim máme o ty jahodníky postarat, Jano?
3: Dobrý den. A takže teď na podzim vlastně je zásadní ty jahody zkontrolovat před zimou, podívat se, jestli nemají nějaké suché listy, ty odstraníme a také zjistit, jestli je dostatečně ten substrát vlhký, takže případně zalít a vlastně takhle celkově zkontrolovat.
2: Takže nic jiného s nimi neděláme, není potřeba je ostříhat třeba na ježka nebo okopat. Stačí jenom zalít, ani zeminu nemusíme nakopčit.
3: Tak s jahodami neděláme teda opravdu nic speciálního. Když jsme chtěli ostříhat, tak to už jsme měli provést v červenci a ani je nepřihnojujeme.
2: Když si někdo koupil jahodníky až teď, tak může je ještě vysadit do toho vyvýšeného záhonu?
3: Určitě, v těch teplejších oblastech dokonce můžete jahodníky vysadit až do konce října a při běžné nadmořské výšce zhruba tak do poloviny října, aby před zimou stihli v pořádku zakořenit.
2: Ničím ty jahodníky nebudeme na zimu přikrývat a asi jenom budeme kontrolovat, jestli je ten substrát dostatečně vlhký a případně i v zimě budeme zalévat.
3: Přesně tak, jenom v podstatě až trošku začne už mrznout, tak se může stát, že ten mráz ty jahody vytáhne, tak v tenhle okamžik je potřeba ty jahody přikopčit, přihrnout zeminou a i v těch vyvýšených záhonech je důležité právě i v zimě kontrolovat, jestli ten substrát je vlhký, případně i přes zimu lehce zalít. Pokud bychom chtěli zvolit jinou variantu toho přikopčení, můžeme využít i chlévský hnůj nebo třeba kompost, kterým ty jahody přihrneme.
2: Někdo má taky stále plodící jahodníky v těch vyvýšených záhonech a pořád tam ještě má květy, tak co s nimi?
3: Tady bychom doporučili spíš v tomto období už ty květy neponechávat, protože už stejně nestihnou zaplodit, takže je ideální ty květy vyštípat. I zbytečně tam nenechávat plody, ty také odstraníme, ponecháme třeba maximálně 2-3, které ještě stihnou možná dozrát.
2: Ještě poslední, vlastně ta nejdůležitější otázka. Je vůbec dobré mít ty jahodníky ve vyvýšeném záhonu?
3: Já si myslím, že ano. A zvlášť pro ty stále plodící neboli remontantní odrůdy. V tom vyvýšeném záhonu se ty jahodníky dobře rozrůstají, odnožují a pak vlastně přepadávají i přes okraje toho samotného záhonu. Mají díky tomu i větší teplo z boku, lépe dozrávají. Jahody jsou pak čisté a dobře se k ním dostaneme.
2: A někdo tady zrovna asi buduje vyvýšené záhony.
1: Samozřejmě je to každý rok úplně jiné podle počasí. Někdy jsou začátkem října už květy a plody pomrzlé a jejich dozrávání nemusíte vůbec řešit. No a já už jenom dodám, že reportáž, článek a fotografie, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše dotazy, tedy rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Do záznamníku řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců. Máme tady první dotaz.
1: Máme mravence, kteří nám bydlejí v základech domu. Je to u Broskve. A těch mravenců je tolik a vyzkoušeli jsme na nich koupených preparátů mnoho. Ten cukřík bílej, ten obcházejí, jako kdyby jim zapáchal. Domečky a podobné věci, které se nabízejí. Ale mravenců je stále plno. Nemůžeme se jich zbavit.
0: Tak s mravenci by nám mohl poradit František Hlubocký, pardubický zahradník.
2: Mravenci jsou vynalézaví a zvykají si, a právě dřív přípravky proti mravencům bývaly na bázi napuštěných cukerných krystalků, ale to už se ví opravdu, že na ně nezabírá, ale jsou přípravky proti mravencům, které se dají koupit, ty novější, používají se buď podle toho, kde se vyskytují. Je to takový prášek, který je láká, oni ho teda olížou, ale mnohdy i zanesou do svého hnízda a vyhubí, a o těch vím, že jsou účinné. Dokonce do bytu, když to je, tak lze i mít takové pasti, říká se tomu, takové mističky, že jo, a tam oni zalezou a tam se toho zase nalížou, aby jsme nemuseli si třeba pod skřínkou někde v kuchyni sypat po zemi. Je i dokonce sprej, a nebo zase se dá doporučit tyto přípravky, zdají se rozpustit třeba do konvičky s vodou, jako udělá koncentrát, když jsou právě třeba okolo domu, jak bývají třeba dlažba okolo domu a takové ty spáry, že jo, těsně uzdí, tak dají se tam i nalít. Takže myslím si, že v současné době to akorát jsou teda dražší ty přípravky, ale pokud vím, fungují dobře.
3: A nějaké babské rady?
2: Babské rady. No, ono je to problém. Říká se, že do bytu, když nechceme, že teda jim vadí, je to jenom zajímavost, přeškrtat jim cestičky křídou. Jet prstem po těch cestičkách, kudy chodí, to, že jim vadí, ale oni jsou chytří a oni udělají okliku. Totéž nemají rádi mletou skořici nasypat, jo, nemají rádi tyhle ty kořeněné vůně.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám asi 20 let starý fík na slunném chráněném místě a každý rok má až 50 plodů. Ale před dozráváním vždycky přes noc všechny opadají.
0: Já se samozřejmě vůbec nechci chlubit, ale pochlubím se. Letos v tom horku a suchu jsem měl dvě úrody fíků. Ta druhá dozrává právě teď, a ve středomořských podmínkách, které my tu samozřejmě nemáme, tak tam mají fíky dokonce 3 úrody ročně. Zpátky k dotazu. Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo chce doma pěstovat fíky a řekněme si, dají se pěstovat venku bez nějakých větších problémů, a když najdete nějaké stanoviště, které je chráněné, které je slunné, tak tam ten fík můžete klidně zasadit. Pak druhá věc, a to je to, že při výběru té odrůdy všichni řeší mrazozdornost. Jo? Je to honba o tom, která odrůda vydrží o 2 stupně minus víc a která vydrží míň, tak všichni hledají ty nejodolnější tomu mrazu. Já bych v tuhle tu chvilku spíš poradil, abyste dbali na to, že si vybíráte odrůdy, které kvetou a jsou rané v rámci toho dozrávání, protože u těch fíků to není o tom, aby vám to jako nezmrzlo. Tam je to spíš o tom, aby vám co nejvíc těch plodů dozrálo. Díval bych se spíše po odrůdách, které jsou rané, na to dozrání potřebují kratší čas, protože já chápu, že je rozdíl mezi stanovištěm někde na pobřeží slunné Itálie, Kalábrie a někde jako v České republice. To dozrávání a ta ranost je tam velmi důležitá. A v rámci vlastně toho pěstování, když si koupíte sazeničku, tak ten první, druhý rok, tak se snažíte jí prostě nějak trošku jako víc stříct, to znamená udělat kolem nějaký kryt, vycpat to třeba listím, slámou, prostě něčím. No a postupně, jak ten stromek, ten keřík zvyká, tak ho otužujete, a moje zkušenost je jako, že nejdýl třetí rok už na to prostě kašlete a ten fík to většinou zvládne, pokud jste si vybrali nějakou vhodnou odrůdu. To, že vám vlastně omrzne to dřevo, ty horní výhony, to vám vůbec nevadí, protože vy ho stejně ostříháte, vyrostou nové výhony. hony, tam bude spousta těch plodů a jde o to, aby to stačilo dozrát. Když budete mít nějakou odrůdu, která je ranější v tom dozrávání, tak by to bez problémů mělo dozrát. A i ty fíky, které opadají a jsou třeba ještě na pohled zelené a nezralé, tak ty plody snadno dojdou někde, dáte třeba na pekáč, na nějaký prostě novinový papír, dáte to někam do obyváku nebo prostě nevím, někde, kde bydlíte, tak ty plody ještě dojdou. A samozřejmě potom se dá udělat i to, že ty plody osušíte, můžete různě nakandovat a tak dál, takže dají se zpracovat i ty lehce nedozrálé plody. Ale za mě zásadní u pěstování u toho fíkovníku je nehledat odrůdy, které vydrží prostě o minus 2 stupně víc než ty jiné, protože o to nám nejde. Jo? To, že vám omrzne to dřevo, horní výhony, to nás netrápí. Všechno stejně na dřevo budeme stříhat a stejně nám to bude plodit na tom, co vyroste znovu. Ale namísto toho se podívejte na to, abyste měli odrůdu, která prostě je raná v rámci toho dozrávání a takhle by vám to mělo fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Letošní parné a suché léto se podle všech předpokladů určitě nepěkně podepíše i na výsledcích rybářské práce. Bude ryb dostatek a budou pěkně rostlé, tak právě o tom naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová natáčela s předsedou Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milošem Zlatohlávkem.
2: Výlovek bude podstatně menší, nebudu říkat, že kvalita ryb bude určitě horší, to si nemyslím, ale ten výlovek nebude tak markantní, jako byl v minulých letech. Tam jde samozřejmě o ten přírůstek ovlivňuje samozřejmě množství krmení, které je možné do toho rybochovného zařízení dát, a ten díky těm vedrům nebyl moc velký, nemohli jsme úplně pravidelně krmit a v tom množství, v kterém bychom potřebovali a chtěli, ale samozřejmě jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten výlovek měli.
3: Ty výlovy jsou pro Český rybářský svaz zajímavé i z hlediska hospodaření. Takže budou menší ryby, bude menší zisk?
2: Takhle se to úplně samozřejmě říct nedá, i když ekonomové by určitě byli proti tomu, co řeknu, nebo co jsem řekl. Čísla jsou daný a samozřejmě cena té ryby odpovídá tomu číslu, který tam je v té váze, ale spíš bych to definoval jako v tom, že i když je malý výlovek, je potřeba nějakým způsobem s těma rybama pracovat. Nemůžeme je vysypat na pole nebo cokoliv jiného. Je to náš produkt a musíme ho distribuovat do našich revírů a do našich vod, nebo je použít třeba pro nasazení do rybochovného zařízení do příštího roku. Ale je velmi důležité spíš připravit tu strategii distribuce té ryby. Důležitý je fakt jako zamyslet, která voda je úživná, která voda je neúživná, a podle toho ty ryby nasadit, aby tam měly možnost třeba nějakého dorůstu, nebo i rybníky, které jsou posazený vejš, jako je třeba Šluknov, tam to dorůstá pomalu a je potřeba nějakým způsobem tu rybu tam dávat třeba větší. Jo, jsou lokality, které jsou velmi úživné, jako je třeba řeka Labe, tam tu rybu můžete dát menší nebo nechranit se. Všechny tyhle věci jsou daný zarybňovacíma plánama a není to vůbec jednoduchý, a myslím si, že je velmi důležitý, aby ty organizace s tím územním svazem nějakým způsobem pracovaly, našli nějaký ten plán, jak s tou rybou naložit.
3: Vidíte, tak teď jsem se vlastně prozradila jako takový rybářský neználek, protože já jsem výlovy považovala za to, kdy tu rybu vylovíte, prodáte, ale ono to má dvě ty stránky. Jednak ryba, která jde do prodeje, a za druhé ryba, která jde na ten další chov.
2: Většina těch ryb, které se u nás v rámci územního svazu vyloví, tak se vlastně distribuuje do všech revírů územního svazu. Snažíme se, aby jsme nějakým způsobem pokryli celou potřebu toho územního svazu, ale snažíme se v místních organizacích, které nám pro nás tu rybu nějakým způsobem chovají, pak my od nich odkupujeme a dáváme ji do revíru, protože my jako územní svaz jsme správci revíru. Takže tímhletím vlastně podporujeme ty místní organizace, které samozřejmě tu rybu si ještě rozdělují na dvě kategorie, a to je právě ta kategorie, kterou nám prodají a my ji dáváme do revíru, a pak je tam druhá kategorie, a to je, o čem jste mluvila vy, a to je samozřejmě na ty vánoční prodeje. Ale je to i taková podpora té spolkové činnosti, kdy ty lidi, kteří tam docházejí a nějakým způsobem na těch rybích pracují a tohle, tak mají v úzovkách svýho kapra, který ho mají na tom vánočním stole. Ty výlovy, to je taková prezentace toho Českého rybářského svazu. A chtěl bych tímto všechny pozvat, aby se přišli podívat na ty výlovy, které se konají určitě ve vašem okolí. Dělají se právě o víkendu většinou, aby byly veřejné, aby ty lidi se mohli přijít podívat. Tak bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se přišli podívat na práci, kterou ty rybáři odvádí. Není to úplně malá práce, je to dobrovolná práce, je to fyzicky náročná práce, a přijďte je podpořit a oni to určitě ocení a vy uvidíte tu práci, co za těma rybama stojí.
1: A Miloš Zlatohlávek zval samozřejmě nejen na výlovy v severních Čechách, ale všude po republice. Termíny výlovu ve vašem okolí najdete na webu jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu nebo na souhrnném webu Podzimní výlovy 2026. Tak ať se vám zadaří. Větráte doma často? Tak za chvíli si vysvětlíme, jestli je to dobře, anebo to není dobře.

0: škodlivého. Výsledky prozradil v rozhovoru s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem.
1: Já jsem očekával, že když otevřu celý dům, jak se říká, do kořán, tak se objeví prachové částice, ať od těch nejmenšího průměru 2,5 přes ty s průměrem 4 až 10, což už je třeba jako stavební prach a podobně. Ale to, co se mi stalo a to, co opravdu překračovalo normu, byly VOC.
2: Co to je VOC?
1: VOC jsou těkavé organické látky, jsou to chemické sloučeniny, které se snadno odpařují do vzduchu při běžné teplotě. Mezi nejznámější patří formaldehyd, o kterém už jsme si spolu povídali, benzen, toulen nebo aceton.
2: A čím to je? Je to dáno těmi novými povrchy, které doma máte, novým nábytkem, novou kuchyňskou linkou?
1: Těkavé organické látky se odpařují prakticky ze všeho, co obsahuje organická rozpouštědla. Jsou to pojiva, změkčovadla, různé ropné deriváty, anebo chemické látky. Představme si naše podlahy, lepidla, kterými jsou lepené i klidně keramické obklady. Ten krásný nový povrch kuchyňské linky a přiznejme si, že VOC jsou právě i v čistících prostředcích.
2: Víte, já jsem si myslel, že ty těkavé látky, když se něco vyrobí, slisuje, použije se lepidlo a tak dále, tak když vyschnou, tak zmizí.
1: Oni moc nemizí, my na ně máme relativně přísné normy. Ty přísné normy jsou rozdílné třeba u nás, jako v Evropské unii a ve Finsku. Ve Finsku jsou daleko přísnější, ale je to právě o tom, že oni se pak uvolňují díky tomu zvýšenému teplu díky slunečnímu záření. To znamená, že se nám pak ty povrchy zahřívají na teploty vyšší než 26 stupňů Celsia.
2: Proto tedy používat žaluzie, aby nám sluníčko třeba nesvítilo na novou vinylovou podlahu?
1: Jedna z variant, druhá z variant je zamyslet se nad tím, co si do toho bytu vlastně instaluji, chovat se udržitelně, ne tak, jak nám tvrdí marketingové hlášky prodejců, ale tak, aby my jsme udržitelně žili, vybírali si přírodní materiály, vybrali si třeba keramiku oproti vinylové podlaze, vybrali jsme si klasický dřevěný stůl z masivu oproti nějakému lesklému, který má uvnitř pouze MDF desku nebo dřevotřísku, a aby jsme třeba používali i lepší nebo ekologičtější čistící prostředky.
2: Když přijedu z práce domů, tam bude horko a otevřu všechna okna, aby byl průvan, aby dům nebo byt schladl, je to všechno špatně.
1: Je to všechno dobře, my samozřejmě větrat musíme tak, aby jsme si odpočinuli, aby jsme měli dostatek čerstvého vzduchu, a to větrání nemůžeme říct nevětrýme. Spíš se zamysleme nad tím, co se všechno děje, a právě v letních měsících zcela neočekávaně, řeknu i pro mě, bylo to riziko, že se zahřívají a přehřívají v tomhle tropickém létě ty materiály. Obrovské emise zdraví škodlivých látek vedly k tomu, že my jsme si někdy říkali, nás pálí oči, my už si neumíme odpočinout z toho horka, a ve skutečnosti jsme byli zralí na intoxikaci právě chemickými látkami.
2: Z toho nás může třeba bolet i hlava.
1: Bolet hlava, pálit oči, děti můžou různě pokašlávat, má to za důsledek vysušování sliznic, nepohodu, kdy my si vlastně neodpočineme.
0: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na vínečko okolo pergoly. Právě teď nastal jeho čas.

0: Český kalendář.
1: Objevil jsem dvě krásné pranostiky na říjen. A ta první praví, že září víno vaří a že říjen mačká hrozen. No tak já se přiznám, že mám okolo domu plno vínečka a jak je zralé, dobré a počasí to dovolí, tak šup s ním do demižónu. A když se mi vínečko nepodaří, tak z toho vínečka nechám udělat vínovici a je to. A to ku podivu chutná všem mým kamarádům. No a letos je hodně žaludů a to se říká, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Kdyby se té pranostice dalo věřit, pak bude zima plná sněhu od prosince až do března. Schválně, necháme se překvapit, víte, jak to chodí. Ono pak nakonec ani nezasněží, ale já se těším, že bude hodně sněhu, protože budu sáňkovat a dělat ve sněhu andělíčky. No a ještě krátce, na co teď na zahrádce nezapomenout. V první řadě je čas na vysázení česneku a potom, zatímco v Anglii prožívají různé hmyzí ubytovny a kryty pro drobné zahradní živočichy velkou oblibu, u nás se zatím moc nerozšířily. Právě nyní při podzimním úklidu zahrady je ale čas na užitečné pomocníky myslet. Pokud jim nechcete vhodný domeček zakoupit nebo udělat, ponechte na kraji zahrady malou hromádku, kupku listí, větví nebo kamenů. Pomůžete tak ježkům, případně i ještěrkám. Co bude v našem pravidelném hobby magazínu Českého rozhlasu příští týden? Tak zaměříme se na přírodní hnojiva, například na vaječné skořápky a nebo na banánové slupky. Podíváme se také do podzimních včelích úlů, co se tam teď zrovna děje, a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy. Na to ranní startování. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes poprvé v historii zveřejníme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin. Některé, a těch je 9, jen jednou jedinkrát. Jsou to Arakain, Gypsy.cz, Monkey Business, Šlapeto, Tomáš Klus a cílová skupina, Traktor, Verona, Vanastovy věci a také skupina MiG-21.

Mám tady před sebou žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Během toho období se konalo 22 ročníků. Na děleném 24. a 25. místě jsou skupiny Voči a Maxim Turbulence, 23. pozice Těžkej Pokondr a na 22. pozici jsou Rybičky 48.

Na děleném 19. až 21. místě jsou tři kapely. Tři sestry, Citron a dívčí trio Black Milk. Na 18. místě je pro změnu chlapecký kvartet Lunetic, který v tomto období obdržel dokonce i bronzového českého slavíka.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Skupina Dimitri je ve výsledcích ankety Český slavík až od roku 2014 a přesto patří v tomto čtvrtstoletí k nejpopulárnějším a je na 17. pozici. Čtyři skupiny jsou na děleném 13. až 16. místě a jmenují se Support Lesbians, Slza, Buty a Mandraže.

Mandraže, tedy skupina Mandraže, Šrouby a Matice. Na místě 12. je produkt, který vymyslel skladatel a producent Peter Fider, tedy skupina Holky.

0: Skupina Holky stála v období 2000 až 2025 jednou i na stupních vítězů a má bronzového slavíka. A bronzové ocenění má z roku 2010 i skupina Nightwork, která v následujících dvou ročnících obdržela i dvě stříbrná ocenění, a to jsou třikrát stupně vítězů.
1: I read it to baby. You're not alone. Maya.

0: respect Maya.
1: Yeah, I'm ready, baby.
0: Respect Maya.
1: I'm ready. Baby. Yeah.
0: Maya.
1: Most leave.
0: Maya.
1: Wow.
2: Maya.
3: Skupina Nightwork a jejich verze slavného hitu Karla Svobody Mája. Dnes poprvé v historii projíždíme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Vznikl tím žebříček, který má na prvním místě nejpopulárnější skupinu tohoto čtvrtstoletí. Připomínám, že celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin. A nás teď čeká 10 nejúspěšnějších. Na místě 10. je skupina Jelen.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Klidná jako voda a skupina Jelen. Ortel je devátý a osmé místo skupina Miraj. Možná jste tuhle skupinu poznali i díky hitu, který teď zazní. Nezvládá.

mnozí hrají, třetí k obému sklon mají, leč kdo hraje, může záhy prohrát vše a zůstat nahý, nebo zase při hře v chvatu do moci se cizích šatů. Kdo by smrti bál se tady za Bakchovy mocné vlády, ten, kdo nezávazně žije a kdo má zač, tak to pije. Nesvobodným první číši, druhou těm, co ještě dýší, na křesťany pak se pije, na toho, kdo umrlý je, potom na děvčata z města a na vojáky číše

Pije chlapec, pije žába, pije matka, pije bába, světem hnaný štvanec pije, kdo je mlád, kdo se diví. Pije vikář, pije prelát, kdo nechce i kdo chce dělat, tenhle pije onen chlasta,

0: nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni. A my o nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni.
1: Mezi 37 skupinami, které jsou ve výčtu těch, které se umístily v prvních desítkách ve sledovaném období, je i 6 skupin, které obdržely zlatého slavíka ankety Český slavík. Jsou to Divokej Bill, Kabát, Činasky, Krištof, Miraj a Lucie. Právě Lucie je 6.

pátou nejpopulárnější skupinou čtvrtstoletí 2000 až 2025 je Divokej Bill. A myslím, že je na čase zveřejnit i body, takže Bill má 106 bodů a Olympic, který je čtvrtý, má 116 bodů.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, jeho Olympik, ještě jednou chtěl bych být i klukem. Zbývají tři nejpopulárnější skupiny čtvrtstoletí. Kryštof je třetí.

0: Jak se udělovaly body? Za 10. místo 1 bod, za 9. 2, za 8. 3, za 7. 4, za 6. 5, za 5. 6, za 4. místo 7 bodů, za 3. místo 8 bodů, za 2. místo 9 bodů a za 1. místo, tedy za Zlatého Slavíka, 11 bodů. Krištof na 3. pozici má 132 bodů, je to vlastně bronzový Slavík čtvrtstoletí. Stříbrného Slavíka toho období má kapela Činasky, která má o 52 bodů víc, to je dohromady 184.
1: Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

Nejpopulárnější kapela čtvrtstoletí, tedy období 2000 až 2026, má o hodně bodů více. Je to 221. Její název zní Kabát. 16 zlatých slavíků a mnoho dalších úspěchů. Kabát je absolutně nejpopulárnější skupinou tohoto století do roku 2025. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se báječně.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: První den komunálních voleb dorazila k volbám pětina až třetina voličů. Město Dobruška předalo osobnostem města stříbrné medaile za zásluhy. Hokejový Hradec prohrál v extralize na ledě Třince a dnes bude zataženo s deštěm a přeháňkami. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré ráno.
0: Volby 2026.
1: Účast u komunálních a senátních voleb se po prvním dni pohybuje nejčastěji mezi 20 až 30%. Tisíce volebních místností v celém Česku zavřely v 10 hodin večer, znovu otevřou v 8 ráno.
2: Po prvním dni komunálních voleb přesáhala volební účast v centru Olomouce ve volební místnosti na základní škole svaté Voršily 20%, říká předseda tamní volební komise Pavel Lukaševič.
3: První volební den byl velice poklidný. V tady v tomhle volebním okrsku je zajímavé, že jsme tady měli paní, která přišla volit ve svých 92 letech, což je úctyhodné.
2: Na průběh voleb pak dohlíželi také policisté, pokračuje krajská policejní mluvčí Miluše Zajícová.
4: Během dnešního dne nebyla v našem kraji zaznamenána žádná mimořádná událost či situace, která by vyžadovala naši pozornost nebo přímo zásah na místě.
2: Solomouce Michal Poláček, Český rozhlas.
1: Setkání pilotů horkovzdušných balónů budou v Hradci Králové pokračovat nejméně do roku 2030. Město kvůli tomu uzavřelo memorandum o spolupráci s pořadateli ze společnosti Fly Marketing. Lidé tak budou moct i v následujících 4 letech nad krajským městem znovu sledovat minimálně 3 hromadné lety až 40 horkovzdušných balónů. Letošní fiestu radnice podpořila 800 000 korunami. Dobruška ocenila 3 osobnosti, které se dlouhodobě podílely na rozvoji města. Stříbrné medaile za zásluhy o rozvoj Dobrušky letos získali bývalý hasič a velitel stanice Josef Málek, atletický trenér Emil Palguta a někdejší místostarosta a dlouholetý sokolský funkcionář Josef Urban. Medaile Aloise Béra převzal již dříve Miloň Čepelka.
5: Josef Málek působil téměř 25 let u profesionálních hasičů, z toho řadu let jako velitel stanice. Vedl také dobrovolné hasiče. Emil Palguta se desítky let věnoval atletice jako trenér mládeže, rozhodčí a organizátor závodů. Josef Urban byl místostarostou Dobrušky a vedl také TJ Sokol. Podílel se například na modernizaci sportovního areálu za Sokolovnou a dlouhá léta působil jako funkcionář a trenér národní házené. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Hokejisté Hradce Králové prohráli na ledě Třince v 9. extraligovém kole 2-5. Premiéru v dresu Východočechů absolvoval stále ještě 15-letý útočník Marek Domkář.
6: Tak za mě to je hodně rychlejší a zároveň i fyzičtější, prostě z té juniorky nebo z toho staršího dorostu je to úplně jináčí tempo, než na který jsem zvyklý, ale myslím, že jsem se k tomu přizpůsobil a jsem rád za to, že jsem mohl dostat tuhle šanci si zahrát v extralize. Chtěli jsme porazit, škoda, že nám to nešlo. Prostě dostal jsem šanci, využil jsem ji, jsem rád, že jsem si tady mohl zahrát proti týmu, který dosavat neprohrál.
0: Počasí.
1: Dnes očekáváme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer ale bude od severozápadu obojího ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách maximálně 9 a biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: U základní školy v Jičíně vsi do konce října pokračuje stavba chodníku na silnici 32. Dopravu tam řídí semafory.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je 5:04, sobota 10. října, 10. 10. svátek mají Mariny a vy posloucháte Český rozhlas a Hradec Králové, náš ranní informační servis. Za chvíli tu bude taky naše pravidelná spotřebitelská rubrika, ve které tentokrát poradíme s vrácením peněz za vadné zboží. A naše další téma, víc klinických psychologů, to si slibuje Ministerstvo zdravotnictví od chystaných změn v jejich vzdělávání. Povinnou praxi po vysoké škole navrhuje zkrátit ze 4 4 let na 1 rok. Vysoké školy a profesní organizace jsou ale proti. Podrobnosti uslyšíte za okamžik. Jana Kudyvejsová přeje krásný den, krásnou sobotu a krásný celý víkend.

0: A po páté hodině v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové jedno zdravotnické téma. Diagnostikují psychické poruchy, můžou vést individuální i skupinové terapie. Kliničtí psychologové jsou potřeba čím dál víc, přitom v Česku dlouhodobě chybí. Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost péče a k tomu by mělo vést i to, že se povinná praxe klinických psychologů má zkrátit ze 4 let na 1 rok. Proti tomuto nápadu jsou ale vysoké školy, profesní organizace i někteří mladí psychologové.
1: Ten obor je tak komplexní, že se tomu dá jako rozumět, že je to takhle náročný. Nějak jako, že by to mělo být kratší. Neumím si to vůbec představit, jak by tohle bylo možné poskládat.
2: Říká Pavla Frej z Prahy, která se právě připravuje na atestaci z klinické psychologie.
1: Řekla bych, že hlavní díl té přípravy spočívá v dobré diagnostické práci. To není něco, co se dá vyčíst z knih. To je opravdu potřeba zažít v té praxi, učit se od starších kolegů. Další kus té práce je v krizové intervenci a v psychoterapii.
2: Pavla Frej má za sebou několik let praxe. Jejím budoucím kolegům by ale mohl stačit pouze 1 rok. Vysoké školy a profesní organizace varují před horší kvalitou péče a ohrožením bezpečnosti pacientů. Vedoucí katedry psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Tomáš Nikolaj navíc pochybuje, že kratší doba vzdělávání nedostatek klinických psychologů vyřeší. Podle něj spíš zájem o obor klesne.
3: Ta atestační příprava také zároveň znamená, že ten obor je přitažlivý pro naše absolventy, že dodává, řekněme, jistou prestiž.
2: Spolu s Asociací klinických psychologů navrhuje jiné změny. Například to, aby mladí psychologové mohli už při praxi samostatně dělat jednodušší úkony. Pokračuje prezidentka Asociace klinických psychologů Hana Jánová.
4: Aby nemusel vše konzultovat s tím zkušeným školitelem klinickým psychologem. To by nám přišlo rozhodně praktičtější a pro poskytování té klinicko-psychologické péče bezpečnější z ohledu toho pacienta.
2: Ministerstvo zdravotnictví se bude výtkami ještě zabývat, říká Renata Povolná z tiskového oddělení rezortu.
5: Cílem navrhovaných změn není snižování odborné úrovně klinické psychologie, ale hledání způsobu, jak podpořit dostupnost odborníků.
2: Předloni v Česku podle posledních údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky působilo 1600 klinických psychologů. Za 15 let jich přibylo 500. Kvůli rostoucímu počtu pacientů ale mají stále víc práce. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dnešní den začínáme deštivým ránem v Hradci Králové. Je 10 stupňů Celsia, 9 stupňů potom v Jičíně, Náchodě a Rychnově nad Kněžnou, v Trutnově 8 stupňů.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká převážně zataženo, na většině území se budou vyskytovat přehánky, později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 6 až 9 stupňů Celsia a vítr bude foukat mírný jihozápadní. Zítra ráno bude polojasno, občas s mlhami a přes den potom bude převažovat proměnlivá oblačnost, odpoledne místy s přehánkami, noční teploty klesnou na 7 až 3, nejvyšší denní se budou pohybovat mezi 11 a 15 stupni a ještě pondělí to bude oblačné až polojasné, místy se taky můžou ještě vyskytovat přehánky, noční teploty klesnou na 6 až 2 stupně, ojediněle se můžou objevit přízemní mrazíky a nejvyšší denní v pondělí se budou pohybovat od 10 do 14 stupňů Celsia. My přejeme dál dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové a za chvíli už nás čeká náš pravidelný spotřebitelský servis a odpověď na další z vašich dotazů.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Přivítám pěvce Štefana Margitu.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Je 5.24, opět spotřebitelský servis Českého rozhlasu Hradec Králové, ve kterém se dnes ptáte, za jakých podmínek můžete vrátit vadné zboží. Upřesní nám to Josef Černý.
1: Pan Jindřich koupil v internetovém obchodě sadu akupilka plus akuzahradní nůžky plus teleskopická tyč. Po nějaké době nefunkční teleskopickou tyč musel reklamovat. Po opravě mu ji vrátili, ale opět je nefunkční, proto by rád věděl, jestli může vrátit celou sadu a žádat vrácení peněz. Pane posluchači, můžete, ale až v případě, že se stejná vada bude opakovat po třetí. To znamená, že nyní musíte tyč opět reklamovat a teprve, pokud bude znovu vadná, můžete odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz.
0: A pokud byste měli další dotazy do naší spotřebitelské rubriky, řešíte třeba taky nějaké vracení zboží, nějakou reklamaci, nedaří se dohoda s prodejcem, nebo naopak vy jste obchodníci, tak se na nás můžete obrátit. Josef Černý odpoví i vám, stačí zaslat svůj dotaz na e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Za 5 minut bude 17:30, čekají nás další zprávy, krátké zprávy s Tomášem Myslivečkem a hned po nich se podíváme do dnešních novin. Píše se tam mimo jiné o tom, čemu se teď víc chtějí věnovat městští strážníci v Hradci Králové. Přejeme hezké ráno.

0: Police, Elton John, Michael Jackson nebo Sting. Ovšem tentokrát tak, jak je možná neznáte. Pět hudebníků Filharmonie Hradec Králové a jejich nové kvinteto Labe zahrají známé popové hity v komorních aranžích a navíc na místě, kde byste koncert nečekali. A k tomu ještě pomohou dobré věci. Výtěžek z koncertu totiž podpoří nadační fond Honzíkova cesta. 14. října v 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin v Hradci Králové Kuklenách. Vstupenky kupujte na hkpoint.cz. Do Polstrinu na Labe 14. října vás zve i mediální partner koncertu Český rozhlas Hradec Králové.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Dnes je Světový den duševního zdraví. Připomíná, že lidé mají své psychické problémy řešit včas. V Česku počet lidí s duševním onemocněním podle psychiatrické společnosti roste. Nepřetržitou pomoc nabízí linka bezpečí nebo linka první psychické pomoci. Archeologické muzeum v přírodě Vilanova v Uhřínově na Rychnovsku se ode dneška na 8 dní promění ve filmové kulisy. Filmaři tam natáčejí historické drama Stínač, absolventský film studentů Slezské univerzity v Opavě. Muzeum je pro návštěvníky přístupné bez omezení mezi 9. a 17. hodinou. V Pardubicích se dnes od 10 do 18 hodin sejdou fanoušci Pokémonů a sběratelských karet. V paláci Pardubice pro ně bude připravená burza, výměna karet nebo hraní her. Akce Poké Tour poradí také s rozpoznáním padělku. Irské předsednictví v Radě Evropské unie dnes představí přepracovaný návrh nového 7letého unijního rozpočtu. Ten má platit mezi lety 2028 a 2034. Proti původnímu návrhu se postavilo 17 členských zemí, včetně Česka, které varovaly před škrty v zemědělských dotacích a kohezních fondech. Ty slouží ke srovnávání rozdílů mezi státy 27. Fotbalisté Slávie přivítají v osmifinále domácího poháru Zbrojovku Brno. Sparta bude hrát s ostravským Baníkem, Slovácko s Pardubicemi, Artis Brno s Jabloncem, Mladá Boleslav s Bohemians, Liberec s Teplicemi. Prostějov nastoupí proti Hradci Králové a Zlín bude hrát s vítězem souboje Jihlava Plzeň. Rozhodl o tom páteční los. A dnes očekáváme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer ale bude obojího ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách maximálně 9.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Ve Skřivanech na Hradecku do konce listopadu pokračuje oprava silnice 327. Objízdná trasa vede přes okolní obce.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: Je 9 minut po půl šesté, my vám přejeme, ať se vám co nejpříjemněji vstává do právě začínajícího víkendu, je sobota 10. října a posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, krásné ráno.
1: K ranní kávě, denní tisk.
0: A pojďme začít tématem v hradeckém deníku. Rígrovo náměstí před nádražím v Hradci Králové patří k nejproblémovějším lokalitám ve městě. Údaje městské policie ukazují rozsah problému. Od začátku roku zde strážníci řešili přes 4000 událostí a odhalili téměř 900 přestupků. Před nádraží se tak stalo jednou z prioritních tras strážníků. Město navíc rozšiřuje kamerový systém a investuje.

No a ještě Mladá fronta dnes. Tisíce návštěvníků zamíří zítra na 136. Velkou pardubickou, která výrazně ovlivní dopravu v okolí pardubického závodiště. Část silnice 1/37 se promění v parkoviště, další místa budou k dispozici na pardubickém letišti. Pořadatelé doporučují dorazit s předstihem, využít bude možné také posílené autobusy a mimořádně zastavující vlaky. Silnice 1/37 bude od kruhové křižovatky u Parama po sjezd u Dražkovic od 8 hodin do 19 zavřená a vyhrazená bude pro parkování. Řidiči budou moci vyjet ve směru od Dražkovic. Areál závodiště se návštěvníkům otevře zítra v 9 hodin. Slavnostní zahájení je naplánováno na 10.30, první dostih od 11 a Velká pardubická odstartuje v 15.30. V 10 členem startovním poli, které je nejmenší od roku 1993, bude znovu silná zahraniční konkurence, píše Mladá fronta dnes. Behind the scenes, green eyes, they tell it all.

0: Dnes je 10. října, počasí ovlivňuje studená fronta, dnešek by měl být deštivý. Pojďme se ale podívat jenom pro srovnání. V pražském Klementýnu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 2018, 23 stupňů Celsia, nejnižší v roce 1782 a to bylo minus žádná celá jedna desetina stupně Celsia. Jak to tedy bude dnes?
1: Počasí.

0: Dnes očekáváme převážně zataženo, s přeháňkami, později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách 6 až 9, vítr mírný, jihozápadní o rychlosti do 6 metrů za sekundu. Zítra bude ráno polojasno, ojediněle se můžou vyskytovat mlhy, přes den pak bude převažovat proměnlivá oblačnost, odpoledne místy s přeháňkami. Nejnižší noční teploty 7 až 3, nejvyšší denní 11 až 15 stupňů Celsia a v noci na pondělí budou noční teploty ještě o kousek víc klesat, 6 až 2 stupně, ojediněle se můžou objevit i přízemní mrazíky, no a jinak v pondělí bude oblačno až polojasno, přeháňky jenom místy a nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů Celsia. Za chvíli už si v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové popovídáme s dětmi a tentokrát se jich zeptáme na událost tohoto víkendu, a to na volby.
1: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.

0: Komunální volby, tedy volby do zastupitelstev a někde i do senátu, jsou v plném proudu. Volební místnosti budou ještě dnes otevřené od 8 ráno do 14 hodin. No a než se pustíme odpoledne do komentářů a vyhlašování výsledků, tak to trošku odlehčíme a dětí se na to zeptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Co to jsou volby?
2: Člověk, když volíme starostu.
1: A bude se teď někdy volit starosta?
2: Já bude.
1: A kde ho volíme?
2: Třeba ve škole. Nebo v volební místnosti.
1: Ty víš, co to jsou volby?
2: Ne. Třeba když o něčem hlasujeme.
1: A o čem můžeme hlasovat?
2: Třeba kdo bude prezident.
1: Víte, jak se volí?
2: Pomocí lístku.
1: Jak takový lístek vypadá?
2: Má tam třeba číslo a když to číslo někde vyhledají, tak budeme volit starostu. Třeba může prašovat ve školce nebo v práši nebo ve škole.
1: Víte, proč se volí?
2: Aby jsme měli hodnýho prezidenta.
1: A víte, kdo volí?
2: Pan prezident.
1: A můžete volit i vy?
2: Jo.
1: Můžeš volit i ty?
3: Jo.
1: A koho můžeš volit?
3: Premiéra.
1: Jak se volí?
3: Volí se, že tam napíšeš, koho chceš volit.
4: A takhle to vidíme my.

Čtveřice astronautů se po 8 měsících na vesmírné stanici vrátila na Zemi v modulu SpaceX. Nobelova cena za chemii a její objev umožní lepší kontrolu vývoje léčiv. Do Bulharska se vrátily ostatky středověkého bulharského cara Samuela. Umělá inteligence by mohla pomáhat při vyšetření nádorů slinivky břišní. Zoo Dvůr Králové nad Labem získala samici vzácného páva konžského. Tyto i další zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.

0: Je 6 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy. Pokračují komunální a senátní volby. V Rychnově nad Kněžnou funguje nové centrum duševního zdraví. České fotbalistky prohrály v baráži mistrovství světa se Skotskem a dnes bude zataženo s deštěm a přeháňkami. Dobré ráno vám přeje Tomáš Mysliveček.
1: Volby 2026.
0: Druhým dnem pokračují komunální volby i hlasování o třetině senátorů. Volební místnosti se otevřou v 8 ráno. Odpoledne po 14. hodině pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila většinou pětina až třetina voličů. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jírovce byl první den bez větších komplikací. Policie řešila jen několik menších podnětů.
2: Nějak to souvisí s určitou náladou ve společnosti, citlivosti na určité projevy volební kampaně v den hlasování, kdy policie obdrží nějaké podněty tvrzeného protiprávního jednání třeba ve vztahu k agitaci ve volební místnosti nebo v jejím okolí, ale na to už existuje poměrně bohatá judikatura i správních soudů.
0: Policie dorazila taky do volební místnosti v Moldavě na Teplicku. Převolali ji lidé, které nenechal odhlasovat starosta David Leitermann z ODS. Podle něj se někteří lidé k pobytu v obci přihlásili před volbami účelově. Nezisková organizace Péče o duševní zdraví otevřela v Rychnově nad Kněžnou nové centrum duševního zdraví. Sídlí v areálu Rychnovské nemocnice v pavilonu C. Lidem se závažným duševním onemocněním tam je k dispozici tým sociálních pracovníků, peer konzultant, zdravotní sestry, psychiatr a psycholog. Pracovníci za klienty vyjíždějí po celém Rychnovsku, nově tedy může za člověkem domů přijet například i psychiatr. Centrum pomáhá nejen se zdravotními potížemi, ale také třeba s bydlením, prací nebo vztahy s blízkými, říká vedoucí týmu Centra duševního zdraví Pavel Provazník.
3: Stačí zavolat nebo napsat. První kontaktování proběhne do 48 hodin. Podporujeme lidi od 16 let se závažným duševním onemocněním. Kontaktovat nás mohou také jejich blízcí. Doporučení lékaře není potřeba a služby jsou bezplatné. Každé pondělí od 9 do 16 hodin máme kontaktní den a lidé mohou přijít bez objednání.
0: Dobrovolníci se dnes v Krkonoších zapojují do tradičního úklidu Sněžky a jejího okolí. Sbírat budou odpadky po letní sezóně. Sraz je od 9:30 do 10:00 hodiny u hudebního klubu v Peci pod Sněžkou, kde organizátoři rozdají účastníkům rukavice a odpadkové pytle.
4: Zároveň je nasměrují na trasy a do míst, kde zůstává po turistech nejvíc odpadků. Zájemci se mohou nechat vyvést lanovkou na horní stanici zdarma. Na trasách jsou označená místa, kde je možné odevzdat plné pytle s odpadky. Svoz odpadu zajistí pracovníci Krkonošského národního parku. Lidé se do úklidu mohou zapojit po celý den. Z Pece pod Sněžkou Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: České fotbalistky prohrály první barážový zápas o mistrovství světa. Skotsku na domácím hřišti v Pardubicích podlehly 0-2. Hostující tým se dvakrát prosadil ve druhém poločasu během 8 minut. Utkání hodnotí hlavní trenérka národního týmu Jitka Klimková.
5: Do 60. minuty holky opravdu předvedly velmi dobrý výkon. Takhle se chceme prezentovat bojovně, s odvahou na míči. Vytvořili jsme si tam šance. Pak jsme měli takovou odmlku, kdy jsme obdrželi ty dva góly, ale vlastně nakonec jsme se schopili a ty šance jsme si vytvořili my.
0: Odvetu se hrají Češky v úterý na hřišti skotského soupeře.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer ale bude od severozápadu obojího ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách maximálně 9 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve Skřivanech na Hradecku dejte pozor na křižovatce ulic Tovární a Sloupenská. Důvodem je vyšetřování nehody osobního auta, které narazilo do betonového sloupku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přejeme vám dobré ráno, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je sobota 10. října 6 hodin 4,5 minuty. Památky obětí z řad sokolstva v boji za svobodu a demokracii si připomněli tento týden i v Krkonošské Jilemnici. Reportáž z památného dne sokolstva natočila Eliška Pilařová, nabídneme ji za chvilku. Taky nás čeká další díl seriálu Hradecké minuty, ve kterém zjistíme, jakou spojitost má rodina jezuity a historika Bohuslava Balbína s Hradcem Králové. No a taky už jsme říkali, že ani hradečtí hokejisté nezastavili hokejový Třinec. V 9. extraligovém kole Východočeši prohráli na ledě soupeře 2-5. Oceláři tak prodloužili svou rekordní sérii a k tomuto zápasu se ještě dnes ráno taky vrátíme. Přejeme i dál krásné ráno, ať se dobře vstává do tohoto víkendu a abyste si mohli naplánovat taky nějaké akce, tak určitě nějaké další tipy od nás taky uslyšíte. Hezký den!
1: Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: Dnes je 10. října, ale pojďme se ještě vrátit k tomu, co jsme si připomínali tento týden, například 8. října ve čtvrtek. Tak 8. říjen to je památný den sokolstva a ten si každoročně připomínají i v krkonošské Jilemnici. Před 85 lety nacisté rozpustili českou obec Sokolskou, zabavili její majetek a do koncentračních táborů deportovali na 1500 jejich vedoucích členů. Jilemničtí sokolové k tomu mají i svůj výjimečný příběh. Více už Eliška Pilařová. A koho oslovila?
1: Jana Čechová, jednatelka župy krkonošské Pecháčkovi a také jednatelka jilemnického sokola. František Pecháček, to je velmi slavná osobnost. Rodák od městce Králové, od svých 16 let žil v Nové Pace. Tamní tělocvičná jednota ho přijala a on ji opravdu zdobil. Byl výborný gymnasta, olympionik, mistr světa, zakladatel vojenské tělovýchovy. Dokonce bychom ho našli i na mincích, na plakátech. Byl to autor sletových skladeb.
2: Je to nezapomenutelné skladby pro muže Přísaha republice.
1: To byl 10. všesokolský slet, rok 1938 a skladbu s husickým chorálem cvičilo skoro 30 tisíc mužů.
2: A my, co do dneška se zúčastňujeme všech sletů všesokolských, tak vždycky si ho připomeneme.
1: Dodejme, že nejen za účast na přípravách atentátu na Heydricha zahynul v Mauthausenu.
2: 8. října. Už se několik let připomínáme památný den sokolstva. Všichni v naší župě, všechny tělocvičné jednoty se přidali. Nejdříve se sejdeme u pomníku, dáme květiny, zaspíváme nejen hymnu, ale i významné sokolské písně. No a pak pokračujeme lampionovým průvodem pro děti.
1: Dnešek je jedno z dat, které připomínají ty nelehké osudy sokola. Ale jak je vidět, dnešní jilemnický sokol prosperuje. A vy se scházíte na Tyršově náměstí a navíc František Pecháček se narodil v roce 1896 a v témže roce se otevřela zdejší sokolovna. Ten sen všech jilemnických sokolů. Dnes už je sice přestavěna, ale budeme stát přímo před ní.
2: Ano, takže je to 130 let a jsme moc rádi, že dneska je doba, kdy my tady můžeme v té sokolovně být a můžeme v ní sportovat a svobodně se scházet.
1: Máte krásný sokolský šátek, sokolskou kokardu s tím známým znakem. Budete zpívat?
2: To víte, že jo.
1: Z Jilemnice Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 6 hodin 19 minut. Pokud dnes vyrazíte na nějakou venkovní akci a je jich i o tomto víkendu hodně, tak se opravdu vybavte na každé počasí a pak už nic nebrání užít si třeba den s myslivci na Stříbrném rybníku v Hradci Králové. Začíná dnes v 10 hodin. Vrcholem bude jako každoročně soutěž ve vaření kotlíkových gulášů, a to zvěřinových gulášů. Letos je přihlášeno 25 týmů, takže to bude určitě veliká ochutnávka, ale je připravený i jiný program, jako třeba ukázky sokolnické, kynologické práce, vábení zvěře, koncert a spousta dalšího. No a nebo můžu pozvat taky na slavnosti koní a tradic na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, kdy právě dnešek bude patřit koním, historii a tradicím.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně zataženo na většině území s přehánkami, později odpoledne a večer budou slábnout, i oblačnosti bude ubývat, nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 5 až 9 stupňů Celsia a vítr mírný jihozápadní. A zítra taky čekáme proměnlivou převážně velkou oblačnost, hlavně odpoledne místy přehánky, na horách budou četnější a později večer začnou srážky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra budou vlastně stejné jako dneska, 11 až 14 stupňů, na horách 4 až 7 a noční klesnou na 7 až 4. Při déle trvající zmenšené oblačnosti to budou 2 stupně Celsia. No a za chviličku už nás čeká náš seriál Hradecké minuty z historie Hradce Králové.
1: Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: V Šarmu se na podzimní plány zeptáme úřadující šarmantní osobnosti Jitky Molavcové. V kosmetickém rádci probereme nové trendy v estetické medicíně a upozorníme na některá nebezpečí vlivu sociálních sítí. Taky si připomeneme zakladatele krevních skupin a jejich význam pro naše zdraví a chybět nebudou ani další pravidla etikety.
1: Šarm v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Je 6.24 a teď už pokračuje náš seriál, ve kterém vybíráme zajímavosti a perličky z historie Hradce Králové a okolí. A to společně s Janou Vojtíškovou z Hradecké univerzity a Pavlou Korytenskou z Hradeckého muzea. Všechny už odvysílané díly, doplněné obrázky a fotografiemi najdete na našem webu hradec.rozhlas.cz. Soboty patří pravidelně středověku a dnes Jana Vojtíšková připomene jednu významnou rodinu, která v Hradci v minulosti žila. Jedná se o rodinu Balbínů z Vorličné. Tu proslavil především Bohuslav Balbín, jezuita a barokní historik, ale dnes uslyšíme, kam jeho rod sahá.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: My se dnes zaměříme na jeho předky. Mezi nimiž spatřujeme v první polovině 16. století nejprve hradeckého konšela Jiřího Balbína, zvaného též Kornice. Jiřího synové již mezi svými vrstevníky vynikali. Syn Jan získal na univerzitě bakalářský titul, věnoval se latinskému básnictví a působil jako sekretář u pražského apelačního soudu. Právě on založil takzvanou pražskou větev rodu a po zisku erbu a predikátu z Vorličné se mu podařilo dosáhnout postavení vladyky. O pár let později byl dokonce povýšen do rytířského stavu. Jeho rodina tedy nabyla šlechtického postavení, žel vymřela již roku 1628. Jiřího druhý syn Ondřej odešel do Českého Brodu, kde působil jako tiskař a po určitou dobu byl primasem města. Zemřel bohužel bezdětný. Českobrodskou větev Balbínů tedy postrádáme. Jiřího třetí syn Filip, zakladatel hradecké větve, byl velmi nadaným malířem. I Filip získal v roce 1553 erb a přídomek z Vorličné. Poté několik let zastával post hradeckého primase. Filip měl tři děti. Jeho dcera Anna pojala za svého druhého manžela, žateckého měšťana Zikmunda Hošťálka z Javořice. S nímž měla syna Maximiliána. Ten se stal v roce 1621 jedním z 27 popravených pánů na Staroměstském náměstí. Filipův syn Jan byl taktéž malířem, proslul však jako bouřlivák a zemřel bezdětný. Filipův syn Jiří, jehož linka vede k nejslavnějšímu Balbínovi, byl bohatým soukeníkem, který mimo jiné vlastnil v Hradci tři domy a též nedalekou vesnici Lhotu pod Lipčany. I Jiří byl primasem a zastával poté i post císařského rychtáře. Z jeho dětí zmiňme Lukáše Balbína z Vorličné na Petrovicích, jemuž se z manželství se Zuzanou Vodičkovou, dcerou vzdělaného mistra Jiřího Vodičky, narodilo 8 dětí. Mezi nimi jako nejmladší Bohuslav Balbín.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. 14. řada velkolepé soutěže startuje. Přímý přenos Stardance, když hvězdy tančí. ČT2. Má se stát královnou harému mocného vládce Maroka. Avšak ani hrozba smrti jí nepřiměje zradit svou lásku. Romanticko-dobrodružný film Angelika a Sultán. A ČT Art uvádí portrét krále rock'n'rollu v dokumentu Elvis Presley a hned poté jeho legendární koncert na Havaji roku 1973. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Krchleby na Rychnovsku mají od dnešní půlnoci správce obce. Funkční období dosavadního zastupitelstva totiž skončilo uplynutím prvního volebního dne. Důvodem je, že se nepodařilo sestavit platnou kandidátní listinu pro komunální volby. Správce jmenovalo dekretem ministerstvo vnitra. Převezme většinu úkolů dosavadního vedení a zajistí běžný chod obce. V Semilech je po opravách opět průchozí oblíbená Rígrova stezka. Radnice tam nechala opravit dřevěný ochoz podél skály nad Jizerou. Pracovníci opravovali také vysutou galerii. Celkové náklady vyšly na víc než 1 milion korun. Na letišti v Kuněticích u Pardubic se dnes letos naposledy otevře veřejnosti expozice pardubického letectví. Návštěvníci si prohlédnou historická letadla, včetně strojů Bleriot nebo Junkers. K vidění budou také modely letadel a historické automobily a za příznivého počasí pořadatelé některá letadla předvedou v provozu. Den otevřených dveří potrvá od 14 do 17 hodin a vstup je zdarma. V pražské O2 aréně večer vystoupí Marika Gombitová. Slovenská zpěvačka měla v září 70. narozeniny. S místními fanoušky je oslaví svým jediným letošním koncertem v Česku. Láká například na duet se synem Miroslava Žbirky Davidem. Plavec Jan Čejka poprvé v kariéře získal medaili v závodě světového poháru. Na znakařské dvoustovce vybojoval v Taškentu bronz. A dnes bude převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Později odpoledne a večer ale bude od severozápadu obojího ubývat. Teplotní maxima 11 až 14 stupňů, na horách 5 až 9.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Ve Vrchlabí je uzavřeno nábřeží Marie Kubátové. Stavební práce tam budou pokračovat až do konce října.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: právě Denní tisk.
1: A do dnešních novin s datem 10. října se jdeme podívat v 6 hodin 38 minut v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Začneme v Mladé frontě dnes v příloze pro Hradecký kraj. Kabinová lanovka, kterou příští rok na jaře začne stavět Špindlerovský ski areál a která završí lyžařské propojení svatého Petra s Medvědínem, bude v několika ohledech unikátní. Nejenže bude první desetimístná na českých horách, ale taky povede skrz obytnou zónu panelákové sídliště Bedřichov. Někteří usedlíci z toho nadšení nejsou. Lano povede 15 metrů nad zemí, počítá se pouze se zimním provozem, vlekaři už trasu odlesnili, aby stavba lanové dráhy mohla začít hned v dubnu 2027. Ski areál navíc zvolil velmi tichou technologii, aby lanovka rušila co nejméně. Návštěvníci se dostanou z Medvědínských na svatopetrské sjezdovky už letošní zimu, ale zatím pouze jedním směrem. Na obousměrné propojení areálu si budou muset ještě rok počkat. V současnosti se blíží ke konci stavební práce na dojezdech sjezdovek lesní a přehradní a taky na šestisedačkové lanovce vedoucí na Hromovku. Hotové budou na přelomu října a listopadu. První lyžaři potom vyzkouší novou část Špindlerovského areálu 12. prosince, dodává Mladá fronta dnes. Teď už náchodský deník. V Jaroměři vyroste nová základna záchranářů. Stavbu za maximálně 70 milionů korun chce Královéhradecký kraj zahájit ještě letos, hotová má být v roce 2028. Nová základna vznikne v severozápadní části Jaroměře při Králové dvorské ulici, která tvoří hlavní výpadovku směrem na dvůr Králové nad Labem a Trutnov. Stavba zahrnuje demolici stávajících objektů a následné vybudování nové základny. A ještě pojďme do deníku Právo. Loni to bylo fiasko. Voliči se při hlasování do sněmovny kvůli výpadkům aplikace e-doklady nemohli pomocí mobilu před komisí prokázat. Letos se ale digitální a informační agentura na komunální a senátní volby připravila lépe. Lidé včera hlásili jen ojedinělé potíže, problém zaznamenala taky jedna volební komise. Vše se ale podle mluvčího agentury Jakuba Palaty podařilo obratem vyřešit. Agentura v srpnu vyzkoušela odolnost systému, při zvýšeném zájmu do testu se zapojilo asi 30 000 uživatelů. Píše Deník Právo.

0: Už je to tady. Ski areál v Krkonošské Rokytnici nad Jizerou začal tento týden s výrobou technického sněhu. Příští týden v pondělí se přidá i Ještěd v Liberci a Harachov. S nich si zatím areály budou vyrábět do zásoby a kdy zahájí lyžařskou sezónu, ještě budou upřesňovat samozřejmě podle aktuální situace. Co nás čeká dnes a zítra?
1: Počasí.
0: Dnes to bude většinou zataženo, na většině území s přeháňkami, později potom odpoledne a k večeru budou srážky slábnout, oblačnosti bude ubývat, nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 5 až 9 stupňů Celsia, vítr mírný jihozápadní, no a zítra to bude proměnlivá převážně velká oblačnost, hlavně odpoledne místy s přeháňkami, na horách může pršet víc, později večer začnou srážky a místy i oblačnost ubývat, nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 4 až 7 stupňů Celsia, v noci klesnou teploty na 7 až 4, tam, kde bude déle trvat zmenšená oblačnost, to můžou být 2 stupně Celsia. No a podobné počasí pak bude ještě i v pondělí. Co nás čeká dál v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, ohlédnutí za včerejším hokejem. Hradečtí hokejisté prohráli na ledě Třince 2-5. Do hry nastoupil i hradecký 15-letý hokejista Marek Domkář. I toho uslyšíte za chvíli, až se k tomuto utkání vrátíme.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát jsem zopakoval pozvání ke společnému putování světem pro Marii Imbrovou. Afrikanistka, diplomatka, cestovatelka i mecenáška afrických dětí a studentů by prý chtěla mít případný druhý domov v Zimbabwe. Často pobývá ve východočeském regionu. Potkat jí může

Můžeme třeba v safari ve Dvoře Králové. Chystá se ale do Rwandy, vyzná se v afrických hudebních nástrojích a nejen o tom vám také poví v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: rád. Sport.
1: V dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové teď před 19:00 ještě jedno hokejové ohlédnutí. Hokejisté Hradce Králové prohráli v 9. kole Tipsport Extraligy v Třinci 2-5. Oceláři tak zvítězili bez ztráty bodu i v 9. utkání od startu sezóny. Snad jen ve druhé třetině za stavu 2-1 pro domácí mohli východočeši myslet na zastavení rekordní série soupeře.
2: Těžké utkání, Třinec je ve formě, ukázal to. I tak si myslím, že jsme ve druhé třetině se dostali na dostřel jednoho gólu, měli jsme dvě přesilovky. Tam si myslím, že jsme mohli to utkání dramatizovat, ale bohužel první jsme se hráli celkem slušně, nějaký tlak, druhá se nám vůbec nepovedla a v zápětí vlastně Třinec dokázal dvakrát skórovat a tam zlomil to utkání na svou stranu.
3: Popisoval rozhodující moment dalšího vítězství Třince asistent hradeckého trenéra Martince Petr Koukal. Domácí asistent kouče Jiří Raška chodí od začátku sezóny na tiskové konference, protože oceláři stále vítězí.
4: Čekali jsme jejich rychlý hokej, breaky a nepříjemný forechecking, což se potvrdilo, ale musím říct, že jsme to v celku zvládli a moc těch breaků jsme jim nedali a ta druhá třetina tam Hradec přidal, měli nějaký tlak a dostali se na dostřel jednoho gólu a bylo důležité, že jsme dokázali odskočit a to utkání nějakým způsobem kontrolovat.
3: Na body Hradec Králové nedosáhl, ale ukázal v Třinci poprvé v extralize talent stále ještě 15 let tého útočníka Marka Domkáře.
5: Tak za mě to je hodně rychlejší a zároveň i fyzičtější prostě z té juniorky nebo z toho staršího dorostu. Je to úplně jináčí tempo, než na který jsem zvyklý, ale myslím, že jsem se k tomu přizpůsobil a jsem rád za to, že jsem mohl dostat tuhle šanci si zahrát v extralize. Chtěli jsme porazit, škoda, že nám to nevyšlo. Prostě dostal jsem šanci, využil jsem ji, jsem rád, že jsem si tady mohl zahrát proti týmu, který dosavat neprohrál.
3: Říkal sebevědomý Marek Domkář, to brankář vítězícího Třince Ondřej Kacetl si pochvaluje kvality a formu svého muže.
6: Dám asi pochválit kluky, protože oni makají za každého stavu a je radost za nima chytat, když víte, že ten tým se mu tak daří a dává tolik gólů, tak je to pro golmana jednodušší a my jsme rádi, že jsme tady všichni u toho, že zase ten Třinec se mu daří a vážíme se toho, ale jdeme s pokorou dál.
3: Doplnil Ondřej Kacetl, sérii může Třinec prodloužit v neděli, ale soupeři už jsou na oceláře pořádně nažhavení. V neděli to budou konkrétně na domácím ledě mistrovské Pardubice. Z Verkarény David Procházka, Český rozhlas.

0: Bee Gees, Elton John, Michael Jackson nebo Sting. Ovšem tentokrát tak, jak je možná neznáte. Pět hudebníků Filharmonie Hradec Králové a jejich nové kvinteto Labe zahrají známé popové hity v komorních aranžích a navíc na místě, kde byste koncert nečekali. A k tomu ještě pomohou dobré věci. Výtěžek z koncertu totiž podpoří nadační fond Honzíkova cesta. 14. října v 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin v Hradci Králové Kuklenách. Vstupenky kupujte na hkpoint.cz. Do Polstrinu na Labe 14. října vás zve i mediální partner koncertu Český rozhlas Hradec Králové.
1: Je 7 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy. V Česku pokračují volby. Trutnov zbourá bílou lávku. Judista Krpálek zabojuje o 6. medaili z mistrovství světa a dnes bude maximálně 14 stupňů. U zpráv vás vítá Tomáš Mysliveček.
2: Volby 2026.
1: Druhým dnem pokračují komunální volby. Ve třetině obvodů se vybírají také noví senátoři. Volební místnosti otevřou za hodinu. Po 14. hodině pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. To může podle něj trvat ve větších městech až do nedělního rána. Včera k urnám dorazila nejčastěji pětina až třetina voličů. V Trutnově Poříčí nechá město postavit novou lávku přes Úpu. Původní lávku, známou jako Bílou, nechá kvůli havarijnímu stavu příští rok na jaře zbourat. Lávka je součástí páteřní cyklostezky Trutnova a radnice už má dokončenou projektovou dokumentaci.
3: Následovat bude výběr zhotovitele stavby. Příprava výroby a dodávka mostní konstrukce má trvat 3 až 4 měsíce. Bude ocelová s betonovou mostovkou. Vedení horkovodního potrubí se zavěsí přímo na konstrukci. Barevné provedení v odstínu slonové kosti bude dál připomínat původní charakter a název bílé lávky. Přemostění řeky bude v místě chvíli chybět. Náhradou pro všechny v úseku k elektrárně bude hlavní silnice. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: V Hradci Králové dnes končí 32. ročník mezinárodního festivalu Jazz Goes to Town. Poslední koncerty budou stejně jako v předchozích dnech na několika místech v centru města. Odpolední program začíná ve 2 hodiny, připomíná Vojtěch Drnka z organizačního týmu.
4: Začínáme už ve 2 odpoledne, a to v sauně a osvěžovně Nuuk z Prague Quiet Music Ensemble. Poté se přesuneme do sboru kněze Anbrože, kde vystoupí trio Doroty Barové. A vyvrcholení festivalu proběhne v kině Biocentrál, kde zazní trio Amadeo Leandre Cleaver a poté kvartet Arcanum, který vydává alba na prestižním labelu ECM.
1: Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa nezapomenou Norsku, že nedostal Nobelovu cenu za mír. Americký prezident to prohlásil několik hodin poté, co Nobelova komise udělila letošní cenu za mír soudkyni Mezinárodního soudního dvora Navi Pillayové. Trump o jihoafrické právničce řekl, že o ní nikdo nikdy neslyšel. Americký prezident zároveň mluvil o konfliktech, kterým zabránil, a taky prohlásil, že brzy ukončí válku mezi Ruskem a Ukrajinou, i tu v Iránu, kterou letos sám zahájil.
2: Sport.
1: Dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek se představí na mistrovství světa v judu v hmotnostní kategorii nad 100 kg. V prvním kole ho v Baku čeká Kanaďan John Mesabesong, pokračuje Krpálek.
5: To nebude úplně jednoduchý zápas, nesmím ho podcenit. On je to obrovský Kanaďan, který je za prvý hrozně šikovný, dobře silově vybavený. Jsem se s ním pral na Grand Slamu v Tokiu. A jsem tam udělal chybu a on vlastně mě hodil na vazáry a docela dlouhou dobu vedl. Až teprve potom se mi podařilo ten zápas otočit a vyhrát.
1: Krpálek bude na světovém šampionátu v Azerbajdžánu bojovat o svou 6. medaili. Jeho první zápas začne kolem 11. hodiny. A wimbledonská šampionka Linda Nosková si poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň, který se bude hrát od 8. do 15. listopadu v Indian Wells. Šanci na účast ve 2 hře má i poražená finalistka z londýnského Grand Slamu Karolina Muchová.
2: Počasí.
1: Dnes bude převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Později odpoledne a večer ale bude obojího ubývat. Teploty vystoupají na 11 až 14 stupňů, na horách maximálně na 9 a biozátěž bude na 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Hradecku je do poloviny prosince kvůli opravám uzavřen most mezi obcemi Holohlavy a Černožice na silnici 33. Objízdná trasa vede po dálnici D11.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je sobota 10. října a i teď po 7. hodině dál posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Sport nebo kultura, to můžou být dva různé programy na prožití víkendu. Co si vybrat, s tím vám pomůžou následující tipy. Bude v nich Chlumec nad Cidlnou, Opočno nebo Hrádek u Nechanic. A taky si s námi můžete zasoutěžit teď po 7. hodině o audioknihu Obrazy v čase a o vstupenky na koncertní show, která nabídne spojení s legendárními Queeny. Tak ať se vám daří, krásné ráno a krásný víkend přejeme.
2: Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové a každou sobotu vám v našem ranním vysílání nabízíme výběr z pozvánek pořadatelů nejrůznějších víkendových akcí v regionu. Máme ho nachystaný i teď, 12 minut po 7. hodině, a víc už řekne Jana Házová.
1: První pozvání nás zavede na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Dnes tam pořádají slavnosti koní a tradic. Koná se vždy den před Velkou Pardubickou. Jde vlastně o parforzní hon na počest Oktaviána Kinského. Co si pod tím představit, dodává kastelán Lukáš Klečal a přidává program slavností.
2: Hrabě Oktavián Kinský stál u zrodu parforzní honu v Čechách a položil tak základy tradice, ze které později vznikl i náš nejslavnější dostih. Právě tyto historické události si připomeneme tradičním parforzním honem na jeho počest. Vedle samotného honu, který slavnostně odstartuje v 10 hodin dopoledne z nádvoří zámku Karlova Koruna, se můžete těšit i na ukázky ušlechtilých starokladrubských bělouší z Národního hřebčína Kladruby, koní kinských ze stáje Buršice nebo tradičního koňského póla. Pro rodiny s dětmi je v zámeckém areálu připraven Hobby Horses parforzní hon, ukázka závodu Pony Race a dětské dílny s koňskou tématikou.
1: Kdo má rád symfonickou hudbu, může dnes zajít na otevřenou zkoušku Novoměstské filharmonie. Diváci budou mít možnost nahlédnout do zákulisí přípravy na podzimní turné. Zkouška začne v kině 70 v 9 hodin. Pozvání připojuje ředitelka Novoměstské filharmonie Blanka Talácková.
3: Rádi bychom pozvali všechny, kteří chtějí nahlédnout pod pokličku přípravy koncertních vystoupení, ale také ty, kterým doma leží hudební nástroj a rádi by si zahráli v přátelském kolektivu. Na programu bude pohádka Josefa Suka a Holoubek Antonína Dvořáka. Vstup je pro všechny zdarma. Budeme se těšit v kině 70 v Novém Městě nad Metují.
1: Přesuneme se na zámek v Opočně. Tam o víkendu můžete zajít na prohlídku anebo v jeho okolí třeba potkáte některého ze sokolníků, kteří tam přijeli z celého světa na tradiční setkání. S dalším dnešním typem si užijete historii i pohyb. Na hrádku u Nechanic, přesně v jeho okolí, se zítra běží tradiční kros na hrádku. Jde už o 6. ročník tohoto, jak pořadatelé říkají, noblesního běhu. Podrobnosti doplňuje jeden z nich, Miroslav Kronika.
4: Dobrý den, ano. Náš závod chceme mít noblesní a to je jeho devíza v dnešní divoké době. Ale abych byl konkrétní, pořádáme běh na 4 míle, nad 2 míle, závod dvojic, závod dětí a ještě pořád je možno se přihlásit na stránkách www.cross-hradec.cz.
1: A když už budete v zámeckém parku na hrádku Nechanic, proč se nepodívat i dovnitř? Mají otevřeno od 10 do 15 hodin. V případě nepříznivého počasí vám to třeba zachrání výlet. Z Královéhradeckého kraje Jana Házová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: tipům, které jsme slyšeli před chvílí, přidám ještě jeden, a to je například festival recyklovaného designu, který se dnes koná v Hradci Králové na náměstí 28. října od 10 do 17 hodin a uvidíte tam spoustu tipů, jak se dají využít už jednou použité materiály třeba k úplně jiným účelům, než byly původně určené. Budou tam workshopy, ukázky tradičních řemesel, ale taky besedy, přednášky o udržitelnosti, třeba i rady a tipy, jak neplýtvat jídlem, tak to všechno na festivalu Reciapci dnes v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Ale určitě, ať máte sebou deštníky, ať máte sebou pláštěnky, protože dnes by mělo být většinou oblačno, místy s přeháňkami, hlavně potom na horách, což bude podobné i zítra. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 7 až 3 stupně. Noční teploty budou klesat na 6 až 2 stupně Celsia. Ojediněle, ale to potom hlavně až v noci na pondělí, se můžou objevit přízemní mrazíky. No a za chvíli už nás čeká v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové soutěž, pro vás pravidelná ranní bleskovka.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.

0: A teď už jdeme soutěžit ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Máme tu pro vás dvě ceny, k nim spoustu informací. Je to CDčko z radioservisu Jiří Andrele, Obrazy v čase, je to z rozhlasového pořadu Láska za lásku a potom dvě vstupenky na Pirate Swing Band Queen Swing Gala 2026, koncert 4. listopadu v Aldisu v Hradci Králové od 19 hodin. A je to ojedinělý koncertní projekt, který nabízí propojení s legendárními Queeny a taky poprvé do České republiky přiveze expozici jednak raritních Queen artefaktů a jednak taky kostýmu Freddieho Mercuryho. Bleskovka. No a teď už soutěžní otázka, ještě telefonní číslo 726 46 46 46. Jak už od nás víte, v dolní stanici Lanovky na Sněžku v Peci pod Sněžkou se tento týden otevřela multimediální výstava Sněžka 16.3, která propojuje příběhy, přírodu i historii Krkonoš. Je tam například přes 4 metry dlouhý plastický model Sněžky s videomappingem nebo různé interaktivní hry. Je to všechno v prostorách bývalého Bystra a díky té projekci například může vidět, jak se Krkonoše mění v ročních obdobích, poznáte turistické trasy, horské stavby a další významná místa. Na Sněžku dnes vozí turisty kabinová lanovka. Původně byla ale dvousedačková a já se ptám, rozjela se poprvé kdy? A protože máte rádi možnosti, tak dodám tři. Za A to bylo v roce 1949, za B v roce 1951 nebo za C v roce 1961. 726 46 46 46, tak to už je telefonní číslo sem k nám do vysílání, takže můžete zkusit, jestli to odhadnete, nebo víte, nebo zkusíte tipnout. Dobré ráno, tady je Český rozhlas Hradec Králové. Tak halo, máme dobré. Tam někoho, dobré ráno.
1: Dobré ráno,
0: už se slyšíme. No. Tak já doufám, že jste slyšela otázku, že už máte vybraný svůj horký tip, jestli Ačko nebo Bčko nebo Cčko.
1: No, já slyšela jsem otázku, já budu tipovat od roku 1961 až.
0: Takže Cčko, dvousedačková lanovka, není to tak. Bohužel, nevadí, zkuste příště zahrát si s námi. Ty lístky tady budeme mít ještě na ten ojedinělý koncert zítra, mějte se moc krásně, naslyšenou. Naschledanou. No a teď tady budeme hledat další tip, doufejme, že správný. Dobré ráno, tady je Český rozhlas.
2: Karel, dobré ráno, já bych tipoval 1949.
0: Tak vy to takto rychle docela s jistotou říkáte a je to tak? Je to rok 1949, já moc gratuluju, CDčko, audioknížka i vstupenky jsou vaše, tak si to krásně užijte a užijte si krásně i víkend, který právě začíná. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Děkuji,
0: pane Karle.
2: Moc, mějte se taky krásně, naschledanou.
0: Naschledanou. Dodám ještě, že původní dvousedačková lanová dráha na Sněžku byla uvedena do provozu právě v roce 1949 a prostřední stanice Růžová hora byla přestupní. Sedačky byly dvoumístné, sedělo se na nich bokem po směru jízdy, tedy levým bokem napřed. Provoz byl ukončen v roce 2012 a přitom stavba nové lanovky začala na podzim 2011. No a od roku 2014 vozí turisty lanovka kabinková na Sněžku bez přestupu až na vrchol. A teď je tam tedy v dolní stanici úplně nová expozice, multimediální výstava Sněžka 16.3, tak až budete mít cestu, určitě se zastavte a můžete se podívat. Za 3 minuty už bude 7:30. Z dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové přejeme krásný den a krásný víkend.

0: 8. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Dnes je Světový den duševního zdraví. Připomíná, že lidé mají své psychické problémy řešit včas. V Česku počet lidí s duševním onemocněním podle psychiatrické společnosti roste. Nepřetržitou pomoc nabízí linka bezpečí nebo linka první psychické pomoci. V archeologickém muzeu v přírodě Vila Nova v Uhřínově na Rychnovsku začíná osmidenní natáčení historického dramatu Stínač absolventského filmu studentů Slezské univerzity v Opavě. Muzeum je pro návštěvníky přístupné bez omezení mezi 9. a 17. hodinou. Dobrovolníci se dnes v Krkonoších zapojují do tradičního úklidu Sněžky a jejího okolí. Sraz je od 9:30 u hudebního klubu v Peci pod Sněžkou. Účastníci se můžou zapojit po celý den a nechat si vyvést lanovkou na vrchol Sněžky zdarma. Pozbírané odpadky pak můžou odložit na vyznačených místech u jednotlivých tras. V Pardubicích se dnes od 10 do 18 hodin sejdou fanoušci Pokémonů a sběratelských karet. V paláci Pardubice pro ně bude připravená burza, výměna karet nebo hraní her. Akce Pokétour poradí také s rozpoznáním padělků. Zájemci si můžou nechat své karty zkontrolovat odborníkem. V hokejové Tipsport Extralize je Třinec dál 100%. Tentokrát porazil Hradec Králové 5-2. Vítkovice podlehli Pardubicím 2-3. Liberec vyhrál nad Karlovými Vary 5-0. Litvínov nad Olomoucí 3-1. A Kladno zdolalo Mladou Boleslav 4-3. A dnes bude převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer ale bude obojího ubývat. Teploty vystoupají na 11 až 14 stupňů, na horách maximálně na 5 až 9.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na dálnici D35 dejte na 111. kilometru u Hořic ve směru na Hradec pozor na vozidlo v protisměru a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: právě denní tisk.
1: A noviny otvíráme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové v 7 hodin 37 minut. Je sobota 10. října. Začneme v deníku. Právo překvapivé rozuzlení má případ násilné smrti 30-letého muže ve dvoře Králové nad Labem. Ten zemřel na následky bodných poranění. Policisté včera uvedli, že pachatelem je nezletilá osoba. Podle informací práva jde o 14-letou dívku. K činu se podle vyjádření policie přiznala. Vzhledem k tomu, že je mladší 15 let a není tedy trestně odpovědná, nebudeme poskytovat další informace. Sdělila policie s tím, že na základě předběžného opatření soudu je dítě umístěno do výchovného zařízení a soud pak rozhodne o uložení ochranné výchovy. Více píše deník Právo a teď už pojďme do hradeckého deníku. Rígrovo náměstí před nádražím Hradci Králové patří k nejproblémovějším lokalitám ve městě. Údaje městské policie ukazují rozsah problému. Od začátku roku tam strážníci řešili přes 4000 událostí a odhalili téměř 900 přestupků. Před nádraží se tak stalo jednou z prioritních tras strážníků. Město navíc rozšiřuje kamerový systém a investuje do prevence. Městská policie před nádraží zařadila mezi své prioritní obchůzkové trasy. Ve městě přibylo v posledních letech 5 nových kamerových bodů a dalších 9 je v přípravě, píše hradecký deník. A ještě Mladá fronta dnes. Tisíce návštěvníků zamíří zítra na 136. velkou Pardubickou, která výrazně ovlivní dopravu v okolí pardubického závodiště. Část silnice 1/37 se promění v parkoviště, další místa budou k dispozici na pardubickém letišti. Pořadatelé doporučují dorazit s předstihem, využít bude možné taky posílené autobusy a mimořádně zastavující vlaky. Silnice 1/37 bude od kruhové křižovatky u Parama po sjezd u Dražkovic od 8 hodin do 19 zavřená, vyhrazená bude pro parkování, řidiči na ní budou moct vjet právě ve směru od Dražkovic. Areál závodiště se návštěvníkům otevře zítra v 9 hodin, Velká Pardubická pak odstartuje v 15.30 v 10členném startovním poli, které je nejmenší od roku 1993, bude znovu silná zahraniční konkurence, dodává Mladá fronta dnes.

0: 8:15 pokračuje sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové, plné tipů, nápadů pro vás, co by se dalo podniknout. Určitě jednou z krásných akcí, takových taky tradičních v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, je výstava Houby živé, jedlé i jedovaté, která pokračuje ještě dnes od 10 do 18 hodin. Tereza Tejklová Mikološka tady byla, když akci chystali, byla nás pozvat a říkala, že mají přes 500 druhů, že to nebylo tak úplně jednoduché, že třeba 2 týdny zpátky byla mnohem větší úroda, ale že se to podařilo zajistit exempláře, že tam některé mají dokonce i poprvé, že ani nečekali, že se povede sehnat. Takže určitě, pokud máte možnost, přijďte se podívat, protože mykologové tam budou po celou dobu, takže je tam i mykologická poradna, kde se můžete zeptat, můžete získat zase nové informace. Do 18 hodin ještě dnes je otevřeno.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme převážně zataženo na většině území s deštěm, s přehánkami, později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, nejvyšší na horách 5 až 9 stupňů Celsia, vítr mírný jihozápadní o rychlosti do 6 metrů za sekundu a zítra čekáme proměnlivou převážně velkou oblačnost, zejména odpoledne místy s přehánkami na horách budou četnější, ráno ojediněle mlhy, později večer začnou srážky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty stejné jako dneska 11 až 14 a nejvyšší teploty na horách 4 až 7 stupňů Celsia, přičemž i v noci se budou pohybovat teploty mezi 7 a 4 stupni při déle trvající zmenšené oblačnosti až kolem 2 stupňů Celsia. Za chvíli už nás čeká další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo a tentokrát nás Martin Písařík zavede do světa hospodářských zvířat.
2: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník pochoutkového roku jde do finále.

Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti. Potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Aplikace e-doklady u voleb zatím funguje bez větších potíží. Safari Park Dvůr Králové pořídil do chovu páva konžského. Hokejisté Hradce Králové prohráli v extralize v Třinci. A dnes bude maximálně 14 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré ráno.
4: Volby 2026.
3: Aplikace e-doklady, která slouží k prokazování totožnosti, zatím funguje bez větších problémů. Informoval o tom mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Od začátku voleb agentura zaznamenala jen několik potíží. Ty se jí podařilo vyřešit. Aplikace funguje jako digitální alternativa občanského průkazu. Voliči se jí můžou prokázat u volebních komisí. Dobrovolní hasiči v Rokytnici v Orlických horách mají k dispozici repasovanou velkoobjemovou cisternu Tatra 815. Město ji loni bezplatně získalo od hasičského záchranného sboru. Letos nechalo vůz opravit, aby mohlo vyjíždět k zásahům. Tatra uveze 9000 litrů vody.
5: Hasičská Tatra dostala při letošní repasi novou vodní nádrž. Obnovena byla také elektroinstalace a výstražné světelné a zvukové zařízení. Díky velké kapacitě nádrže může vůz pomáhat například při rozsáhlejších požárech nebo tam, kde není dostatek vody. Podvozek Tatry navíc umožní hasičům dostat se i do hůře přístupného terénu v okolí Rokytnice. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: V Safari parku Dvůr Králové se nově zabydlela vzácná samice páva konžského. Je teprve druhou samicí tohoto druhu v 80-leté historii zahrady. Spojení se samcem dává také naději na první odchov.
6: Páv konžský patří mezi nejvzácnější pávy chované v zoologických zahradách. Jeho existenci věda potvrdila až v roce 1936. A to díky jedinému pírku nalezenému o více než 20 let dříve v tehdejším belgickém Kongu. V současnosti je v zoologických zahradách jenom několik desítek těchto ptáků. Safari park se teď pokusí o jejich rozmnožení. Ze Dvora Králové nad Labem Jana Házová, Český rozhlas.
4: Sport.
3: Královéhradečtí hokejisté i s debutujícím 15-letým útočníkem Domkářem prohráli na ledě Třince 2-5. Domácí tak nestratili body ani v 9. utkání sezóny Tipsport Extraligy. Nejblíže k tomu myslet na body měli hosté podle asistenta trenéra Petra Koukala ve druhé třetině, kdy snížili na 1-2.
7: Těžký utkání, Třinice ve formě, ukázal to. I tak si myslím, že jsme ve druhé třetině se dostali na dostřel jednoho gólu, měli jsme dvě přesilovky. Tam si myslím, že jsme mohli to utkání dramatizovat, ale bohužel první jsme se hráli celkem slušně, nějaký tlak, druhá se nám vůbec nepovedla a v zápětí vlastně Třinec dokázal dvakrát skórovat a tam zlomil to utkání na svou stranu.
4: Počasí.
3: Dnes bude převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer ale bude od severozápadu obojího ubývat. Teploty vystoupají na 11 až 14 stupňů Celsia, na horách maximálně na 9, vítr povane mírný jihozápadní a biozátěž bude na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Do konce roku pokračují práce na inženýrských sítích v Poděbradově ulici Vyčíně. Objízdná trasa je značena.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 10.10. 8 hodin a 4 minuty. V Česku pokračují druhým dnem komunální volby. Volební místnosti se otevřely před chvílí a zavřou se ve 2 hodiny odpoledne. V Královéhradeckém kraji se taky volí ve 3 obvodech noví senátoři a ve 2 obcích lidé odevzdávají i hlasovací lístky v obecním referendu. Podrobnosti přidáme za okamžik. Po 8:30 vám nabídneme magazín Techno a jak moc dnes bude pršet, ještě taky upřesníme s meteorologem Tomášem Popelkou. I dál přejeme krásné sobotní ráno.
4: Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: Volby 2026.
1: Před 12 minutami se znovu po celém Česku otevřely dveře volebních místností a lidé můžou až do 2 hodin odpoledne vybírat nová vedení měst a obcí. V Královéhradeckém kraji je přes 900 volebních místností. Další podrobnosti už má připravené v tuto chvíli náš redaktor David Macháček. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Já hned na úvod zmíním jedno takové smutné číslo. Na počet kandidátů, tedy zájemců o účast a práci v zastupitelstvech, to jsou letos nejchudší volby od vzniku současných krajů v roce 2000. Zhruba 430 tisíc voličů, pokud se tedy dají do pohybu všichni a půjdou volit, tak můžou vybírat z 10 919 kandidátů. Takže je to necelých 11 tisíc zájemců o to spravovat dál obce a města. A k tomu ještě dodám, že v každé třetí obci našeho kraje se letos podařilo sestavit pouze jedinou kandidátku. Takže v takové obci stačí odevzdat jeden jediný platný hlasovací lístek a v tu chvíli je rozhodnuto o složení nového zastupitelstva.
1: Vybírají lidé nové zastupitele v každé obci našeho regionu?
2: No, máme tu jednu výjimku. Kuriozní situace nastala v Krchlebech na Rychnovsku, kde kvůli nedostatku kandidátů, malému zájmu, žádnou kandidátku nesložili, takže tam lidé nové zastupitelstvo vybírat nebudou, ale přesto se tam volební místnost otevírá, protože tam lidé přijdou volit senátory.
1: Kdo ale tedy Krchleby v dalších 4 letech povede, když je to takto?
2: To víme už teď, oni jako první to vědí, i když volby ještě neskončily, protože Krchleby mají od dnešní půlnoci úředně dosazeného správce obce. Funkční období dosavadního zastupitelstva tam totiž skončilo uplynutím prvního volebního dne, což byl včerejšek. Takže úředně jmenovaný správce, jmenovaný ministerstvem vnitra, převezme většinu úkolů toho dosavadního vedení obce a bude zajišťovat její běžný chod.
1: Letošní podzim znamená pro Královéhradecký kraj ale nejen obměnu ve vedení měst a obcí, ale na Hradecku, Rychnovsku a Trutnovsku taky, jak už jsme zmínili, volbu nových senátorů.
2: Je to tak a tady v těchto obvodech si lidé musí dát pozor na barvu volebních obálek. Dostanou žlutou pro senát od volební komise a šedou pro komunální volby. V obvodu Hradec Králové kandidátů do senátu 7, v Rychnovsku jsou 2 a v Trutnovském obvodu celkem 4 a obecné pravidlo platí, že pokud žádný z kandidátů nezíská v aktuálním prvním kole víc než polovinu hlasů, tak bude příští víkend následovat kolo druhé. To se ale zřejmě netýká obvodu Rychnov nad Kněžnou, kde jsou kandidáti pouze 2. Tam by bylo druhé kolo jenom tehdy, kdyby oba dostali absolutně shodný, číselně shodný počet hlasů.
1: Ano, i v aktuálních volbách platí, že je některé obce využijí pro uspořádání referend. O která místa jde v našem regionu?
2: V Hrádku u Nechanic budou lidé rozhodovat o možném převzetí kostela od církve do správy obce a v Maršově u Úpice se referendum týká možné výstavby větrných elektráren.
1: Tolik tedy k volbám pro tuto chvíli David Macháček. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: No a my se samozřejmě volbám a aktuálním výsledkům budeme věnovat dnes po celý den v našem vysílání.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 8 hodin 19 minut s vámi dál. Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Všichni jsme si všimli, dorazila změna víc k podzimnímu charakteru počasí. Jak se bude vyvíjet teď o víkendu, co nás čeká, na co se nachystat, tak to už právě v tuto chvíli řekneme s Tomášem Popelkou.
1: Počasí.
0: Voláme totiž opět do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové a zdravíme. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Pane Popelko, tak já už jsem říkala posluchačům, že dneska pokud budou vyrážet na nějaké venkovní akce, takže by to asi chtělo pláštěnku a deštník a připravit se na to. Pojďte říct, co nás čeká, jak to bude vypadat.
2: No, dnešek bude po většinu dne více opravdu deštivý, takže většinou zataženo, no a jak to vypadá, srážky by začaly slávnout až někdy po 16. hodině, až večer by v podstatě i na většině území ustávaly by pouze na horách. Teploty dneska budou většinou mezi 11 a 14 stupni, vítr bude foukat od jeho západu od 2 do 6 metrů, večer potom zeslábne a v noci stále ještě hodně oblačnosti, ale během noci už bude ubývat na polojasno. K ránu se mohou objevit i mlhy a teploty klesnou na 7 až 4 stupně a tam, kde bude delší dobu menší oblačnost, tam by se mohli dostat někam až ke 2 stupňům. Vítr by potom v noci foukal od jeho západu až západu do 4 metrů a zítra to vypadá jako hodně proměnlivá, převážně kupovitá oblačnost s tím, že hlavně v odpoledních hodinách budou se objevovat přehánky na horách, tam bylo nejčetnější. No a až někdy později večer by srážky ustávaly a oblačnost by se zase začala protahovat. Teploty budou podobné jako dneska 11 až 14 stupňů a vítr bude foukat od západu do 6 metrů.
0: Tak takový bude víkend. Děkujeme Tomáši Popelkovi za předpověď a přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: A podobně. Hezký den.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my budeme tentokrát objevovat krásu italské kuchyně. Připravíme si krémové jídlo, které bude plné lahodné chuti, bude jemné a na talíři připomene barevné podzimní dny. Podávat budeme výborné dýňové risotto.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

aby ho život kous a škráb. Místo kouzla tichých večerů zas tahá lidi z maléru a vůbec neuznává.

0: aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Sobota 10. října, svátek slaví námořnice, nebo žena či dívka u moře žijící. Marina. Je světový den duševního zdraví, tak dneska hlavně klídek, ať neskončíte v rukách nějakého specialisty.
2: Kocholoušek?
1: Tady je Petr Jungmann, pěkný den.
2: Vy nás ale zásobujete, pane Karfí.
1: Synek z bohaté rodiny Griswold Lori Lard se před 140 lety v roce 1886 dostavil na podzimní bál elitního spolku v rezortu Tuxedo Park nedaleko New Yorku ve slavnostním obleku docela nového střihu. Později podle místa pojmenovaném Tuxedo neboli Smoking. Slavný protiválečný román Hlava 22 amerického spisovatele Josepha Hellera poprvé vyšel 10. října v roce 1961. Už 65 let tak baví příhody vojáků na fiktivní základně Pianoza ve Středozemním moři své čtenáře. Satira byla také zfilmovaná, dočkala se i seriálové podoby. Seznam 22 nejhledanějších teroristů světa zveřejnil před 25 lety, měsíc po teroristických útocích z 11. září 2001, americký prezident George Bush mladší. Tím největším arcilotrem byl vůdce Al-Kaidi Usama bin Laden. It is me, Usama bin Laden. Stejně jako on i mnoho dalších ze seznamu bylo dopadeno a zneškodněno. Kulatou 70 dneska slaví naše běžkyně na lyžích trojnásobná olympijská medailistka Květa Jeriová-Pecková.
3: Hlavně, že jste dorazili včas.
1: A 65 je herečce Zuzaně Bidžovské. Já přeju hezkou sobotu.

0: Gees, Elton John, Michael Jackson nebo Sting. Ovšem tentokrát tak, jak je možná neznáte. Pět hudebníků Filharmonie Hradec Králové a jejich nové kvinteto Labe zahrají známé popové hity v komorních aranžích a navíc na místě, kde byste koncert nečekali. A k tomu ještě pomohou dobré věci. Výtěžek z koncertu totiž podpoří nadační fond Honzíkova cesta. 14. října v 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin v Hradci Králové Kuklenách. Vstupenky kupujte na hkpoint.cz. Do Polstrinu na Labe 14. října vás zve i mediální partner koncertu Český rozhlas Hradec Králové.
1: Nezůstávejte pozadu, učte se s námi. Je tu další ročník týdne vzdělávání dospělých, který pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci s Úřadem práce České republiky. Od 2. do 6. listopadu v Hradci Králové, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně a Náchodě i v online prostředí. Účast je zdarma. Více na www.vzdělávání.cz.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Energetický regulační úřad od ledna chystá změny ve smlouvách o připojení na vysoké a velmi vysoké napětí. Rozhodl, že velkoodběratelé elektřiny nově budou platit i za rezervovaný příkon, který nevyužívají, a blokují tak připojení dalších zákazníků. Opatření má přinést uvolnění kapacity v síti. V Semilech je po opravách opět průchozí oblíbená Rígrova stezka. Radnice tam nechala opravit dřevěný ochoz podél skály nad Jizerou. Pracovníci opravovali také vysutou galerii. Celkové náklady vyšly na víc než 1 milion korun. Na letišti v Kuněticích u Pardubic se dnes letos naposledy otevře veřejnosti expozice pardubického letectví. Návštěvníci si prohlédnou historická letadla a automobily i modely letadel. Za příznivého počasí pořadatelé některá letadla předvedou v provozu. Den otevřených dveří potrvá od 14 do 17 hodin. V pražské O2 aréně dnes večer vystoupí Marika Gombitová. Slovenská zpěvačka měla v září 70. narozeniny. S místními fanoušky je oslaví svým jediným letošním koncertem v Česku. Láká například na duet se synem Miroslava Žbirky Davidem. Plavec Jan Čejka poprvé v kariéře získal medaili v závodě světového poháru. Na znakařské dvoustovce vybojoval v Taškentu bronz. A dnes bude převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer bude od severozápadu obojího ubývat. Teploty 11 až 14 stupňů, na horách 5 až 9.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Ve dvoře Králové nad Labem je uzavřena silnice Nový Vorlech. Omezení tam potrvá až do konce listopadu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Hradec Králové.

hezký den. Začíná další vydání pořadu Techno, vašeho pravidelného přehledu novinek ze světa vědy, techniky a inovací. Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vás zdraví Michal Klokočník. Pokud vás zajímají vesmírné objevy, nové technologie, medicína, příroda nebo ekologické projekty, jste s námi správně. Pojďme se společně podívat na to nejzajímavější, co věda a technika přinášejí. Techno. Čtveřice astronautů se po 8 měsících na vesmírné stanici vrátila na Zemi v modulu SpaceX. Nobelova cena za chemii a její objev umožní lepší kontrolu vývoje léčiv. Do Bulharska se vrátily ostatky středověkého bulharského cara Samuela. Umělá inteligence by mohla pomáhat při vyšetření nádorů slinivky břišní. Zoo Dvůr Králové získala samici vzácného páva konžského. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Modul společnosti SpaceX se čtyřčlennou posádkou mise Crew 12 přistál ve čtvrtek na padáku do Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie. Zpátky na Zemi jsou tak po 8 měsících na mezinárodní vesmírné stanici Američané Jessica Meyerová a Jack Hathaway, dále Francouzka Sophie Adenotová a Rus Andrej Fedějev. Čtveřice odstartovala ke stanici v únoru, aby vystřídala posádku Crew 11. Jejíž mise byla ukončena v polovině ledna kvůli zdravotní evakuaci zapříčiněné stavem Američana Mikea Finka. Šlo o první zdravotní evakuaci NASA za 65 let pilotovaných letů do vesmíru. Posádka Crew 12 ze stanice pozorovala let mise Artemis 2 k měsíci a ve vesmíru oslavila i 250. výročí vzniku Spojených států. Letošními laureáty

0: větší kontrolu vývoje léčiv. Do Bulharska se vrátily ostatky středověkého bulharského cara Samuela, které byly před víc než půl stoletím nalezeny v sousedním Řecku. Samuel vládl v letech 997 až 1014 a patřil k nejvýznamnějším bulharským panovníkům středověku. Návrat ostatků je součástí širší dohody, kterou minulý měsíc podepsali v Aténách ministři kultury obou zemí. V rámci dohody se Bulharsko zavázalo vrátit Řecku artefakty odvezené z řeckých klášterů a kostelů do Sofie v roce 1917 během první světové války. Snaha bulharského státu o navrácení carových ostatků sahá do roku 1965. Řečtí archeologové je tehdy nalezli v bazilice, kterou Samuel nechal postavit na ostrově v malém Prespánském jezeře. V bulharské národní tradici je car Samuel vnímán jako symbol státní nezávislosti a odporu vůči Byzanci, s níž vedl dlouholeté války. Jeho odkaz je zároveň předmětem sporů, protože si ho jako svého panovníka nárokuje také Severní Makedonie.
1: Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky.
0: Gastroenterologové z fakultní nemocnice Olomouc cvičí umělou inteligenci ve vyhledávání nádorů slinivky břišní. Pomáhala by během vyšetření pacientů s podezřením na tento nádor a zároveň pohlídala, jestli doktor skutečně prohlédl slinivku celou a náhodou nepřehlédl ani ten nejmenší nádor. Více v příspěvku Andrej Skalické.
2: Cílem toho endosomografického vyšetření je poznat, jestli se jedná o nádor.
3: Popisuje přednosta druhé interní kliniky gastroenterologické a geriatrické Ondřej Urban. Stojí přitom na sále nad pacientkou, která už je připravená na zákrok.
2: V případě potřeby z něho odebráte vzorek.
3: Na konci endoskopu je miniaturní ultrazvuková sonda. Při vyšetření se gastroenterolog dívá na dva monitory.
4: Co je důležité, je, že toto je ta slinivka.
5: My bychom chtěli, aby nám ta umělá inteligence řekla, jestli jsme opravdu viděli celou tu slinivku.
3: Přeje si gastroenterolog Ondřej Urban, který mezitím nádor ve slinivce našel.
5: Je lokalizovaný v ocasu slinivky břišní. Málo zkušení endoskopisté někdy mohou udělat chybu v tom, že se na tu kaudu té slinivky břišní dobře nepodívají. To my čekáme od té umělé inteligence, že ona nám na konci toho vyšetření řekne: pane doktore, podívejte se tam ještě jednou pořádně.
3: Ukazuje se, že nádor má přes 2 cm. Umělá inteligence by zároveň mohla lékaři pomoci najít i mnohem menší karcinomy. Podezřelé útvary by totiž během vyšetření označovala výrazným žlutým čtverečkem.
5: Některé ty nádory jsou velikosti 4-5 mm a tam už to není tak jednoduché jako tady poznat, jestli je to nádor zhoubný nebo ne.
3: Následně už gastroenterolog odebírá z ložiska vzorek, který vyhodnotí patolog. Lékařům to pomůže v rozhodnutí, jak pacientku dál léčit.
5: Zavádíme vlastně takovou ohebnou, dlouhatánskou jehlu. Jitko s podtlakem 20, jo?
3: Obrací se lékař na zdravotní sestřičku Jitku Hinkovou.
6: Tu jehlu zacílil do toho ložiska.
7: A nahoře má teď vlastně nasunutou stříkačku.
6: Speciální podtlaková stříkačka.
3: V péči o pacienty s nádory slinivky břišní jde i o čas. I proto se olomoučtí gastroenterologové snaží o to, aby mohli umělou inteligenci zapojit do vyšetřování pacientů co nejdříve, dodává přednosta kliniky Ondřej Urban.
2: Vytváříme si ten svůj vlastní dataset a věříme, že ve spolupráci s IT experty budeme schopni vytvořit vlastní systém.
3: Až umělou inteligenci vycvičí, plánují ji nabídnout lékařům z dalších vysoce specializovaných center v Česku.

0: Vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Silný vítr, mráz a další extrémní podmínky, to všechno musí vydržet budova v Antarktidě. Jak by mohla vypadat budoucí česká stanice na nehostinném jižním kontinentu, to navrhli studenti architektury VUT v Brně. Postavili její prototyp ze stovek přesně vyrobených dílů. Samotný modul do Antarktidy nepojede, zůstane v Brně jako vzdělávací a popularizační centrum českého polárního výzkumu. Natáčel Marek Hensel.
2: Vcházíme teď do prototypu modulu polární stanice.
3: Prototyp polární stanice pro výzkum na nejjižnějším kontinentu mi ukazuje vedoucí projektu Martin Kaftan z Fakulty architektury VUT.
2: Je to vlastně určený jako technická budova na ostrově Nelson.
3: Právě tam českým vědcům zatím chybí zázemí, které mají na druhé české základně na ostrově Jamese Rosse. Podotýká manažer Českého antarktického výzkumného programu Pavel Kapler z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
4: Na ostrově Jamese Rosse máme plně funkční krásnou stanici. Na ostrově Nelsonově začínáme téměř od nuly. Ta infrastruktura, která tam momentálně je provizorní a ty podmínky jsou tam teda velmi drsné.
3: Podle Kaftana počítá návrh s větrem, ale také s vysokou vlhkostí, proměnlivými teplotami a silným UV zářením.
2: Ta geometrie upravena tak, aby minimalizovala tím porivům toho větru. Je to trošku aerodynamické.
5: Když si představíme, že stojíme venku, tak to je taková tmavá až futuristická budova velmi specifického tvaru.
2: Ty skosené plochy jsou určené potom k solárním panelům a mají optimální vlastně náklon vůči tomu slunci, které je tam relativně nízko.
3: Stovky vzájemně propojených kazetových dílů vyrobilo speciální robotické rameno Kuka. Přípravou výroby, podkladů a laděním jednotlivých dílů se zabýval student Jakub Brámy z VUT.
6: Stavebnicový systém, kdy vlastně se z překližkových desek vyřežou různé díly a vlastně se z toho potom se skládají různá ramena a boxy, aby se z toho vytvořila prostorová konstrukce.
3: Do Antarktidy tento modul nezamíří. Zůstane v Brně pro popularizační a vzdělávací aktivity, vysvětluje Pavel Kapler.
4: Tento úžasný modul nám ukazuje, jak by to mohlo být, kdyby byl svět ideální a kdyby Antarktida nebyla tak krutým místem. To, co tam potom vznikne, a věříme, že ve spolupráci zase s architekturou vysokého učení, tak bude pravděpodobně jednodušší.
3: Modul vznikl pro Český antarktický nadační fond a kdo se chce dozvědět víc o českém polárním výzkumu, může navštívit Geografický ústav Masarykovy univerzity na Kotlářské.
0: Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích.
1: Safari park Dvůr Králové nad Labem získal ze zoo ve Varšavě samici vzácného páva konžského. Zatím dvorská zoo chovala samce, s nímž samice vytvořila chovný pár. Zahrada věří, že od páru bude mít poprvé v historii chovu mláďata. V Evropě dosud byly jen 3 zoologické zahrady, které disponovaly chovným párem. Rozmnožování se v současnosti daří jen varšavské zoo. Pávy konžské, kterých je v zoologických zahradách jen 57, chová podkrkonožská zahrada od roku 2003. Dvorští chovatelé chtějí v chovu pávů konžských využít zkušeností varšavských kolegů. Páv konžský, který byl jako druh vědecky popsaný až v roce 1936, patří do čeledi bažantovitých. Je výrazně menší než ostatní pávy. Samec váží necelých 1,5 kg, samice zhruba 1,2 kg. V přírodě žije v tropických deštných pralesích Konga. Z dnešního Techna je to vše. Děkujeme, že jste byli s námi. Další zajímavosti ze světa vědy a techniky uslyšíte opět za týden. Archiv všech dílů pak najdete na portálu můjrozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Michal Klokočník. Mějte se dobře.

Magazín Techno uslyšíme na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové zase za týden v sobotu. Teď po 9. hodině nás čeká magazín Mezi nebem a zemí, ve kterém vám mimo jiné dnes představíme spolek Letokvět, který mapuje na Náchodsku kříže podél poutní cesty a dokonce proto bádá a pátrá v archívech. Víc tedy uslyšíte po 9. hodině hned po dalších zprávách s Tomášem Myslivečkem. Hezké dopoledne, hezký den, hezký víkend přeje Jana Kudivejsová a příjemný poslech.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Statistický úřad má zálohu pro případ výpadku volebního webu. V Česku roste počet lidí s psychickým onemocněním. Hradečtí fotbalisté se po reprezentační přestávce utkají s Artisem Brno a dnes bude po většinu dne pršet. Tomáš Mysliveček vám přeje dobré dopoledne.
1: Volby 2026.
0: Statistici mají řešení i pro případ nedostupnosti volebního webu. Hlasování o složení zastupitelstev a třetiny senátů skončí ve 14 hodin. Komise výsledky předají na pracoviště Českého statistického úřadu. Ten pak data zveřejňuje na portálu volby.gov.cz. V případě nedostupnosti webu existuje spojení přímou linkou, vysvětluje Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
2: Český statistický úřad umožňuje přebírat volební výsledky po zvláštní vyhrazené lince médiím, která se k této službě předem zaregistrovala. V případě výpadku volebního webu, ať již z důvodu technické závady či zlého úmyslu, tak mohou uživatelé získávat průběžné informace prostřednictvím televize, rozhlasu a zpravodajských serverů.
0: Na dnešek připadá Světový den duševního zdraví. Počet lidí s duševním onemocněním v Česku podle psychiatrické společnosti roste, a to hlavně mezi dětmi a dospívajícími. Dostupnost potřebné péče je ale v některých regionech špatná a lidé za ní musí dojíždět i několik hodin. Upozorňuje ředitelka neziskové organizace Nevypusť duši Barbora Pšenicová.
3: Kapacita neodpovídá tomu, jaká je vlastně poptávka ze strany té klientely. Je velmi náročné dostat ten termín u psychologů například do měsíce. To je vlastně něco, co se děje málo kdy a řada těch psychologů a psycholožek vytváří různé pořadníky.
0: Se vznikem regionálních krizových center pro lidi s psychickými problémy počítá Národní akční plán pro duševní zdraví do roku 2030. Na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou dnes pořádají slavnosti koní a tradic. Den před Velkou Pardubickou je připravený také parfosní hon na počest Oktaviána Kinského. Popisuje program kastelán zámku Lukáš Klečalo.
4: Těšit se můžete na ukázky ušlechtilých starokladrubských běloušů, koní kinských nebo tradičního koňského póla. Nebudou chybět ani tematické prohlídky zámku Karlova Koruna a samostatný okruh kopetem sem, kopetem tam, který vás provede zámeckou jízdárnou, kočárovnou a stájemi.
1: Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové v 15 hodin nastoupí k utkání 10. ligového kola proti brněnskému Artisu. Podle asistenta hlavního trenéra východočeského týmu Adriana Rolka si jeho svěřenci musí dát pozor na soupeřovu kvalitu zahraničních křídelních útočníků.
5: Je to jedna z variant, kterou soupeř jakoby používá v zápase, že tady ty zahraniční hráči prostě umí hrát jeden na jednoho, jsou rychlostně dobře vybavený, takže tady na to si 100% musíme dávat pozor.
0: Fotbalisté Slávie vyhráli v Šancelize 5. utkání v řadě. V 10. kole zvítězili na stadionu posledního Zlína 1-0. V čele neúplné tabulky tak mají 6-bodový náskok před druhým Libercem. Zlín zůstává poslední, má jediný bod a stále čeká na první vítězství v sezóně.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer ale bude od severozápadu obojího ubývat. Teploty vystoupají na 11 až 14 stupňů, na horách maximálně na 9. Vítr fouká mírný jihozápadní a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Kopidlně na Jičínsku do 19. října pokračuje práce na inženýrských sítích na výjezdu z Helmarova náměstí ve směru na Libáň. Objížďka vede přes Lipovou ulici.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
6: Spolek Letokvět mapuje na Náchodsku kříže podél poutní cesty a bádá proto i v archivech. Karel Sladký zjišťoval víc. Válečné trauma na druhou zažívají už 4,5 roku ukrajinské psychoterapeutky. Potýkají se totiž nejen s traumaty svými, ale i svých klientů. O jejich zkušenostech už za chvíli. Jak přežít dobu plnou konfliktů, kde hledat pevný bod v čase nejistoty a může být odpuštění cestou, jak nezůstat uvězněni v nenávisti? Tím se zabývá kniha Odpouštění, kterou vám představíme. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Michala Tučného jsme zahráli v úvodu této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Poslední 4,5 roku jsou pro psychoterapeutky z Ukrajiny nekonečné. Zatím se ale nezdá, že by se jim konečně začalo blýskat na lepší časy. Jak pracovat s psychickými následky války a jak pečovat o vlastní psychickou odolnost v době narůstající společenské nejistoty? To jsou otázky, které si položili účastníci konference Válka a mír, kterou připravil Rafael Institut. Mezi přednášejícími byla i psychoterapeutka, supervizorka, výcviková terapeutka a lektorka Věra Roubalová Kostlánová. S Noemi Fingerlandovou mluvila o své supervizní práci právě s psychoterapeutkami, které přišly z Ukrajiny.
1: Včera tady měla svůj příspěvek Anička Michalčuk, která je psycholožka a která pracuje s ženami vojáků na Ukrajině. Její zkušenost byla neuvěřitelně autentická a těžká, protože žít neustále v sirénách a v zásazích raket a dronů je opravdu hrozně těžký a ona moc dobře mluvila o tom, jak si uchovat nějakou rovnováhu a jak moc dělat teda tu svoji psychoterapeutickou práci, ale mluvila taky o tom temnu, který občas na ní padá, protože je to opravdu těžký a hlavně to nemá žádnou perspektivu, ale zároveň jsem od Aničky cítila takový velký odhodlání se prostě nedat. To je neuvěřitelné.
2: Říká psychoterapeutka a bývalá chartistka Věra Roubalová Kostlánová a doplňuje, v jaké situaci jsou ukrajinské psychoterapeutky u nás.
1: Už po těch 4,5 letech by chtěli konečně začít dělat svůj profesionální život. Tady nemůžou pracovat jako terapeutky, protože by museli mít na to český vzdělání. Většinou tady pracují jako v roli sociálních pracovníků nebo nějakého pomocního personálu.
2: Terapeutky se věnují klientům u nás, ale hlavně online, těm přímo na Ukrajině.
1: Ty klienti jsou zatížený tou celou válečnou situací obrovsky, ale oni taky. Takže oni to mají jakoby na druhou, jo? Mají to ještě od klientů a mají ještě svoje příběhy vlastní, které jsou taky těžké. Mám psychoterapeutku, který teď zabili muže na frontě. Přijdou mi ty ženy velice takový stateční a hrdý a na rovinu. To se mi zdá, že jsou trošku jiný než my a mají i jiný humor. A oni se tím humorem hodně bránějí tomu nepadat do nějaký hluboký deprese.
2: Co je pro ukrajinské terapeutky největší výzva?
1: Velice je tam vidět, jak tu situaci nekonečnou odnáší jejich tělo. Jo? Somatizujou, takže od takového 3. roku té války jsou docela dost nemocní, mají vážní choroby a s tím se perou a snaží se být furt jako v práci a vydělávat taky a být jako prospěšní.
2: Z jakých zdrojů ukrajinské terapeutky čerpají sílu?
1: Mají velkou sílu v tom, že jsou taková jako malá parta, že se navzájem podporujou. Oni potřebují být v té realitě a zároveň toho nemít moc, jako nepouštět si ty hrozný zprávy, které o tam teď stále jdou o počtu mrtvých a raněných. Vlastně oni sami dospívají k tomu, hledat tu míru, kolik unesu. To je, myslím, jako strašně důležitý, být v té realitě, nečekat naděje nějaký, vědět o tom, co se děje, být jako na zemi. I to je hodně těžký.
2: Jak podle Věry Roubalové Kostlánové vidí válku Češi?
1: Moje zkušenost je bohužel taková, že opravdu na tu válku hlavně mladí vůbec nejsou připravovaní a připravení. Některý, jo, některý jdou do aktivních záloh a prostě vědí, že je potřeba trošku jako dělat něco se svojí odolností a prostě se připravovat. To z mý strany není žádný strašení, to je prostě ta realita, o který by se mělo nahlas mluvit a mělo by to i zaznívat z naší vlády a tím víc pomáhat Ukrajině a snažit se preventivně tomu zabránit.
2: Uzavírá Věra Roubalová Kostlánová.

Magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Lidé v Hrádku u Nechanic na Hradecku dnes a včera v referendu rozhodují o převzetí kostela svatého Jiří od římskokatolické církve. Obec chce kostel získat do svého majetku, hlavně kvůli lepším možnostem čerpat dotace na jeho opravy a zachování. Podle vedení obce církev nemá na péči o kostele dost kapacit. Pokud lidé převod podpoří, obec chce v památkově chráněném kostele kromě bohoslužeb pořádat také koncerty, výstavy nebo svatby. Převod by byl bezúplatný. Ve věku 99 let ve středu zemřel někdejší děkan Teologické fakulty Univerzity Karlovy a jeden z prvních signatářů Charty 77 Jakub Trojan, který jako evangelický farář v lednu 1969 pohřbíval Jana Palacha. Od 60. let patřil k výrazným teologům v evangelické církvi, ve které sloužil jako duchovní. Kvůli svým kritickým postojům ztratil v roce 1974 státní souhlas k výkonu duchovní činnosti a již jako civilní zaměstnanec podepsal Chartu 77. Pořádal mimo jiné bytové semináře a publikovat mohl pouze v zahraničí. Děkanem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy se Trojan stal krátce po sametové revoluci. Kající pouti pražské arcidiecéze, kterou svolal pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl, se v pondělí na cestě z Hostivice u Prahy do františkánského kláštera v Hájku u Červeného újezdu zúčastnil odhadem přes 600 lidí. Do cíle pouti v Hájku poutníci dorazili po 6:30 večer. Přibyl kající pouť svolal kvůli mravním a majetkovým deliktům, které se v nedávné minulosti odehrály na církevní půdě i přímo v sídle arcibiskupství. I tato zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také kapelu Buty jsme vám hráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Spolek Letokvět mapuje na Náchodsku kříže a křížky podél poutní cesty. Odkaz krajiny je podle něj důležitý a pro bádání využívá i archivy farností. Více zjišťoval redaktor Karel Sladký.
1: V kostele v Dolanech na Náchodsku v Královéhradeckém kraji můžete vidět křížky, které se váží k místům na Náchodsku v okolí Dolan a my vám je teď představíme s Jitkou Otovou.
2: Nejdřív byly postaveny kříže v obci Čáslavky. V roce 1860 se místní obyvatelé složili na křížek, který teďka stojí uprostřed návsi. To je jeden z těch křížků úplně nejstarší, i když možná vlastně ještě starší je křížek Ludvíček, který nechal postavit sedlák Ludvík v roce 1858 a je to vlastně teďka na kraji pole u zaslepené cesty, kterou přetěl v obchvat, takže to je tady místní.
1: Zaujal mě ten název, nebo zaujal mě popis, který je vlastně na tom podstavci toho kříže.
2: Tento svatý kříž je zřízen od Jana Ludvíka a Anny manželky léta páně 1858 dne 25. máje.
1: Není úžasné, že takovou dobu vydržel?
2: No, tak on už je opravován a rekonstruován.
1: Je, ale ten základ tam je pořád. No. Jaká další zajímavá místa tady v okolí můžeme zmínit?
2: Ještě další křížek je na Sebuči, tam přesně neznáme, proč byl vystavěn. Tam tu historii, to jsme nedohledali zatím, to nás ještě čeká. Pak je teda na místním hřbitově je kříž, který tady stál na místě, kde je dnešní kostel. A pak tadyhle v Krapčicích, to je další křížek, který byl snad teda údajně za uzdravení dítěte postaven.
1: Těch křížů a křížků je poměrně hodně tady na Dolansku v okolí. Myslíte si, že to je ten hlavní odkaz i těch lidí, kteří třeba věřili v té době, taky jako poděkování vlastně?
2: No určitě. A navíc taky ještě v Heřmanicích byl poutní kostel, takže vlastně okolo všech cest, které vedly do Heřmanic, tak jsou postaveny křížky podél té poutní cesty, protože tam dřív se chodilo jako za uzdravení, protože se tam udál zázrak. Díky tomu tam pak vzniklo to poutní místo.
1: Ne všude ty kostelíky jsou v dnešní době, ale ty kříže jsou, takže lidé chodí k těm křížům. Někdy nahrazují i ta...
2: No, my jsme zjistili, že vlastně tady moc jako lidi ani nevědí proč, takže sami jsme pátrali pamětníci v pamětní knize farnosti a hledali jsme, proč vlastně ty křížky tady vznikly, kdo je zřídil a vlastně tu jejich historii, že jsme zjistili, že se to jako pozapomnělo. Takže je dobrý to pro dnešní dny připomínat a lidi se o to docela zajímají.
1: A máte to tady zmapováno, kolik těch křížů a křížků zhruba, dá se říci?
2: No, tak tady máme 5. Ale ještě jsou další, které zatím jsme nestihli zmapovat, tak to nás čeká. A je to ještě jeden zapomenutý v Krapčicích a v Nasebuči. A případně ještě budou po okolí určitě ještě další, o kterých třeba ani nevíme.
1: Vy jste, paní Jitko, říkala, mapujeme. Kdo mapuje? Kdo je zatím?
2: No, je to spolek Letokvět, který se zabývá vlastně místní historií. Je to takový náš jakoby zájem a zároveň teda ještě tady se snažíme nějakým způsobem udržovat rybník, který je hnedka vedle kaple, takže to je vlastně spolek, který tady působí v Dolane.
1: Takže Letokvět spojuje lidi, spojuje i to duchovno s přírodou.
2: Tak to bychom rádi. Jsou to jakoby příznivci, kteří nám fandí a podporují nás.
1: Proč je podle vás důležité i v dnešní době mapovat třeba právě ty kříže, křížky, sledovat?
2: No, je to taková paměť krajiny a bylo by dobré na to nezapomenout, aby ty lidi tušili, kde žijou a co se v té krajině událo. A dřív se lidi vztahovali k Bohu, že vlastně stavěli ty křížky na oslavu Boha nebo Ježíše Krista.

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď vydáváme na Karlovarsko. Špitální kostel Všech svatých není největší ani nejzdobnější památkou Jáchymova. Pokud ale máte rádi místa se zvláštní atmosférou, rozhodně tenhle na první pohled nenápadný kostelík vedle hřbitova navštivte. Jde totiž o jedinou celohrázděnou sakrální stavbu v českém i saském Krušnohoří. Natáčela Jana Strejčková.
1: S Markétou Šikýřovou z Jáchymovského infocentra vstupujeme do špitálního kostela Všech svatých.
2: Ten kostel tady nechali postavit obyvatelé města, kteří sem přišli v 16. století, protože Jáchymov byla úplně původně malilinkatá osada a s těmi nalezišti stříbra, tak sem přicházeli horníci, hlavně teda ze Saska. No a protože chtěli svůj duchovní stánek, tak nechali postavit špitální kostel. Stavba začala v roce 1516 a dneska je špitální kostel nejstarší dochovanou sakrální památkou našeho města.
1: Co je na tom kostele výjimečného? Já vidím hrázdění.
2: Ano, já s oblibou říkám, že jak tady ten kostel před 500 lety postavili, tak máte možnost ho vidět dneska. Ten kostel v průběhu let samozřejmě byl rekonstruován, ale nikdy nebyl výrazně stavebně přeměněn. Vždycky při všech rekonstrukcích se zachovala ta původní podoba. A právě ta celohrázděná konstrukce je jednou z těch unikátních záležitostí tohoto kostela. On zvenku je takový nenápadný, to hrázdění není vidět, tomu se pak říká hrázdění v kabátku, ale ta celohrázděná konstrukce tady uvnitř každého překvapí.
1: Co je pravdy na tom, že ty trámy jsou natřené volskou krví?
2: Je to taková legenda, říká se to, že vlastně to dřevo, které bylo použito na stavbu tohoto kostela, zvláště pak krovu, bylo natíráno volskou krví, protože ta volská krev má jakoby magické účinky a ochraňuje to dřevo. Mimo jiné se také říká, že ta volská krev má výborné impregnační účinky, takže to dřevo lépe a déle vydrží. Jinak během prohlídky máte možnost se projít po 500 let starém schodišti,
1: po kterém jdeme právě teď my.
2: Ano.
1: A dostali jsme se do půdních prostor. Tak my jsme teď společně došli na místo, kde se vlastně ukrývá ten největší poklad špitálního kostela.
2: Dá se to tak říct. Teď jsme pod zvoničkou, ve které se nachází zvon z roku 1520. Dneska je to nejstarší movitá památka našeho města. Ten zvon se dochoval díky tomu, že v dobách, když se všude zabavovaly zvony, tento zvon byl uschovaný na půdě tehdejšího muzea a v 90. letech se mohl navrátit zpátky do zvoničky. K tomuto zvonu se váže legenda. Říká se, že jeho hlas, když se nesl Jáchymovským údolím, tak vlastně ochraňoval město. Měl držet nad městem ochranou ruku.
1: Špitální kostel se veřejnosti otevírá pouze v rámci komentovaných prohlídek. Zájemci do něj mohou nahlédnout například ve čtvrtek, 8. října ve 14 hodin. Další termíny prohlídek jsou pak pravidelně uveřejňované na webu města.

0: Vražděno více než 1200 lidí a 251 lidí bylo odvlečeno jako rukojmí do Gazy. Datum, které se stalo symbolem bolesti, strachu a hlubokého traumatu. Možná právě proto stojí za pozornost nová kniha Odpouštění, odpůšťaně, kterou vydalo nakladatelství Toga. Ne proto, že by nabízela jednoduchou odpověď nebo návod, jak odpustit neodpustitelné. Autoři se ptají mnohem otevřeněji, jak přežít dobu přesycenou konflikty, kde hledat pevný bod v čase nejistoty. A může být odpouštění cestou, která člověku pomůže nezůstat uvězněný v nenávisti? Kniha přináší pestrou paletu pohledů. Mezi její autory patří například Fedor Gál, František Mikloško, Iveta Radičová, Daniel Pastyrčák nebo Marian Baláš. Kniha zaujala také Danielu Brůhovou.
1: Kniha Odpouštění rozhodně nepřichází kázat, ale klást těžké otázky v době, která je potřebuje slyšet. Zajímá mě, jak odpouštění vnímá jeden z autorů, sociolog Fedor Gál.
2: Jsem si řekl, hele Fedore, ty máš spoustu věcí, které musíš odpustit především sám sobě. Nadělal jsi v životě hodně konin a nebudeš to v sobě nosit. Zkus toho udělat součást svého života, jaké byl, a srovnej se s tím. Pak je tam druhý aspekt, který je velice důležitý také, vědět odpustit lidem, kteří mi ublížili. Pak je tady něco, co je kolektivní, a to, aby jsme se naučili odpouštět my jiným.
1: Proč je to tak důležité?
2: Protože většina konfliktů, které dnes zažíváme v privátním životě, globálně. Protože Blízký východ a Ukrajina jsou globální problémy, to nejsou nějaké lokální války. A když se nenaučíme odpouštět, tak to nikdy neskončí. A hrozí to globální kataklizmou.
1: Co vás vede k této myšlence?
2: Největší konflikty se dnes odehrávají mezi kulturami a náboženstvími. Já jsem se nedávno zeptal umělé inteligence, to je takový šlágr. Máš svědomí? A ona mi odpověděla, nemám. To mají jenom lidé. Já jsem stroj. A to je chytrá odpověď. Či existuje-li něco, co odlišuje lidství od všeho ostatního, je to svědomí.
1: Ale co to je svědomí?
2: Já jsem v poslední době fascinován četbou knížky, která se jmenuje Kázeň nahoře. Ten autor se jmenuje Lepide a on tam mluví o kázání rabína Ježíše. To slovo rabína zdůrazňuju. A on tam mluví například o lásce k nepříteli. To se mi strašně těžko konzumovalo.
1: A co tedy znamená podle Fedora Gála odpustit nepříteli?
2: Je něco, s čím přišel Ježíš jako s naprosto radikální změnou paradigmatu a lidského duchovna. Je to hrozně těžký. Člověk chce-li přemýšlet o odpouštění, musí mít nějakou normu nad sebou, nějaký kánon.
1: Myslíte tím například svědomí nebo desatero?
2: Kánon, který je pilířem euroatlantické civilizace, to není jenom desatero, to není jenom antická filozofie, je to i to hodnotový nebe, ten kánon, a ta maxima, která nás drží na úzdě, alespoň doufám. A proto mě často trápí, potkávám-li se v církevních kruzích, mezi věřícími, a to je jedno, jestli to jsou Židé, křesťané nebo muslimé, s pokrytectvím, s tím, že něco říkají a něco jiného dělají, tím, že hlásají netoleranci vzájemnou, a naštěstí potkávám takový opaky.
1: Jak byste ty opaky charakterizoval? Jakou mají víru?
2: To, co dělá víru silnou, důležitou, nezbytnou, která z víry dělá naději, je právě ta schopnost kráčet proti proudu, proti zaběhaným kolejím. Telegram s adresou Svět.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: V posilovnách se obvykle razí jednoduché a úderné anglické heslo. No pain, no gain. Překlad je jednoduchý. Žádná bolest, žádný zisk. Těm, kdo cvičí, se tak připomíná, že svaly i fyzickou sílu mohou získat jedině tehdy, když budou tvrdě pracovat, a také to, že k tomuto procesu patří i bolest. I v církvích se občas setkáme s tím, že nám někdo tvrdí, musíš být silný. Obvykle tehdy, když si procházíme těžkým obdobím a prožíváme bolest. Nebo nám naopak někdo řekne, jenom věř. A tak se snažíme být silní, mocní, veselí, vděční. Často pak máme deprese z toho, že se to nedaří, že je to velmi nesnadný úkol. Narážíme na vlastní limity. Sám jsem si takto párkrát skřípl sedací nerv, jenom proto, že jsem chtěl být silnější, a tak jsem naopak skončil slabší. Sám jsem párkrát propadal špatnému pocitu ze sebe sama, protože jsem ve vypjatých situacích nebyl tak silný ani vnitřně, jak jsem chtěl. Prorok Abakuk nám ale připomíná ve 3. kapitole v 19. verši, že nemusíme vždycky být silní jenom my sami, protože panovník, Hospodin je moje síla. Je to dobrá zpráva. Ve víře nejsme odkázaní sami na sebe, na své síly. Můžeme i načerpat z externích zdrojů. Můžeme se spolehnout na to, že Pán Bůh je naší sílou. Vezměme to jako domácí úkol do dalších dnů, nespoléhat se sami na sebe. Jsou věci a je jich mnoho, na které nemáme žádný vliv. Nemůžeme ovlivnit rozhodnutí jiných lidí. Často jsme limitováni i v tom, jak moc dokážeme korigovat své reakce na to všechno, co se kolem nás děje. Věříme ale, že nad tím vším je Bůh, který má v rukou celý svět i nás, který je i naší sílou. Ovšem, nenechme se tím vést k rezignaci. Naopak, spolehněme na Boha, abychom mohli zajít dál, než nám naše síly stačí. Apoštol Pavel říká, proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu. Píše to v prvním listu Timoteovi ve 4. kapitole v 10. verši. Jsou věci, které nejsou v našich rukou. Přesto můžeme po světě chodit s otevřenýma očima a otevřeným srdcem. Být tu pro lidi, kteří potřebují pomoc. Namáhat se a zápasit, protože naše naděje není jenom v tom, že my sami jsme dost silní, ale i v tom, že máme po svém boku silného Boha.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám pěvce Štefana Margitu.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Je 10 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Volby v Česku pokračují. Krchleby na Rychnovsku ode dneška řídí správce obce. Velká Pardubická zítra uzavře část silnice mezi Pardubicemi a Chrudimí. A dnes bude po většinu dne pršet. Pěkné dopoledne vám přeje Tomáš Mysliveček.
0: Volby 2026.
2: Komunální a v některých obvodech také senátní volby pokračují. Volební komise budou ručně sčítat odevzdané hlasy od 14 hodin. Výsledky zadají do počítačového systému a poté předají ke kontrole na sčítací místa. Tam správnost údajů ověří statistici. Podle ředitelky pardubické pobočky Českého statistického úřadu Veroniky Tiché je celý proces nastavený tak, aby byla zajištěna maximální transparentnost voleb.
3: Celý proces je naprosto transparentní, neboť okrskové volební komise jsou sestavovány ze zástupců jako jednotlivých volebních stran a to, co nám komise předává, si okamžitě může zkontrolovat prostřednictvím toho opisu, který od nás získává. Takže je to naprosto transparentní, celý proces zpracování je oddělen od veřejné sítě, takže vylučuju jakékoliv pochybnosti v tomto směru.
2: Krchleby na Rychnovsku mají od dnešní půlnoci úředně dosazeného správce obce. Ministerstvo vnitra ho jmenovalo poté, co se nepodařilo sestavit kandidátní listinu pro komunální volby, které se tak v obci nekonají. Funkční období dosavadního vedení skončilo uplynutím prvního volebního dne.
4: Správce zabezpečuje úkoly obce v samostatné působnosti. Zastupuje ji navenek a stojí v čele obecního úřadu. Jmenovalo ho i ministerstvo vnitra ze svých zaměstnanců. Veřejnosti bude k dispozici v sídle obecního úřadu každé úterý mezi 15. a 17. hodinou. Jeho působení skončí dnem ustavujícího zasedání zastupitelstva nebo zvolením starosty. Jiří Hofmán, Český rozhlas.
2: Kvůli Velké Pardubické bude zítra uzavřená část silnice 1/37 mezi Pardubicemi a Chrudimí. Řidiči tam neprojedou od 8 do 19 hodin. Komunikace má totiž sloužit jako dočasné parkoviště pro návštěvníky závodu. Vjezd bude ale možný pouze od Zdraškovic, výjezd směrem na Hradec Králové. Na dopravu v okolí závodiště bude také dohlížet policie, pokračuje krajská policejní mluvčí Dita Holečková.
5: Za policii bychom rádi požádali řidiče, aby respektovali dopravní značení, dbali pokynů policistů a pořadatelské služby. Řidiči, kteří nemíří na Velkou Pardubickou, pokud mohou, ať se okolí závodiště v neděli vyhnou, a návštěvníci, ať jednak vyrazí s dostatečným časovým předstihem a současně jsou při příjezdu i odjezdu trpěliví, schovývaví a ohleduplní k ostatním.
0: Sport.
2: Hokejisté Hradce Králové prohráli na ledě Třince v 9. extraligovém kole 2-5. Premiéru v dresu Východočechů absolvoval stále ještě 15-letý útočník Marek Domkář.
6: Tak za mě to je hodně rychlejší a zároveň i fyzičtější prostě z té juniorky nebo z toho staršího dorostu. Je to úplně jináčí tempo, než na který jsem zvyklý, ale myslím, že jsem se k tomu přizpůsobil a jsem rád za to, že jsem mohl dostat tuhle šanci si zahrát v extralize. Chtěli jsme porazit, škoda, že nám to nevyšlo. Prostě dostal jsem šanci, využil jsem ji, jsem rád, že jsem si tady mohl zahrát proti týmu, který dosavat neprohrál.
0: Počasí.
2: Dnes bude převážně zataženo na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Později odpoledne a večer ale bude od severozápadu deště i přehánek ubývat. Teploty dnes vystoupají na 11 až 14 stupňů, na horách maximálně na 9. Vítr fouká mírný jihozápadní a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na dálnici D11 počítejte s komplikacemi na 49. kilometru ve směru na Hradec Králové. Kvůli nehodě dvou osobních aut je tam neprůjezdný levý jízdní pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
7: Vítejte vážení přátelé, vítejte vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a v dnešním vysílání se zaměříme na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme také rybníky, tedy jak se letos dařilo rybám v tom horku a suchu, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, že dozrává vínečko. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Jak se postarat o jahodníky na vyvýšeném záhonu, aby v pohodě přečkali zimu? Tak to vás určitě mnohé bude zajímat. Tedy jestli odstranit plevel, ostříhat jahodníky, všechno přikrýt, zalévat. A je pro jahodníky vůbec vyvýšený záhon vhodný? Tak to všechno pro vás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková.
2: S Janou Lapáčkovou z Českého zahrádkářského svazu stojíme u vyvýšených záhonů s jahodníky. Jak se teď na podzim máme o ty jahodníky postarat, Jano?
3: Dobrý den. A takže teď na podzim vlastně je zásadní ty jahody zkontrolovat před zimou, podívat se, jestli nemají nějaké suché listy, ty odstraníme a také zjistit, jestli je dostatečně ten substrát vlhký, takže případně zalít a vlastně takhle celkově zkontrolovat.
2: Takže nic jiného s nimi neděláme, není potřeba je ostříhat třeba na ježka nebo okopat. Stačí jenom zalít, ani zeminu nemusíme nakopčit.
3: Tak s jahodami neděláme teda opravdu nic speciálního. Když jsme chtěli ostříhat, tak to už jsme měli provést v červenci a ani je nepřihnujeme.
2: Když si někdo koupil jahodníky až teď, tak může je ještě vysadit do toho vyvýšeného záhonu?
3: Určitě, v těch teplejších oblastech dokonce můžete jahodníky vysadit až do konce října a při běžné nadmořské výšce zhruba tak do poloviny října, aby před zimou stihli v pořádku zakořenit.
2: Ničím ty jahodníky nebudeme na zimu přikrývat a asi jenom budeme kontrolovat, jestli je ten substrát dostatečně vlhký a případně i v zimě budeme zalévat.
3: Přesně tak, jenom v podstatě až trošku začne už mrznout, tak se může stát, že ten mráz ty jahody vytáhne, tak v tenhle okamžik je potřeba ty jahody přikopčit, přihrnout zeminou a i v těch vyvýšených záhonech je důležité právě i v zimě kontrolovat, jestli ten substrát je vlhký, případně i přes zimu lehce zalít. Pokud bychom chtěli zvolit jinou variantu toho přikopčení, můžeme využít i chlévský hnůj nebo třeba kompost, kterým ty jahody přihrneme.
2: Někdo má taky stále plodící jahodníky v těch vyvýšených záhonech a pořád tam ještě má květy, tak co s nimi?
3: Tady bychom doporučili spíš v tomto období už ty květy neponechávat, protože už stejně nestihnou zaplodit, takže je ideální ty květy vyštípat. I zbytečně tam nenechávat plody, ty také odstraníme, ponecháme třeba maximálně 2-3, které ještě stihnou možná dozrát.
2: Ještě poslední, vlastně ta nejdůležitější otázka. Je vůbec dobré mít ty jahodníky ve vyvýšeném záhonu?
3: Já si myslím, že ano. A zvlášť pro ty stále plodící neboli remontantní odrůdy. V vyvýšeném záhonu se ty jahodníky dobře rozrůstají, odnožují a pak vlastně přepadávají i přes okraje toho samotného záhonu. Mají díky tomu i větší teplo z boku, lépe dozrávají. Jahody jsou pak čisté a dobře se k ním dostaneme.
2: A někdo tady zrovna asi buduje vyvýšené záhony.
1: Samozřejmě je to každý rok úplně jiné podle počasí. Někdy jsou začátkem října už květy a plody pomrzlé a jejich dozrávání nemusíte vůbec řešit. No a já už jenom dodám, že reportáž, článek a fotografie, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše dotazy, tedy rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Do záznamníku řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců. Máme tady první dotaz.
1: Máme mravence, kteří nám bydlejí v základech domu. Je to u Broskve. A těch mravenců je tolik a vyzkoušeli jsme na nich koupených preparátů mnoho. Ten cukřík bílej, ten obcházejí, jako kdyby jim zapáchal. Domečky a podobné věci, které se nabízejí. Ale mravenců je stále plno. Nemůžeme se jich zbavit.
0: Tak s mravenci by nám mohl poradit František Hlubocký, pardubický zahradník.
2: Mravenci jsou vynalézaví a zvykají si, a právě dřív přípravky proti mravencům bývaly na bázi napuštěných cukerných krystalků, ale to už se ví opravdu, že na ně nezabírá, ale jsou přípravky proti mravencům, které se dají koupit, ty novější, používají se buď podle toho, kde se vyskytují. Je to takový prášek, který je láká, oni ho teda olížou, ale mnohdy i zanesou do svého hnízda a vyhubí, a o těch vím, že jsou účinné. Dokonce do bytu, když to je, tak lze i mít takové pasti, říká se tomu, takové mističky, že jo, a tam oni zalezou a tam se toho zase nalížou, aby jsme nemuseli si třeba pod skřínkou někde v kuchyni sypat po zemi. Je i dokonce sprej, a nebo zase se dá doporučit tyto přípravky, zdají se rozpustit třeba do konvičky s vodou, jako udělat koncentrát, když jsou právě třeba okolo domu, jak bývají třeba dlažba okolo domu a takové ty spáry, že jo, těsně uzdí, tak dají se tam i nalít. Takže myslím si, že v současné době to akorát jsou teda dražší ty přípravky, ale pokud vím, fungují dobře.
3: A nějaké babské rady?
2: Babské rady. No, ono je to problém. Říká se, že do bytu, když nechceme, že teda jim vadí, je to jenom zajímavost, přeškrtat jim cestičky křídou. Je prstem po těch cestičkách, kudy chodí, to, že jim vadí, ale oni jsou chytří a oni udělají okliku. Totéž nemají rádi mletou skořici nasypat, jo, nemají rádi tyhle ty kořeněné vůně.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám asi 20 let starý fík na slunném chráněném místě a každý rok má až 50 plodů. Ale před dozráváním vždycky přes noc všechny opadají.
0: Já se samozřejmě vůbec nechci chlubit, ale pochlubím se. Letos v tom horku a suchu jsem měl dvě úrody fíků. Ta druhá dozrává právě teď, a ve středomořských podmínkách, které my tu samozřejmě nemáme, tak tam mají fíky dokonce 3 úrody ročně. Zpátky k dotazu. Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo chce doma pěstovat fíky, a řekněme si, dají se pěstovat venku bez nějakých větších problémů, a když najdete nějaké stanoviště, které je chráněné, které je slunné, tak tam ten fík můžete klidně zasadit. Pak druhá věc, a to je to, že při výběru té odrůdy všichni řeší mrazozdornost. Jo? Je to honba o tom, která odrůda vydrží o 2 stupně minus víc a která vydrží míň, tak všichni hledají ty nejodolnější tomu mrazu. Já bych v tuhle tu chvilku spíš poradil, abyste dbali na to, že si vybíráte odrůdy, které kvetou a jsou rané v rámci toho dozrávání, protože u těch fíků to není o tom, aby vám to jako nezmrzlo. Tam je to spíš o tom, aby vám co nejvíc těch plodů dozrálo. Díval bych se spíše po odrůdách, které jsou rané, na to dozrání potřebují kratší čas, protože jak chápu, že je rozdíl mezi stanovištěm někde na pobřeží slunné Itálie, Kalábrie a někde jako v České republice. To dozrávání a ta ranost je tam velmi důležitá. A v rámci vlastně toho pěstování, vy když si koupíte sazeničku, tak ten první, druhý rok, tak se snažíte jí prostě nějak trošku jako víc stříct, to znamená udělat kolem nějaký kryt, vycpat to třeba listím, slámou, prostě něčím. No a postupně, jak ten stromek, ten keřík zvyká, tak ho otužujete, a moje zkušenost je jako, že nejdýl třetí rok už na to prostě kašlete a ten fík to většinou zvládne, pokud jste si vybrali nějakou vhodnou odrůdu. To, že vám vlastně omrzne to dřevo, ty horní výhony, to vám vůbec nevadí, protože vy ho stejně ostříháte, vyrostou nové výhony. hony, tam bude spousta těch plodů a jde o to, aby to stačilo dozrát. Když budete mít nějakou odrůdu, která je ranější v tom dozrávání, tak by to bez problémů mělo dozrát. A i ty fíky, které opadají a jsou třeba ještě na pohled zelené a nezralé, tak ty plody snadno dojdou někde, dáte třeba na pekáč, na nějaký prostě novinový papír, dáte to někam do obyváku nebo prostě nevím, někde, kde bydlíte, tak ty plody ještě dojdou. A samozřejmě potom se dá udělat i to, že ty plody osušíte, můžete různě nakandovat a tak dál, takže dají se zpracovat i ty lehce nedozrálé plody. Ale za mě zásadní u pěstování u toho fíkovníku je nehledat odrůdy, které vydrží prostě o minus 2 stupně víc než ty jiné, protože o to nám nejde. Jo? To, že vám omrzne to dřevo, horní výhony, to nás netrápí. Všechno stejně na dřevo budeme stříhat a stejně nám to bude plodit na tom, co vyroste znovu. Ale namísto toho se podívejte na to, abyste měli odrůdu, která prostě je raná v rámci toho dozrávání a takhle by vám to mělo fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Letošní parné a suché léto se podle všech předpokladů určitě nepěkně podepíše i na výsledcích rybářské práce. Bude ryb dostatek a budou pěkně rostlé, tak právě o tom naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová natáčela s předsedou Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milošem Zlatohlávkem.
2: Výlovek bude podstatně menší, nebudu říkat, že kvalita ryb bude určitě horší, to si nemyslím, ale ten výlovek nebude tak markantní, jako byl v minulých letech. Tam jde samozřejmě o ten přírůstek ovlivňuje samozřejmě množství krmení, které je možné do toho rybochovního zařízení dát, a ten díky těm vedrům nebyl moc velký, nemohli jsme úplně pravidelně krmit a v tom množství, v kterém bychom potřebovali a chtěli, ale samozřejmě jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten výlovek měli.
3: Ty výlovy jsou pro Český rybářský svaz zajímavé i z hlediska hospodaření. Takže budou menší ryby, bude menší zisk?
2: Takhle se to úplně samozřejmě říct nedá, i když ekonomové by určitě byli proti tomu, co řeknu, nebo co jsem řekl. Čísla jsou daný a samozřejmě cena té ryby odpovídá tomu číslu, který tam je v té váze, ale spíš bych to definoval jako v tom, že i když je malý výlovek, je potřeba nějakým způsobem s těma rybama pracovat. Nemůžeme je vysypat na pole nebo cokoliv jiného. Je to náš produkt a musíme ho distribuovat do našich revírů a do našich vod, nebo je použít třeba pro nasazení do rybochovného zařízení do příštího roku. Ale je velmi důležité spíš připravit tu strategii distribuce té ryby. Důležitý je fakt jako zamyslet, která voda je úživná, která voda je neúživná, a podle toho ty ryby nasadit, aby tam měly možnost třeba nějakého dorůstu, nebo i rybníky, které jsou posazený vejš, jako je třeba Šluknov. Tam to dorůstá pomalu a je potřeba nějakým způsobem tu rybu tam dávat třeba větší. Jo, jsou lokality, které jsou velmi úživné, jako je třeba řeka Labe, tam tu rybu můžete dát menší nebo nechranit se. Všechny tyhle ty věci jsou daný zarybňovacíma plánama a není to vůbec jednoduchý, a myslím si, že je velmi důležitý, aby ty organizace s tím územním svazem nějakým způsobem pracovaly, našli nějaký ten plán, jak s tou rybou naložit.
3: Vidíte, tak teď jsem se vlastně prozradila jako takový rybářský neználek, protože já jsem výlovy považovala za to, kdy tu rybu vylovíte, prodáte, ale ono to má dvě ty stránky. Jednak ryba, která jde do prodeje, a za druhé ryba, která jde na ten další chov.
2: Většina těch ryb, které se u nás v rámci územního svazu vyloví, tak se vlastně distribuuje do všech revírů územního svazu. Snažíme se, aby jsme nějakým způsobem pokryli celou potřebu toho územního svazu, ale snažíme se v místních organizacích, které nám pro nás tu rybu nějakým způsobem chovají, pak my od nich odkupujeme a dáváme ji do revíru, protože my jako územní svaz jsme správci revíru. Takže tímhletím vlastně podporujeme ty místní organizace, které samozřejmě tu rybu si ještě rozdělují na dvě kategorie, a to je právě ta kategorie, kterou nám prodají a my ji dáváme do revíru, a pak je tam druhá kategorie, a to je, o čem jste mluvila vy, a to je samozřejmě na ty vánoční prodeje. Ale je to i taková podpora té spolkové činnosti, kdy ty lidi, kteří tam docházejí a nějakým způsobem na těch rybích pracují a tohle, tak mají v uzovkách svýho kapra, který ho mají na tom vánočním stole. Ty výlovy, to je taková prezentace toho Českého rybářského svazu, a chtěl bych tímto všechny pozvat, aby se přišli podívat na ty výlovy, které se konají určitě ve vašem okolí. Dělají se právě o víkendu většinou, aby byly veřejné, aby ty lidi se mohli přijít podívat. Tak bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se přišli podívat na práci, kterou ty rybáři odvádí. Není to úplně malá práce, je to dobrovolná práce, je to fyzicky náročná práce, a přijďte je podpořit a oni to určitě ocení a vy uvidíte tu práci, co za těma rybama stojí.
1: A Miloš Zlatohlávek zval samozřejmě nejen na výlovy v severních Čechách, ale všude po republice. Termíny výlovu ve vašem okolí najdete na webu jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu nebo na souhrnném webu Podzimní výlovy 2026. Tak ať se vám zadaří. Větráte doma často? Tak za chvíli si vysvětlíme, jestli je to dobře, anebo to není dobře.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V létě máte většinou okna do kořán. Nejenom kvůli čerstvému vzduchu, ale také kvůli pocitu, že rozpálený dům nebo byt trochu vychladíte. Pokud to děláte časně ráno nebo večer, je to v naprostém pořádku. Kdo ale větrá v pořádném pařáku, může si spíš uškodit a byt ještě více vyhřát. Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení chtěl zjistit, kolik prachu mu do domu při intenzivním větrání přiletí. Zakoupil potřebnou techniku a začal měřit. A paradoxně naměřil úplně něco jiného a navíc zdraví škodlivého. Výsledky prozradil v rozhovoru s naším hobby redaktorem Jirkou Šobrem.
2: Já jsem očekával, že když otevřu celý dům, jak se říká, do kořán, tak se objeví prachové částice, ať od těch nejmenšího průměru 2,5 přes ty s průměrem 4 až 10, což už je třeba jako stavební prach a podobně. Ale to, co se mi stalo a to, co opravdu překračovalo normu, byly VOC.
3: Co to je VOC?
2: VOC jsou těkavé organické látky, jsou to chemické sloučeniny, které se snadno odpařují do vzduchu při běžné teplotě. Mezi nejznámější patří formaldehyd, o kterém už jsme si spolu povídali, benzen, toulen nebo aceton.
3: A čím to je? Je to dáno těmi novými povrchy, které doma máte, novým nábytkem, novou kuchyňskou linkou?
2: Těkavé organické látky se odpařují prakticky ze všeho, co obsahuje organická rozpouštědla. Jsou to pojiva, změkčovadla, různé ropné deriváty, anebo chemické látky. Představme si naše podlahy, lepidla, kterými jsou lepené i klidně keramické obklady. Ten krásný nový povrch kuchyňské linky a přiznejme si, že VOC jsou právě i v čistících prostředcích.
3: Víte, já jsem si myslel, že ty těkavé látky, když se něco vyrobí, slisuje, použije se lepidlo a tak dále, tak když vyschnou, tak zmizí.
2: Oni moc nemizí, my na ně máme relativně přísné normy. Ty přísné normy jsou rozdílné třeba u nás, jako v Evropské unii a ve Finsku. Ve Finsku jsou daleko přísnější, ale je to právě o tom, že oni se pak uvolňují díky tomu zvýšenému teplu, díky slunečnímu záření. To znamená, že se nám pak ty povrchy zahřívají na teploty vyšší než 26 stupňů Celsia.
3: Proto tedy používat žaluzie, aby nám sluníčko třeba nesvítilo na novou vinylovou podlahu?
2: Jedna z variant, druhá z variant je zamyslet se nad tím, co si do toho bytu vlastně instaluji, chovat se udržitelně, ne tak, jak nám tvrdí marketingové hlášky prodejců, ale tak, aby my jsme udržitelně žili, vybírali si přírodní materiály, vybrali si třeba keramiku oproti vinylové podlaze, vybrali jsme si klasický dřevěný stůl z

0: zralí na intoxikaci právě chemickými látkami.
1: Z toho nás může třeba bolet i hlava.
0: Bolet hlava, pálit oči, děti můžou různě pokašlávat, má to za důsledek vysušování sliznic, nepohodu, kdy my si vlastně neodpočineme.
2: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na vínečko okolo pergoly. Právě teď nastal jeho čas.

Pekářský kalendář. Objevil jsem dvě krásné pranostiky na říjen. A ta první praví, že září víno vaří a že říjen mačká hrozen. No tak já se přiznám, že mám okolo domu plno vínečka a jak je zralé, dobré a počasí to dovolí, tak šup s ním do demižónu. A když se mi vínečko nepodaří, tak z toho vínečka nechám udělat vínovici a je to. A to ku podivu chutná všem mým kamarádům. No a letos je hodně žaludů a to se říká, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Kdyby se té pranostice dalo věřit, pak bude zima plná sněhu od prosince až do března. Schválně, necháme se překvapit, víte, jak to chodí. Ono pak nakonec ani nezasněží, ale já se těším, že bude hodně sněhu, protože budu sáňkovat a dělat ve sněhu andělíčky. No a ještě krátce, na co teď na zahrádce nezapomenout. V první řadě je čas na vysázení česneku a potom, zatímco v Anglii prožívají různé hmyzí ubytovny a kryty pro drobné zahradní živočichy velkou oblibu, u nás se zatím moc nerozšířily. Právě nyní při podzimním úklidu zahrady je ale čas na užitečné pomocníky myslet. Pokud jim nechcete vhodný domeček zakoupit nebo udělat, ponechte na kraji zahrady malou hromádku, kupku listí, větví nebo kamenů. Pomůžete tak ježkům, případně i ještěrkám. Co bude v našem pravidelném hobby magazínu Českého rozhlasu příští týden? Tak zaměříme se na přírodní hnojiva, například na vaječné skořápky anebo na banánové slupky. Podíváme se také do podzimních včelích úlů, co se tam teď zrovna děje, a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy na to ranní startování. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Bee Gees, Elton John, Michael Jackson nebo Sting. Ovšem tentokrát tak, jak je možná neznáte. Pět hudebníků Filharmonie Hradec Králové a jejich nové kvinteto Labe zahrají známé popové hity v komorních aranžích a navíc na místě, kde byste koncert nečekali. A k tomu ještě pomohou dobré věci. Výtěžek z koncertu totiž podpoří nadační fond Honzíkova cesta. 14. října v 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin v Hradci Králové Kuklenách. Vstupenky kupujte na hkpoint.cz. Do Polstrinu na Labe 14. října vás zve i mediální partner koncertu Český rozhlas Hradec Králové.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Druhým dnem pokračují komunální a senátní volby. Firmy připojené k vysokému napětí musí do ledna upravit rezervovaný příkon podle skutečné spotřeby. Rígrova stezka v Semilech je opět přístupná a sobota na východě Čech je zatažená s deštěm na většině území. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré dopoledne.
0: Volby 2026.
2: Do 14 hodin jsou dnes otevřeny volební místnosti. Lidé vybírají své komunální zastupitele a ve třetině obvodů taky nové senátory. Včera k volbám dorazila nejčastěji pětina až třetina voličů. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce byl první den bez větších komplikací. Sčítání hlasů může podle Českého statistického úřadu ve větších městech trvat až do zítřejšího rána. Zhruba 25 tisíc českých firem musí upravit své smlouvy o připojení k síti vysokého a velmi vysokého napětí. Podle energetického regulačního úřadu si často firmy rezervují příkon, který nakonec nevyužívají a blokují tak připojení nových žadatelů. Od ledna tak velkoodběratelé nově zaplatí i za kapacitu, kterou nevyužívají. Podle předsedy ERU Jana Šefránka by je to mělo donutit k optimalizaci.
3: Cílem je, aby aktualizovali smlouvu o připojení. To rozhodnutí je samozřejmě daného odběratele. Kdo má teď aktuálně nastavený optimálně vlastně svůj rezervovaný příkon, tak samozřejmě nemusí dělat žádné změny. Zejména cílíme na ty, kteří blokují současné kapacity distributorů a samozřejmě je potřeba uvolnit ty kapacity pro ostatní.
2: V Semilech je pro turisty po opravách opět přístupná vyhledávaná Rígrova stezka u řeky Jizery. Informovalo o tom vedení města. Stavbaři opravili dřevěný ochoz podél skály nad řekou a zrekonstruovali vysutou galerii. Práce trvaly od začátku září a stály přes 1 milion korun. Rígrova stezka vznikla v roce 1909. Měří 3,5 kilometru a vede mezi semilskými částmi Bítouchov a Spálov. V Hradci Králové dnes končí 32. ročník mezinárodního festivalu Jazz Goes to Town. Poslední koncerty budou stejně jako v předchozích dnech na několika místech v centru města. Odpolední program začíná ve 2 hodiny, připomíná Vojtěch Drnka z organizačního týmu.
4: Začínáme už ve 2 odpoledne, a to v sauně a osvěžovně Nuuk z Prague Quiet Music Ensemble. Poté se přesuneme do sboru kněze Androže, kde vystoupí trio Doroty Barové. A vyvrcholení festivalu proběhne v kině Biocentrál, kde zazní trio Amado Leandre Cleaver a poté kvartet Arcanum, který vydává alba na prestižním labelu ECM.
0: Sport.
2: Tenistka Nikola Bartuňková si v finále turnaje v Pekingu nezahraje. V semifinále podlehla Rusce Miře Andrejevové 2x2-6. A judista Lukáš Krpálek úspěšně vstoupil do mistrovství světa v Baku. V kategorii nad 100 kg porazil v úvodním kole Kanaďana Johna Messe a Besonga a postoupil do druhého kola.
0: Počasí.
2: Dnes bude převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer ale bude od severozápadu obojího ubývat. Teploty vystoupají na 11 až 14 stupňů, na horách maximálně na 9. Vítr fouká mírný jihozápadní a večer bude slábnout. Biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Do konce listopadu na Trutnovsku počítejte s uzavírkou silnice 16 mezi Volanovem a Pilníkovem. Pokračuje tam oprava komunikace a opěrné zdi. Náhradní trasa vede přes Trutnov, Rudník a Hostinné. A na Rychnovsku do konce listopadu kvůli výstavbě mostů dál trvá uzavírka silnice 305 mezi Albrechticemi a Týništěm nad Orlicí. Objízdná trasa vede přes Borohrádek a Čestice.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vaříme s habadějem.
5: Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu z naší rozhlasové kuchyně přeje Zdena Kabourková a i dnes na vás čekám, abychom si společně připravili oběd a na ten dnešní se vážně těším. Asi mi dáte za pravdu, když řeknu, že dýně jsou momentálně všude kolem nás a není divu. Dýně se v posledních letech staly všudy přítomným symbolem podzimu. Nevyužíváme je jen k ozdobě zahrad, domů, veřejných prostranství, ale připravujeme je tak na tisíc způsobů v kuchyni a pár receptů vám dnes i nabídneme. Ale hlavně si společně připravíme dýňové risotto, takže dnes budeme podávat podzimní pochoutku, která nejenže chutná, ale i na talíři hezky vypadá. No a o tom se můžete přesvědčit, pokud budete vařit s námi, tak ať je vám s námi i dnes hezky. Pozvání.

Dýňové risotto budeme dnes podávat, co potřebujete. Surovin není mnoho. Dýni Hokkaido, kilogram, 350 gramů rýže arborio, česnek, 250 ml bílého vína, půl litru kuřecího vývaru, cibuli, sůl, pepř, olivový olej a ještě na ozdobení petrželku hladkolistou. No a co vám dnes ještě nabídneme, tak asi vás nepřekvapím, když řeknu, že si uvaříme polévku a budou dokonce dvě. Nabídneme vám bramborák z dýně, upečeme si ji s česnekem a taky si řekneme, jak ji upravovaly naše babičky a prababičky. A dáme si dnes něco i na zub. Nebojte, nebude to dýně, uděláme si dobré lívance. Taková je tedy naše nabídka. Doufám, že se vám líbí.

0: Recept pro dnešní den.
1: Dýňové risotto, to je recept pro dnešní den. Jak na to, troubu předehřejte na 180 stupňů. Dýni nakrájejte na měsíčky a semínka vydlabejte. No a tu dýni pak spolu s neoloupanými stroužky česneku vyskládejte na plech vyložený pečícím papírem. Osolte, opepřete a zastříkněte olejem. Dejte péct asi tak na 30 minut, aby prostě ta dýně změkla a česnek hezky skaramelizoval. Pak vyndejte z trouby, nechte schladnout a dýni nakrájejte na kostičky. Polovinu z nich dejte do mixéru, vymáčkněte i ty stroužky česneku a hezky rozmixujte do hladka. Ve větším silnostěném hrnci rozpalte dvě lžičky oleje, vsypte cibuli a nechte zesklovatět. Pak přidejte rýži, promíchejte a za stálého míchání asi tak 3 minutky opékejte. Přilijte víno, vařte asi tak 5 minut nebo prostě dokud se tekutina nevsákne. A pak po částech přilévejte vývar. Každou další část přidejte, až když se předchozí vstřebá. Zároveň samozřejmě musíme hlídat, aby rýže byla tak akorát potopená a nikdy se nepřipálila ke dnu. No a nakonec do měkké rýže vmícháme dýňovo-česnekové pyré a opatrně i ty kostičky dýně. Podle chuti osolíme a opepříme.

0: Já myslím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že z obyčejné dýně můžeme uvařit dobrý a nápaditý oběd nebo večeři. A nemusí nás to stát ani moc námahy, ani času. A pokud jste ještě nikdy dýni Hokkaido nespracovávali, tak věřím, že oceníte pár dobrých rad. Dýni Hokkaido s hezkou slupkou bez kazů nikdy neloupeme. Přišli bychom jak o cenné vitamíny, tak i o krásnou výslednou barvu pokrmu. Při vaření nebojte, slupka dýně Hokkaido zcela změkne. Dýni rozřízneme na půl přes stopku a vydlabeme vlákna se semínky. Ta dýňová semínka můžeme usušit a opražená použít pak na další vaření nebo jako ozdobu dýňového pokrmu. Měkká dužina z vlákny se do pokrmu nepřidává. Je pravda, že krájení dýně Hokkaido je trochu náročnější, protože, jak sami zjistíte, je trochu tvrdší, ale ta trocha námahy zase za výsledek vždy stojí. To by nám určitě potvrdil i šéf kuchař Radek Pálka, který nám nedávno nabídnul výbornou dýňovou polévku s kokosovým mlékem. A myslím, že stojí za to si jeho recept připomenout.
1: Vaříte se Zdenou Kabourkovou.
0: Pojďme si ještě říct tu dýňovou polévku s tím kokosovým mlékem, protože to je něco, co často v té kuchyni vlastně jsme nepoužívali, to kokosové mléko, a ono to, si myslím, ta dýňová bez toho kokosového už ani nejde.
2: Kokosové mléko funguje u ty dýňový obzvlášť. Musím říct, že ta dýňová polévka, já jsem k té polívce hledal poměrně dlouhou cestu.
0: Dál manžel... bez chuti pro vás.
2: Ne, já jsem ji prostě nějak nemusel. Moje manželka ji měla ráda, vařila ji, já jsem to nikdy nechtěl. A teprve třeba 2-3 roky zpátky, právě možná díky těm zajímavým chutím, ty karipasy, kterou mi teďka budeme dát, a právě to kokosovým mléku a tomu, jak prostě je ta polévka jiná, tak jsem si prostě k tomu našel cestu. Zaplať pánbůh, dneska už dýni koupíte prakticky celý rok, nemusíte čekat někde do října nebo do listopadu. Takže z toho, řekněme, neúplně oblíbeného jsem dneska dostal fakt jako na místo velkého favorita, mám ji hrozně rád. A právě i díky tomu, že se nezahuštuje žádnou mouku a je prostě krémová díky té vlastní konzistenci. Takže
0: potřebujeme dýni.
2: Budeme potřebovat dýni. Ideálně Hokkaido, řekl bych, že je dostupná přesně tak a je to jediná dýně, která se vlastně nemusí lupat, takže to je jednoduchý. Takže 1 kg dýně Hokkaido, jedna polévková lžíce karipasty, ideálně červené.
0: Červenou,
2: ta se dá dneska běžně koupit. Litr vývaru se nahradit zeleninovým, pokud někdo je vegetarián nebo vegan. Kokosové mléko 350 ml, jedna čili paprička bez semínek, nemusí být, ale říkám, mělo by to mít takový ten šmrnc. A ještě třeba doporuču úplně na závěr, navrch posypat trošku koriandrem. Jo, ale protože ten koriandr je taková bylinka, kterou ne každý má rád, tak jsem jim tam v zásadě nedával. A postup je jednoduchý, do hrnce dejte karipastu, která se vlastně zahřívá na mírném ohni, pak se přidá dýně, vývar, zakryje se to, vaří se to do měka, což je 15-20 minut, když tam necháte o trošku díl, nic se nestane. Vlastně se to rozmixuje tyčovým mixérem, přidá se sůl, špetka pepře, a nakonec se to přidá to kokosové mléko, lehce se to zahřeje, máme tam tu nasekanou chili papričku na závěr, kdo chce, tak si to posype vlastně tím koriandrem, můžete si tam dát orestovaný semínka z dýně, můžete si tam dát dýňový olej, můžete si udělat krutonky, prakticky cokoliv.
0: Fantazii se meze nekladou.
2: Ale jenom tam je prostě skutečně důležitý ten poměr kilo dýně na litr toho vývaru, protože když to dáte míň, tak samozřejmě bude ta polévka velmi hustá, budete muset ředit, a nebo naopak bude velmi řídká, museli byste ji buď to svářet, což by mohlo být zase třeba na škodu, a nebo by potom zbytečně zahušťovat právě tou výškou. Takže kilo dýně na ten litr vývaru je úplně ideální. A pak těch 350 ml toho kokosového mléka.
0: Tak to byl recept Radka Pálky na dýňovou polévku. A aby toho nebylo málo, tak si teď zahrajeme a pak nám řekne Roman Staša, jak polévku dělá on. A můžete vyzkoušet oba recepty a dát nám vědět, která vám chutnala víc. Ale už teď mohu říct, že to bude hodně těžké rozhodování. Výborné jsou totiž obě.

0: Slibovala jsem před písničkou, že teď si dáme talíř dobré, horké, voňavé dýňové polévky, tak jak ji připravuje známý kuchař Roman Staša. A jak ji dělá?
1: Recept na dýňovou polévku. Suroviny jsou úplně jednoduché, potřebujete dýň, já miluji Hokkaido, dýňový olej, potřebujete malinko másla, šalotky, česnek, bílý víno, zeleninový vývar, dobrý zeleninový vývar, 33% smetanu, dýňový semínka, kurkumu, sůl a pepř. V dnešní době bych tam dal kapku oleje lanýžového. 3 kapky lanýžového oleje. Dýni udělejte v troubě na 170-180 stupňů nějakých 25 minut, potom si připravte hrnec, dejte do něj máslo, spiňte tam šalotku, česnek, potom tam můžete dát to bílé víno, který svaříte, zalijete to vývarem a povaříte to. Samozřejmě ten vývar můžete klidně svařit na polovinu, dáte tam kurkumu, potom tam přilijete smetanu. Upeče se dýně, dáte ji do toho, všechno to vymixujete, nahoru dáte dýňový semínka, zakápnete zmíněným lanýžovým olejem, dochutíte solí, pepřem a máte hotovo. Já vám přeju dobrou chuť.
0: A my za recept i přání děkujeme a budeme pokračovat. Je totiž nejvyšší čas zopakovat vám, jak máte dnes postupovat. Pokud vaříte s námi, dnes budeme podávat dýňové risotto. Jak na to? Troubu si předehřejeme na 180 stupňů. Dýni nakrájejte na měsíčky, semínka vydlabejte a tu dýni pak spolu s neoloupanými stroužky česneku vyskládejte na plech vyložený pečícím papírem. Osolte, opepřete a zastříkněte olejem. No a dejte péct, tak asi na půl hodiny, aby prostě dýně změkla a česnek hezky skaramelizoval. Pak vyndejte z trouby, nechte schladnout a dýni nakrájejte na kostičky. Polovinu z nich dejte do mixéru, vymáčkněte do něj i stroužky česneku a rozmixujte do hladka. Ve větším silnostěném hrnci rozpalte 2 lžičky oleje, přidejte cibuli pokrájenou na kostičky, nechte zesklovatět, pak přidejte rýži, promíchejte a za stálého míchání chvíli opékejte. Pak přilijte víno, vařte asi 5 minut, prostě dokud se tekutina nevsákne. No a pak po částech přilévejte vývar. Každou další část přidejte, až když se ta předchozí vstřebá, ale taky to musíte hlídat, aby ta rýže byla tak akorát potopená a nikdy se nepřipálila ke dnu, tak pozor na to. Nakonec do měkké rýže vmícháme dýňovo-česnekové pyré a opatrně i kostičky dýně. Podle chuti osolíme, opepříme a pak ještě samozřejmě dozdobíme tou petrželkou zelenou, aby to hezky vypadalo. Tak to je tedy recept pro dnešní den a teď tu mám tip ještě na dnešní večer. Co takhle bramborák z dýně? Jak na to? Tak to nám řekne Petr Novotný. Takže co si máme připravit na bramborák, který nám prý nikdy nezevšední?
2: K tomu budete potřebovat 1 dýni, nejlepší je Hokkaido, to vám říkám rovnou, 2 brambory, 2 vejce, 3 lžíce polohrubé mouky, česnek, majoránku, sůl. Tak, zopakujeme si, 1 dýni potřebujeme, 2 brambory, 2 vejce, 3 lžíce polohrubé mouky, česnek, majoránku a sůl. Tu dýni neoloupanou nastrouhejte pěkně na hrubém struhadle, umejte si ji předtím a jestli má takový změklý střed, tak ten vynechejte, nestrouhejte, ten určitě použijete jinak. Nastrouhejte si k tomu brambory, přidejte 2 vejce, tu mouku, česnek, tu majoránku a sůl, hezky to promíchejte a smažte to na oleji. Tahle ta směs na bramboráky má při tom smažení na té pánvi tu výhodu, to rychle poznáte, že nenasává olej. A ideální příloha k těmhle bramborákům je okurkový salát.

0: si připravujeme dýňové risotto a vůbec jsme se tak trochu víc zaměřili na dýni. A co vy? Už si našla své místo u vás v kuchyni? Zeptali jsme se na to a abych pravdu řekla, byla jsem překvapená.
1: Dělala jsem dýňovou polívku a dýňový koláč z jablky. Dýňová polévka se povedla, koláč nic moc. Byl to první pokus.
2: No, konzumuju dýni, já si ji i pěstuju teda. Já si teda pěstuju hokajdovou dýni a dělám hlavně polívku, ale peču nebo grilujem plátky.
3: Když si dávno, když byly děti malý, tak jsem dělala dýňový kompot.
0: Tak jak je vidět, dýni dobře znáte a tak tu mám pro vás ještě jeden tip. Recept, který jsem si přivezla z cesta, vážně stojí za to. Je to recept na pečenou dýni Hokkaido na rozmarínu a česneku. Jak na to? Neoloupanou dýni Hokkaido vydlabeme. Nakrájíme na plátky, asi centimetr silné. Tu dýni smícháme s olejem, solí a pepřem, hezky rozprostřeme na plech vyložený pečícím papírem. Pak rovnoměrně rozmístíme snítky rozmarínu a celé neoloupané stroužky česneku. No a pečeme v troubě, rozehřáté tak na těch 200 stupňů asi 45 minut, prostě hezky do zlatova. Česnek a rozmarín pochopitelně odstraníme, i když nadrobno nakrájené kousky rozmarínu můžete klidně v pokrmu nechat. Zkuste, uvidíte, že si pochutnáte. No a pochutnat bychom si měli i teď. A pokud si říkáte, že dýně už bylo dost, dám vám zapravdu a nabídnu vám něco na zub. Něco, na čem bychom si mohli pochutnat třeba dnes odpoledne. Nabídnu vám jeden typický český dezert. Na čem myslíte, že si pochutnáme? Netušíte? Tak já vám napovím. Jedná se o pokrm, který byl tak trochu sváteční a těšívali se na něj hlavně děti. A při jeho přípravě už naši předkové používali speciální pánev se 4 kruhovými prohlubeninami. Tak a teď už to určitě víte, že si pochutnáme na Lívancích a připraví nám je šéfkuchař Mirek Svačina.
4: Lidi se kynutého těsta bojí, ale nemají vůbec proč, protože je to naprosto jednoduché. Takže začneme. Zahřejeme si lehce mlíko. Musíme dát pozor na to, aby mlíko nebylo převařené. Je dobrý ho ohřát zhruba na 60-50 stupňů. Dále vezmeme vajíčko, kvasnice, hladkou mouku. Část kvasnic, jedno vajíčko a část hladké mouky vložíme do mísy, zastříkneme lehce mlíkem a připravíme si takzvaný kvásek, který necháme v klidu 15-20 minut odležet a lehce nakvasit. Pokud se nám toto povede a kvasnice začnou pracovat, tak můžeme přidat zbylé mlíko, zbylou mouku a citronovou kůru, kterou si předem nastrouháme z opláchnutého citronu. Těsto by mělo být takový hustší konzistence. Nesmí to být husté tak, aby jsme s tou udělali babovku. Když to řeknu takhle, musí to být těsto, který se dá krásně nalívat a buď pečeme lívance v takzvaném lívanečníku, anebo pokud máme pečící desku nebo litál, lze péct klasicky jednotlivý lívance, prostě čistě bez jakékoliv formy, takže to těsto musí být takový dobrý, aby se nám nerozlilo a zase na druhou stranu, aby byla bábovka. Já lívance obaluju ve skořicovém cukru, což je klasická mletá skořice a mouškový cukr. A dále sladký tvaroh. To znamená, vezmete si tvaroh, klasický vaníčku tvaru a přidáte do ní žloudek, cukr, lehce povolíte mlíkem a vymícháte takový ten klasický tvaroh, jak známe z našich babiček, který dávali do buchet nebo i k buchtám. Takový dobrý tvaroh s citronovou kůrou, naprosto skvělý těm lívancům. A ještě přidáváme čerstvé borůvky.

0: Dýňové risotto budeme dnes podávat a já vám naposledy zopakuji, jak na to troubu předehřejte na 180 stupňů. Dýni nakrájejte na měsíčky a semínka vydlabejte. Tu dýni pak spolu s neoloupanými stroužky česneku vyskládejte na plech vyložený pečícím papírem. Osolte, opepřete a zastříkněte olejem. Dejte péct na 30 minut, aby ta dýně hezky změkla a česnek skaramelizoval. Pak vyndejte z trouby, nechte schladnout a nakrájejte na kostičky. Polovinu z nich dejte do mixéru, vymáčkněte i ty stroužky česneku a rozmixujte hezky do hladka. Ve větším hrnci rozpalte dvě lžičky oleje, přidejte cibuli pokrájenou na kostičky a nechte zesklovatět. Pak přidejte rýži, promíchejte a za stálého míchání 3 minuty opékejte. Vylijte víno, vařte asi tak 5 minut, dokud se ta tekutina hezky nevsákne. Pak po částech přilévejte vývar. Každou další část přidejte, až když se ta předchozí vstřebá, ale pozor, musíme hlídat, aby se rýže nepřipálila ke dnu. Nakonec do té měkké rýže vmícháme dýňovo-česnekové pyré, opatrně i kostičky dýně, podle chuti osolíme, opepříme a ještě pak dáme navrch pochopitelně tu petrželku, ať to hezky vypadá. Tak to je tedy recept pro dnešní den a teď se vydáme s Jaroslavem Hořením a Vladimírou Jakoubějovou do kuchyně našich babiček a prababiček, které dýně taky dobře znali.
1: My si dnes vyrobíme kompot z dýně, který byl velice oblíbený. Možná, že některé posluchačky budou znát recept na kompot z dýně jako ananas. To naše babičky nepřipravovaly, ale připravovaly s jinými ingrediencemi, o kterých budeme hovořit.
2: Je jedno, jakou dýni použijeme, protože jednak budou určitě k mání u leskterého zahrádkáře ty velké dýně přerůstající záhon, ale pak jsou různé ty dýně Hokkaido a jiné exotické dýně.
1: Tykev turek, tak jak naše babičky dýni nazývaly, je ta dýně velká. Ta oranžová, která tedy rostla na těch zahrádkách víceméně divoce, ale ty ostatní druhy dýní, které se k nám většinou teď dovážejí, tak ty naše lidové prostředí neznalo. Na 1 litr vody na nálev na kompot budeme potřebovat 0,5 kg cukru, 2 lžíce octa, 5 hřebíčků, 1 celou skořici a 1 celou vanilku. Podle těch hřebíčků a skořice vidíme, že ten kompot bude takový velice pikantní až perníkový. Dýni nakrájíme na kostky, oloupanou a bez semínek, dáme ji do hrnce a zalijeme vodou, do které přidáme ocet. Vody přidáme tolik, aby byl povrch dýně zalitý. Necháme přes noc stát a druhý den scedíme, znovu zalijeme čistou vodou s octem a necháme stát zhruba 3 hodiny. Potom slijeme a takto upravenou dýně zalijeme nálevem. Na 1 litr vody přidáme 0,5 kg cukru, vanilkový lusk, celou skořici a hřebíčky. Vše spolu vaříme, dokud dýně není sklovitá. Potom ji děrovanou naběračkou vybereme do sklenic a nálev ještě 10 minut necháme povařit. Zalijeme nálevem ve sklenicích, uzavřeme a ihned dáme do deky až do úplného vychladnutí.

Pomalu se blíží 12. hodina, budeme podávat oběd, dnes tedy dýňové risotto. Doufám, že vám bude chutnat. A doufám, že vám bude chutnat oběd i příští týden, kdy si společně připravíme krůtí maso na pivo s chlupatými knedlíky. Co budete potřebovat? 800 gramů krůtích prsou, 2 cibule, rajčatový protlak, 300 ml piva, 300 ml vývaru, 3 mrkve, menší celer, sádlo, chleba budete taky potřebovat na zahuštění, česnek, 3 snítky tymiánu, sůl a pepř. A ještě na knedlíky, tak to znáte, kilogram nastrouhaných syrových brambor, 100 gramů hrubé mouky, 60 gramů strouhanky a 2 vajíčka. Takže 800 gramů krůtích prsou, 2 cibule, rajčatový protlak, 300 ml piva, 300 ml vývaru, 3 mrkve, menší celer, sádlo, tvrdší chléb, česnek, tymián, sůl, pepř a pak ještě kilogram nastrouhaných syrových brambor, 100 gramů hrubé mouky, 60 gramů strouhanky a 2 vejce. Tak teď už rychlá kontrola. Krůtí prsa, cibule, protlak, pivo, vývar, mrkev, celer, sádlo, tvrdší chléb na zahuštění, česnek, tymián, sůl, pepř a ještě taky syrové brambory, kilogram hrubá mouka, strouhanka a 2 vajíčka. To všechno budeme potřebovat příští týden, tedy pokud budete vařit s námi, pochopitelně, a já doufám, že budete. Tak, suroviny známe, oběd máme, už jdeme na to, tak rychle, ještě rozloučení a přání od Zdeny Kabourkové. Přeji vám dobrou chuť a mějte se hezky.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Volební místnosti budou otevřeny ještě 2 hodiny. Dnes je Světový den duševního zdraví. Hradečtí fotbalisté se po reprezentační přestávce utkají s Artisem Brno a sobota na východě Čech je zatažená s deštěm na většině území. Dobré poledne, u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček.
1: Volby 2026.
0: Už jen 2 hodiny budou otevřené volební místnosti. Lidé v nich vybírají nové obecní zastupitele a ve 3 obvodech v Královéhradeckém kraji i senátory. Ve 14 hodin začnou volební komise ručně sčítat hlasy. Poté je předají na sběrná místa Českého statistického úřadu a ten je pak začne okamžitě zpracovávat. Vysvětluje ředitelka pardubické pobočky úřadu Veronika Tichá.
2: Data jsou k nám dodána na flash discích spolu s papírovým tedy zápisem. My na těch přebíracích místech tyto zápisy po formální stránce zkontrolujeme. Z toho pořizovacího počítače přes zpracovatelský počítač data odcházejí do našeho centra, kde jsou v podstatě dále zpracovávána a zároveň vlastně prezentována na webu volby.gov.cz.
0: Na dnešek připadá Světový den duševního zdraví. V posledních letech v Česku přibývá lidí s duševním onemocněním, a to hlavně mezi dětmi a dospívajícími. V každém kraji má proto vzniknout minimálně 1 krizové centrum. Lidé by ho mohli navštívit bez doporučení lékaře. Informovala o tom psychiatrická společnost. Taková zařízení by mohla pomáhat i některým dětem, které se sebe poškozují, ale nepotřebují přímo péči psychiatra. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl primář dětské a dorostové psychiatrie Fakultní nemocnice Ostrava Jan Uhlí.
3: Většinou se jedná o takzvané nesuicidální sebepoškozování se, což je v podstatě reakce na nějaký jako emoční stav, emoční vypětí, náhle, intenzivní, které se ten adolescent nenaučil řešit jiným způsobem než tím sebepoškozením.
0: Do konce roku 2028 by měla začít krizová centra fungovat v 5 krajích. S jejich vznikem počítá Národní akční plán pro duševní zdraví do roku 2030. V Zámeckém parku v Rychnově nad Kněžnou dnes v 17 hodin startuje charitativní běh. Účastníci se vydají na trať s čelovkami a výtěžek z běhu dostane nadační fond Českého rozhlasu Světluška, který pomáhá lidem se zrakovým postižením. Akce má účastníkům alespoň částečně přiblížit, jaké to je pohybovat se bez denního světla a spoléhat přitom i na jiné smysly. Část peněz ze startovného poputuje na pomoc lidem se zrakovým postižením. Zájemci se můžou přihlásit ještě přímo na místě. Běh pořádá Rada dětí a mládeže Královéhradeckého kraje.
1: Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v 15 hodin k utkání 10. ligového kola proti brněnskému Artisu. I když je moravský celek v průběžné tabulce až na 14. místě, hradecký záložník Jakub Kučera vidí na straně soupeře velmi dobrou kvalitu.
4: Určitě to bude nepříjemný soupeř, který bude hodně běhavý, soubojový, náročný a nečeká nás nic jednoduchého. My se budou hrát na rychlý tady ty křídla, rychlý breaky a to musíme eliminovat a zachytit, aby se do toho soupeř nedostával, takže to si myslím, že bude náš hlavní úkol.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně zataženo na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Později odpoledne a večer ale bude od severozápadu obojího ubývat. Teploty dnes vystoupají na 11 až 14 stupňů, na horách naměříme maximálně 9. Vítr fouká mírný jihozápadní, později bude slábnout a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku do listopadu pokračuje rekonstrukce silnice mezi Úpicí a obcí Radeč. Objízdná trasa vede přes Maršov u Úpice a Libňatov.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Čtyři minuty po 12. hodině, tedy popolední, dál posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a v tuto chvíli už můžeme odstartovat polední písničky od srdce. Dnes je 10. října, svátek mají Maríny, ale můžete nechat zahrát všem, co už slavili tento týden, nebo co slaví narozeniny, nebo nějaké výročí, nebo jste se třeba jenom sešli s rodinou o víkendu, i když jenom to je v uvozovkách, protože i to je určitě příležitost k malé oslavě a nechat si k tomu zahrát hezkou písničku. Můžete si o ní zavolat k nám do studia na číslo 726 46 46 46 nebo si můžete napsat SMS-kou na číslo 900 1104 a nebo e-mailem na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. A ještě za chvilku Petra Jungmann připomene některá další dnešní výročí. V naší nabídce třeba skupina Opět a Radeček, Pavel Bobek, Olympik, Věra Špinarová, Anna Julie Slováčková, Valdemar Matuška i Michal Tučný, ale můžete si vybrat i něco podle svého a pak už stačí jenom napsat nebo zavolat. Hezké odpoledne, Jana Kudivejsová přeje příjemný poslech.

0: Bishop Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Sobota, 10. října, svátek slaví námořnice, nebo žena či dívka u moře žijící. Marina. Je světový den duševního zdraví, tak dneska hlavně klídek, ať neskončíte v rukách nějakého specialisty.
6: Kocholoušek?
5: Tady je Petr Jungmann, pěkný den.
6: Vy nás ale zásobujete, pane Karfí.
5: Synek z bohaté rodiny Griswold Lorillard se před 140 lety v roce 1886 dostavil na podzimní bál elitního spolku v rezortu Tuxedo Park nedaleko New Yorku ve slavnostním obleku docela nového střihu. Později podle místa pojmenovaném Tuxedo neboli Smoking. Slavný protiválečný román Hlava 22 amerického spisovatele Josepha Hellera poprvé vyšel 10. října v roce 1961. Už 65 let tak baví příhody vojáků na fiktivní základně Pianoza ve Středozemním moři své čtenáře. Satira byla také zfilmovaná, dočkala se i seriálové podoby. Seznam 22 nejhledanějších teroristů světa zveřejnil před 25 lety, měsíc po teroristických útocích z 11. září 2001, americký prezident George Bush mladší. Tím největším arcilotrem byl vůdce Al-Kaidi Usama bin Laden.
7: It is me, Usama bin Laden.
5: Stejně jako on i mnoho dalších ze seznamu bylo dopadeno a zneškodněno. Kulatou 70 dneska slaví naše běžkyně na lyžích trojnásobná olympijská medailistka Květa Jeriová Pecková.
8: Hlavně, že jste dorazili včas.
5: A 65 je herečce Zuzaně Bičovské. Já přeju hezkou sobotu.

0: písničkách od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď už vítám paní Václavu. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Já bych chtěla, jestli byste mě zahráli písničku pro mě a pro mýho manžela.
0: To víte, že vám zahrajeme. Jen tak pro radost,
1: pro vzpomínky,
0: pro hezké odpoledne. U vás prší, takže odpočíváte,
1: taky prší,
0: děláte
1: taky.
0: Si takové to hezké, typické podzimní odpoledne. Tak vám k tomu posíláme písničku od Petra Nováka. Zdravíme i vašeho pana manžela, mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Až do 13. hodiny si můžete u nás objednávat písničky. Máme tu další vzkaz, který dorazil e-mailem. Zdravím všechny posluchače a hlavně paní Věru Marelovou z Vítězné. Věra má dneska rodinnou oslavu a moc si přála, aby nepršelo. Pro Věru bych chtěla zahrát písničku od Milana Chladila, tím bych jí chtěla zvednout náladu. Děkuji, píše Michaela. Tak zase na druhou stranu se říká, že když prší, tak prší štěstí, tak snad to paní Věra bude brát sportovně a my posíláme písničku.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát jsem zopakoval pozvání ke společnému putování světem pro Marii Imbrovou. Afrikanistka, diplomatka, cestovatelka i mecenáška afrických dětí a studentů by prý chtěla mít případný druhý domov v Zimbabwe. Často pobývá ve východočeském regionu, potkat jí můžeme třeba v safari ve Dvoře Králové. Chystá se ale do Rwandy, vyzná se v afrických hudebních nástrojích a nejen o tom vám také poví v pondělí jako obvykle po 18. hodině.
0: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.

My se pomalu dostáváme do poloviny poledních písniček od srdce. Teď nám píšete, ve čtvrtek 8. října oslavila svůj krásný svátek Věra Tošovská z Českého Meziříčí na Rychnovsku. Všechno nejlepší, především hodně pevného zdraví, hodně štěstí, životního elánu a optimismu. Jí z celého srdce přeje a písničku od jejího oblíbeného zpěváka posílá Slávek.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A když už jsme si zpívali o víně, možná už přichází čas dát si víno svařené, i když teď je asi ještě brzo 12 hodin 33 minut, pokračují písničky od srdce. Někdo další nám telefonuje, dobré odpoledne, hezký den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo pak je tam a pro koho budeme hrát?
2: Pro
1: Albyho. A písničku mu posílá kdo?
2: Já. Ivanka.
1: Dobře, tak pro Albyho od Ivanky, bude to skupina Krištof. Přejeme hezké sobotní odpoledne. Naslyšenou.

Je na čase se taky podívat do vašich SMSek, kde píšete prosím o zahrání písničky Láska z pasáží od skupiny Turbo pro radost. Děkuje Vlasta z Pěčína. A dobrý den, zahrajte prosím písničku rodině Prokešových Dosmidar pro radost. Ať si ten dnešní den užijeme, těší se Milánek a jeho Martina.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: V Šarmu se na podzimní plány zeptáme úřadující šarmantní osobnosti Jitky Molavcové. V kosmetickém rádci probereme nové trendy v estetické medicíně a upozorníme na některá nebezpečí vlivu sociálních sítí. Taky si připomeneme zakladatele krevních skupin a jejich význam pro naše zdraví a chybět nebudou ani další pravidla etikety.
2: Šarm v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
4: Zítra má.

I další a další vzkazy, tak pojďme na ně. Zahrajte prosím pro Marušku, naší milou sousedku, k dnešnímu svátku. Hodně zdraví a štěstí přeje Blanka. A dobrý den do rozhlasu, do Nového Města nad Metují. Posílám blahopřání pro Milušku Šeslerovou. Naše perfektní maminko. Včera před 85 lety se narodila malá, milá, sladká holčička, která nám do dneška zůstala milá, sladká i perfektní. Takže ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Jsme moc rádi, že jsme byli včera s tebou, to ti od srdce přejí z Německa tvoje Jitka i tvůj perfektní manžel Erwin. Máme tě moc rádi.

pojďme hned na další písničku a na další vzkazy, na další blahopřání. Dobré poledne zahrajte prosím pro moji přítelkyni Elišku Šárovou, která v pondělí 5. října oslavila svátek. Hodně štěstí, lásky, zdravíčka, elánu, optimismu, hodně úspěchů, hodně energie a spokojenosti, to všechno přeje přítel Josef. A ještě jeden vzkaz, zahrajte prosím pro mou vnučku Barunku k dnešním narozeninám. Vše nejlepší a hodně radosti a dobrých přátel přeje děda David.

Už bude 13 hodin za 7 minut, po 13. nás čekají pravidelné víkendové výlety s Pavlem Kudrnou a teď ještě jeden vzkaz od vás, ještě tady máme písničku od Petra Reska. Milehradecké rádio, prosím o zahrání pro naší volební komisi v části obce Vítězná Kocléřov, sedí tam milé krásné dámy, aby jim šlo dobře sčítání, prosím o písničku, prší krásně, děkuji Věra, tak zdravíme i paní Věru. I vlastně všechny volební komise po 13. výlety pak už nabídneme náš volební speciál s kolegou Karlem Sladkým. Jana Kudyvejsová přeje krásné odpoledne. No a teď už ta tematická písnička od Petra Reska.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Nezůstávejte pozadu, učte se s námi. Je tu další ročník týdne vzdělávání dospělých, který pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci s Úřadem práce České republiky. Od 2. do 6. listopadu v Hradci Králové, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně a Náchodě i v online prostředí. Účast je zdarma. Více na www.vzdělávání.cz.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Za hodinu končí komunální a senátní volby v Česku. Krchleby na Rychnovsku ode dneška řídí správce obce. Začíná 14. řada Star Dance a odpoledne bude ustávat déšť. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré odpoledne.
3: Volby 2026.
4: Za hodinu se uzavřou volební místnosti po celém Česku. Lidé si ve volbách už druhý den vybírají komunální zastupitele a ve třetině obvodů i senátory. Podle volebních komisí se dnes pohybuje volební účast mezi 25 a 40%. Českému rozhlasu to řekl ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec. Oba dva dny se podle něj zatím obešly bez systémových komplikací. Policie se musela zabývat jen několika menšími podněty, a to hlavně včera.
5: Tam byla nějaká oznámení na policii týkající se tvrzené nezákonné volební agitace v okolí volebních místností. To bylo asi to poměrně časté, k čemu byli policisté přivoláni, a dnešní den už je z tohoto hlediska, bych řekl, klidnější.
4: Po uzavření volebních místností začne sčítání hlasů. O průběhu vás budeme až do večera informovat ve speciálním vysílání. Krchleby na Rychnovsku mají od dnešní půlnoci úředně dosazeného správce obce. Ministerstvo vnitra ho jmenovalo poté, co se nepodařilo sestavit kandidátní listinu pro komunální volby, které tak v obci nejsou. Funkční období dosavadního vedení skončilo uplynutím prvního volebního dne.
6: Správce zabezpečuje úkoly obce v samostatné působnosti, zastupuje ji navenek a stojí v čele obecního úřadu. Jmenovalo ho i ministerstvo vnitra ze svých zaměstnanců. Veřejnosti bude k dispozici v sídle obecního úřadu každé úterý mezi 15. a 17. hodinou. Jeho působení skončí dnem ustavujícího zasedání zastupitelstva nebo zvolením starosty. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Na obrazovky České televize se dnes vrátí Star Dance. 14. ročník taneční soutěže bude poslední pro moderátory Marka Ebena a Terezu Kostkovou. O přízeň televizních diváků se utká 10 tanečních párů.
7: Desítka osobností se už od léta věnuje tvrdému tréninku. Mezi soutěžícími budou zpěvačka Marta Jandová, kaskadérka Hana Dvorská, tenista Radek Štěpánek nebo herec Tomáš Matonoha.
8: Takový od začátku jsem si dal citát pane učitele Hnízda z obecné školy. Talent má, ale chce to jen dřít.
7: Výkony soutěžících ohodnotí čtyřčlenná porota, do které se vrací Zdeněk Chlopčík. Novou tváří poroty bude choreografka Jana Burkijevičová. Další novinkou je spuštění oficiální mobilní aplikace Star Dance, říká Viktor Průša, šéf-producent zábavné tvorby České televize.
9: Možní divákům hlasovat, posílat hlasy pro své oblíbené páry.
7: Star Dance patří k nejsledovanějším pořadům České televize. Vítěze 14. řady se diváci dozví 12. prosince. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Dnes je převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Později odpoledne a večer ale bude od severozápadu obojího ubývat. Teplotní maxima 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 5 až 9, vítr fouká mírný jihozápadní a později bude slábnout, aby o zátěže na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: V Ostroměři na Jičínsku počítejte s komplikacemi u obecního úřadu, srazila se tam dvě osobní auta. A nehodu dvou aut máme hlášenou i na křižovatce silnic 14 a 300 mezi Trutnovem a Mladými Buky. Z dopravy vše, přejeme šťastnou cestu a dobře dojďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
10: Je tady další říjnová sobota a už je definitivně jasné, že nastal podzim. Ale to nás skalní výletníky rozhodně nezastaví, ostatně tu a tam se také nějaké to sluníčko objevuje. Jsme tady s další várkou tipů a nápadů, kam se můžete vydat. Moc vás vítáme, přejeme dobrý den i poslech. Dnes vás vezmeme do Velkých Karlovic ve Zlínském kraji, kde stojí půvabná dřevěná rozhledna s ještě půvabnějším jménem Miloňová. Uvidíme z ní javorníky i vsetínské vrchy. Potom zamíříme do Prahy přímo pod Nuselský most, kde se překvapivě rozkládá romantická umělecká zahrada plná soch, pergol, byst a fontán. V okolí Batelova na Vysočině se pak projdeme po krásných vyhlídkách, kde na nás čekají originální lavičky. A nakonec se v Ralsku v Libereckém kraji podíváme do zaniklé obce Holičky, po které v lese zůstala do pískovce vytesaná skalní obydlí.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou.
11: Mám pro...

0: Obec Velké Karlovice na Vsetínsku ve Zlínském kraji je oblíbeným místem turistů. Malebná valašská krajina láká od jara do podzimu turisty i cyklisty. V zimě okolní kopce nabízejí vyžití lyžařům a běžkařům. A pokud se rádi kocháte výhledy, můžete vystoupat na několik rozhleden v okolí. Třeba na rozhlednu Miloňová, na kterou společně s Ivanou Detrikovou z místního informačního centra vyrazila naše zlínská redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: Dnes nám počasí moc nepřeje, je docela velká oblačnost, v údolí se válí mlhy, ale budeme doufat, že se to protrhá. Naskytnou se nám krásné výhledy. Jedeme údolím Miloňov a kudy povede naše cesta dál?
2: Na malém rozcestí se dáme doprava a přijedeme na cestu Škaredici a po cestě Škaredici půjdeme 3 kilometry pěšky k rozhledně Miloňova.
1: No, tak to si namažeme pod kolenama. Tak s Ivanou Detrikovou máme za sebou 3-kilometrové stoupání zamlženým lesem a teď se před náma otevřel vrch a uprostřed stojí rozhledna. Jak je stará?
2: Rozhledna byla postavená roku 2012.
1: Od kterého architekta pochází?
2: Rozhledna je od architekta Antonína Závady, autora Jurkovičovy rozhledny.
1: Tak už máme v nohách docela velký kopec a teď nás čeká ještě výstup na rozhlednu. Kolik schodů to je?
2: Je to celkem 77 schodů dřevěných a 7 kamenných na kamennou podezdívku.
1: Tak pojďme na to, není na co čekat.

0: Tak, vystoupali jsme nahoru a musím říct, že to není nic pro člověka se závratí. Bohužel, jak jsem se bála, ta mlha se stále drží a vidíme jenom nejbližší okolí. Kdyby nám ale počasí přálo, kam všude bychom dohlédli?
1: Javorníky, Vsetínské vrchy, Hostinské vrchy a Beskydy.
0: Bohužel kvůli mlze nevidíme, takže se nedá nic dělat. Do Karlovic budu muset vyrazit ještě jednou, až bude příznivější počasí. Tak my už jsme zpátky v autě, vracíme se na informační centrum. Poslouchají nás lidé v celé republice, i ti, kteří v Karlovicích nikdy nebyli, když tady zavítají, co si určitě nemají nechat ujít.
1: Myslím si, že tady na své přijdou jak milovníci zimních sportů, jak sjezdového lyžování, tak běžkování. Na jaře milovníci turistiky a samozřejmě v létě potom rodinky s dětma. A v neposlední řadě i podzim je zde nádherný, barevný a cyklisté můžou jezdit od jara až do podzimu. Takže celoročně se dá zde sportovat a užívat si krásy a pohody Valašska.
2: Zve do Velkých Karlovic a jejich okolí Ivana Detriková z místního informačního centra, která k rozhledně Miloňová zavedla naši zlínskou kolegyně Sylvii Pospíšilovou. A samotné Velké Karlovice nelákají pouze na kouzelnou krajinu. Můžete vyrazit třeba do Karlovského muzea, zrelaxovat se ve vodním světě, anebo ochutnat skvělá tradiční jídla připravená z lokálních surovin. Však se tady také občas konají nějaké kulinářské akce. Tak toho využijte.

Posloucháte sobotní výlety. No a jestli nás posloucháte pravidelně a soutěžíte s námi, tak určitě teď žijete v jistém napětí. Zdali jste právě vy odpověděli správně a byli jste vylosováni a získáváte turistickou větrovku. Tak ještě chvilka napětí a připomenu otázku. Ta se týkala historického měšťanského domu na pražské Malé Straně. Nápovědou bylo, že kdysi patřil i slavné známé herečce Slávce Budínové. V roce 2011 ho zakoupila likérka, ta je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. S jakým jménem je spojena? Ptali jsme se. Za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B se jménem Baron František Hildbrand? Tak já, než řeknu Ačko nebo Bčko, tak řeknu, že dnes tady sídlí špičkové interaktivní muzeum s virtuální 5D realitou. Tak to muzeum patří Slivovici, je tedy jasné, že Ačko je správně Rudolf Jelínek. No a baron František Hildbrand, tak lihovar stojí proti jihočeskému vodnímu zámku Blatná. V roce 1885 ho založil zmiňovaný František Hildbrand, no a vyrábí ovocné destiláty a známou českou whisky. Takže ta minulá soutěžní otázka voněla po ovoci. No, jak říkal Jan Werich v Císařově pekaři nebo Pekařově císaři, tak kvasí to, míchá se to, pálí to, chutná to. Losovali jsme, no a tady je pět výherců, kterým posíláme tedy zmiňovanou turistickou větrovku. Jsou jimi paní Jana Maxová Brno, paní Dana Kubalová Kolín, pan Josef Švec Kostelec Nahané, pan Zdeněk Flatanovský Budišov nad Budišovkou a paní Lenka Buchtová Žákovice. Ti obleknou naši turistickou větrovku. Tak jim to přejeme a gratulujeme. Pokud jste teď nevyhráli, ale správně odpověděli, tak máte šanci na hlavní cenu, protože všechny správné odpovědi řadíme do losování a na začátku příštího měsíce vylosujeme výherce výletnického batohu, ve kterém bude řada turisticky atraktivních věcí.

0: Praze v Nuselském údolí, jen kousek od Nuselského mostu, se nachází umělecká zahrada. V romantických i tajemných zelených zákoutích jsou tu rozesety desítky uměleckých děl. Připomínají první republiku, kdy tu sídlil sochařský ateliér. V něm vznikaly na základě malých soch od významných umělců speciální metodou sochy velké. Pro města i pro zahrady bohatých soukromníků. Uměleckou zahradu objevila naše pražská redaktorka Jolana Nováková.
1: Vedle nás občas projedou vlaky, za námi rachotí auta na Nuselském mostě, kterým taky projíždí metro. Čekali byste na takovém místě záplavu zeleně a desítky uměleckých děl, sochy, bysty, sloupy, fontány? Pokud jste odpověděli ne, tak já taky ne. Ale přesto se tady rozkládá takzvaná umělecká zahrada, kterou mě provede její majitel Vojtěch Haluza. Před 100 lety tady na tom místě sídlil významný sochařský ateliér Karla Nováka, jak jste mi vyprávěl, který tvořil nejen na zakázku pro soukromníky, ale on a jeho spolupracovníci tvořili taky pro veřejný prostor, vidíte.
2: Stáli u toho, když vznikla republika, a cítili, co ta republika potřebuje. Zaplnit ty veřejné prostory, aby ta republika se prezentovala nová, nejíž ta rakouská, uherská, ale nová.
1: A tak tady z modelů, které vznikly rukou známých sochařů, rostly sochy velkých rozměrů.
2: Ten Novák dbal na to, aby to tu úroveň uměleckou vždycky mělo, a to už garantoval výběr těch sochařů.
1: Tady byl, jak vy říkáte, závod na zvětšování soch.
2: Sochařský závod na zvětšování soch právě těchto modelů. 3, dnes byste řekl stroje, ale byly to pantografy na zvětšování těch modelů průmyslovou metodou. 3 ateliéry, 3 sochaři, 9 modelérů.
1: A ti dělali nejen sochy pro veřejný prostor, ale i věci pro soukromníky. Tahle zahrada, to byl totiž takový showroom, řekli bychom dnes, takový vzorník, ze kterého si ti, kteří na to měli, přišli vybrat, co si nechají vyrobit. Byly tady vystavené sochy, fontány, schodiště a podobně.
2: Tak, jak se to přesně řekla, tak si vybrali vždycky tady z toho, co je upoutalo pro ty jejich nové vily.
1: A tady jim to vytvořili, zabalili, dopravili a naúčtovali. No a ve 49. to zase spočítali Novákovi. Ateliér byl znárodněný, pak tu nějaký čas působil krátký film. Při budování Nuselského mostu se zahrada stala stavebním zázemím a po 90. roce jste areál od potomků Karla Nováka získal vy. Řekli jste si, že se vy nasnažíte, aby to tu vypadalo jako kdysi.
2: Dejme to tak, jak to bylo. Navraťme to, udělejme to možná ještě trochu romantičtější, ale dodržme to, že tady bude jenom to, co tady bylo v té první republice. Možná se to povedlo.
1: Však jste taky měli rádce víc než povolaného, dceru Karla Nováka.
2: Ona přišla, ale tu zídečku, tu by tatíček nikdy tak neudělal. A donesla fotku a uvidíte dál, že opravdu to takhle jsme vždycky ctili.
1: Do zahrady si lidi dnes ale nechodí vybírat sochy, ale odpočinout si. V budově, kde bývaly ateliéry, máte takové muzeum sochařství první republiky a tvůrců, kteří tu pracovali. A ještě něco.
2: A to jsou naše přednášky, koncerty, společenské akce, které tady v tomhle nádherném prostředí my pořádáme.
1: A kam vás pan Vojtěch Haluza srdečně zve?
2: Nadmíru a rád.
0: Uměleckou zahradou pod pražským Nuselským mostem se spolu s jejím majitelem prošla naše kolegyně Jolana Nováková. No a kdybyste se tam chtěli podívat, tak zahrada je až do poloviny listopadu otevřená ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 10 do 18. A pak znovu na jaře. Ale pozor, o Vánocích můžete přijít do romantické umělecké zahrady na tu tradiční rybovku.

0: Díky dobrému nápadu a nadšení tří chlapů vznikla u obce Batelov na Vysočině turistická trasa s originálními lavičkami, umístěnými na krásných vyhlídkových místech. Takzvané Batelavičky se brzy staly fenoménem a objevují se už i mimo blízké okolí samotného Batelova a stále přibývají další. Vyzkoušet se je vydala i naše kolegyně Irena Šarounová.
1: V zámeckém parku v Batelově stojíme s Danielem Taušem u takového zajímavého srdíčka na ležato a je to další z vašich Batelaviček.
2: Společně s bráchou Jaromírem a bratrancem Michalem jsme se rozhodli, že uděláme si o něco hezčí. Tak vlastně vznikl na jedné rodinné oslavě takový nápad, že bychom ukázali lidem takový ty nejhezčí místa v okolí Batelova, který známe, který máme rádi, a že bychom na ně umístili vlastně Batelavičky, aby si lidi mohli sednout.
1: Batelavičky nejsou zajímavé jenom tím místem, ale i tím, jak vypadají. Ona je každá jiná.
2: To nás na tom taky baví. Trošku jsme se nadchli pro ten alpský styl, že se na ně dá sednout i lehnout. Těch máme víc, ale jinak každý kus originál.
1: Kolik jich je teď?
2: Aktuálně máme 22 batelaviček.
1: Srdce je zatím vaše poslední. Pojďme k ní, je to velké. Když si stoupnu k tomu nejvyššímu bodu a zvednu ruku, tak nedosáhnu na vršek.
2: Tady ta má i takový jako příběh, že máme nějaký okruhy batelavičkový a tady v zámeckém parku v Batelově by mělo být takový epicentrum, odkud budou ty okruhy jakoby vycházet, takže je to Batelavička 0.
1: Hlásí se vám třeba i z jiných měst, my chceme taky Batelavičku?
2: To nás docela zaskočilo, museli jsme se trošku naučit říkat ne a celý to vnímáme, takže to není nějaký biznis, my máme všichni jako zaměstnání, který nás baví, takže je to fakt volnočasová aktivita.
1: To vyrábíte vy?
2: Jasně, u bráchy v garáži v podstatě.
1: Tak, teď jak se na to sedá? Samozřejmě ta dolní plocha ta vybízí k tomu sednout si, člověk se tam může i lehnout, ale možná je i výzva vylézt na ten oblouček nahoru.
2: Je to takový jako spontánní.
1: Batelavička může být i prolézačka.
2: Z reakcí lidí je vidět, že to funguje a že to lidi baví.
1: S Danielem Taušem jsme vyjeli na kopec nad Batelov a lavička, na té už je znát, že už tady nějaký čas stojí.
2: Ano, na tu se už zoubek času podepisuje, ale vlastně i proto to takhle natíráme, proto volíme modřín, který hezky chytne takovou patinu. Sem na Vysočinu si myslím, že se to hodí, je tady nádherný výhled.
1: Batelavička je usazená mezi balvany.
2: Symbolizují naše děti, že já mám dvě dcery a brácha má dva bráchy. My říkáme ta naše.
1: A je to taková lavička lehačka.
2: Ta alpská. I jsem tady jednou potkal dvě studentky, které šly přechod České republiky a vlastně tady spaly.
1: To já to musím vyzkoušet. No, tak já bych se tady taky docela zdřímla. Je to taková akorát relaxační poloha. No, ale jsem v práci, takže hurá za další batelavičkou. Teď jsme přijeli na nádhernou vyhlídku.
2: Jsme na novoveské Batelavičce, je tady vidět Čeřínek, je tady vidět Mešnice, tamhle vidět Špičák na Třeští, takže je to takový panoramatický místo.
1: Krásná louka, tady by se válely sudy.
2: Můžeme si to dát tady dolů k lihovaru.
1: Tady už je i vyměněné prkénko.
2: Brácha pohotově přijel vyměnit a tady jsme se setkali jako s vandalismem, že to někdo tady postříkal sprejem modrým, ale tak jsme to pojali tak jako pozitivně, že jsme udělali takový jako happening, tak se tady sešlo pár lidí, pomohli nám s tím. Měli jsme tady proseko, udělali jsme si to hezký a vlastně jsme ji dali do původního stavu.
0: Vypráví spoluautor originálních batelaviček Daniel Tauš, který k něm zavedl naši kolegyni z Vysočiny Irenu Šarounovou. Na každé lavičce je navíc umístěný QR kód, díky kterému se dostanete i na internetové stránky, kde najdete mapku i turistické okruhy s batelavičkami. Výlety. Představili jsme vám batelavičky, které se staly, jak bylo řečeno, fenoménem, ale zajímavých a atraktivních laviček u nás máme mnohem víc. Tak namátkou, lavička Bohumila Hrabala s jeho sochou v Nymburku, obří lavička v Žatci nebo lavička Rumcajsovy rodiny v Jičíně, největší vyřezávaná pohádková lavička u nás. Už jsme ji také měli jako téma soutěže. No a pak tu máme jinou lavičku, lavičku Ferdinanda Vaňka, která je poctou Václavu Havlovi. Mimochodem v tomto týdnu jsme si připomněli jeho nedožité devadesátiny. Tato lavička odkazuje na děj hry Audience, stojí na pivovarském sudu, měří 1989 mm, to odkazuje na rok sametové revoluce. A my se soutěžně ptáme, kde si na ní můžete sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, za B před Národní technickou knihovnou v Praze Dejvicích. Ačko Brno, Bčko Praha. Opět budeme losovat ze správných odpovědí. Tentokrát je ve hře turistický zápisník. Jak se píše textovka, je to jednoduché, stále to připomínáme dokola. A stejně to stále nefunguje. Stejně píšete čárky, háčky, rozbitá slova, písmena, takže ty už se automaticky vyřazují. Dávejte na to prosím pozor a nešiťte se. Takže jak se to píše? Vylety, mezera A nebo B, druhá mezera, pak vaše jméno, příjmení a adresa. Opět bez čárek a háčků. Tohle pošlete do nedělní půlnoci na telefon 90 011 04. Ještě jednou výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa. Telefon 90 011 04. Služba je spoplatněna, zajišťuje ji totiž náš partner ATS Praha, taky váš partner. A částka je 4 koruny. Hlavní cena za měsíc říjen. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky a v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak taková je nová soutěžní otázka, její znění najdete na webu výlety.rozhlas.cz. Ale ještě před koncem vysílání ji připomenu.

0: a 7 000 obyvateli. Jednou ze zaniklých obcí, po které lze dodnes najít stopy, jsou Holičky, kam se stavebním historikem a etnografem Kamilem Podrouškem vydal náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Jednou ze zaniklých obcí v geoparku Ralsko jsou Holičky. Jejich zánik je datován na konec druhé světové války, kdy bylo odsud vyhnáno původní německé obyvatelstvo a pak už se z toho stává v podstatě jenom vojenský prostor. Já jsem se sem vypravil s Kamilem Podrouškem, stavebním historikem a etnografem, abychom se podívali nejenom do toho, co tady zbylo po Holičkách, po tom osídlení, ale abychom se podívali i vlastně na začátek tady toho bydlení.
2: Tak Holičky, německy Holčken, jsou vlastně připomínané v pramenech až v 16. století v souvislosti s těžbou železné rudy a se zpracováním dřeva, kde pálení milířů. Ale to založení té vsi, já se domnívám, je starší. Viděl bych to tak někdy na konci emfyteutické kolonizace, na konci 14. století. Těch 6 původních statků vlastně tady vidíme na té hraně, to má všechno jeho východní osvit, ty polnosti, takže to je úplně ideální poloha pro zřízení vlastně takové menší lánové vsi.
1: Holičky nebyly tedy úplně malou obcí. Do našich časů se toho mnoho nedochovalo, vlastně jenom takové prostory vytesané ve skále. Ta skála teda ale byla využívána už před tím obydlením vlastně jako těžební prostor.
2: No, my jsme tady v Holičkách vlastně v prostoru obecního lomu. Tady vidíme ty dvě etáže. Do té spodní etáže byla později zahloubena právě ta kovárna, ta zajímavost tady Holiček. Ten lom fungoval někdy v 18. století, sloužil možná na počátku 19. století, ještě sloužil pro těžbu pískovcových štuků, kamenných kvádrů, stavebního vlastně materiálu, nejužívanější stavební materiál pískovcových oblastí na Kokořínsku, v Ložických horách i tady.
1: Takže dá se říct, že vlastně ty prostory v těch skalách jsou spojené s tou těžbou?
2: Jo, je to tak, jak říkáte, většinou ten prostor byl tou těžbou předpřipraven k tomu druhotnému využití. Ten lom vlastně osekal ty stěny do svislé polohy, jo, máme tady vlastně ty oborové stěny, no a pak už bylo velmi snadné zahloubit ty jednotlivé prostory dovnitř do té skalní stěny. Takže ano, tady to tak je. Ale třeba té jižní části té vesnice, která už leží na katastru Černá novina, tak tam byly 4 domy domkářů a chalupníků a ty mají zahloubené hospodářské prostory v pískovci a to je vlastně jenom skalní výchoz. Tam žádný lom nebyl do té doby.
1: A jaké výhody vlastně přináší zahloubit ten hospodářský prostor do skály nebo dokonce tu kovárnu?
2: Tak u kovárny je to zřejmé, tam je to protipožární opatření. Si všimněme, že jsme ve středu obce, no, tady jsme vlastně na začátku obce směrem na Osečnou, byla kaple 14 pomocníků a hřbitov, tak ty uvozovali ten vstup do vesnice od Osečné. A my jsme tady v takovém dolíku, v takové nivě, právě pod těmi nejstaršími statky, čili jsme ve středu obce. A zahloubit kovárnu do skály znamenalo, že ten prostor nevyhoří, že ta kovárna nikoho neohrozí požárem.
0: Říká etnograf Kamil Podroužek, který k pozůstatkům zaniklé obce Holičky zavedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. Víc se o zaniklých obcích v Ralsku můžete dovědět v muzeu v Náhlově, kde se nachází i nejbližší autobusová zastávka. No a kdybyste chtěli dobrý tip na cyklový let, tak Holičky a další zaniklé obce v geoparku Ralsko jsou skvělým tipem.

A teď ještě závěrem ke splnění slibu, že vám připomenu soutěžní otázku. My se ptáme na jednu originální lavičku, na lavičku Ferdinanda Vaňka, která je pod stou Václavu Havlovi. Odkazuje na děj hry Audience. Stojí na pivovarském sudu, měří 1989 mm, to odkazuje na rok sametové revoluce. A ptáme se, kde si na ní můžete sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, za B před Národní technickou knihovnou v Praze Dejvicích. Tak pište, posílejte textovou zprávu, pravidla naší soutěže najdete na webu výlety.rozhlas.cz. Najdete tam i reportáže, najdete tam fotografie, interaktivní plánovací mapu i to, jak se tedy ta textovka píše, to už jsem taky říkal. Jenom připomenu, že službu poskytuje ATS Praha, stojí 4 koruny a tentokrát, tento víkend hrajeme o turistické zápisníky a pochopitelně o hlavní cenu za měsíc říjen. Tou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak to už byla poslední, respektive předposlední informace dnešních výletů, protože tou poslední je čas, kdy začínají výlety zítřejší, 13. hodina a 4. minuta. Už teď se na vás všechny těší Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Česku právě skončily komunální volby. V Královéhradeckém kraji se volilo také do Senátu. Chlumecký zámek pořádá slavnosti koní a tradic. Bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teploty do 14 hodin, do 14 stupňů. Jsou tu zprávy a Lukáš Pochylí. Krásné odpoledne.
1: Volby 2026.
0: Komunální a v některých obvodech také senátní volby skončily. Volební komise teď budou ručně sčítat odevzdané hlasy. Výsledky zadají do počítačového systému a poté předají k kontrole na sčítací místa. Tam správnost údajů ověří statistici. Podle ředitelky pardubické pobočky Českého statistického úřadu Veroniky Tiché je celý proces nastavený tak, aby byla zajištěna maximální transparentnost voleb.
2: Celý proces je naprosto transparentní, neboť okrskové volební komise jsou sestavovány ze zástupců jako jednotlivých volebních stran a to, co nám komise předává, si okamžitě může zkontrolovat prostřednictvím toho opisu, který od nás získává. Takže je to naprosto transparentní, celý proces zpracování je oddělen od veřejné sítě, takže vylučuju jakékoliv pochybnosti v tomto směru.
0: Uzavřelo se i první kolo senátních voleb. V Královéhradeckém kraji se týkalo obvodu Hradec Králové, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. V Hradci se o křeslo utkali Jana Hůlková za ANO, Vladimír Dryml za ČSSD, Jan Holásek za Rozvíjíme Hradec, Martin Dvořák za STAN, Monika Nebeská jako nezávislá, Zuzana Ceralová Petrofová za ODS a Ivan Picek za SPD. V Trutnově kandidovali Zuzana Chovancová za ANO, Hynek Beran za PRO, Jan Sobotka za STAN a Radek Mráz za SPD. V Rychnově je to pak duel pouze dvou kandidátů, Petra Sadovského za ANO a Jana Grulicha za TOP 09. Tady budeme znát vítěze hned po prvním kole. Na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete do 16 hodin navštívit slavnosti koní a tradic. Den před Velkou Pardubickou je připravený také parforsní hon na počest Octaviana Kinského, popisuje program Kastelán zámku Lukáš Klečal.
3: Těšit se můžete na ukázky ušlechtilých starokladrubských běloušů, koní kinských nebo tradičního koňského póla. Nebudou chybět ani tematické prohlídky zámku Karlova Koruna a samostatný okruh kopytem sem, kopytem tam, který vás provede zámeckou jízdárnou, kočárovnou a stájemi. Sport.
0: Fotbalisté Bohemians od 18 hodin přivítají Baník Ostrava. Trenéra Baníku Romana Skuhravého během reprezentační přestávky nadchla atmosféra přípravného zápisu v Katovicích.
4: Prostě jako takovou energii mají ty fanoušci, že to je úžasný a já si to nedokážu představit, ale chtěl bych to zažít, prostě jaký to je, když vlastně se tomu mustu jakoby bude dařit. Co ty lidi pro nás jakoby jsou schopní udělat a z té energie budeme chtít čerpat prostě dál a myslím si, že to těm fanouškům dlužíme.
1: Počasí.
0: Bude převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přeháňky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Teploty 11 až 14 stupňů, na horách do 9. Vítr mírný jihozápadní bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a byl dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kvůli spadlému stromu ještě může být zcela neprůjezdná silnice 286 u Jestřabí a Rychlova v Krkonoších mezi obcemi Dolní Štěpanice a Vítkovice. Na místě pracují záchranáři. Dva osobní vozy se střetly na silnici 35 na průjezdu Ostroměří. Tady čekejte zdržení. A nehoda osobního auta je na silnici 10 na okraji Turnova směrem na Malou Skálu. Na místě je policie, s opatrností byste projet měli. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026.
5: Začíná speciální vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové k volbám 2026, kterým vás až do pozdního večera provede Karel Sladký. Dobré odpoledne. Budeme vám přinášet aktuální informace, postřehy, vstupy reportérů i komentáře. Ve studiu budeme mít také politologa. Hlasování v komunálních a pro tento víkend i v senátních volbách před několika minutami skončilo. Pro volební komise začalo sčítání hlasů a než budou známé první výsledky, tak vám postupně v našem vysílání připomeneme, jaké hlavní úkoly čekají na nově zvolené zastupitele v okresních městech Královéhradeckého kraje. V této hodině to bude Rychnov nad Kněžnou a Jičín. Budeme ale i v Hradci Králové, kde v letošním roce kandidovalo 10 politických subjektů. S čím? To také uslyšíte. Zprávy nejen v celou hodinu, ale i v půl, kdy se od nás také dozvíte vše podstatné. Sledovat můžete i náš web hradec.rozhlas.cz.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.

speciál Českého rozhlasu Hradec Králové k volbám 2026. Průběžné výsledky budou i na našem webu hradec.rozhlas.cz, také aktuální informace a zprávy, které tam přidáváme z celého Královéhradeckého kraje. Voliči v Česku jako takovém si vybrali obecní zastupitelstva, možná i třetinu senátorů. Hlasování skončilo přesně ve 14 hodin. Teď hlasy začínají volební komisaři sčítat. Průběžné výsledky budou Českým statistickým úřadem zveřejňovány na volebním webu. Konečné by měly být známy s ohledem na složitější sčítání hlasů v komunálních volbách do nedělního rána, podobně jako před 4 lety. Vítězství v obecních volbách letos obhajuje ze stran na počet obdržených hlasů hnutí ANO. Nejvíce komunálních mandátů ovšem ze stran získala KDU-ČSL. V senátních volbách mohou nejvíc ztratit starostové, kteří obhajují vítězství v 11 ze 27 obvodů, kde se volí. Tak to vypadá v Česku. Sledujeme situaci v Královéhradeckém kraji. Za chvíli nejdůležitější úkoly, které budou před těmi nově zvolenými v Rychnově nad Knižnou. Náš reportér David Macháček bude ve studiu. Český rozhlas Hradec Králové. Dobré odpoledne.

0: Posloucháte speciál Českého rozhlasu Hradec Králové k volbám 2026. Před čtvrt hodinou se uzavřely volební místnosti, kterých je v Královéhradeckém kraji přes 900. Abych byl přesný, 913. Než budou známé první výsledky, budeme vám v našem vysílání postupně připomínat, s jakými hlavními problémy se budou muset v jednotlivých okresních městech Královéhradeckého kraje vypořádat nově zvolení zastupitelé. A přidáme i další upozornění, na co v tomto regionu upřít pozornost. Informace o Rychnovu nad Kněžnou má připravené redaktor Českého rozhlasu David Macháček. Davide, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaké základní problémy a úkoly právě na Rychnovsku?
1: Tak pro Rychnovsko platí, že možná víc to jsou ty úkoly než problémy. Mm-hmm. Protože Rychnov se potýká s něčím, co by se dalo nazvat problém růstu anebo dynamika růstu.
0: Vysvětlete.
1: Rychnov patří v našem kraji mezi regiony, které netrpí úbytkem obyvatel a naopak se tam daří práci, průmyslu, výrobě, to je zóna v Kvasinách a výroba automobilů. Takže Rychnov spíš čekají úkoly, jak zvládnout to, že může přibývat obyvatel a aby ti přibývající obyvatelé měli zajištěný dostatek potřebných služeb a komfortu, aby na Rychnovsku byly připravené na ten růst kapacitně školy, lékaři, ordinace, nemocnice, aby tam nedocházelo k dopravním zácpám při najíždění do práce, do automobilky a zpět. Takže jsou to ne problémy, starosti růstu, možná příjemné, ale je to ten úkol na další 4 roky pro nové zastupitele, aby Rychnov tady to všechno zvládal.
0: Těch otázek je tam spousta, jak řešit stále intenzivnější dopravu právě do té průmyslové zóny, jak urychlit vybudování kompletního silničního obchvatu, to všechno budou úkoly pro nově zvolené zastupitele. Davide, abychom nemluvili jenom o okresním městě, o Rychnově nad Kněžnou, co se za 4 roky odehrálo politicky zajímavého jinde na Rychnovsku?
1: Tady bych upřel pozornost na městy z Častolovice, protože je to taková ekonomicko-politická zajímavost. Častolovice nemají na letošní rok stále schválený rozpočet a hospodaří v rozpočtovém provizoriu. To nastalo 1. ledna, trvá to dodnes, teď už to je 10. měsíc a zkrátka politická konstelace neumožnila, aby ten rozpočet doteď schválili.
0: Můžete vysvětlit, jak je to možné? Je to jakási politická matematika?
1: Přesně tak, je to patová situace, protože zastupitelstvo v Častolovicích má 15 členů, ale jeden z místostarostů se jednání dlouhodobě neúčastní, neumožní mu to zdravotní důvody a hlasujících je tedy 14 a zkrátka poměr hlasů těch, kteří městy řídí a těch, kteří jsou v opozici je 7-7. Takže remíza. Rozpočet neprošel už loni v prosinci, neprošel opakovaně ani letos v březnu, on byl navržený jako schodkový a opozice namítala, že by se část investic dala odložit, neschodli se, takže 7-7 remíza a jede se dál bez rozpočtu.
0: A jak se ale takový pad projeví na běžném životě obce?
1: Velmi konkrétně, ta pravidla provizoria rozpočtového byla původně nastavená totiž tak obecně, že nedokázala pokrýt běžný chod obce, takže zastupitelé museli to provizorium na jaře doplňovat a až potom to doplnění mohly jít peníze třeba na činnost spolků, na kulturní akce, na sportovní akce, také třeba na obědy pro seniory. No a právě proto bude zajímavé sledovat, jak tento pad rozetnou aktuální volby.
0: Byli jsme na Rychnovsku a zhruba za půl hodiny se zastavíme v Jičíně s Davidem Macháčkem a probereme, co tam. A díky, dobré odpoledne.
1: Zatím naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: speciál Českého rozhlasu Hradec Králové k volbám 2026. V letošním roce kandidovalo v Hradci Králové 10 politických subjektů. Je to opět méně než v roce 2022, kdy se ohlasy voličů ukázalo tedy 15 subjektů. Na jejich soupiskách figurovali dohromady kandidáti, kterých bylo 369. Kandidátní listiny byly většinou naplněné do maximálního počtu 37 jmen. Kdo v novém zastupitelstvu sedne? To se dozvíme během dneška. Od pondělí až do středy vám Český rozhlas Hradec Králové nabízel v podvečer diskuzní pořady, ve kterých jsme se snažili vám jednotlivé subjekty, které se ucházejí o hlasy voličů v Hradci Králové, představit. Postupně jsme se ptali i na jejich priority a cíle, i na to, s čím do voleb jdou. Hnutí Salon 21 šlo do voleb s motem Odpovědně, moderně, pro budoucnost. Název hnutí odkazuje na architekturu a urbanismus meziválečného Hradce. A na co chce hnutí v příštím volebním období navázat, to nám řekla lídrině Ilona Dvořáková.
1: V každém případě chceme se odkázat na to, co se tady v minulosti povedlo, protože Hradec Králové byl obrovskou inspirací nejenom u nás, ale i v zahraničí. No a chtěli bychom to posunout právě do 21. století, respektive posunout ještě více, nežli to je. Já osobně mám velmi ráda z hlediska historie éru bývalého starosty Františka Ulricha, který kromě toho, že byl dlouhé roky, téměř 35 let starostou, tak dokázal komunikovat s lidmi napříč různými směry a různými stranami a dokázal vlastně to, že se Hradec rozvíjel napříč politických názorů a těchto věcí, takže na to bychom taky chtěli navázat. A zároveň si myslíme, že si Hradec zaslouží, aby opět byl inspirací pro ostatní města.
0: Řekla nám lídrině Královéhradeckého hnutí Salon 21 Ilona Dvořáková.

0: Volby 2026.
1: Co víme v tuto chvíli ve 14 hodin 31 minut? Adéla Kavříková nabízí souhrn. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Půl hodiny po uzavření volebních místností zatím oficiální data o sčítání výsledků nemáme. V Královéhradeckém kraji bude dílčí součty předávat víc než 900 volebních komisí. Na dvou místech v kraji musí komise sčítat troje hlasování, komunální, senátní a k tomu i obecní referendum. Ohlasy voličů se v uplynulých komunálních volbách v regionu ucházelo nejméně kandidátů od vzniku současných krajů v roce 2000. Zhruba 430 tisíc voličů vybíralo v regionu bezmála 11 tisíc kandidátů, což je v porovnání s posledními volbami do komunálu v roce 2022 asi o 2,25% méně. Ve třetině obcí a měst Královéhradeckého kraje měli voliči na výběr pouze jedinou kandidátku. V každé třetí obci kraje tak kandidující uskupení neměli soupeře. Veškeré informace k volbám lidé najdou na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
1: Mohu odkázat i na náš web hradec.rozhlas.cz. Adéla Kavříková vždy v půl v našem vysílání, aby nám řekla to podstatné. Pro tuto chvíli díky. Dobrý
2: den.
0: Volby 2026.

0: Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel by považoval za úspěch, pokud by strana obhájila dva senátorské mandáty, a za velký úspěch, kdyby získala třetí pro Zdeňka Šarapatku v Praze. V těchto volbách se podle něj hraje o to, aby senát nezískala vládní koalice v čele s hnutím ANO, řekl před malou chvílí České tiskové kanceláři poté, co byl také u komunálních a senátních voleb v Hradci Králové. Ocenil, že se prezident Petr Pavel vrátil ze zahraniční dovolené a voleb se nakonec zúčastnil. Senátní volby jsou podle Havla důležité, protože senát je pojistkou demokracie. V těchto volbách se podle něj hraje o to, aby senát nedostala vládní koalice a nemohla udělat únos státu právě premiér, který podle něj má naplánovaný. Havel si myslí, že nevěří, že by se v těchto volbách Babišovi podařilo senátu vládnout. Sledujeme dál vše, co se děje po volbách 2026, komunální i senátní volby v Královéhradeckém kraji.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: hlasy voličů v Hradci Králové se v komunálních volbách v pátek a v sobotu ucházela i nová koalice Náš Hradec. Podle lídra této koalice Jana Holáska je potřeba změnit hodně věcí a to by mohlo urychlit i propojení jednotlivých subjektů v koalici. Holásek Českému rozhlasu Hradec Králové dál řekl.
1: Koalice Náš Hradec přináší a nabízí vlastně občanům Hradce Králové jednak znalost hradeckého prostředí, hradeckých témat, lásku k Hradci Králové prostřednictvím vlastně těch třech hradeckých uskupení, potom přesah na krajskou úroveň prostřednictvím spolupráce s hnutím My a konečně přesah na celostátní úroveň prostřednictvím spolupráce s hnutím Naše Česko. Všechny tyto úrovně jsou pro rozvoj města Hradce Králové zásadní a důležité. Co se týká těch hlavních priorit, tak pro nás je naprosto zásadní, abychom přinesli do vedení města Hradec Králové odbornost, praktický přístup, profesionalitu a šetrný přístup k nakládání s prostředky města, což si myslíme, že v současnému vedení města se úplně nedařilo a nedaří, tak to je obecná věc. A co se týká těch konkrétních obsahových témat, tak těch je samozřejmě celá řada. V tomto momentě bych uvedl zejména dvě, a to je bezpečnost v našem městě a potom dostupné bydlení.
0: Lídr nové koalice Náš Hradec, Jan Holásek.
2: Volby 2026.

0: Už 3/4 hodiny uplynulo od chvíle, kdy skončilo hlasování v komunálních a částečně i senátních volbách. Ve volebních okrscích teď sčítají a na celkové výsledky si ještě počkáme. Český rozhlas Hradec Králové nabízí speciál až do pozdního večera. No a co my mezi tím v našem vysílání se vracíme k tomu, co budou muset nová zastupitelstva okresních měst řešit. Druhou zastávkou teď bude Jičín. Nebude chybět ani upozornění, kde jinde sčítání hlasů pečlivě sledovat. To všechno má připravené reportér Českého rozhlasu Hradec Králové David Macháček, který je tady dnes odpoledne také s námi. Davide, dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jičín, na první pohled takové poklidné pohádkové město v Českém.
1: Je to tak?
0: Je?
1: Ale úplně pohádkové to tam není z hlediska správy a provozu toho města. Protože to, že je líbivé, pohádkové a za humny má Prachovské skály a Český ráj, tak to taky znamená, že tam jezdí spousta návštěvníků a turistů, což je asi dobře pro ekonomiku a místní podnikatele, ale zároveň ty příjezdy znamenají, že se Jičín musí vypořádávat stále s tím, kde mají návštěvníci odstavit svá auta. Kde
0: Takže
1: mají...
0: hlavní úkoly parkování, největší problém?
1: Je to tak, on není tak křiklavý nebo výrazně viditelný, ale je to každodenní problém v Jičíně. A že to je problém, to dokládá i to, že v Jičíně bylo před 2 lety zavedeno placené parkování a bylo rozšířené a zdražené. Takže ta regulace tam je intenzivní. A my, když jsme se ptali lídrů před začátkem voleb, co jsou ty hlavní problémy, tak parkování

0: Rovnat. Velké téma pro Jičín.
1: Tak, kde se dál vyplatí na Jičínsku sledovat výsledky letošních voleb? Je tam nějaké zajímavé místo, které se třeba i vymyká?
0: Je a je to takový oslý můstek, protože je to spojené motorismem. Je to obec Ohařice, která je asi známá jenom tím, že je podél hlavní silnice a málo kdy tam někdo zastavuje. To je zkrátka průjezdní obec, ale my tam teď uděláme tu politickou zastávku, protože tam bylo docela pozoruhodné to končící volební období. Tam v řádném termínu komunálních voleb, to bylo před 4 lety, v září 2022, tak se tam nepodařilo sestavit ani jednu kandidátní listinu. Tehdejší starostka se rozhodla, že už nebude pokračovat ve funkci a nenašel se v této obci nikdo další, kdo by měl o její vedení zájem. Takže tam muselo ministerstvo vnitra vyhlásit dodatečný termín voleb.
1: A to, takže,
0: a to bylo v lednu, takže několik měsíců tam lidé čekali na volby. A zajímavé je, ale že potom už v tom lednovém termínu tam kandidátka vznikla a byla tam velká volební účast, 72%, takže lidé o tu zprávu obce a politiku zájem projevili, akorát se jim asi nechce, aby to byli oni, kdo to budou řídit, ale v tom lednu si zvolili nové zastupitelstvo a v letošních volbách mají kandidátku, tedy jenom jednu, ale šestičlenná kandidátka by měla zaručit, že budeme znát nové vedení obce Ohařice na Jičínsku.
1: Takže i tam budeme sledovat dění Ohařice. David Macháček, probrali jsme Jičín jako takový. Jičínsko, děkujeme za informace a naslyšenou, David.
0: Brzy naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

V jakých referendech hlasovali lidé v Královéhradeckém kraji a jaká byla volební účast podle odhadů, to vám povíme ve zprávách v 15 hodin už za 3 minuty. Speciál Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. 14. řada velkolepé soutěže startuje. Přímý přenos Stardance, když hvězdy tančí. ČT 2. Má se stát královnou harému mocného vládce Maroka. Avšak ani hrozba smrti jí nepřiměje zradit svou lásku. Romanticko-dobrodružný film Angelika a sultán. A ČT Art uvádí portrét krále rock'n'rollu v dokumentu Elvis Presley a hned poté jeho legendární koncert na Havaji roku 1973. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Nezůstávejte pozadu, učte se s námi. Je tu další ročník týdne vzdělávání dospělých, který pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci s Úřadem práce České republiky. Od 2. do 6. listopadu v Hradci Králové, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně a Náchodě i v online prostředí. Účast je zdarma. Více na www.vzdělávání.cz.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Volební účast byla podle odhadu nižší. V kraji lidé hlasovali také ve dvou referendech. Ruský útok na bytové domy v Záporoží má nejméně 15 obětí. Bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 14 stupňů. Zprávy a Lukáš Pochylí a Adéla Kavříková. Hezké odpoledne.
3: Volby 2026.
4: Před hodinou se v Česku uzavřely volební místnosti pro komunální a první volby a k první kolo senátních voleb účast byla podle odhadu v průměru nižší než při posledním hlasování. Pohybovala se v širokém rozmezí zhruba 40-70%. V našem kraji předběžná účast například v obci Dílce na Jičínsku překročila 1,70%. Ve Vesci na Náchodsku byla těsně pod 40%. Například volební komise nyní sčítají hlasy. Po předání statistikům se průběžné výsledky budou objevovat na jejich webu. Najdete je i na našem serveru iRozhlas.cz a uslyšíte v našem vysílání. Podle statistiků by konečné výsledky mohly být známé do nedělního rána. Podle policie se volby obešly bez větších incidentů, řešili jen několik podnětů. Prověřují například možné kupčení s volebními hlasy v Českém Těšíně. Jak potvrdila mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská, podezření se zatím nepotvrdilo. Vyšetřovatelé zjišťují mimo jiné to, jestli někdo nabízel peníze lidem bez domova za odevzdání hlasu ve volbách.
5: Policisté již prověřili řadu informací a vytěžili množství osob. Do současné doby se podezření nepotvrdilo, nicméně policisté na případu intenzivně pracují i nadále.
6: Na dvou místech Královéhradeckého kraje lidé kromě hlasů v komunálních, případně i senátních volbách mohli vyjádřit svůj názor v místním referendu. V Hrádku u Nechanic rozhodovali o bezúplatném převodu raně barokního kostela svatého Jiří z majetku nechanické farnosti do vlastnictví obce. V Maršově u Úpice se referendum týkalo možné výstavby větrných elektráren. Informace a zprávy o průběhu sčítání výsledků voleb budeme postupně dál nabízet v našem vysílání i na zpravodajském webu iRozhlas.cz.
4: V safari parku Dvůr Králové se nově zabydlela vzácná samice páva koňského. Je teprve druhou samicí tohoto druhu v 80-leté historii zahrady. Spojení se samcem dává také naději na první odchov.
7: Páv koňský patří mezi nejvzácnější pávy chované v zoologických zahradách. Jeho existenci věda potvrdila až v roce 1936, a to díky jedinému pírku nalezenému o více než 20 let dříve v tehdejším belgickém Kongu. V současnosti je v zoologických zahradách jenom několik desítek těchto ptáků. Safari park se teď pokusí o jejich rozmnožení. Ze Dvora Králové nad Labem Jana Házová, Český rozhlas.
4: Rusko v noci zaútočilo na bytové domy v ukrajinském Záporoží. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského zemřelo nejméně 15 lidí, z toho 3 děti. Další lidé se pohřešují.
8: Záchranáři podle záběrů záporožské vojenské zprávy stále prohledávají trosky bytovky zničené ruskou raketou a vynášejí odtud těla obětí i zraněných. Úřadující starostka Záporoží Rehina Charčenková ukrajinské televizi řekla, že raketa zasáhla přízemí a všechna patra nad ním se zřítila jako domek z karet. V ruinách domu může být podle ní ještě 14 lidí. Ruské rakety dopadly celkem na 5 místech v Záporoží a proudové drony dnes ráno poprvé doletěly až do Lvova a exploze byly slyšet i v Ivano-Frankivsku na západě Ukrajiny. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Sport.
4: Fotbalisté Hradce Králové nastoupili před několika minutami k utkání 10. ligového kola proti brněnskému Artisu. Podle asistenta hlavního trenéra východočeského týmu Adriana Rolka si jeho svěřenci musí dát pozor na soupeřovu kvalitu zahraničních křídelních útočníků.
9: Je to jedna z variant, kterou soupeř používá zápasy, že tady ty zahraniční hráči prostě umí hrát jeden na jednoho, jsou rychlostně dobře vybavený, takže tady na to si 100% musíme dávat pozor.
3: Počasí.
4: Bude převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Teploty 11 až 14 stupňů, na horách do 9. Vítr mírný, jihozápadní, bude večer slábnout. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, aby ho na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Zcela neprůjezdná je kvůli spadlému stromu silnice 10 v obci Splzov mezi Železným Brodem a Malou Skálou. Na místě pracují záchranáři. Ze silnic vše, jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Volby 2026.
10: Už hodinu jsou uzavřené volební místnosti, už hodinu vysílá speciál Český rozhlas Hradec Králové. Komise sčítají odevzdané hlasy, my vše sledujeme. No a pokračujeme také v přehledu okresních měst Královéhradeckého kraje. Po Rychnově nad Kněžnou Jičině bude v této hodině na řadě Náchod a Trutnov. Jaké úkoly tam čekají na nově zvolené zastupitele? Uslyšíte. Poprvé také ve studiu přivítám politologa Stanislava Mišičku z Univerzity Hradec Králové, který s námi bude také do pozdního odpoledne. Budeme vše probírat. No a to důležité, co byste měli vidět i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Volby 2026, komunální, senátní. Sledujeme. Dobré odpoledne.
3: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.
10: Speciálem vás provází Karel Sladký po 15. hodině. Dobré odpoledne.

Volební účast byla podle odhadů v průměru nižší než při posledním hlasování. Pohybovala se v širokém rozmezí zhruba 40-70%. V Královéhradeckém kraji předběžná účast třeba v obci Dílce Nejčínsku překročila ale 71%. Ve Vesci na Náchodsku byla těsně pod 40%. Teď se sčítají hlasy, volební komise předají statistikům, průběžné výsledky se budou objevovat právě na jejich webu. První výsledky letošních komunálních voleb byly dnes na volebním webu zveřejněny ve 14 hodin 30 minut ze tří obcí, o minutu dříve než v minulých obecních volbách před 4 lety. Nejrychleji dodala výsledky volební komise z jednoho z okrsků v Mískovicích, to je na Kutnohorsku, a to dokonce ve 14 hodin 28 minut. Následovali je volební komisaři z Lovočovic na Třebíčsku a Hvožďan na Domažlicku. My sledujeme volby v Královéhradeckém kraji, budeme tady mít dnes odpoledne a v podvečeri politologa Stanislav Mišička z Univerzity Hradec Králové. Poprvé ho pozdravím už za malou chvíli. Dobré odpoledne.

0: A je to hodina čtvrt, co byly uzavřeny volební místnosti. Komise sčítají hlasy a než budou výsledky kompletní, připomínáme si témata, která budou v příštích 4 letech zaměstnávat radnice okresních měst Královéhradeckého kraje. Teď se přesouváme do Náchoda a jeho okolí. Hlavní úkoly pro tamní nové zastupitele a čeho si v regionu všímat, to teď shrne reportér Českého rozhlasu Hradec Králové David Macháček. Davide, opět vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Když mluvíme o Náchodu a Náchodsku, vážné téma, určitě demografický propad Náchodska. Jak to vidíte?
1: Je to tak, přitom to může působit kuriozně. Člověk by si řekl, město, které má za hranicemi Polsko a levné nákupy, levný benzín, levnou naftu, tak tam se lidé pohrnou, ale ono to je opačně. Z Náchodska lidé ubývají a současní politici, ti, kteří buď Náchodu teď vládnou, anebo znova kandidovali a obnovují svůj mandát, anebo chtějí převzít správu Náchoda, tak na to upozorňují, že je problém, že z toho regionu mizí hlavně mladí lidé, rodiny, děti. Takže téma Náchoda je, co dělat proto, aby lidé přestali opouštět tento region, krok číslo 1, a krok číslo 2, dokonce, aby se tam začali rádi stěhovat, aby věřili tomu, že Náchod je dobré místo pro život. To je zhruba shrnutí toho, co jsme se od těch lídrů v letošních volbách dozvídali. A čím je může Náchod lákat? Možná tím, že se dokončuje stavba velkého silničního obchvatu Náchoda. Ten by měl z města dostat pryč transitní dopravu, nákladní auta, kamiony, které právě jezdí do Polska a z Polska. Takže se v centru Náchoda uvolní ta současná hlavní rušná silnice, která protíná město. Možná tam se zpříjemní to městské prostředí, aby tam lidé chtěli žít, bydlet, zůstávat. Takže tohle je velké téma. Co dělá v Náchodě proto, aby lidi nemizeli pryč?
0: O té proměně silničního protahu městem po dokončení obchvatu se hodně mluví a právě jeho obchvatu. A mnozí se ptají, kdy by měl být dokončen, kdy by mělo být hotovo. To bude úkol teď těch nově zvolených.
1: Měl by to být během tohoto volebního období a proto pro ty nově zvolené zastupitele je to
0: výzva
1: a vlastně dostali zajímavý dar, protože oni převezmou správu Náchoda a zároveň získají tady to sklidněné místo, ale to, co ukazovala ta nálada před volbami, ne každý ho chce využít stejně. Ono za těmi slovy, aby to bylo vlídné pro cyklisty, pro pěší a zároveň pro auta, každý z těch lídrů si to představuje trochu jinak. Někdo by tam nejraději viděl úplnou pěší zónu například. Jiní upozorňují, ponechejme tam automobilovou dopravu jako rezervu pro to, co kdyby skolaboval ten nový silniční obchvat třeba nehodou nějakého kamionu. Takže nebude to taková idylka, sklidní se centrum Náchoda, ale zatím není jasné, jakou to má mít podobu.
0: Jak kandidáti reagovali na obnovu lázeňství v Bělovci?
1: Shodují se, že Bělovec by měla znovu být tím magnetem, proč by lidé měli jezdit do Náchoda, nejenom tam žít, ale by tam jezdili i turisti, ale upozorní na to, že lázeňství není jenom kolonáda a pramen slavné minerálky Ida, ale že lázeňství je lázeňská péče a ta tam výrazně chybí v Bělovci. Takže je otázka, jestli se v Bělovci znovu zrodí opravdové lázně, anebo jestli to bude spíš jenom výletní místo, protože vybudovat to lázeňství znamená investovat hodně peněz a také přivést do regionu někoho, kdo by ho provozoval. Takže velké téma, velký úkol.
0: Davide, odehrála se na Náchodsku od minulých komunálních voleb nějaká zajímavá politická změna?
1: Tak oproti těm našim předchozím zastavením v jiných okresech to tady bylo na první pohled vlastně klidné. Žádné zastupitelstvo se nám nerozpadlo na Náchodsku, takže vlastně nejvýraznější politická událost byly krajské volby, kdy starosta Hronova Petr Koleta se stal na podzim 2024 hejtmanem Královéhradeckého kraje a ponechal si i vedení Hronovské radnice.
0: A v samotném Náchodě byla tam nějaká sporná témata?
1: Byla. Koalice byla po celou dobu stabilní, tam se poměr sil nezměnil, ale byl tam velmi ostrý spor mezi vedením a opozicí okolo nákupu pozemků v Bělovci. Opozice kvůli tomu dokonce podala stížnost k České advokátní komoře na právníka, protože ten podle opozice v této transakci vystupoval ve dvojí roli, ale na celkový poměr sil v tom náchodském zastupitelstvu to nemělo vliv a nic se tam nezměnilo.
0: V Náchodě na Náchodsku jsme byli s reportérem Českého rozhlasu Hradec Králové Davidem Macháčkem. Slyšeli jste i o tom, jaké úkoly tam budou čekat na nově zvolené zastupitele. Davide, díky a naše další zastavení nás čeká zhruba po 3:15.
1: Je to tak? Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dnes odpoledne je tady s námi také politolog z Univerzity Hradec Králové Stanislav Mišička, bude i v podvečer. Vítejte poprvé v našem speciálu. Dobrý den, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: V letošním roce kandidovalo v Hradci Králové 10 politických subjektů. Z vašeho pohledu, je to pro krajské město nebo na krajské město hodně nebo málo? Jak to vidíte?
2: Tak já bych odpověděl asi trochu diplomaticky, přece jenom jako asi více akademik než samozřejmě politik, že není nějaká úplně přímo úměrná míra, kolik subjektů by mělo kandidovat. Vidíme v těch krajských volbách a vlastně i taky v těch senátních volbách, že se ta vlastně ten počet těch kandidujících subjektů, ať už jednotlivců těch senátních voleb nebo u těch stran a hnutí u těch voleb komunálních, takže se to docela výrazně liší. Čili poměr je takový asi, jako má být, ochotný kandidovat.
1: Ano, jinak připomenu, že je to opět méně než v roce 2022, kdy se hlasy voličů ucházelo 15 subjektů. Byla tam nějaká zajímavá kandidátka, zajímavé složení, které vás zaujalo?
2: Tak každá ta kandidátka je samozřejmě specifická. A samozřejmě v každém tom místě, kde se volí, a zejména v těch více sledovaných, v těch krajských městech, jako samozřejmě v Hradci Králové, tak hodně záleží vlastně na porovnání výsledku těch současných a minulých voleb, na tom vlastně, jak se případně pohly, ať už ty samotné politické strany a hnutí, nebo které zanikly, které vznikly, a jaké hlavně nové koalice otevřely. Protože jestliže jsou nějaké volby v České republice, které jsou postaveny na hodně širokých, někdy nečekaných koalicích, tak jsou to komunální volby.
1: Takže myslíte, že na to někteří šli chytře, právě hned z tohoto vytěžili, využili toho?
2: Tak chytře, já si myslím, že je určitě snahou politiku být zvoleni, to je v demokracii normální, a taky pokud by nebyli zvoleni, tak jak by mohli plnit svůj politický program. A někde, zejména u těch menších subjektů, je to samozřejmě nutnost, ale některé věci potřebují prostě široký konsenzus, čili já sam osobně na tom nevidím nic, co by bylo mít vnímáno negativně.
1: Bavíme se o krajském městě, šli podle vás voliči po stranách, anebo pro ně byla hodně důležitá jména osobnosti na kandidátkách?
2: Já se přiznám, že to bez nějakých opravdu jako hlubších dat, nějakých výzkumů třeba veřejného mínění už je zaměřených na Hradec, a samozřejmě až taky v nějakém odstupu třeba od těch voleb, nejenom těch, které bychom dělali teďka, nějakých třeba exit polů, tak to nikdo nedokáže říct. Určitě jsou místa, teďka nechci říct nutně, že Hradec, ale kde určitě máme výraznější osobnosti než jinde, kde se ten soupor, to soupeření spíše ztrácí v té více jako stranickém soupeření než soupeření těch osobností, ale já myslím, že od každého je všude trochu obojí.
1: Sledoval jste předvolební kampaň v Hradci Králové?
2: Tak protože každý den dojíždím z Třepše tady do centra do práce na kole, tak jsem se jí nemohl vyhnout v žádném případě.
1: Jak jste jí vnímal?
2: Já si myslím, že to bylo relativně standardní. Teďka přiznám se, že jsem nesledoval až tak úplně strašně podrobně ty kampaně v jiných městech, možná trošku třeba s výjimkou těch Pardubic a našeho tady blízkého jiného krajského města, ale já si myslím, že ta kampaň byla standardní. Co bylo poměrně výjimečné v Hradci, byl teďka pár dnů starý incident, který se objevil jak i v celostátních vlastně médiích, nejenom na sociálních sítích, s těmi krabičkami, které kritizovaly vlastně současnou primátorku Pavlínu Špringrovou a její koalici, což mně přijde velice, teďka to nemyslím úplně chválihodným způsobem nebo pozitivně, ale bylo velice neotřelé. A taky je to navíc docela typická věc, protože zatím nevíme, aspoň podle teda mých zpráv, kdo vlastně zatím stojí.
1: Samozřejmě, a jak to může ovlivnit potom ty samotné volby?
2: Já si myslím, že taková věc, jako já aspoň i tak trošku z anekdotické evidence, kterou jsem se bavil s lidmi třeba tady v Hradci, tak si myslím, že někdo to vnímá spíš jako vandalismus než jako politickou kampaň. A já si myslím, že paradoxně i některé lidi, kteří třeba vůči tomu současnému vedení můžou být kritičtí, a to je samozřejmě perfektně prostě normální, zase jsme v rámci demokratického státu, tak je to možná spíše jako znechutí, dá se říct. Ale já si nemyslím, nedokážu to samozřejmě říct, protože proto nemám nějaké speciální informace, ale že by to asi bylo spojeno jako nějaká pokoutná akce s nějakým zavedeným politickým subjektem. Spíš, aspoň co já vím, že se v některých médiích spekulovalo, jestli zatím nestojí třeba nějaké podnikatelské subjekty, které mají dlouhodobě spory s městem, ale to všechno je jenom spekulace.
1: Pro tuto chvíli ještě jedna věc. Některé kauzy, které jsme tady v Hradci zažili právě před volbama, třeba z pronevěra majetku, 46 milionů. Nakolik to může podle vás ovlivnit rozhodování voličů?
2: Já teďka zase, jo, abych z trošku té více akademické pozice jako nedokážu vám, určitě to ovlivní, ale teďka ten, to rozpětí toho třeba v rámci procent, kolik by to mohlo někomu ubrat, buď jako té vládnoucí koalici, nebo té některé vlastně z jejich stran, protože oni samozřejmě nekandidují na jedné kandidáce v těchto volbách, tak jako může to být několik procentních bodů, může to být více. Ono taky záleží, jak si ti voliči mají ještě některé jiné preference, protože ty preference těch voličů nejsou častokrát vedeny jen nějakým úplně jedním konkrétním tématem, že to nějaká nespokojenost, tak to častokrát je více věcí spojených.
1: Můžeme říct, jaké jsou preference voličů v Hradci Králové, ke kterým stranám se spíše ubírají, jaký je Hradec Králové, voličský Hradec Králové?
2: Tak jsou tady třeba některé zajímavé rozdíly třeba s některými těmi sousedními kraji. Já bych řekl, že ten Hradec dlouhou dobu má vlastně středopravé vedení, chceme-li, když já tady ty škatulky nemám až tak strašně rád, protože na ty současné strany to vždycky až tak strašně už nesedí. Někteří lidé tvoří, že už jsme v nějaké době postideologické. Navíc v těch komunálních volbách samozřejmě to takový evergreen všech těch komentářů před každými takovými volbami je, že to jsou volby hodně zaměřené na regionální témata. Logicky, co je blíže občanům, než vlastně komunální politika na rozdíl té politiky celostátní a vlastně do jaké míry se tam třeba pak promítají nějaké celostátní témata, ale to už se taky pak zpátky dostáváme k těm konkrétním osobnostem, protože u některých stran, u některých hnutí tam působí osobnosti, které jsou vlastně důležité i pro celostátní politickou sféru, ale to pro ně může být i někdy negativum. Záleží, jak to ti voliči samozřejmě vnímají.
1: Stanislav Mišečka, politolog Univerzita Hradec Králové, zůstává s námi dnes odpoledne. Pro tuto chvíli díky.
2: Děkuji.

0: speciál Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes do pozdního večera průběžné výsledky. Nevíme, jestli ty konečné zvládneme, protože jak jste slyšeli, do nedělního rána má potrvat sčítání hlasů v komunálních volbách. Teď přehled zpráv.
1: Volby 2026.
0: Adela Kavříková je se mnou ve studiu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Adelo, už víme, jaká je průměrná nebo prozatímní volební účast v Královéhradeckém kraji.
2: Tak já jsem to sečetla a vyšlo mi, že průměrná volební účast v Královéhradeckém kraji se aktuálně pohybuje okolo 51% volebními okrsky. S nejnižším počtem zapsaných voličů v Královéhradeckém kraji bývají zpravidla samostatné obce na Jičínsku nebo na Rychnovsku. Tradičně nejmenším samostatným volebním okrskem v kraji je obec Dílce v okrese Jičín s 45 voliči v seznamu. Tam už mají sečteno a volební účast tam přesáhla 71%. A podobné je to v obci Petrovičky, taktéž na Jičínsku. Tam je oprávněných voličů 39 a účast hlásí necelých 67%. Veškeré informace k volbám jsou dostupné na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
0: A odkážeme také na hradec.rozhlas.cz. Speciální vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové k volbám 2026. Ve studiu se mnou byla Adela Kavříková. Díky za informace. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám pěvce Štefana Margitu.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Od uzavření volebních místností v Královéhradeckém kraji uplynula hodina 3/4. Sčítání pokračuje a my se mezi tím zastavujeme v dalších okresních městech Královéhradeckého kraje. Teď nás čeká zastávka v Trutnově. Co tam čeká na nové zastupitele, jaké výzvy a na co se v tamním regionu zaměřit? To všechno ví redaktor David Macháček, který je se mnou opět ve studiu. Davide, dobré odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Trutnov, když začneme demografickým poklesem, jak to tam vypadá?
1: No, nevypadá to dobře, přestože je to vstupní brána do Krkonoš, což se často s Trutnovem takto spojuje, tak za posledních 20 let Trutnov ztratil přes 2000 obyvatel a okres Trutnov samotný má v Královéhradeckém kraji statisticky nejvyšší přirozený úbytek.
0: Čím to víme? Co je zatím?
1: Je to práce. Lidé většinou opouští Trutnov proto, že chtějí nebo spíš potřebují pracovat jinde, takže to je věc, se kterou toho zastupitelé nemohou zas až tolik udělat. Mohou připravovat město tak, aby bylo vstřícné pro firmy, pro podnikatele, ale je s tím spojené i bydlení, to je vlastně hlavní motiv, který se prolíná všemi městy v Královéhradeckém kraji. Takže zkrátka zpříjemnit Trutnov tak pro život, aby tam lidi chtěli bydlet. Teď se jim moc nechce, to město má několik dalších neduhů, zase to, co opakujeme, nedostatek parkovacích míst na sídlištích. Takže když už někdo v Trutnově bydlí, má auto, tak potom řeší, kde s autem parkovat.
0: To bylo velké téma už voleb v roce 2022, že?
1: Ano. A zatím se s ním Trutnov nějak nevypořádal. Vznikají nová parkovací místa, ale lidé si na to stále stěžují. A pak je to možná to geografické uspořádání Trutnova. On má svoje centrum, ale zároveň je to město, které se svými městskými částmi táhne podél Úpy už od Mladých Buků až potom směrem dál k Poříčí. Takže je to město protáhlé a ti, kteří bydlí na jeho koncích, tak naříkají nebo si stěžují, že tam trošku pokulhává občanská vybavenost, že to spojení s centrem není ideální. To, co je v Trutnově v centru, tak tam oni nemají, třeba obchody, takže tohle je další věc, kterou asi budou muset trutnovští zastupitelé řešit.
0: Co vám na to říkali právě kandidáti na tato témata?
1: Že to je problém a že třeba v Poříčí, což pro toho, kdo není Trutnovák nebo z okolí, tak to je ta část Poříčí po směru toku řeky Úpy, po proudu, takže od centra, když by lidé šli po proudu řeky, tak přijdou do Poříčí, tak tam se předělávají některé nevyužívané budovy na to, aby vznikla občanská vybavenost, obchody, ordinace, ale je to jenom první dílčí krok, takže uvidíme, co dalšího politiky napadne. Trutnovu by mohlo pomoct to, že se dostavuje dálnice ve směru na Polsko, která vede vedle Trutnova. A od toho si někteří politici slibují, že zlepšení dopravní dostupnosti vlastně přiměje lidi, aby v Trutnově zůstávali a za prací třeba dojížděli, aby Trutnov neopouštěli kvůli práci.
0: Davide, bylo po od posledních komunálních voleb v roce 2022 politické dění v obcích na Trutnovsku poklidné, když použiji to slovo?
1: V samotném Trutnově ano, protože tam je docela stabilní už vlastně po celou dobu od listopadu 89 vedení radnice spojené nějak s Občanskou demokratickou stranou, takže tam žádné velké turbulence nebyly.
0: Ale
1: upřel bych pozornost na malou obec Kohoutov, ta je kousek od Kocbeří na jih od Trutnova mezi Trutnovem a Choustníkovým Hradištěm, protože tam se rozpadlo vedení obce. Zajímavé je, že ta obec má jenom 300 obyvatel. Zastupitelstvo tam je sedmičlenné. Bylo před těmi 4 lety celé zvolené za jediné uskupení nezávislých kandidátů. Takže to vypadalo jako jeden tým, který potáhne za jeden pro vás, ale nevydržel.
0: Co se tam tedy přesně stalo?
1: Ano, začalo to loni v únoru, není to tak dávno. Místo starosta tehdy svolal mimořádné zasedání toho sedmičlenného zastupitelstva. Navrhnul dva body, odvolání místo starosty a odvolání starosty. Starostu odvolali, to je starosta, který tu obec vedl od roku 1997, skoro 30 let tedy. Ale protože se tam rozhádali, tak byl odvolán, vystřídal ho dosavadní místostarosta, ale uplynul sotva týden, kdy se měl předávat úřad po tom odvolaném starostovi, a v tu dobu dorazily na tamní obecní úřad tři rezignace, včetně toho odvolaného starosty, a počet zastupitelů po těch rezignacích klesnul pod zákonné minimum 5, které předepisuje zákon, a obec tedy musí

0: 10. října speciál Českého rozhlasu Hradec Králové k volbám 2026. Obyvatelé téměř 100 tisícové metropole na Soutoku Labe s Orlicí rozhodovali včera dnes o tom, kdo v příštích 4 letech zasedne do 37 křesel v městském zastupitelstvu a přebere odpovědnost za směřování města. Ohlasy voličů do 37 členého zastupitelstva tentokrát usilovalo 10 uskupení, 369 kandidátů. Opozici v čele města se ucházelo i hnutí ANO 2011. Podle lídra Lukáše Fidlera Hradec stagnuje a potřebuje víc biznisu, což bylo i jedno z hlavních témat a priorit.
1: Doufáme, že v rámci vedení města s naším hnutím toto budeme moci schopni realizovat a zařídit a že skutečně Hradec posuneme dál a takzvaně ho rozhýbeme. Já se domnívám, že bohužel za poslední 4 roky nedošlo k rozvoji města jako takového a skutečně Hradec stagnuje zaprvé dlouhodobě a ten efekt není bohužel vzestupný, ale v rámci rozvoje města je klesající. A já se domnívám, že je potřeba jedna navýšení počtu obyvatel, udržení mladých osob v Hradci, rozvoj bydlení a i rozvoj pracovního trhu, přilákání, řeknu, podnikatelů do města, rozvoj biznesu, tak, aby skutečně se zde zvýšila i ta ekonomika a to město ožilo. Ať už se jedná po stránce kulturní, ale po stránce společenské, po stránce, řeknu, večerního života na náměstí, ale rozvoje města jako takového.
0: Lukáš Fidler, lídr hnutí ANO 2011, tady v Hradci Králové.

Po sečtení desetiny okrsků Reptiano postupovali v 15 senátních obvodech, STAN v 8, ODS v 6. V duelu na Rychnovsku vedl Grulich za TOP 09. Český rozhlas Hradec Králové vše důležité připomene, shrne v 16 hodin. Zpravodajskou relaci nabídneme za necelé 4 minuty. Speciální vysílání. Dobrý den.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Volební komise sčítají hlasy. Charitativní běh v Rychnově podpoří nevidomé. Na Slovensku odhalili památník svobody slova. Bude zataženo s deštěm nebo přehánkami a teploty do 14 stupňů. Začínají zprávy s Adelou Kavříkovou a Lukášem Pochylým. Pěkné odpoledne.
1: Volby 2026.
0: Komise v Česku už přes 2 hodiny sčítají hlasy. Lidé ve volbách vybírali komunální zastupitele a ve třetině obvodů i senátory. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel bude za úspěch považovat obhájení 2 senátorských mandátů.
2: Je to bitva o senát, je to bitva o to, abychom nevydali senát do rukou Andreje Babiše, těch jeho Melody Boys, jak já s oblibou říkám, protože senát, teď se to komu líbí nebo ne, i když se to může zdát jako kliše, je prostě demokratickou pojistkou a je důležité ho udržet. To je hlavní cíl a ta naše stranická ambice na druhém místě, ale znova říkám, úspěch bude obhajovat 2 senátorských mandátů.
0: Senátorský klub Hnutí ANO obhajuje jediný mandát z nynějších 15.
3: Na Hradecku, Rychnovsku a Trutnovsku lidé volili nové senátory. V obvodu Hradec Králové je kandidátů 7. Průběžně si nejlépe vede nezávislá kandidátka Monika Nebeská. Mezi 2 rychnovskými kandidáty si zatím lépe vede Jan Grulich, navržený stranou TOP 09. Mezi 4 trutnovskými kandidáty vítězí Jan Sobotka, navržený hnutím STAN. Aktuální volební účast se v dotčených obvodech pohybuje mezi 44% a 49%. Platí, že pokud žádný z kandidátů nezíská v aktuálním prvním kole víc než polovinu hlasů, bude příští víkend následovat kolo druhé, což se ale netýká obvodu Rychnov nad Kněžnou, kde jsou kandidáti pouze 2.
0: V komunálních volbách v kraji je nyní sečteno zhruba 18% okrsků. Volební účast se pohybuje lehce pod 50%. Nejvyšší je zatím na Rychnovsku přes 53% a nejnižší na Hradecku, kde se drží lehce nad 49%. Zcela sečteno je hlasování téměř ve 200 menších obcí. Tradičně nejvíce hlasů zatím patří nezávislým kandidátům. Mezi stranami a hnutími vedou na Hradecku a Náchodsku ODS, na Jičínsku a Trutnovsku Starostové a na Rychnovsku KDU ČSL. Další informace každou půl hodinu v našem vysílání a na serveru irozhlas.cz. V zámeckém parku v Rychnově nad Kněžnou dnes v 17 hodin startuje charitativní běh. Účastníci se vydají na trať s čelovkami a výtěžek z běhu dostane nadační fond Českého rozhlasu Světluška, který pomáhá lidem se zrakovým postižením. Akce má účastníkům alespoň částečně přiblížit, jaké je to pohybovat se bez denního světla a spoléhat přitom i na jiné smysly. Část peněz ze startovného poputuje na pomoc lidem se zrakovým postižením. Zájemci se můžou přihlásit ještě přímo na místě. Běh pořádá Rada dětí a mládeže Královéhradeckého kraje. Na Slovensku dnes odhalili památník svobody slova věnovaný zavražděnému novináři Jánu Kuciakovi a jeho snoubence Martině Kušnírové. Vznikl přímo na místě jejich někdejšího domu ve Velké Mači. Slavnostního otevření se zúčastnili také pozůstalí.
4: Na místě někdejšího domu teď návštěvníci najdou zahradu s nakloněným terénem. Ta má symbolizovat otřes, který vražda mladého páru způsobila slovenské společnosti. Otec Jána Kuciaka Josef řekl, že nový památník je přesně takový, jaký si ho představoval.
5: Ten památník by vlastně mal představovat takovou náděj. Ta cesta do kopce směrem k horizontu, mala by to být cesta k náději. Či bude, záleží na nás všetkých.
4: Matka Martiny Kušnírové ale připomněla, že ani po 8 letech není případ uzavřený. Soud s údajnými objednavateli vraždy Alenou Žužovou a podnikatelem Marianem Kočnerem stále pokračuje. Rozhodovat bude už po třetí. Z Velké Mače Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
0: Judista Lukáš Krpálek bude po výhře nad Nizozemcem Spikersem na mistrovství světa v Baku obhajovat bronz v kategorii nad 100 kg. V případě vítězství získá 6. medaili ze světových šampionátů.
1: Počasí.
0: Bude převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Teploty 11 až 14 stupňů, na horách do 9. Vítr mírný, jihozápadní, bude večer slábnout. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, aby na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehoda dvou osobních aut je momentálně na silnici 14 na průjezdu Trutnovem Dolním Starým Městem. Na místě jsou záchranáři, čekejte tu zdržení. A havárie osobního auta do Svodidla se vyšetřuje na silnici 300 nedaleko Miletína. Je to mezi Miletínem a Hořicemi. Tady byste s opatrností projet měli. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026.
6: Politolog Stanislav Mišička z Univerzity Hradec Králové v této hodině. A také v našem vysílání postupně představujeme hlavní úkoly, které čekají na nové zastupitele v největších městech regionu. Zbývá ještě poslední zastávka, to samotné krajské město Hradec Králové. V Hradci Králové se s reportérem Davidem Macháčkem také v této hodině zastavíme. Vše, co potřebujete vědět, 10. října. Dobré odpoledne.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.
6: Speciálem vás provází Karel Sladký, jsme také online hradec.rozhlas.cz. Můžete se podívat i na průběžné výsledky do Senátu.

0: hodiny a čtvrt uplynuly od konce hlasování v krajských a částečně i senátních volbách. Můžete se podívat na náš web hradec.rozhlas.cz, jak to průběžně, co se senátních voleb týká, vypadá, je to velmi zajímavé. Myslím, že i s politologem se tomu budeme věnovat. Ale teď je tady David Macháček, protože my při tom sčítání postupně navštěvujeme okresní města v Královéhradeckém kraji a připomínáme hlavní úkoly, se kterými se noví zastupitelé budou muset vypořádat. Poslední zastávka je v krajském městě, tedy tady v Hradci Králové. Davide, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Hradec Králové, rekordní investice, ale na dluh.
1: Ano, to jsou trochu jiné starosti než v těch, snad se neurazí, menších okresních městech, protože v Hradci se proti sobě potkávají dvě věci a obě důležité. V Hradci je několik velkých rozvojových projektů, které se realizují a zároveň to znamená, že zkrátka Hradec má hodně napůjčováno, ale bez peněz to nejde.
0: Jaký je ten schodek? Jak to vypadá teď?
1: No, ten schodek je historicky největší, je to téměř miliarda, 900 milionů korun. Vypadá to hrozivě to číslo, ale bavíme se o krajském městě a pokud se o něco vede spor v Hradci Králové, tak spíš o to, jak tedy s těmito penězi, když už je napůjčováno, anebo je to v takovém objemu, tak co má dostat, jakou prioritu a čím se má Hradec nejvíc zabývat. On má před sebou několik velkých věcí. Je to pro Hradečany nekonečný příběh rekonstrukce Benešovy třídy, která se nějak opravuje. Jsou připravené teď první konkrétní kroky, co se bude na Benešovce dělat, ale zároveň nepanuje mezi politiky shoda, na kolik etap tady tu nákladnou rekonstrukci tady toho městského bulváru rozdělit, protože kvůli penězům je nutné postupovat po částech, ale politici se neshodují, kolik těch částí mají být, protože se bojí, že bude-li jich příliš mnoho, tak se celá ta rekonstrukce rozdrobí, nějak se nám rozpustí do ztracená a to je vždycky riziko, že se v tom zároveň tak jako trošičku utopí víc peněz, než je záhodno. Takže to je první úkol v Hradci, jak dál s Benešovou třídou. Potom v Hradci vůbec není levné řešení, jak se vypořádat s nedostatkem parkovacích míst.
0: To je velké téma, bylo také v těch našich kulatých stolech. Jaká je nová parkovací politika kandidátů?
1: Rozdílná. Někdo by lépe organizoval současná místa pro parkování v Hradci Králové. Někdo by razantněji zakročil v tom systému parkování pro rezidenty, jak vyčlenit místa pro obyvatele Hradce a pro dojíždějící. Někdo dává přednost nebo věří v řešení pomocí parkovacích domů. Takže na čem se shodují ti, kteří chtějí vládnout Hradci, tohle je téma, které se musí řešit. Ale ty cesty k řešení jsou rozdílné, takže opravdu bude v Hradci zajímavé sledovat, jak se ustaví na magistrátu vládnoucí koalice na další 4 roky a čemu bude dávat přednost.
0: No, velkým tématem právě i dostupné bydlení pro mladé, dostupnost pro mladé rodiny, startovací byty.
1: Ano, Hradec Králové je zajímavý z celorepublikového hlediska v tom, že zkouší a to různé formy družstevní výstavby. Takže je možné, že tohle bude cesta k dostupnějšímu bydlení, ale ukáže to až to konkrétní provedení a realitní trh. Ale je pravda, že Hradec v tomhle něco zkouší dělat, protože ví, že tady toho bydlení je nedostatek. Ale není to jediná cesta a zase uvidíme, kdo bude na radnici další 4 roky a jakému řešení bude dávat přednost.
0: Mluvili jsme o našem krajském městě, abychom nemluvili jenom o Hradci Králové. Jak vypadaly uplynulé 4 roky jinde na Královéhradecku?
1: No, našel jsem tam zajímavá dvě poučení, protože to dává i návod, co sledovat dnes i poté, co budou zveřejněné výsledky hlasování a bude to všechno uzavřeno. Ve Směřicích tam se loni v září vyměnilo za chodu vedení starostu Luboše Tuzara, který byl v čele Směřic 23 let, nahradil dosud opoziční Pavel Seidl, poté co rezignovala rada ve Směřicích. Volby se tam nekonaly, protože jenom uvnitř zastupitelstva se přeskupila potřebná většina, ale vyměnili tam vedení. A pak tu máme dvě obce v Královéhradeckém okrese, Lužany a Zdechovice, a tam se volilo znovu. v Lužanech. Tam se po těch posledních komunálních volbách v roce 2022 zastupitelstvo nejprve vůbec neustavilo, protože část nově čerstvě zvolených zastupitelů a také jejich náhradníků hned rezignovala na své mandáty. To je to poučení, co sledovat i teď v aktuálních volbách. To, že někde bude sečteno a bude první seznam zastupitelů, neznamená, že to zastupitelstvo se vůbec sejde poprvé. Takže může to být napínavé kdekoliv. A stalo se tam to v Lužanech, že ten počet zastupitelů klesl pod to zákonem stanovené minimum 5 členů, takže neměli akceschopné vedení.
0: A ve Zdechovicích?
1: To samé, tam se kvůli hromadným rezignacím a neschodám zastupitelstvo rozpadlo a neměli ani dostatek náhradníků, takže i tam se muselo volit znovu. Tohle je vlastně jedna z učebnicových situací, kterou bychom našli i mimo Královéhradecký kraj. Ono to vypadá, že malé zastupitelstvo, malá obec, lidé se znají a takové to tady my se domluvíme a tady se nepolitikaří. Není to vůbec výjimečné, že se rozhádají a to zastupitelstvo se rozpadne a musí se volit znovu, protože není aktuálně nikdo ani na seznamu náhradníků.
0: Říká reportér Českého rozhlasu Hradec Králové, redaktor David Macháček. To byl Hradec Králové a Královéhradecko. Davide, děkujeme za informace a sledujeme dál sčítání hlasů ve volbách.
1: Naslyšenou.

0: speciální vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Ve studiu se mnou Stanislav Mišička, politolog z Univerzity Hradec Králové. Opět přeji dobré odpoledne, vítejte.
1: Dobré odpoledne.
0: A sledujeme sčítání hlasů do Senátu, do senátních voleb. V Královéhradeckém kraji se to týká třech okresů. Jsou tam nějaká jména, která vás zaujala nebo překvapila?
1: Tak nevím, jestli překvapila, protože kandidáti jsou samozřejmě známi, ale pokud se bavíme teďka, a říkám to samozřejmě s vědomím toho, že pořád je ještě sečtených zdaleka ne všechny, samozřejmě ty části těch volebních obvodů, možná aspoň podle informací, které jsou mi známy, tak vlastně obvod Trutnov a ten senátní obvod Rychnov nad Kněžnou, tak zatím podle předpokladů vlastně ti kandidáti, kteří obhajují, tak vlastně zatím výrazně vedou, a také podle těch předchozích jako předpokladů i některých jako průzkumů, tak situace v Hradci určitě vyrovnatější, zatímco v těch dvou předcházejících zmíněných senátních obvodech se možná, samozřejmě zatím to nemůžeme říct, ale není to vůbec nic nepravděpodobného, se ta situace už rozhodne vlastně v prvním kole. V Hradci to v žádném případě, jsem schopen říct na 99%, takhle nedopadne a budeme mít druhé kolo. Navíc nevím, jestli to je úplně překvapující, protože samozřejmě ty šance těch kandidátů byly relativně vyrovnané, ale vlastně určitě jedno z výrazných jmen celostátní politiky, bývalý vlastně ministr pro evropské záležitosti a vlastně samozřejmě shodou okolností bývalý primátor pan Dvořák, tak zatím je vlastně na čtvrtém místě, i když ten jeho vlastně ta ztráta na tu vedoucí trojici dam, tak není až tak výrazná. Ale obhajující senátor Holásek, já nechci říct, že zatím v tomhle stádiu těch méně sečtených hlasů je mimo hru, ale už ztrácí poměrně významně. Teďka to je něco kolem vlastně 10% bodů přibližně.
0: Po sečtení něco přes 32%, je to skutečně dámská jízda. Zuzana Cerelová, Petrofová, ODS, Monika Nebeská, NK, Jana Hůlková, ano. Šli lidé podle vás podle jmén, protože to jsou jména známá, co se týká třeba paní Petrofové, Cerelové nebo i dalších, a nebo vybírali podle značek?
1: No, já si myslím, že u těch senátních voleb je to někdy těžké říct. Máme některé ty senátní obvody, kde máme kandidáty, ať už ty, kteří chtějí to křeslo nebo ho obhajují a vyhráli ty minulé volby, kteří opravdu jsou velice silně zakořeněni v té místní politice, jiní méně, jako my jsme viděli nejenom možná v Hradci, ale i jako v některých jiných současných třeba senátních volbách, že vlastně ta celostátní organizace ANO se snaží významně podporovat kandidáty, o kterých vlastně cítí, že možná nejsou tak silní proti své konkurenci, přece jenom ANO chce opakovat aspoň a pravděpodobně více ten výsledek, který měli v minulých senátních volbách, v minulém kole senátních voleb, což bylo vlastně 8 mandátů, ale vlastně všude, kde se o to snaží získat nějaké nové posty, tak vlastně obhajují zástupci opozice, vlastně obhajují pouze v Karviné. Taky my musíme brát na zřetel, že pokud to dojde, a tady to vrací silně, tak vypadá v tom senátním obvodě, dojde na druhé kolo, tak samozřejmě tam ta spojenice mezi tím kandidátem a tou celostátní politikou v záležitosti na té prostě konstelaci, která zrovna panuje, musí řešit třeba různé kauzy celostátního charakteru, celostátních politiků, tak to může tomu kandidátovi naopak uškodit. Asi nemusím nikomu, žádnému posluchači připomínat, že v druhém kole senátních voleb určitě budou vznikat nějaké koalice podporovatelů nejspíšných kandidátů pro toho kandidáta, který bude proti kandidátovi ANO, kterou vidíme prostě jako samozřejmě i při jiném volebním chování. Čili já si myslím, že třeba pokud se dostane vlastně současná krajská náměstkyně paní Hulková do druhého kola, hypoteticky, tak je těžko jako předpovídat, jestli jí to podpoří, ta podpora ANO, která v Hradci samozřejmě je, nebo jestli to vlastně možná nebude stačit, protože prostě ty ostatní strany nebo podporovatele se spojí vůči ní v tom druhém kole.
0: A co se týká voličů, jak ta účast v tom druhé kole bývá nižší senátních voleb?
1: Bývá výrazně nižší. Teďka bych opravdu lhal, kdyby z hlavy věděl přesně ty výsledky, ale já si myslím, že ta účast, kterou, když jsem se teďka díval napříč Českou republikou, je, myslím, že u těch komunálních voleb je něco pod 50%, u těch senátních zatím něco nad 40%, tak to si myslím, že není až tak nestandardní, ale opravdu v druhém kole to padá častokrát hluboko třeba i pod 20%. Jsou to vlastně nejméně navštěvované volby.
0: Ano, a je to podle vás právě v tom, že panují rozdílné názory na Senát, na funkci Senátu?
1: Já si nemyslím, že je to ani tak tím, že panují rozdílné názory, ale tak, jak já to cítím, tu část života, kterou se zabývám prostě politikou a jak to i sledu třeba v České republice, ale i jinde, je, že přece jenom ten Senát, na rozdíl od parlamentu České republiky, který má vazbu na samozřejmě sestavení vlády, protože jí musí vlastně udělat legitimitu, a nebo vlastně volby prezidentské, nebo i ty volby komunální, tak je takový nejabstraktnější podle mě v tom, co dělá. Určitě voliči neskutečně krát slyšeli termíny, že Senát je ústavní pojistka a že to není jen odkladiště vysloužilých politiků a tak dále, ale samozřejmě častokrát bez nějakého třeba hlubšího vhledu nejsou ani třeba schopni plně vlastně pochopit, co ten Senát případně přináší nebo nepřináší. No, já jako aspoň člověk s politologickým vzděláním určitě nemůžu říct, že existence Senátu má sama pozitiva, jako každá instituce má svoje pozitiva, negativa, ale hraje určitou specifickou úlohu a ta vlastně častokrát naráží na to částečně buď nepochopení, nebo i vlastně to možná chyba toho, že dostatečně tu populaci nevzděláváme v tom, jak ty instituce fungují. To tím myslím i politiky samozřejmě.
0: Senátorský klub hnutí ANO bojuje jediný mandát z nynějších 15. To je taky zajímavé.
1: Ještě jednou, pardon.
0: Senátorský klub hnutí ANO obhajuje jediný mandát z nynějších 15. Což je také zajímavé.
1: Ano, to byla právě ta, jak jsem zmínil, to je právě ta Karvina, jo, na severovýchodní Moravě.
0: No tak uvidíme, jak dál. Zatím je to stále dámská jízda, co se Hradce Králové týká, bod číslo 45. Ostatně vy posluchači to můžete vidět i na našem webu hradec.rozhlas.cz, průběžné výsledky sečteno, co se týká senátních voleb 35,94. Zatím vede Monika Nebeská 22,2, následovaná potom Zuzana Cerhová Petrofová ODS 21% a Jana Hulková ANO 20,6. Bude to ještě zajímavé, my to všechno sledujeme a sledujeme i s politologem Stanislavem Mišičkou z Univerzity Hradec Králové. Pro tuto chvíli díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Volby 2026.
0: A za 4 minuty opět vše podstatné shrneme s reportérkou Adélou Kavříkovou. Nabídneme vám krátký přehled zpráv v našem vysílání.

0: Volby 2026.
1: Nezávislá kandidátka Monika Nebeská zatím vede po sečtení 37% hlasů v Hradci Králové v obvodu 45 do senátních voleb. Další informace teď probereme s reportérkou Adélou Kavříkovou. Dobré odpoledne, Adélo.
2: Dobré odpoledne.
1: Jak to vypadá s průměrnou volební účastí v našem kraji?
2: Průměrná volební účast v Královéhradeckém kraji se teď pohybuje okolo 52%. Například na Hradecku už má sečteno velká část obcí, zejména těch malých. Je to většina, kde sčítají hlasy rychleji díky nižšímu počtu oprávněných voličů a komisím to tam zabere méně času. Číslo nula, ale naopak stále zůstává u počtu zpracovaných okrsků v krajském městě, tedy v Hradci Králové. Tam se dá očekávat, že výsledky budeme zřejmě znát až v pozdních večerních hodinách, možná nočních hodinách, případně až v neděli ráno. A v letošních volbách zároveň platí, že na dvou místech kraje, v Hrádku u Nechanic a v Maršově u Úpice, musí komise sčítat dokonce troje hlasování, jak to komunální, senátní a k tomu ještě obecní referendum. Znovu doplním, že veškeré informace k volbám jsou dostupné na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
1: Adéla Kavříková vždy v půl s tím nejdůležitějším. Děkujeme pro tuto chvíli za přehled. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.

0: Volby 2026.
1: V letošním roce kandiduje v Hradci Králové 10 politických subjektů. Je to opět méně než v roce 2022, kdy se o hlasy voličů ucházelo 15 subjektů. Na jejich soupiskách figuruje dohromady 369 kandidátů. Kandidátní listiny byly většinou naplněné do maximálního počtu, tedy 37 jmen. Kdo v novém zastupitelstvu Hradce usedne, to se dozvíme. Během dneška nebo nejpozději v neděli ráno, od pondělí až do středy jsme vám ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové nabízeli diskuzní speciály, pořady, ve kterých jsme se snažili vám jednotlivé subjekty, které se ucházejí o hlasy voličů v krajském městě, představit. Postupně jsme se jich ptali na priority a cíle, i na to, s čím do voleb jdou. A dnes si odpovědi jednotlivých lídrů připomínáme. Lídrině koalice Hradecký demokratický klub a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků Pavlína Špringrová nám vysvětlila motto, s jakým šlo hnutí do voleb. A sice rozhýbeme Hradec.
2: Já myslím, že ten Hradec se skutečně za ty poslední 4 roky podařilo neskutečně rozhýbat. Užili jsme si hradeckou osmistovku, podařilo se postavit a zrekonstruovat křižovatku Mileta, schválit územní plán, prodat fotbalový klub, dokončit fotbalovou arénu, začít rekonstruovat a skoro finišujeme s podchodem Karla IV. Takže těch rozhýbaných projektů je spousta. Posunuli jsme dál Benešovku, posunujeme dál Velké náměstí a nechceme, aby Hradec se zabrzdil a nebo aby se vracel někde na začátek, takže když už se Hradec rozjel a rozhýbal, tak ať jede dál.
1: Lídrině koalice Hradecký demokratický klub a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků Pavlína Špringrová.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: V Šarmu se na podzimní plány zeptáme úřadující šarmantní osobnosti Jitky Molavcové. V kosmetickém rádci probereme nové trendy v estetické medicíně a upozorníme na některá nebezpečí vlivu sociálních sítí. Taky si připomeneme zakladatele krevních skupin a jejich význam pro naše zdraví a chybět nebudou ani další pravidla etikety.
0: Šarm v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V naší republice pokračuje sčítání hlasů ve volbách do zastupitelstev obcí a v některých částech republiky i do Senátu. Aktuální informace z Náchodská Trutnovská teď nabídne reportér Václav Plecháček. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne. V okrese Náchod je zatím ve volbách do obecních zastupitelstev sečteno něco přes polovinu hlasů. Ve větších městech samozřejmě ještě kompletní výsledky nejsou. Třeba v Náchodě je sečteno teprve něco přes 36% hlasů a zatím vede uskupení Jan Birke pro Náchod v čele s dosavadním starostou. V některých malých obcích tam už je ale jasno. Třeba v Nahořanech dostal nejvíc hlasů Miloš Kratina. Ten je dlouhá léta velitelem městské policie v nedalekém Novém Městě nad Metují. Před chvílí mi říkal, že pokud ho v Nahořanech zvolí starostou, tak bude neuvolněným a velitelem novoměstských strážníků zůstane. V Křidnicích získala nejvíc hlasů dosavadní starostka Blanka Strnadová. Sečteno je třeba i v Žernově a i tam voliči nejvíc křížkovali dosavadního starostu Libora Mojžíše. Velkou volební účastí se můžou pochlubit ve Slavětíně na Náchodsku. Volit přišlo přes 83% oprávněných voličů. Volili ze třech uskupení a největší důvěru dostalo Sdružení za rozvoj obce v čele s dosavadním starostou Miroslavem Věříšem. Ten také získal nejvíc preferenčních hlasů. Když se podívám na komunální volby na Trutnovsku, tak třeba v Trutnově, tak tam je zatím sečteno opravdu jen málo hlasů, 8%. A když se tak dívám na tu aktuální tabulku, tak zatím největší důvěru mezi voliči má to uskupení, které vede dosavadní starosta Michal Rosa. Vysokou volební účastí se na Trutnovsku můžou pochlubit Stanovice. Přišlo také přes 83% oprávněných voličů. 5 mandátů ze 7 získalo uskupení Naše Stanovice, kde byl jedničkou kandidátky dosavadní starosta Miroslav Hertl. Sečteno je třeba i v obci Libňatov. Tam nejvíc hlasů získal také dosavadní starosta Jaroslav Pich. Volební účast je tam něco přes 58%. No a ještě Senát. Voliči na Trutnovsku vybírali ze 4 kandidátů. Spočítaná je zatím zhruba necelá třetinka a zatím nejvíc hlasů má Jan Sobotka, kandidující za STAN. Na pomyslném druhém místě je Zuzana Chovancová za ANO.
1: Aktuální informace z Náchodská Trutnovská nabídl v našem speciálu reportér Václav Plecháček. Díky a naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Volby 2026. She's crazy like a fool.

Ze stran kandidujících samostatně vedla v obecních volbách i po sečtení třetiny okrsků podle počtu získaných mandátů stále KDU-ČSL, následovaná hnutím STAN. Třetí byla ODS, za ní hnutí ANO a za ním sociální demokracie. Nejvíce zastupitelských křesel tradičně držela nejrůznější místní sdružení nezávislých kandidátů. Vyplývá to z údajů na volebním serveru.

0: Elton John, Michael Jackson nebo Sting. Ovšem tentokrát tak, jak je možná neznáte. Pět hudebníků Filharmonie Hradec Králové a jejich nové kvinteto Labe zahrají známé popové hity v komorních aranžích a navíc na místě, kde byste koncert nečekali. A k tomu ještě pomohou dobré věci. Výtěžek z koncertu totiž podpoří nadační fond Honzíkova cesta. 14. října v 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin v Hradci Králové Kuklenách. Vstupenky kupujte na hkpoint.cz. Do Polstrinu na Labe 14. října vás zve i mediální partner koncertu Český rozhlas Hradec Králové.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Volby v Moldavě na Teplicku bude řešit soud. Krchleby na Rychnovsku přišli o vlastní samosprávu. Je světový den duševního zdraví. Bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teploty do 14 stupňů. Nové zprávy přináší Adéla Kavříková a Lukáš Pochylí. Dobré odpoledne.
1: Volby 2026.
2: Průběh voleb v Moldavě na Teplicku bude řešit krajský soud v Ústí nad Labem. Starosta David Leitermann z ODS vyškrtal z volebního seznamu 22 lidí. Podle něho se v obci zdržují jen před volbami. Někteří z nich s tím nesouhlasili a přišli volit. To jim ale volební komise nedovolila.
3: Já jsem tady 10 let napsaný jako v trvalém bydlišti na Moldavě. To, že jsme se odstěhovali, protože už tady není taková práce, to není zase takový
4: problém. Já jsem tady
3: nikde jinde nás volit nenechali.
5: Karel Stolin je jeden z těch, kterého komise nepustila volit. Podobně jako ženu, která přišla v doprovodu lídrině kandidátky Hlas obce Ivety Boudyšové.
6: Jsem na tom zápěr, že paní má všechno v pořádku, měl to tady v pořádku už dlouho. Má nájemný smlouva, starosta se vyvolává na něco, co neexistuje.
5: Stížnosti na nemožnost hlasovat podalo na místě 16 lidí. A ještě před volbami se 17 lidí obrátilo na krajský soud. Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas.
7: Ve třech obvodech v Královéhradeckém kraji lidé volili nové senátory. Na Hradecku je kandidátů 7 a průběžně zůstává ve vedení nezávislá kandidátka Monika Nebeská, těsně následovaná Janou Hulkovou z hnutí ANO. Třetí je Zuzana Cerelová-Petrofová, navržená ODS. Mezi dvěma rychnovskými kandidáty zatím z 61% vítězí Jan Grulich z TOP 09. Mezi čtyřmi trutnovskými si teď z 58% nejlépe vede Jan Sobotka, navržený hnutím STAN. Aktuální volební účast se v dotčených obvodech pohybuje mezi 42 a 47%. Platí, že pokud žádný z kandidátů nezíská v aktuálním prvním kole víc než polovinu hlasů, bude příští víkend následovat kolo druhé. Netýká se to ale obvodu Rychnov nad Kněžnou, kde jsou kandidáti pouze dva.
2: V komunálních volbách v Královéhradeckém kraji je nyní sečtena zhruba polovina okrsků. Volební účast se pohybuje lehce nad 52%. Obálku s platnými hlasy odevzdalo téměř 60 tisíc voličů, což představuje zhruba 500 000 platných hlasů. V Hradci Králové zatím nejvíc hlasů získává HDK, těsně následovaná ODS. Výčině vedou Patrioti, v Náchodě Jan Birke pro Náchod, v Trutnově Sdružení Máme rádi Trutnov. Na průběžné výsledky z Rychnova nad Kněžnou zatím čekáme. V celé republice je účast nyní lehce pod 50%. Krchleby na Rychnovsku mají od dnešní půlnoci úředně dosazeného správce obce. Funkční období dosavadního zastupitelstva totiž skončilo uplynutím prvního volebního dne. Úřední správa je v obci proto, že se nepodařilo sestavit platnou kandidátní listinu pro komunální volby. Správce jmenovaný ministerstvem vnitra převezme většinu úkolů dosavadního vedení obce a zajistí její běžný chod. Dnes je světový den duševního zdraví, který každoročně připomíná důležitost otevřené debaty o psychických potížích. S nimi se v Česku potýká každým rokem víc lidí. První a rychlou pomoc by měla nabídnout krizová centra. Ta fungují zatím jen ve větších městech. Péče by ale měla být postupně dostupná stejně ve všech regionech, říká ve vysílání Českého rozhlasu předseda psychiatrické společnosti České lékařské komory Jana Evangelisty Purkyně Tomáš Kašpárek.
8: Krizová péče může fungovat jako takový filtr, který řekne, vy potřebujete službu spíš podpůrného charakteru a ta je tady a tady a na ní se obraťte, anebo řekne, vaše potíže už jsou závažnějšího charakteru, bylo by potřeba, aby se o ně staral odborník.
1: Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové nastoupili doma v utkání 10. ligového kola proti brněnskému Artisu. Situaci si výrazně zkomplikovali v 60. minutě, kdy po ostrém zákroku dostal červenou kartu Jakub Kučera. Oslabený Hradec pak Artisu podlehl 2-4.
1: Počasí.
2: Bude převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Teploty po zbytek dne do 14 stupňů, na horách do 9, vítr mírný jihozápadní bude večer slábnout. Rozptylové podmínky zůstávají dobré až velmi dobré, aby ho na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Nehoda dvou osobních aut ještě odstraňuje na silnici 14 v Trutnově Dolním Starém Městě. Na místě jsou záchranáři. A osobní auto narazilo do svodidel na silnici 300 mezi Hořicemi a Miletínem. Na místě je policie. Tady už s opatrností projedete.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Volby 2026.
4: Speciál Českého rozhlasu Hradec Králové. Připomínáme, že v komunálních volbách v Královéhradeckém kraji je teď sečtena zhruba polovina okrsků. V Hradci Králové zatím nejvíce hlasů získává HDK. V Jičíně vedou patrioti, v Náchodě Jan Birke pro Náchod, v Trutnově sdružení Máme rádi Trutnov. Na Rychnovsku lidé rozhodují také o tom, kdo je bude zastupovat v Senátu. Jak to tam vypadá? Jaké jsou aktuální výsledky? Na Rychnovsku to poví náš reportér. Nejenom o senátních volbách budeme mluvit, ale i o těch komunálních. Na Rychnovsku o tom, jak rychle tam postupuje sčítání hlasů. Jsme Český rozhlas Hradec Králové. Karel Sladký přeje dobré odpoledne.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.

Také na našem webu hradec.rozhlas.cz můžete sledovat průběžné výsledky komunálních a senátních voleb 2026. Jsou tam informace. Co se týká senátních voleb, tak tam je to velmi vyrovnané v tuto chvíli. Po sečtení 48% hlasů vede Jana Hulková za ANO 21,1%, Zuzana Cerálová Petrofová má 20,5%, Monika Nebeská, nezávislý kandidát 20,3%. Vše sledujeme, za malou chvíli vyrazíme na Rychnovsko, abychom zjistili, jak to tam vypadá s čítáním hlasů, jaké jsou tedy prozatímní aktuální výsledky.

0: speciální vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové až do pozdního večera. V celém Česku s výjimkou 5 obcí, kde se nepodařilo sestavit kandidátku, volební komise sčítají hlasy v komunálních volbách. Na Rychnovsku lidé rozhodují také o tom, kdo je bude zastupovat v Senátu. Jaké jsou aktuální výsledky na Rychnovsku i Čínsku? To nám poví reportér Jiří Hofman, který přišel do studia. Dobrý podvečer.
1: Dobrý den.
0: Začněme senátními volbami na Rychnovsku. Kdo má zatím navrch?
1: Tak podle průběžných výsledků vede současný senátor Jan Groulich z TOP 09, který kandiduje s podporou 6 stran a hnutí. Aktuálně získává přes 61% hlasů. Jeho soupeř, poslanec Petr Sadovský z hnutí ANO, má zatím necelých 39%. Sečteno je přitom víc než 140 z celkových 242 volebních okrsků.
0: Jiří, jak rychle postupuje sčítání komunálních voleb na Rychnovsku?
1: Tak zpracovaná už je téměř 2/3 volebních okrsků. Částečné výsledky už přichází například z Dobrušky, Vamberka nebo Týniště na Torlicí. Sečteno už mají v Solnici a Bodohrádku, kde kandidovala vždy jen jedna kandidátka. Výsledky známe také z menší obce Dobré, i tam měli jen jednu kandidátku. Obec přitom už od jara řeší nedostatek vody a musí hledat, jak zajistit dostatek pitné vody pro své obyvatele i do budoucna. Nové zastupitelstvo tak bude muset navázat na práci svých předchůdců a pokračovat v hledání dlouhodobého řešení. Zajímavé budou také výsledky v Častolovicích, tam letos kandiduje 5 uskupení, městy zhospodaří v rozpočtovém provizoriu a nové zastupitelstvo bude muset řešit také další směřování obecních financí. Výsledky voleb tak ukážou, jaké politické síly v zastupitelstvu získají podporu a jaké budou mít možnosti při sestavování vedení městy se. Pro místní obyvatele je to důležité i kvůli tomu, jaké investice a projekty bude obec schopná v příštích letech připravovat.
0: A co okresní města, z kolika kandidátek tam lidé vybírali?
1: Tak v Rychnově nad Kněžnou letos kandiduje 9 uskupení, což je o 3 víc než při minulých komunálních volbách. Voliči tak mají širší výběr. Ještě víc kandidátek je v Jičíně, tam jich je 11, tedy dokonce víc než v krajském městě Hradci Králové. A právě v takových městech může sčítání trvat déle, protože volební komise musí zpracovat větší množství hlasů a preferenčních hlasů pro jednotlivé kandidáty.
0: Víme, že v některých obcích lidé rozhodovali také v místních referendech. Známe už výsledky?
1: Tak známe výsledky z Hrádku u Nechajnic na Hradecku. Tam lidé rozhodovali o tom, jestli obec převezme od římskokatolické církve kostel svatého Jiří. V referendu hlasovalo přesně 100 lidí. Pro převzetí kostela jich bylo 52 proti 43 a 5 hlasů bylo neplatných. Podle výsledků tak převážil souhlas s převzetím památkově chráněného kostela do obecního majetku. Vedení obce argumentovalo tím, že jako samospráva může mít lepší možnosti získat dotace na opravy a další péče o kostel. Jedním z prvních úkolů nového zastupitelstva tak bude zahájit jednání s církví o bezúplatném převodu. Kostel by přitom mohl dál sloužit také k bohoslužbám.
0: Reportér Českého rozhlasu Hradec Králové Jiří Hofman, děkujeme za informace. Dobré odpoledne.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát jsem zopakoval pozvání ke společnému putování světem pro Marii Imbrovou. Afrikanistka, diplomatka, cestovatelka i mecenáška afrických dětí a studentů by prý chtěla mít případný druhý domov v Zimbabwe. Často pobývá ve východočeském regionu, potkat jí můžeme třeba v safari ve Dvoře Králové. Chystá se ale do Rwandy, vyzná se v afrických hudebních nástrojích a nejen o tom vám také poví v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: Hradci Králové kandiduje 10 politických subjektů. Je to opět méně než v roce 2022, kdy se o hlasy ucházelo 15 subjektů. Kandidátní listiny, většinou naplněné do maximálního počtu 37 jmen, kdo v novém zastupitelstvu usedne, to se možná dozvíme už během dneška. Na webu hradec.rozhlas.cz se můžete podívat na průběžné výsledky do senátních i komunálních voleb. My jsme vám od pondělí do středy ve vysílání nabízeli diskuzní pořady, ve kterých jsme se snažili vám jednotlivé subjekty, které se ucházejí o hlasy voličů, představit. A to i Občanskou demokratickou stranu. Ta šla letos do voleb s heslem Hradec, který funguje. Co si máme pod tímto heslem představit? To nám řekl Patrik Šiml.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Patrik Šiml.
2: Pro nás to heslo Hradec, který funguje, vystihuje to, že vlastně si myslíme, že magistrát, úřady a všechny instituce, které k tomu patří, mají pracovat pro svoje občany a ne naopak. Takže naším cílem je co největší zjednodušení agendy, aby když něco řešíte, mohla jste to co nejvíc řešit digitálně a bez vaší jako přímé účasti. A zároveň si myslíme, že je důležitý, aby se město jako dobrý hospodář staralo o svůj majetek a udržovalo ho v dobré kondici.
0: Občanská demokratická strana ODS, Patrik Šiml, který byl také jedním z hostů našeho předvolebního vysílání Českého rozhlasu. Za 3 minuty už vám nabídneme další souhrn, zpravodajský souhrn. Dozvíte se, jak to vypadá.

0: www.radec.rozhlas.cz. Sledujte nás také na webu, jsme i online. Přejeme příjemný podvečer.
1: Volby 2026.
0: S přehledem je tady Adéla Kavříková, dobrý podvečer.
2: Dobrý, teď už podvečer, ano.
0: Adélo, jak to zatím vypadá s volební účastí?
2: Průměrná volební účast v Královéhradeckém kraji se zatím stále drží okolo 52%. Platí, že napříč regionem už má sečteno velká část obcí, zejména těch malých, kde to sčítání hlasů díky nízkému počtu voličů zabere komisím méně času. Posun ve sčítání už teď hlásí i krajské město, tady je Hradec Králové. Sečteno je zhruba 6% z 85 volebních okrsků. S necelými 29% si zatím nejlépe vede hnutí ANO, následované Hradeckým demokratickým klubem a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků s asi 22% hlasů. Třetí jsou zatím Piráti a Starostové s 13,5%. Dá se očekávat, že kompletní výsledky za Hradec Králové budeme zřejmě znát až v pozdních večerních hodinách, případně až v neděli ráno. Doplním, že veškeré informace k volbám jsou dostupné na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
0: Adéla Kavříková, která zůstává ve zpravodajské směně, vždy v půl chodí k nám do studia s přehledem. Díky za ten, který teď skončil. Díky, hezký podvečer.
1: Volby 2026.

0: O hlasy voličů v Hradci Králové se ucházela i koalice Piráti a Starostové. Ti šli do voleb se sloganem Hradec, který chceš. Projevil se tento slogan i v jejich prioritách? To nás zajímalo. Zeptali jsme se lídra Kamila Kubici.
1: Ano, je to tak. Já si myslím, že to, co obzvláště mladí hradečáci a nejen ti chtějí, tak je bydlení, které je teďka velký problém a drtí je ceny bydlení. Proto naše hlavní priorita bydlení je i ve volbách a máme i nějaký plán. A to takový, že na takzvané severní zóně chceme postavit až 1200 městských dostupných družstevních bytů, které by byly až o třetinu levnější než ty byty, které by postavili developeři za komerční ceny, a zároveň město může zařídit i to, že nepůjdou do rukou spekulantům, ale opravdu těm lidem, kteří je potřebují. Druhá a třetí naše důležité priority jsou doprava a školství, kdy v dopravě tak my dlouhodobě kritizujeme, jak funguje dopravní podnik v Hradci Králové, chceme změnit jak trasování, tak odbavací systém a školství, aby se lidé nemuseli bát, které spádové školy a školky zrovna dítě přijde, aby všechny byly kvalitní.
0: Říká lídr Královéhradecké koalice Piráti a Starostové Kamil Kubica. A my už také víme, že lidé v Hrádku na Hradecku se v referendu vyslovili pro převzetí kostela svatého Jiří obcí od římskokatolické církve, protože dnes to bylo i o referendech. O jakých dalších? I o tom se dočtete na našem webu hradec.rozhlas.cz. Můžete se podívat.
2: Volby 2026.
0: Speciál Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje. Máme tady politologa z Univerzity Hradec Králové Stanislava Mišičku. I ten bude mít ještě v této hodině prostor v našem vysílání.

0: 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Také politolog z Univerzity Hradec Králové Stanislav Mišička je s námi dnes ve studiu. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
1: Také sledujete průběžné výsledky voleb. Hlavně senát vás zaujal před malou chvílí. Jste se na to díval. Tak co tomu zatím říkáte, pane Mišičko?
2: Tak já si myslím, že ty senátní volby nebo ty volby v senátním obvodu Hradec, tak jsou velice, velice vyrovnané, nejenom na prvních dvou pozicích, jako můžeme vidět třeba v řadě těch jiných senátních obvodů, kde se volí a třeba potom už ten zbytek startovního pole výrazně ztrácí. Tady naopak vlastně dá se říct prvních, pokud si to dobře vzpomínám, tak prvních vlastně pět kandidátů je nad 10%. Je určitá zajímavost, samozřejmě je pro někoho možná trochu nečekané, že vlastně obhajující senátor, nezávislý kandidát Jan Holásek, tak právě je posledním z té pětice, i když má přes těch 10%, tak pořád to zdaleka nestačí na první trojici, což jsou vlastně všechno dámy. To si myslím, že je taky věc poměrně nevídaná, že by první tři kandidátky relativně v rozmezí vlastně několika procent byly ženy, a dá se říct, že taky jeden z takových těch horkých želízek v ohni.
1: Ano,
2: bývalý vlastně ministr pro evropské záležitosti, bývalý primátor města Hradec Králové, tak vlastně zatím je stále na čtvrtém místě, i když v posledních pár desítkách minut, respektive nějaké hodině, tak se trošku dorovnává vlastně na tu třetí z té první trojice, ale samozřejmě zatím to nevypadá, že by jí ještě předstihl, ale samozřejmě potom ještě se musí, pokud se pomyšlet vlastně na to senátorské křeslo, přehoupnout aspoň přes tu hranici, aby vlastně se dostal na číslo druhé a šel do druhého kola.
1: Je to tam opravdu velmi vyrovnané. Jana Hůlková, no 20,9%, Zuzana Cerálová Petrofová 20,7%, Monika Nebeská teď průběžně na třetím místě, nezávislá kandidátka 19,6%. Máte nějaké vysvětlení, protože Jan Holásek je až tak dál vzadu?
2: Tak nevím opravdu, jestli to můžeme s klidným svědomím říct.
1: Za sebe.
2: Já si myslím, že samozřejmě, i když je to samozřejmě postava tady z regionu, tak ta role těch senátorů, a už jsme se tady o tom dneska v tom vlastně vysílání bavili jednou, tak je pro spoustu lidí poměrně velkou neznámou. Sice si myslím, že cítí nějakou roli, kterou senát hraje v zákonodárném procesu a při plnění nějakých svých vlastně kontrolních funkcí, ale myslím si, že ta role toho senátu není vždy zdárně pochopená, taky oceněná, a proto si myslím, že to, že lidé obhajují senátorské křeslo bez toho, aniž by byli vlastně vidět více v tom regionu, teď samozřejmě vůbec neříkám, že se o to pan obhajující senátor nesnaží, tak prostě je očividně málo, protože samozřejmě, co ty voliče navíc, když to mají spojené s tou dobou, kdy hlasují v těch komunálních volbách, tak samozřejmě více oceňují tu viditelnost v tom regionu.
1: Je pro vás překvapením Zuzana Cerálová Petrofová?
2: Tak já nechci říct, že to je pro mě překvapení, protože samozřejmě je to osobnost, která zastupuje tady naši vlastně, dá se říct, lokální značku, která, jako proč to neříct, jedna z mála má aspoň nějaké mezinárodní, dá se říct, renomé v tom třeba oboru těch hudebních nástrojů, nebo aspoň tak já to vnímám. Čili určitě se může prezentovat jako někdo, kdo má ty zkušenosti a to zázemí, možná i rodinnou historii, aby byla dobrou reprezentantkou Hradce Králové v nějaké třeba celostátní instituci. Proto si myslím, že určitě, a očividně to taky řadu lidí oslovilo, možná i pro nějakým vlastně v politice ostřílenějším politikům, právě třeba jako Jan Holásek.
1: Když jste sledoval ty volební programy, bylo tam něco zajímavého, nebo se spodobali, shodovali ty programy?
2: Já si myslím, že tam příliš moc velký rozdíl nebyl. Na mě ta kampaň působí, a teď se to netýká vůbec jenom těch současných voleb, že trochu paradoxně u těch senátních voleb, kde vlastně se to hodně soustředí na jednu samozřejmě konkrétní osobnost, která by mohla jít hodně jako do hloubky, co on nebo ona si o tom, či ono myslí, nebo co by třeba udělali, nebo v senátu prosadili, tak si myslím, že ta kampaň jde určitě více na první dobrou, aspoň tak já to vnímám, než je ta kampaň v těch volbách komunálních. Tak je to proto, že já si myslím, že i ti senátoři, už ti, kteří vlastně obhajují, nebo ti, kteří to křeslo chtějí získat, tak samozřejmě cítí, že nějakým sálodlouhým jako popisem toho, co budou v senátu, až tak neprorazí. Jo? Teď se můžeme bavit samozřejmě o tom, jestli to je pro českou politiku a společnost dobře nebo špatně, ale tak já to vnímám.
1: No tak se o tom chvíli pobavme, nebo řekněte vy, je to dobře, špatně, názor váš?
2: Tak já si obecně myslím, že a teďka nemůžu

0: problém, že tady byla nějaká přervaná kontinuita z první republiky, té naší demokratické minulosti, ale vidím to jako určitý dluh, který máme vlastně naše společnost vůči sama vůči sobě, protože vlastně vzdělaní občané se dokážou rozhodovat fundovaně, ať už ty jejich politické názory jsou samozřejmě jakékoliv.
1: Místopředseda ANO Karel Havlíček očekává, že hnutí v Senátu posílí možný postup zhruba 15 kandidátů do druhého kola, by považoval za mimořádný úspěch.
0: Určitě, já pokud si teďka vybavím, co říkali představitelé ANO, nejenom Karel Havlíček před vlastně konáním teďka, před tím volebním koncem tohoto týdne a víkendem, tak já myslím, že ANO i vědouce si toho, že vlastně by chtěli jednak překonat vlastně ten výsledek z minulých senátních voleb, kdy získali 8 křesel, ale vlastně ve všech obvodech, kromě jednoho, tak už jsme to tady dneska zmínili ve vysílání, tak vlastně obhajují jenom v jednom, jo? Čili je to pro ně dá se říct náročnější než některé jiné větší strany, které těch prostě jsou v té možná komfortnější pozici. Na druhou stranu vidíme v případě právě zrovna Hradce Králové, že ta obhajující pozice nemusí být nutně výhodou, ale zase ruku na srdce, třeba právě Jan Holásek není úplně typickým zástupcem nějaké velké zavedené celostátní značky, protože reprezentuje spíše vlastně místní sdružení nebo místní politické síly, i když teďka vlastně před volbami jej podpořilo vlastně hnutí Martina Kuby, naše Česko, navázali nějakou spolupráci vlastně, já jsem skoro řekl přeshraniční, do Pardubického kraje s hnutím vlastně, nebo sdružením my, pana Netolického, ale jako samozřejmě proto, když se volí v Hradci, je důležité to, co se děje v Hradci, jak tady jste vidět, čistě pragmaticky.
1: Stanislav Mišička, politolog z Univerzity Hradec Králové, dál zůstává naším hostem. Pro tuto chvíli díky.
0: Naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V senátních volbách na Hradecku je sečtena zhruba půlka hlasů. Elektronické doklady fungovaly během voleb bez problémů. V Uhřínově se zabydleli filmaři. Bude zataženo s deštěm nebo přehánkami a teploty do 14 stupňů. Jsou to zprávy. Adela Kavříková a Lukáš Pochylí. Krásný podvečer.
4: Nezaznamenali jsme žádné systém.
5: Po sečtení hlasů v půlce okrsků vedou v senátním obvodu Hradec Králové Zuzana Ceralová-Petrofová, navržená ODS, a Jana Hulková z hnutí ANO. Jejich pořadí se na prvním a druhém místě rychle mění. Obě ženy zatím získaly okolo 21%. V senátním obvodu Trutnov se zatím nejlépe daří dosavadnímu senátorovi Janu Sobotkovi, navrženému hnutím STAN. S odstupem je na Trutnovsku druhá Zuzana Chovancová za ANO. Senátní obvod Rychnov nad Kněžnou hlásí sečtení asi 70% okrsků. Z 62% vede Jan Grulich z TOP 09. Druhý kandidát Petr Sadovský, navržený hnutím ANO, má 38%.
3: V komunálních volbách v Královéhradeckém kraji je nyní sečteno zhruba 70% okrsků. Volební účast se pohybuje nad 51%. Platných hlasovacích lístků je zatím odevzdáno přes 100 tisíc. Například v Novém Bydžově podle průběžných výsledků sčítání hlasů vede ANO před ODS. V Třebechovicích vítězí Vize 2050. V Nové Pace zatím vede Sdružení Mladá Paka a v Hořicích Hořičtí patrioti. V Jaroměři má nejvíc hlasů ANO, v Novém Městě nad Metují průběžně vede ODS. V Dobrušce je na prvním místě Sdružení nezávislých kandidátů, v Kostelci nad Orlicí má zatím nejvíc hlasů Kostelec srdcem. A Trutnovsko ve Dvoře Králové je na první pozici průběžně Sdružení Máme rádi dvůr a ve Vrchlabí Zvon.
5: Aplikace e-doklady fungovala oba volební nestabilně a prakticky bez front. Po uzavření volebních místností, to řekl mluvčí digitální informační agentury Jakub Palata. Digitálním dokladem se u letošních komunálních a senátních voleb prokázalo odhadem přes 100 tisíc voličů. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec z tohoto pohledu hodnotil volby jako řádné.
4: Nezaznamenali jsme žádné systémové nedostatky. To, co se projevilo jako nedostatek v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, to znamená e-doklady, tak tam digitální informační agentura zajistila bezproblémový chod aplikace.
3: Archeologické muzeum v přírodě Vilanova v Uhřínově na Rychnovsku se ode dneška na 8 dní změnilo ve filmové kulisy. Začalo se tu natáčet historické drama Stínač, absolventský film studentů Slezské univerzity v Opavě. Příběh sleduje mladého Slávka, který řeší, jestli převezme rodinné katovské řemeslo nebo se vydá vlastní cestou. Tvůrci chtějí ve skanzénu zachytit nejen děj filmu, ale také každodenní život a atmosféru středověku. Využijí přitom dobové kostýmy, rekvizity a věrné repliky staveb ze 13. a 14. století. Natáčení potrvá do 18. října. Premiéra filmu je plánovaná na příští rok. Muzeum je pro návštěvníky přístupné bez omezení mezi 9. a 17. hodinou. Dnes večer vystoupí v pražské O2 aréně Marika Gombitová. Slovenská zpěvačka měla v září 70. narozeniny. S fanoušky je oslaví jediným letošním koncertem v Česku. Láká například na duet s Davidem Žbirkou, synem Miroslava Žbirky.
6: Duet Nespalme to krásné v nás naspívala Marika Gombitová s Miroslavem Žbirkou v roce 2001. Po 25 letech zazní píseň v pražské O2 aréně na oslavu zpěvaččiných 70. narozenin. Žbirkových partů se ujme jeho syn David. Nové písničky v Praze nezazní. Ty si zpěvačka šetří na své 10. studiové album. Koncert v O2 aréně je jediným letošním vystoupením Mariky Gombitové v Česku. Narozeninovou tour zakončí 7. listopadu v Bratislavě. Filip Svoboda, Český rozhlas.
2: Sport.
3: Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa svou celkově 6. světovou medaili. V duelu o 3. místo kategorie nad 100 kg v Baku porazil Fina Pumalainena. Krpálek byl ze zisku medaile šťastný i vzhledem k rostoucí konkurenci z řad mladých zápasníků.
7: To mi asi každý uvěří, že práce s těma mladejma 19-20 letýma klukama, tak je sakra těžký. Jsou na tom výborně kondičně, ty zkušenosti samozřejmě tam člověk má, ale je to těžší a těžší a já jsem nesmírně šťastný za celý ten den, za všechny ty zápasy. Já jsem se snažil v každém tom zápase nechat úplně všecko.
2: Počasí.
3: V noci čekáme zpočátku oblačno až zataženo, zejména na horách s ojedinělým deštěm. Během noci oblačno až polojasno, k ránu ojedinělé mlhy. Teploty 7 až 4 stupně při déle trvající zmenšené oblačnosti až kolem 2. Zítra bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, zejména v odpoledne místy s přeháňkami, na horách četnějšími. Ráno ojedinělé mlhy, později večer začnou srážky a místy oblačnost ubývat. Teploty 11 až 14 stupňů, na horách do 7, vítr mírný západní. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a bio zítra na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na osobní auto po nehodě, které blokuje zpevněnou krajnici, dejte pozor na dálnici 11. Odstavené je u 111. kilometru ve směru na Jaroměř. Nehoda dvou osobních aut je na silnici 35 u podhorního újezdu na Jičínsku. Na místě je policie, čekejte tu zdržení. A nová nehoda dvou osobních aut je také na silnici 14 na průjezdu Solnicí ve Vašátkově ulici. I tady je policie, také počítejte se zdržením. Na odstavený kamion pak ještě dejte pozor v křižovatce silnic 33 a nájezdu na dálnici 11 u Smiřic a Holohlav. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026.
8: V komunálních volbách v Královéhradeckém kraji je teď sečteno zhruba 70% okrsků. Volební účast se pohybuje na 51%. Podívejte se i na web hradec.rozhlas.cz, kde vše sledujeme. Také o tom vysíláme dnes speciál Českého rozhlasu Hradec Králové. V naší republice pokračuje sčítání hlasů ve volbách do zastupitelstev obcí a v některých částech i do senátu. Sečtené jsou tedy necelé 2/3 hlasů. Celorepubliková volební účast je pod 50%. Následně zajímá náš kraj. Aktuální informace z Náchodská Trutnovska nabídneme v této hodině našeho vysílání. Z hudby třeba Alice Springs nebo Helena Vondráčková. Karel Sladký vás provází speciálem s datem 10. října. Dobrý podvečer.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: naší republice a také v Královéhradeckém kraji pokračuje sčítání hlasů ve volbách do zastupitelstev v obcích a v některých částech i do Senátu. V naší republice jsou sečtené necelé 2/3 hlasů. Celorepubliková volební účast je pod 50%. Český rozhlas Hradec Králové má reportéry, máme je v terénu, sledují právě sčítání v Královéhradeckém kraji. Aktuální informace z Náchodska a Trutnovska teď nabídne reportér Václav Plecháček. Václave, dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer, začnu na Trutnovsku. V největším městě tohoto okresu Trutnově to vypadá na poměrně nízkou volební účast, zatím je něco přes 39%. Co se týká odevzdaných hlasů, tak zatím nejlépe to vypadá pro uskupení Máme rádi Trutnov ODS s podporou KDU ČSL a TOP 09 v čele s dosavadním starostou Michalem Rosou. Zatím nazbírali téměř 40% hlasů. Druhé je s velkým odstupem hnutí ANO. Sečteno už je samozřejmě v řadě malých obcí, třeba ve Vlčkovicích v Podkrkonoší, tam ale k volbám přišlo jen něco přes 33% oprávněných voličů. Nejvíc hlasů tam dostala dosavadní starostka Bohuslava Wolfová. Naopak přes 80% lidí přišlo volit v Lanžově, i tam dostala nejvíc hlasů dosavadní starostka Martina Majorošová. Na Trutnovsku se také volí do Senátu, byli 4 kandidáti, sečteno je přes 70% okrsků a nejblíž do druhého kola mají Jan Sobotka ze STAN a Zuzana Chovancová z Hnutí ANO. Jan Sobotka má zatím 57% hlasů, Zuzana Chovancová necelých 30%, zatím třetí Radek Mráz z SPD pouze 7%. No a pojďme krátce na Náchodsko, do Náchoda, kde už je sečteno přes 84% hlasů a se ziskem přes 36% je zatím ve vedení uskupení Jan Birke pro Náchod v čele s dlouholetým starostou Janem Birke. Přes 25% hlasů zatím získalo v Náchodě nové uskupení Sousedé za lepší Náchod. Hnutí ANO je, co se týká odevzdaných hlasů, momentálně v Náchodě až páté. Poslední 6. SPD získala od voličů necelá 4% hlasů, no a volební účast v Náchodě je zatím 46%.
0: Reportér Českého rozhlasu Hradec Králové Václav Plecháček nabídl aktuální informace z Náchodska a Trutnovska. Děkujeme za to a zatím dobrý večer.
1: Hezký večer.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A dnes je tady s námi politolog z Univerzity Hradec Králové Stanislav Mišička. Dobrý podvečer přeji.
2: Dobrý podvečer.
1: Teď jsme mluvili spolu a sledujeme to komunální volby tady v Hradci Králové. Tam je to velmi těsné, zatím sečteno je nějakých 20% hlasů. V našem krajském městě to je samozřejmě pomaleji.
2: Určitě samozřejmě cokoliv, co o tom můžeme říct, tak je samozřejmě spíše nějaká prognóza nebo nějaká naše hypotéza, ale vidíme, že zatím ten pravděpodobný vývoj bude asi takový, že o to prvenství se budou, nechci říct nutně přetahovat, protože podle mě i ano, stejně jako při těch loňských volbách je asi favoritem těch voleb, ale samozřejmě čím méně ano získá na své konkurenty, a teďka to jsou hlavně vlastně ta koalice volební Hradecký demokratický klub, což je vlastně strana současného vedení a primátorky Springrové a TOP 09, tak čím menší ten rozdíl mezi nimi bude, tím samozřejmě bude složitější pro ANO jako i být i vítěze voleb vlastně sestavit nějakou vítěznou koalici. Na druhou stranu to posiluje samozřejmě ty strany, které se vůči ANO vymezují, protože pro ně potom bude jednodušší třeba i s menším počtem subjektů zase tu příští koalici, která bude vládnout tady ve městě na magistrátu ustanovit.
1: A teď to vypadá tak, že vede hnutí ANO následované Hradeckým demokratickým klubem a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků. Třetí jsou zatím Piráti a Starostové. Co ti Piráti? Překvapilo vás to?
2: Tak já si nemyslím, že mě to překvapilo. My můžeme vidět i na některých těch minulých voleb, nebo třeba i na třeba podpoře vlastně těch stran na té celostátní úrovni, že samozřejmě to pole té vlastně strany, které působily v minulé koalici spolu, a teď to myslím buď v té lokální politice nebo na celostátní politice, tak se samozřejmě od té doby rozdrobilo, samozřejmě do toho promluvalo to, že Piráti vlastně odešli z vlády na celostátní úrovni. Určitě to neudělalo nic moc dobrého prostě s těmi ostatními stranami. Navíc tady i cítíme takovou věc, že třeba ODS jako dlouhodobě asi ta nejvíce etablovaná středopravicová pravicová strana, nebo tak se určitě vidět, tak samozřejmě cítí, že jí vyrostla nová konkurence, a teď to nemyslím nutně Piráty, protože ty přeci míří na jiný typ většinou toho elektorátu, ale hlavně vlastně Starostové, kteří vlastně s nimi, nebo hnutí STAN, které vlastně s nimi tady v rámci kandidátky kandiduje. A samozřejmě STAN má dlouhodobě poměrně silnou politiku v lokální politice napříč Českou republikou. Čili nemyslím, že to je nějaké překvapení. Samozřejmě, protože Hradec zase na druhou stranu má relativně vysokou podporu nějakým třeba řekněme liberálním subjektům obecně vzato. Já už jsem tady dneska říkal, že ty škatulky nemám moc rád, ale když se podíváme právě na ten Hradecký demokratický klub a tu TOP 09, tak je to spíše středo vlastně pravicové, bych řekl, uskupení. Čili blíže už je toho středu než právě ODSka nebo Občanská demokratická strana, čili si myslím, že ta podpora pro takový typ politiky to je, a samozřejmě Piráti hráli relativně viditelnou pozici přes některé vlastně náměstky na té současné radnici hradecké, které pořád ještě vládne.
1: Vy jste říkali, že sečteno je nějakých 20% hlasů, ono to ještě bude trvat, dá se očekávat, že kompletní výsledky budeme znát až v pozdních večerních hodinách, případně v neděli ráno. Může se to ještě hodně změnit, může to ještě hodně zamíchat kartami podle vás?
2: Tak samozřejmě už jenom čistě matematicky to, co jsme říkali, je rozdělení těch hlasů mezi ty kandidující subjekty po 20%, čili ještě zbývá celých 80%, ale samozřejmě už tady asi můžeme vidět nějaký trend, protože pokud přemýšlíme zase teďka trošku statisticky, a že vlastně to rozdělení těch hlasů se vlastně v tom menší vzorku opakuje, pak to, co bude v tom celém vzorku, tak a pokud zrovna přesně tyhle sečtené hlasy nejsou nějaké anomální, že bychom je náhodou dostali zrovna z těch částí Hradce Králové, kde by byly výjimečně rozdílné výsledky než vlastně v jiných částech, tak si myslím, že tady v tom trendu budeme postupně s nějakými korekcemi postupovat. Ale samozřejmě, čím ty subjekty jsou teďka blíže sebe, ať už ty první dva, nebo to čtvrté, páté, šesté místo, nebo ten chvost vlastně těch podle podpory těch stran, které kandidují, tak samozřejmě tam se to určitě měnit může. Ale zase asi nic moc divokého bych od toho neočekával.
1: Když skočíme k senátním volbám, vládní hnutí SPD ani v letošních volbách žádného senátora nezíská. Žádný z jeho 17 kandidátů se podle propočtu České tiskové kanceláře do finále nedostane. Ale co už víme, Jan Grulich z TOP 09 zabudoval na Rychnovsku.
2: To se dalo podle mě předpokládat, protože vlastně i ty zprávy, které byly vlastně z Rychlovka, nebo ty odhady, dokonce i kurz bookmakerů sázel na vlastně vedení senátora Grulicha, který vlastně obhajuje ten mandát, který je na vlastně takové širší kandidáce, ale samozřejmě je člen a je tam nominovaný za TOP 09, čili tady si myslím, že to není moc velké překvapení. Ostatně už jsme to tady možná i dneska porovnávali právě s senátním obvodem taky tady v kraji s Trutnovem, kde právě taky Jan Sobotka, vlastně dlouhodobě zavedený politik, vlastně porazil vlastně docela výrazně poráží bych ještě měl říct, ale velice výrazně ty kandidáty, a také je docela možné, že by mohl vlastně vyhrát v prvním kole.
1: Jan Grulich, který je od roku 2020 senátorem, dnes mandát obhájil v prvním kole hlasování. Možná připomeňme, že před 6 lety zvítězil ve druhém kole, když ziskem kolem 60% hlasů porazil dosavadního senátora Miroslava Antla. Nabídli jsme vám další pohled našeho politologa, který tady s námi zůstává, Stanislav Mišička. Děkuji, hezký podvečer.
2: Naslyšenou.
0: Volby 2026.

0: Volby 2026.
1: Speciál Českého rozhlasu Hradec Králové v sobotu 10. října. 18:31 ve studiu je se mnou Adéla Kavříková. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
1: Aby nám přinesla další zprávy.
2: Lidé v Hrádku u Nechanic na Hradecku se v referendu vyslovili pro bezúplatný převod raně barokního kostela svatého Jiří z majetku Nechanické farnosti do vlastnictví obce. Místní radnice to dnes oznámila na webu. Plebiscit začal v pátek a pokračoval i dnes společně s obecními a senátními volbami. Podle dosavadního vedení Hrádku má obec při získávání peněz z různých dotací na opravu a zachování památkově chráněného kostela lepší možnosti než církev. Referendum je platné a jeho výsledek je závazný. Pro převzetí kostela obcí se vyslovilo 52 lidí, tedy nějakých 33,5% všech oprávněných voličů. Proti naopak bylo 43 lidí. Volební účast byla 64,5%. Obec má asi 190 obyvatel, v referendu mohlo hlas odevzdat 155 lidí. Komunální a senátní volby využili k uspořádání referenda i v obci Maršov u Úpice, kde lidé rozhodovali o možné výstavbě větrných elektráren. Rozhodnuto tam ale ještě není.
1: A my to dál sledujeme. Český rozhlas Hradec Králové, Adéla Kavříková.
2: Naslyšenou.
0: Volby 2026.

0: jsme Český rozhlas Hradec Králové, speciální vysílání volby 2026. Přehledněji na našem webu hradec.rozhlas.cz, kde můžete sledovat průběžné sčítání hlasů. A v letošním roce kandidovalo tady v Hradci Králové 10 politických subjektů. Průměrný věk všech uchazečů činil necelých 53 let, přičemž nejvíce zástupců měla věková skupina od 50 do 64 let. Věk kandidátů napříč všemi 10 subjekty nabízela výrazné extrémy a celkový věkový rozdíl dosáhl neuvěřitelných 78 let. Kdo v novém zastupitelstvu usedne, na to čekáme. My jsme vám v našem vysílání od pondělí do středy nabídli diskuzní pořady, připravovala Zdena Kabourková vždy po 17. hodině. No a v nich jsme se vám snažili jednotlivé subjekty, které se ucházejí o vaše hlasy v Hradci Králové, představit. Postupně jsme se ptali i na jejich priority. Cílem koalice pro právo, respekt, odbornost, svobodní, přísaha je podle lídra Romana Pátka dostat město Hradec Králové na první místo v žebříčku velkých měst.
1: Ano, tohle jsme si dali do priorit. Je pravdou to, že Hradec se z nějakého asi 11. místa propadnul na nějaké asi 630. v současné době, což asi o něčem hovoří. To, co si myslíme, že hradečáky v tuhle chvíli nejvíc pálí, tak jsou zanedbané některé části města a některé věci nedotažené. Nedotažené věci, tím mám na mysli jízdu přes Hradec jako takovou, páteřní komunikace a tak dále, tohle to všechno by fungovalo lépe, než funguje v současné době. Mile, to je jedním z malých krůčků. To souvisí ale i třeba s dobudováním sítě cyklostezek a podobně. Současná radnice na to klade velký důraz, ale zatím se v tom moc neděje. A souvisí s tím samozřejmě parkovací domy na sídlištích a v dalších lokalitách, kde je problém, takže to je zoufalá situace a určitě je potřeba se věnovat i dostupnějšímu bydlení, protože samozřejmě to těm lidem moc nepomáhá.
0: Řekl nám Roman Pátek, lídr koalice pro právo, respekt, odbornost, svobodní, přísaha.
2: Volby 2026.
0: Tak to jsme byli v Hradci Králové. Z Českého rozhlasu z Hradce Králové pro vás volební speciál vysíláme.

Volby v Trutnově vyhraje podle propočtu České tiskové kanceláře kandidátka ODS s podporou lidovců a TOP 09 Máme rádi Trutnov. Má 39,34%. Následuje ANO s 22%.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám pěvce Štefana Margitu.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Martin Dvořák ze STAN 22,9%, Zuzana Cerelová Petrofová druhé místo 21,6% za ODS a Jana Hůlková, ano, 19,3%, obvod 45 Hradec Králové, sečteno téměř 74% hlasů, účast zatím, co se týká toho sčítání, 45,23%. Český rozhlas Hradec Králové dál sleduje, co se děje.
1: Volby 2026.

Už je znát senátor za Rychnovsko, známé jméno, a také víme, kdo bude senátorem volebním obvodu Trutnov. Povíme vám to ve zprávách už za 4 minuty, kdy bude 19 hodin. Speciální vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, volby 2026. Pokračujeme.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Senátorem za Rychnovsko zůstane Jan Grulich. Kraj dokončil opravy průmyslovky ve Dvoře Králové. Velká Pardubická zítra uzavře hlavní silnici mezi Pardubicemi a Chrudimí. Bude převážně velká oblačnost, místy přehánky a teploty v noci kolem 5, zítra do 14 stupňů. Zprávy Adéla Kavříková a Lukáš Pochylý. Hezký podvečer.
1: Volby 2026.
2: Stávající senátor TOP 09 Jan Grulich obhájí svůj post. Vyplývá to z propočtu ČTK. V obvodu Rychnov nad Kněžnou byl jeho jediným vyzivatelem poslanec hnutí ANO Petr Sadovský. Po sečtení téměř 90% hlasů měl Grulich 62%, tedy nadpoloviční většinu. Ve vysílání Českého rozhlasu popsal své priority na dalších 6 let.
3: Můj úkol se asi moc nezmění, protože jsem se věnoval hlavně vzdělávání školství a práci ve výboru pro školství, vzdělávání, petice, lidská práva a doufám, že to bude takhle pokračovat.
2: Senátorem ve volebním obvodu Trutnov bude znovu Jan Sobotka, navržený hnutím STAN. Hned v prvním kole s největší pravděpodobností získá nadpoloviční většinu hlasů. Na Trutnovsku je aktuálně sečteno přes 82% hlasů. Druhá je s odstupem Zuzana Chovancová za ANO, která má průběžně 29% hlasů. V senátním obvodu Hradec Králové se průběžné pořadí znovu proměnilo. Sečtené jsou aktuálně zhruba 3/4 hlasů. V čele je s 23% Martin Dvořák, nominovaný hnutím STAN, následovaný Zuzanou Cerelovou Petrofovou za ODS. Na třetí místo se propadla Jana Hůlková z hnutí ANO. A podle celorepublikových propočtů ČTK vládní koalice nezíská v Senátu většinu. K ní by potřebovala zisk 27 křesel. Zástupcům ANO zřejmě podle propočtu nepomohou ani adepti zpřízněných stran.
0: V komunálních volbách v Královéhradeckém kraji je nyní sečteno zhruba 85% okrsků. Volební účast se pohybuje kolem 50%. Zatím nejvyšší byla podle průběžného sčítání na Rychnovsku téměř 54%. Necelých 49% voličů pak přišlo hlasovat na Náchodsku a Trutnovsku. Celkem lidé v kraji odevzdali zhruba 160 tisíc obálek. V Hradci Králové zatím vede HDK s 25%, v Jičíně Patrioti se 24%, v Náchodě Jan Birke pro Náchod s 36%, v Rychnově Nezávislí za Rychnov se 24% a v Trutnově Sdružení Máme rádi Trutnov se 39%. Ve Dvoře Králové nad Labem skončila obnova střední průmyslové a odborné školy. Královéhradecký kraj za ní zaplatí téměř 20 milionů korun. Budova získala kompletní zateplení, novou střechu a klimatizaci. Dělníci navíc zrekonstruovali školní kuchyni.
4: Stavební práce na snížení energetické náročnosti historického objektu v areálu bývalé Bauerovy továrny trvaly od dubna. Školní kuchyně prošla proměnou v létě. Denně připravuje přibližně 1000 obědů, a to nejenom pro studenty, ale také pro veřejnost. Pro kraj jde o další z řady investic do vlastních středních škol. Ze Dvora Králové nad Labem Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Kvůli Velké Pardubické bude zítra uzavřená část silnice 37 mezi Pardubicemi a Chrudimí. Řidiči tam neprojedou od 8 do 19 hodin. Komunikace bude sloužit jako dočasné parkoviště pro návštěvníky. Vjezd bude možný pouze od Draškovic, výjezd směrem na Hradec Králové. Na dopravu v okolí závodiště bude také dohlížet policie, pokračuje krajská policejní mluvčí Dita Holečková.
5: Za policii bychom rádi požádali řidiče, aby respektovali dopravní značení, dbali pokynů policistů a pořadatelské služby. Řidiči, kteří nemíří na Velkou Pardubickou, pokud mohou, ať se okolí závodiště v neděli vyhnou, a návštěvníci, ať jednak vyrazí s dostatečným časovým předstihem a současně jsou při příjezdu i odjezdu trpěliví, schovývaví a ohleduplní k ostatním.
1: Sport.
0: Fotbalisté Plzně porazili v 10. kole šance ligy Mladou Boleslav 3-0. Jablonec se po výhře 1-0 na stadionu Zbrojovky Brno posunul na 4. místo a nováček Artis Brno vyhrál druhý zápas v sezóně. Na hřiště Hradce Králové zvítězil 4-2.
1: Počasí.
0: V noci čekáme zpočátku oblačno až zataženo, zejména na horách s ojedinělým deštěm, během noci oblačno až polojasno, kránu ojedinělé mlhy. Teploty 7 až 4 stupně při déle trvající zmenšené oblačnosti až kolem 2. Zítra bude proměnlivá převážně velká oblačnost, zejména odpoledne místy s přeháňkami, na horách četnějšími. Později večer začnou srážky a místy oblačnost ubývat. Teploty 11 až 14 stupňů, na horách do 7, vítr mírný západní. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a bio zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehoda dvou osobních aut je na silnici 35 u podhorního újezdu na Jičínsku. Na místě je policie, čekejte tu ještě zdržení. A dvě osobní auta se střetla na silnici 14 ve Vašátkové ulici na průjezdu Solnicí na Rychnovsku. I tady je policie, měli byste s opatrností projet. Ze silnic vše, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Volby 2026.
6: V komunálních volbách v Královéhradeckém kraji je sečteno zhruba 85% okrsků. Volební účast se pohybuje kolem 50%. Zatím nejvyšší podle průběžného sčítání byla na Rychnovsku téměř 54%. Celkem lidé v kraji odevzdali zhruba 160 tisíc obálek. V Hradci Králové zatím vede HDK z 25%, Výčině Patrioti z 24%, v Náchodě Jan Birke pro Náchod z 36%, v Rychnově Nezávislí za Rychnov z 24% a v Trutnově Združení Máme rádi Trutnov z 39%. I to jste se dozvěděli z volebního speciálu Českého rozhlasu Hradec Králové, který pokračuje. Dál sledujeme sčítání hlasů ve volbách, také do Senátu i o komunálních mluvíme s politologem Stanislavem Mišičkou z Univerzity Hradec Králové. V této hodině opět naši reportéři a také si připomeneme to, co zaznělo v našich předvolebních kulatých stolech. Uslyšíte Lubomíra Štěpána, lídra pro koalici Hradeckou a Levici, kterou tvoří dvě strany sociální demokracie a komunistická strana Čech a Moravy. Co je pro ně důležité, tak o tom také v této hodině. Ať se dál příjemně posloucháme. Skupina Mandraže, Věra Špinarová, Bruce Springsteen nebo Anaka. To je stručná hudební nabídka této hodiny. Sobotní večer v naší společnosti a se speciálem Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.
6: Kterým vás provází Karel Sladký. Dobrý večer.

0: Český rozhlas Hradec Králové, speciál volby 2026. V naší republice pokračuje sčítání hlasů ve volbách do zastupitelstev obcí a v některých částech republiky i do Senátu. A mluvíme o tom, věnujeme se tomu od 14. hodiny. Na Rychnovsku je sečteno téměř 90% hlasů. Na Jičínsku zbývá se číst posledních 5 okrsků. A právě aktuální informace z Rychnovska a Jičínska teď nabídne reportér Jiří Hofmann, dosedl do studia Český rozhlas Hradec Králové. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Tak v Jičíně se po 12 letech změní starosta. Dosavadní starosta Jan Malý z Hnutí ANO se po 12 letech rozhodl svůj post neobhajovat. V Jičíně zbývá se číst poslední okrsek. Hnutí ANO s novou lídrní Alenou Stillerovou je zatím druhé a získává 15,5% hlasů. Průběžně vedou Patrioti a JDK s lídrem Janem Zachovalem. Mají necelých 24%. Jen těsně za Hnutí ANO je Sdružení nezávislých kandidátů aktivní Jičín. S 15% o složení nového zastupitelstva tak ještě můžou rozhodnout poslední sečtené hlasy.
0: Jaká je v 19 hodin 16 minut situace v menších obcích?
1: Tak také v menších obcích, tak když se pojáme na Rychnovsko, tak v Týniště na Torlicí zvítězilo hnutí Svěží Týniště dosavadního starosty Michala Procházky. Ten se stal starostou loni v lednu, loni na jaře poté, co rezignoval Libor Koldinský z TOP 09. Po sečtení všech 8 okrsků má Svěží Týniště 61% hlasů a 11 mandátů ze 17 možných. A zajímavý výsledek je také v Přepychách na Rychnovsku, tamní starostka Zdeňka Sajdlová, které je 73 let, má nakročeno k dalšímu volebnímu období. Její uskupení Přepychy 2030 získalo 47% hlasů a 7 mandátů. Já si k tomu přidám takovou osobní vzpomínku, když jsem byl v Přepychách jako začínající reportér, paní starostka velice aktivní mě hned vzala autem na projížďku po obci, ukázala mi nové lokality, historická místa a také tajnou chodbu do místního kostela. Teď s nově zvoleným zastupitelstvem čekají další úkoly, patří k nim například dobudování kanalizace a čistírny odpadních vod.
0: Náš reportér Jiří Hofmann zavzpomínal na začátky. Tak teď ještě k Senátu jsou, Jirko, už uzavřené výsledky do 3 senátních obvodů. Jak to vypadá?
1: Tak Jan Grulich z TOP 09 má po sečtení 217 z celkových 242 okrsků víc než 62% hlasů. Jeho soupeř poslanec Petr Sadovský z Hnutí ANO na něj ztrácí víc než 7000 hlasů. Matematicky vzato je tedy vítězem Jan Grulich a Rychnovsko tak bude mít dalších 6 let v Senátu stejného zástupce.
0: Říká reportér Jiří Hofmann, děkujeme za aktuální informace a příjemný večer.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Politolog z Univerzity Hradec Králové Stanislav Mišička s námi ve studiu v 19 hodin 22 minut. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Jsme si říkali před chvíli, že to je docela rychlé to sčítání v komunálních volbách v Královéhradeckém kraji. Sečteno něco přes 85% okrsků. No tady to je asi snazší než někde v Praze, ve středních Čechách.
2: Tak samozřejmě, ale když jsme mohli sledovat třeba to sčítání i hned vlastně ukončením, tou 14. hodinou ukončením volebních místností, kdy to fakticky celý ten proces začíná, tak jsme mohli vidět, že některé velice samozřejmě malé obce, kterých je u nás obrovské množství v České republice, tak jsou sečteny velice rychle, protože v některých z nich to můžou být opravdu jako desítky, maximálně nějaký nižší jednotky stovek hlasů. Samozřejmě Hradec už patří mezi ty největší samozřejmě obce. Hradec má něco těsně pod, myslím, že teď má 94 tisíc obyvatel, něco, pokud se nemýlím, ale samozřejmě Praha je zdaleka největší obcí, kde je vlastně stovky tisíc oprávněných voličů a tam vlastně před pár minutami bylo sečteno něco kolem 12-13%, čili tam to suverénně půjde nejpomaleji. Možná, že se teďka bych se musel asi zjistit si víc nějaké informace, ale možná, že výsledky budou třeba spíš až jako někdy v brzkých třeba ranních hodinách, než ještě teďka tom, večer.
1: Tak, také mluvili. V Hradci Králové sečteno něco přes 64%, skoro 65% v komunálních volbách. Možná připomeňme, jak to zatím vypadá, kdo je na té pozici.
2: Tak zajímavé je, že na rozdíl od těch minulých voleb, kdy vlastně vyhrálo hnutí ANO, ale vytvořila se velice široká koalice, která ho vlastně velice rychle která se domluvila chvíli po tom, co volby skončily a dá se říct, že vyšachovalo ANO i ze hry a skončilo v opozici, tak teďka vypadá, že ANO relativně těsně, ale teďka už po nějakou dobu, co ty výsledky tady sledujeme, tak ztrácí něco kolem procenta, to bylo nějakou dobu, že možná trošku to víc, na to hnutí ANO, takže zatím to vypadá, že možná má koalice HDK, Hradecký demokratický klub a TOP 09, samozřejmě vedená současnou primátorkou města, nakročeno k vítězství a samozřejmě tady velká neznáma, už jsme to taky dneska se o tom bavili, jak budou vypadat ty povolební vyjednávání, protože ANO, i když samozřejmě nevyhraje, jsou tady samozřejmě na stole některé varianty, jak může sestavit tu koalici, ale pravděpodobně by to třeba vyžadovalo domluvu s ODS. Podobně to samozřejmě platí i z druhé strany, ale tady si myslím, že ta vlastně současná vládnoucí koalice nebo ta politická síla, která vede Radnici, to má trošku jednodušší, přece jenom ty menší strany, které zatím vypadají, že by se mohly dostat do třeba Lidovci se Zelenými ještě do zastupitelstva, tak jsou samozřejmě spíš asi by byli orientováni na spolupráci s nimi než s ANO. Ale samozřejmě tady to zase je to trošku moje projekce, protože někdy ty volební vyjednávání bývají dosti nevyzpytatelná.
1: Když jsme říkali, že zatím v komunálních volbách v Hradci Králové na prvním místě TOP 09 plus HDK, tak připomínám tady druhé ANO 23,01, STAN plus Piráti na třetím místě, na čtvrtém ODS. No a my jsme se bavili také, když bylo sečteno nějakých třeba 6% hlasů, 20% hlasů, jak moc to může zamíchat potom kartami. A zamíchalo v těch senátních volbách v Hradci Králové v obvodu 45, protože Martin Dvořák, který tam vůbec nefiguroval mezi těmi dámami, je teď aktuálně na první pozici.
2: Tak vlastně v té původní vedoucí trojici hodně dlouhou dobu, dneska vlastně velkou část toho odpoledne a tady podvečera, tak tam byly tři dámy a vlastně zůstala tam na druhém místě vlastně paní
1: Zuzana Cerelová-Petrfová.
2: Cerelová-Petrfová, přesně tak, která vlastně kandiduje jako nezávislá za ODS, nebo je nasazená ODS, je tam vyslala toho senátního souboje a Martin Dvořák dlouhou dobu se postupně na tu trojici dotahoval z nějaké pozice původně 15%, kousek po kousíčku a teďka to udělalo relativně vlastně skok, ty další výsledky, které přišly, že vlastně je na prvním místě, čili teďka to v současnosti vypadá, že je docela pravděpodobné, že právě o to v druhém kole se o to senátní křeslo poperou právě Martin Dvořák s paní Petrfovou.
1: Tak je to pravděpodobné sečteno 83,33% hlasů a připomínám v komunálních volbách pro Hradec Králové sečteno skoro 66% hlasů. No, vy to budete určitě sledovat také dál, stejně jako my. Bude to dnes dlouhá noc možná, pane politologu.
2: Samozřejmě a já si myslím, že to, co je asi pro mě, nejenom pro mě zajímavější, ale co bude teďka hrát větší dopad, je tady zase už dneska několikrát zmiňované vlastně povolební vyjednávání, kdy se určitě dočkáme jako vždycky nějakých překvapení, ale zase na druhou stranu v řadě těch obcích se už taktizovalo dopředu. Teďka samozřejmě se řeší takové ty největší města v čele s Prahou hodně taky, kde vlastně už teďka jsou nějaká vlastně vyjednávání, i když tam je sečteno vlastně suverénně nejméně z těch velkými zatím těch okrsků. Čili tam ta situace se ještě může asi relativně dosti změnit zatím. Zatímco v tom Hradci už to vypadá, že ten trend je poměrně zřetelně nastolen.
1: Zřetelně nastolen, a pokud to chcete vidět na webu hradec.rozhlas.cz. Stanislav Mišička, politolog z Univerzity Hradec Králové, byl naším hostem. Díky za to, hezký večer.
2: Děkuji taky a naslyšenou.
0: Volby 2026.

0: Volby 2026.
1: Adéla Kavříková se mnou ve studiu. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Adélo, kolik v tuto chvíli sečteno?
2: V komunálních volbách v Královéhradeckém kraji je aktuálně sečteno přes 92% okrsků. Volební účast v regionu už několik hodin stagnuje na zhruba 50%. Zatím nejvyšší byla podle průběžného sčítání na Rychnovsku, to bylo téměř 54%. Asi 49% voličů pak přišlo hlasovat na Náchodsku, Trutnovsku a Hradecku. Celkem lidé v kraji odevzdali zhruba 185 tisíc obálek. V Hradci Králové zatím vede Hradecký demokratický klub a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků se 24,5%. V Jičíně vítězí Patrioti s necelými 24%. V Náchodě je to Jan Birke pro Náchod s 36%. V Rychnově nezávislý za Rychnov s 22% a v Trutnově sdružení Máme rádi Trutnov s necelými 40%.
1: Můžete sledovat i na webu hradec.rozhlas.cz komunální volby, senátní volby 2026. Adéla Kavříková, dobrý
2: večer. I na webu i rozhlas.cz. Dobrý večer.
1: Děkujeme za doplnění.
0: Volby 2026.
1: A Hradecká levice, priority, už za chvíli uslyšíte. V našem speciálu.

0: Připomeňme, že v letošním roce kandidovalo v Hradci Králové 10 politických subjektů. Hlasy voličů se ucházelo 15 subjektů v roce 2022, takže letos opět méně. Na soupiskách figurovalo dohromady 369 kandidátů. Kandidátní listiny byly většinou naplněné do maximálního počtu 37 jmen. My jsme vám v tomto týdnu v našem vysílání nabízeli diskusní pořady, ve kterých jsme se snažili vám jednotlivé subjekty, které se ucházejí o hlasy voličů v Hradci Králové, představit. Ptali jsme se i na jejich priority a cíle. Pro koalici Hradecká levice, kterou tvoří dvě strany, sociální demokracie a komunistická strana Čech a Moravy, jsou důležité sociální jistoty. Ale nejen ty, jak nám řekl lídr Lubomír Štěpán.
1: Tak pro nás velkou prioritou je bydlení. Byli bychom rádi, aby město začalo opět stavět své komunální byty a aby podporovalo i družstevní bytovou výstavbu. Další prioritou, která tady je, je samozřejmě podpora rekonstrukce Benešovky. Je mi jasný, že pravděpodobně se to nepodaří za další volební období, za ty 4 roky, jelikož to je poměrně dost náročná investice, ať už po stránce stavební, tak po stránce ekonomický. Ale bylo bychom rádi, aby se to rozjelo. Další věc, kterou bych chtěl, aby se dotáhla do konce, je odstranění veškerých prašných silnic na území města Hradce Králové a dobudování chodníků.
0: Lubomír Štěpán, lídr koalice Hradecká levice, kterou tvoří dvě strany, sociální demokracie a komunistická strana Čech a Moravy.
2: Český rozhlas Hradec Králové.

Pejtě Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Obecní volby většině vyhrají podle propočtu ČTK Patrioti a JDK a mají téměř 24% hlasů, druhé je zatím ANO s 15,5%, třetí aktivní Jičín se 14,9%. Sledujeme situaci i na dalších místech Královéhradeckého kraje. Po sečtení hlasů ve třech čtvrtinách volebních okrsků vede v Rychnově nad Kněžnou strana nezávislý za Rychnov s 21,6%. Komunální volby v Náchodě vyhrálo uskupení Jan Birke pro Náchod vedené dlouholetým starostou. Poprvé byl Jan Birke zvolen starostou v roce 2010. Od té doby je ve funkci. Jeho uskupení získalo 11 mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. A ještě se zmíníme o komunistické straně Čech a Moravy. Podle očekávání se tato strana ani po 8 letech nevrátí do Senátu. Na základě průběžných volebních výsledků se letos neprosadí žádný z jejich 8 adeptů a ani jeden ze tří kandidátů zpřízněného hnutí Stačilo. Posledním zástupcem KSČM v horním parlamentní komoře byl senátor Václav Homolka, jehož mandát skončil v roce 2018.
1: Volby 2026.

0: Speciální vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové k volbám 2026. Před 4 lety v Hradci Králové propadlo přes 21% hlasů kvůli tomu, že 6 subjektů zůstalo těsně pod branami zastupitelstva se ziskem mezi 2,5 až 4,5%. Letos se strany tomuto scénáři chtěly vyhnout a tak hradeckou scénu výrazně překreslil vznik nových koalicí sdružení. Jedním z nich i sdružení SPD, motoristé sobě, Trikolora a nezávislí. Jedním ze stěžejních témat SPD je bezpečnost ve městě. S jakými dalšími prioritami šli do voleb? To nám řekl lídr Rostislav Jireš.
1: Naší prioritou je bezpečnost a zdraví. Bezpečnost, která těm lidem dá dobré pocity. A bezpečné, to znamená, aby bylo bezpečné a zdravé ve všech složkách. To znamená i po těch environmentálních rizicích, aby byla dobrá zdravotní péče a aby byl důstojný život. Myslím si, že naše heslo, které máme, je, že chceme, aby Hradec bylo opět městem, kde se dobře žije.
0: Říká lídr Rostislav Jireš.
2: Volby 2026.

0: byla výzva pro Davida Macháčka. Z redakce zpravodajství právě teď vešel do studia do Českého rozhlasu našeho speciálu. Davide, dobrý večer, přeji.
1: Dobrý večer, mám tu čerstvé informace.
0: Tak, my jsme si přáli dobré odpoledne několikrát, teď už dobrý večer, protože je 19 hodin 47 minut a můžeme tak pomalu bilancovat ten dnešek. Speciál Českého rozhlasu Hradec Králové, speciální vysílání ke komunálním a senátním volbám v Královéhradeckém kraji. My budeme samozřejmě přinášet dále zprávy. Ve 21 22 20 hodin nabídneme zprávy z Královéhradeckého kraje. Ale jak to vypadá do této chvíle, tak to všechno probereme právě společně, protože určitě bude docházet i k novým povolebním situacím ve městech, obcích, zítra, v dalších dnech. Davide, byla ta volební sobota v Královéhradeckém kraji něčím překvapivá?
1: No, to je důvod, proč jsem se opozdil a přišel na poslední chvíli, protože jsem kontroloval, jestli už máme první výsledky ze Špindlerova mlýna, což je horské město, o kterém víme, že se tam v těch posledních týdnech a dnech přihlašovali noví lidé k trvalému pobytu a chtěli jsme vědět, jestli to nějak mohlo ovlivnit volební výsledky, a zatím ze Špindlerova mlýna součty nepřišly, svítí tam nula, přestože v jiných podobně velkých městech a obcích už jsme dávno za polovinou ve sčítání, někde už se blížíme ke konci, tak Špindlerův mlýn zatím ještě výsledky nedodal, takže to je to první aktuální překvapení. A potom spíš bych řekl, že se naplnila očekávání, tedy třeba, že Jan Grulich se stane senátorem hned v prvním kole, protože jsou-li dva kandidáti, tak se ještě nikdy v historii českých senátních voleb nestalo, že by dva kandidáti dostali číselně stejný počet hlasů, takže to se naplnilo. Trochu se čekalo, že by mohl Jan Sobotka obhájit senátorský mandát. To se mu podařilo. Byť tam ještě sčítání není definitivně uzavřené, tak už matematicky to vychází tak, že zvítězí. Nelze dohnat v počtu hlasů to skóre, které tam teďka je. A další žádné nečekané zvraty, jako třeba v jiných regionech, nenastaly. Jsou kraje, například kraj Vysočina, kde se výrazně přeskupily politické síly na jihlavské radnici. V Královéhradeckém kraji se zatím nic takového neobjevilo. Potvrdilo se i to, že velmi zvláštně roztříštěné to je politicky v Jičíně, což je okresní město, kde bylo 11 kandidátek do komunálních voleb a nedá se říct, že by někdo úplně odpadl. Jsou tam jasní lídři, ale ani ty kandidátky, u kterých člověk si nebyl jistý, jestli mohou zaujmout nebo jaký počet hlasů získají, tak se ukázalo, že nějaké relevantní zastoupení budou mít v zastupitelstvu. Takže to je možná takové malé překvapení, že ten Jičín jak šel roztříštěný do voleb, tak zůstane v něčem roztříštěný i po volbách. Pak se byla to spíš zvědavost, než nějaké napjaté očekávání. Jestli si udrží současné silné postavení ODS v Trutnově, což je taková podkrkonošská bašta ODS, a to se potvrdilo, takže tam zatím samozřejmě nejsou uzavřené všechny radniční koalice, ale ten výsledek ODS pokračuje v tom trendu všech těch posledních let, takže nic se tady neobrátilo úplně vzhůru nohama. Možná se čekalo, že budeme mít ve dvou případech druhé kolo senátních voleb a bude zkrátka jedno, a to v senátním obvodu Hradec Králové.
0: Nebyly tady ani žádné problémy při sčítání hlasů, nic takového, nemuseli řešit volební komise, neměli jsme takové informace.
1: Ne, vypadá to, že všechno opravdu probíhalo v klidu, z těch sběrných míst nepřišly žádné informace od Českého statistického úřadu, nebyly zaznamenané ani žádné incidenty, a to ani v tom trošku emočně vypjatém Špindlerově mlýně, takže řekl bych podobná volební sobota jako před 4 lety.
0: Dívám se na ty průběžné výsledky, jak se dál sčítá. Teď mám tady Hradec Králové na našem webu hradec.rozhlas.cz. Senátní volby obvod 45 sečteno k tomuto okamžiku 88,5% hlasu. Martin Dvořák 23,7 jednička, Zuzana Cerálová Petrofová 21,6, třetí Jana Hulková, ano, 19,2. Na co se týká komunálních voleb, tak tam se to nezměnilo. Na prvním místě TOP 09 plus HDK, 24,61, druhé ANO 23,30, třetí STAN a Piráti 14,27. Takže se dá předpokládat, že zřejmě takto to už bude i potom v tom finále a ti to se pustí do toho vyjednávání.
1: Ano, takže on je to konec prvního poločasu, sportovní terminologii. Tak. Budeme znát výsledky od voličů, ale hlavně na těch větších radnicích začíná to druhé kolo stejně intenzivní a stejně napínavé, protože tam se budou muset sestavovat radniční koalice a tam těžko předvídat,

0: To je ten rozpor, který musíme přijmout, že na splnění některých slibů nebo na provedení některých investičních akcí nebo na změnu ve městech 4 roky nestačí, protože se tam nevejdeme do některých lhůt, které stanovuje zákon, do schánění peněz, a tím nebráním ani jedno politické uskupení. Taková je realita. Často na to poukazují architekti, urbanisti, sociologové, že to je problém, že to politické střídání přichází v docela krátkých cyklech, takže to plnění volebních slibů se zaměřuje často na to, co lze za 4 roky stihnout. Jednodušší to je v malých obcích a na vesnicích, protože tam se dá lecos udělat velmi rychle, ale pro ta velká města snad se splnění některých slibů voliči dočkají. A u některých je to věc velké politické diplomacie, jak připravit takové projekty, které i když potom neuspějí znova za 4 roky v komunálních volbách, tak je ta nová politická garnitura nebo ta nová politická městská vláda přijme za své a bude v nich pokračovat. Zkrátka některé věci nedokážou dokončit ti, kteří byli právě teď čerstvě zvoleni.
1: Davide, jaké bude politické zpravodajství v dalších dnech?
0: Bude, myslím si, že hektické. Budeme sledovat vše, nebudu říkat od zítřka, my to budeme sledovat už dnes v noci, protože to často začínají na velkých radnicích, první politická jednání, takže politické zprávy čerstvé přineseme zítra a celý příští týden. A i když to bude vypadat, že situace je klidná, tak znovu připomenu tu historickou zkušenost z minulých komunálních voleb. Člověk nikdy neví, i kde na malé vesnici se může najednou dramaticky situace změnit. My jsme tady jmenovali několik příkladů, kdy bylo řádně zvolené zastupitelstvo nebo členové zastupitelstva, ale ještě předtím, než se zastupitelé sešli poprvé, tak lidé rezignovali na ten čerstvě zvolený mandát. Tohle všechno budeme sledovat a malá omluva, v Královéhradeckém kraji je přes 400 měst a obcí, takže zcela logicky se nedostane úplně na každou obec, aby jsme se o ní zmínili v tom povolebním zpravodajství, ale to důležité zachytíme a budeme informovat dál.
1: No, dnes jsme také informovali intenzivně od 14. hodiny speciál. Vedoucí zpravodajství David Macháček byl se mnou ve studiu. Zpravodajská směna, zprávy. Jedeme dál, pokračujeme. Za 4 minuty nabídneme nejnovější zpravodajskou relaci a pak také zprávy z východních Čech, z Královéhradeckého kraje v 21.22 hodin. Davide, díky, no a ať vše zvládáte v redakci zpravodajství. Hezký večer.
0: Děkuji, všem přeju klidnou sobotu, ten zbytek a naslyšenou.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Po 20. hodině po zprávách poslechněte si je Slavíci v krabici a pak také repríza Hobby magazínu. Ale mezi tím zprávy Českého rozhlasu Hradec Králové, zprávy z Královéhradeckého kraje, protože sčítání výsledků pokračuje, my vše sledujeme, dozvíte se. Volebním speciálem vás provedl Karel Sladký, speciálním vysíláním Českého rozhlasu Hradec Králové. Hezký klidný večer a na našem webu hradec.rozhlas.cz víc. Za 3,5 minuty 20 hodin a zprávy Českého rozhlasu.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Senátorem za Trutnovsko zůstane Jan Sobotka. Královéhradecký kraj dál bojuje se suchem. Česká televize dnes nabídne další Stardance. Bude převážně velká oblačnost, místy přehánky a teploty v noci kolem 5, zítra do 14 stupňů. Začínají zprávy s Adalou Kavříkovou a Lukášem Pochylým. Pěkný večer.
1: Volby 2026.
2: Senátorem v Trutnovském volebním obvodu bude znovu Jan Sobotka za STAN. Hned v prvním kole získal nadpoloviční počet hlasů. Druhá skončila Zuzana Chovancová z hnutí ANO. Podle Sobotky vedla k vítězství nejspíš jeho dosavadní práce na Trutnovsku.
3: V neposlední řadě jsem se věnoval novele stavebního zákona, kterou považuji za velký problém pro tuhle zemi. A myslím si, že to je i o tom, že se snažím to jednat a řešit věcně, nikoliv nějak politicky, ideologicky. Prostě možná, že lidi vidí, že se tomu věnují.
2: Senátorem ve volebním obvodu Rychnov nad Kněžnou bude opět Jan Grulich z TOP 09. V prvním kole, kterého se tentokrát účastnili pouze dva kandidáti, získal nadpoloviční většinu hlasů. Poslanec Petr Sadovský z hnutí ANO zřejmě získá necelých 28% hlasů. Voleb se na Rychnovsku zúčastnilo přibližně 46% voličů. V obvodu Hradec Králové je aktuálně sečteno asi 90% hlasů a ze 7 kandidátů si stále nejlépe vede Martin Dvořák z hnutí STAN s necelými 24% hlasů. O 2% méně má zatím Zuzana Ceralová-Petrofová, nominovaná ODS. Hradec Králové je tak s největší pravděpodobností jediným obvodem v Královéhradeckém kraji, kde se příští týden bude konat druhé kolo senátních voleb.
0: V komunálních volbách v Královéhradeckém kraji je sečteno téměř 95% okrsků. Volební účast se pohybuje kolem 50%. Podle současných propočtů ČTK v Jičíně vyhrají patrioti s necelými 24%. V Náchodě s náskokem zvítězí hnutí dlouholetého starosty Jan Birke pro Náchod, které má přes 36%. V Trutnově bude podle propočtů vítězem kandidátka ODS s podporou lidovců a TOP 09 s názvem Máme rádi Trutnov téměř se 40%. Hlasů. Rozhodnuto zatím není v Rychnově, kde průběžně vedou nezávislí za Rychnov, těsně následování sdružením Rychnov Plus, ani v Hradci Králové, kde je první koalice HDK a TOP 09 s podporou kantorů a nestraníků, za kterou je v těsném závěsu hnutí ANO. Žádný výsledek zatím nemáme z Předměřic nad Labem na Hradecku, z Rasošek na Náchodsku, z Borovnice, Častolovic, Slatiny nad Zdobnicí a Rokytnice nad Orlicí na Rychnovsku, ani z Bernartic, Maršovár, Tyně v Podkrkonoší, Svobory nad Úpou a Špindlerova mlýna na Trutnovsku. Průtoky řek v povodí Labe zůstávají nízké. Vyplývá to z aktuální zprávy, kterou zveřejnili vodohospodáři z povodí Labe. Ukazatel hydrologického sucha se týká 17 ze 133 sledovaných profilů. Orlicí v Týništi protéká jen necelých 20% dlouhodobého říjnového průměru. Nádrž Pastviny je naplněná ze 40 a Rozkoš z 59%.
4: Nízké jsou také hladiny podzemních vod. V povodí Orlice a Horního Labe je vodohospodáři hodnotí jako mimořádně podnormální. Takovou hodnotu zaznamenali v 68% sledovaných vrtů. Oproti stejnému období loňského roku je tak situace výrazně horší. Situace se projevuje i na dalších řekách. Pod stanoveným limitem je například průtok Kupy v Trutnově nebo Dědiny v Mitrově. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Na obrazovky České televize se dnes vrátí Stardance. 14. ročník taneční soutěže bude poslední pro moderátory Marka Ebena a Terezu Kostkovou. O přízeň televizních diváků se utká 10 tanečních párů.
5: Desítka osobností se už od léta věnuje tvrdému tréninku. Mezi soutěžícími budou zpěvačka Marta Jandová, kaskadérka Hana Dvorská, tenista Radek Štěpánek nebo herec Tomáš Matonoha.
6: Takový od začátku jsem si dal citát pane učitele Hnízda z obecné školy. Talent má, ale chce to jen dřít.
5: Výkony soutěžících ohodnotí čtyřčlenná porota, do které se vrací Zdeněk Chlopčík. Novou tváří poroty bude choreografka Jana Burkijevičová. Další novinkou je spuštění oficiální mobilní aplikace Stardance, říká Viktor Průša, šéf-producent zábavné tvorby České televize.
7: Možní divákům hlasovat, posílat hlasy pro své oblíbené páry.
5: Stardance patří k nejsledovanějším pořadům České televize. Vítěze 14. řady se diváci dozví 12. prosince. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové nastoupili doma v utkání 10. ligového kola proti brněnskému Artisu. Situaci si výrazně zkomplikovali v 60. minutě, kdy po ostrém zákroku dostal červenou kartu Jakub Kučera. Oslabený Hradec pak Artisu podlehl 2-4.
1: Počasí.
0: V noci čekáme zpočátku oblačno až zataženo, zejména na horách s ojedinělým deštěm, během noci pak oblačno až polojasno, k ránu ojedinil mlhy. Teploty 7 až 4 stupně při déle trvající zmenšené oblačnosti až kolem 2. Zítra budou proměnlivá převážně velká oblačnost, zejména odpoledne místy s přeháňkami, na horách včetnějšími, později večer začnou srážky a místy i oblačnost ubývat. Teploty 11 až 14 stupňů, na horách do 7, vítr mírný západní, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V kraji momentálně jezdíme bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Slavíci v krabici.
8: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes poprvé v historii zveřejníme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin. Některé, a těch je 9, jen jednou jedinkrát. Jsou to Arakain, Gypsy.cz, Monkey Business, Šlapeto, Tomáš Klus a cílová skupina, Traktor, Verona, Vanastovy věci a také skupina MIG 21.

Mám tady před sebou žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Během toho období se konalo 22 ročníků. Na děleném 24. a 25. místě jsou skupiny Voči a Maxim Turbulence, 23. pozice Těžkej Pokondr a na 22. pozici jsou Rybičky 48.

Na děleném 19. až 21. místě jsou tři kapely. Tři sestry, Citron a dívčí trio Black Milk. Na 18. místě je pro změnu chlapecký kvartet Lunetic, který v tomto období obdržel dokonce i bronzového českého slavíka.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Skupina Dimitri je ve výsledcích ankety Český slavík až od roku 2014 a přesto patří v tomto čtvrtstoletí k nejpopulárnějším a je na 17. pozici. Čtyři skupiny jsou na děleném 13. až 16. místě a jmenují se Support Lesbians, Slza, Buty a Mandraže.

Mandraže, tedy skupina Mandraže, Šrouby a Matice. Na místě 12. je produkt, který vymyslel skladatel a producent Peter Fider, tedy skupina Holky.

0: Skupina Holky stála v období 2000 až 2025 jednou i na stupních vítězů a má bronzového slavíka. A bronzové ocenění má z roku 2010 i skupina Nightwork, která v následujících dvou ročnících obdržela i dvě stříbrná ocenění, a to jsou třikrát stupně vítězů.
1: Are ready to baby? You're not alone. Maya.

zlíbí. Wow. Skupina Nightwork a jejich verze slavného hitu Karla Svobody Mája. Dnes poprvé v historii projíždíme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Vznikl tím žebříček, který má na prvním místě nejpopulárnější skupinu tohoto čtvrtstoletí. Připomínám, že celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český Slavík umístilo 37 skupin a nás teď čeká 10 nejúspěšnějších. Na místě 10. je skupina Jelen.

0: Český rozhlas Hradec Králové.
1: Klidná jako voda a skupina Jelen. Ortel je devátý a osmé místo skupina Miraj. Možná jste tuhle skupinu poznali i díky hitu, který teď zazní. Nezvá.

Jedni pijí, druzí hrají, třetí k obému sklon mají, leč kdo hraje, může záhy prohrát vše a zůstat nahý, nebo zase při hře v chvatu domoci se cizích šatů. Kdo by smrti bál se tady za Bakchovy mocné vlády, ten, kdo nezávazně žije a kdo má zač, tak to pije. Nesvobodným první číši, druhou těm, co ještě dýší, na křesťany pak se pije, na toho, kdo umrlý je, potom na děvčata z města a na vojáky číši.

Pije chlapec, pije žába, pije matka, pije bába, světem hnaný štvanec pije. Kdo je mlád, kdo se diví, pije vikář, pije prelát, kdo nechce i kdo chce dělat, tenhle pije onen chlast.

0: jich zle jsme dceni a jsou proto zatraceni. A my o nich zle jsme dceni a jsou proto zatraceni.
1: Mezi 37 skupinami, které jsou ve výčtu těch, které se umístily v prvních desítkách ve sledovaném období, je i 6 skupin, které obdržely zlatého slavíka ankety Český slavík. Jsou to Divokej Bill, Kabát, Činasky, Krištof, Miraj a Lucie. Právě Lucie je 6.

Šestou nejpopulárnější skupinou čtvrtstoletí 2000 až 2025 je Divoký Bill. A myslím, že je na čase zveřejnit i body, takže Bill má 106 bodů a Olympic, který je čtvrtý, má 116 bodů.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, jeho Olympik, ještě jednou chtěl bych býti klukem. Zbývají tři nejpopulárnější skupiny čtvrtstoletí. Krištof je třetí.

Jak se udělovaly body? Za 10. místo 1 bod, za 9. 2, za 8. 3, za 7. 4, za 6. 5, za 5. 6, za 4. místo 7 bodů, za 3. místo 8 bodů, za 2. místo 9 bodů a za

Nejpopulárnější kapela čtvrtstoletí, tedy období 2000 až 2026, má o hodně bodů více. Je to 221. Její název zní Kabát. 16 zlatých slavíků a mnoho dalších úspěchů. Kabát je absolutně nejpopulárnější skupinou tohoto století do roku 2025. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se báječně.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Miloš Vystrčil by chtěl pokračovat v čele Senátu. Komunální volby v kraji jsou téměř sečtené. Největší volební účast měla Čilá na Rokycansku. Bude převážně velká oblačnost, místy přehánky a teploty v noci kolem 5, zítra do 14 stupňů. Další zprávy přinášejí Adela Kavříková a Lukáš Pochylí. Dobrý večer.
1: Volby 2026.
2: Miloš Vystrčil z ODS by chtěl pokračovat ve funkci předsedy Senátu. Řekl to ve volebním štábu občanských demokratů. Dodal ale, že výsledky k tomu musí vytvořit podmínky. Cílem ODS je v Senátu podle Vystrčila obhájit 5 mandátů.
3: Samozřejmě, kterýkoliv mandát navíc je úspěchem. Pokud se nám nepodaří všechny mandáty obhájit, tak samozřejmě to nebude úspěch. To neříkám nic nového. A co se týká komunálních voleb, tam bych byl velmi rád, kdybychom byli zastoupeni v co nejvíce statutárních městech.
2: Horní komoru vede Vystrčil od roku 2020, kdy nahradil zesnulého Jaroslava Kuberu. Senátoři ho pak do funkce znovu zvolili už 3x. Do druhého kola senátních voleb ve volebním obvodu Hradec Králové postupuje Jiří Dvořák z hnutí STAN a Zuzana Cerelová-Petrofová nominovaná ODS. Jan Holásek, navržený stranou Rozvíjíme Hradec, mandát neobhájí. Sčítání stále pokračuje. Postupující dvojce už se ale nezmění. Bývalý ministr a někdejší hradecký primátor Martin Dvořák se do čela dostal po výrazném obratu během dnešního odpoledne. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční 16. a 17. října.
0: Hlasy v komunálních volbách v Královéhradeckém kraji jsou téměř sečtené. Volební účast je těsně pod 50%. Na Hradecku v Novém Bydžově těsně zvítězilo ANO, následované sdružením Bydžováci společně s Topkou a ODS s podporou nezávislých kandidátů. V Třebechovicích vede společně pro Třebechovice těsně následované nestraníky. Na Jičínsku v Nové Pace vyhrála Mladá Paka, druhé je hnutí Paka navždy. V Hořicích patří jasně první příčka hořickým patriotům. Na Náchodsku v Jaroměři s náskokem vede ANO a v Novém Městě nadmetují také s náskokem ODS. Na Rychnovsku v Dobrušce přesvědčivě vede sdružení SNK Veřejnost pro všestranný rozvoj Dobrušky. V Kostelci nad Orlicí má náskok Kostelic s srdcem. Na Trutnovsku ve Dvoře Králové zvítězilo spojení ODS a nezávislých Máme rádi dvůr a ve Vrchlabí s velkým náskokem vyhrálo sdružení Zvon. Oba volební dny se obešly bez větších problémů. Policie řešila několik případů nedovolené agitace a nevhodného chování voličů i komise. První výsledky byly známé 28 minut po uzavření volebních místností. Je to o minutu dřív než při minulých komunálních volbách. Nejrychlejší komise je z Miskovic na Kutnohorsku. Spočítat musela 343 hlasů.
4: Tisící okrsek byl podle statistiků sečtený v 15 hodin a 13 minut. Mezi regiony nejrychlejší sčítají Plzeňský kraj a Vysočina, poslední je jako vždy Praha. Jednu z nejvyšších volebních účastí mívají tradičně v Čile na Rokycansku. K urnám tentokrát dorazilo 86% voličů, přesně 18 z 21. Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku museli komisaři kromě dokladů lidem kontrolovat i volební lístky. Části voličů totiž přišly chybně natištěné. Na zadní straně byly kandidátky pro Kobeřice na Opavsku. Podle dat Českého statistického úřadu je ale zatím většina odevzdaných hlasů v pořádku. Marek Sedláček, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci čekáme zpočátku oblačno až zataženo, zejména na horách s ojedinělým deštěm, během noci oblačno až polojasno. Kránu ojedinělé mlhy, teploty 7 až 4 stupně, při déle trvající zmenšené oblačnosti až kolem 2. Zítra bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, zejména odpoledne místy s přeháňkami, na horách četnějšími. Později večer začnou srážky a místy oblačnost ubývat. Teploty 11 až 14 stupňů, na horách do 7, vítr mírný západní. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a bio zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na nepojízdné osobní auto dejte pozor, na dálnici 11 stojí u 46. kilometru směrem do Prahy. Na místě už by měla být policie. Ze silnice to všechno, dobře dojďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a v dnešním vysílání se zaměříme na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme také rybníky, tedy jak se letos dařilo rybám v tom horku a suchu, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, že dozrává vínečko. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Jak se postarat o jahodníky na vyvýšeném záhonu, aby v pohodě přečkali zimu? Tak to vás určitě mnohé bude zajímat. Tedy jestli odstranit plevel, ostříhat jahodníky, všechno přikryt, zalévat. A je pro jahodníky vůbec vyvýšený záhon vhodný? Tak to všechno pro vás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková.
2: S Janou Lapáčkovou z Českého zahrádkářského svazu stojíme u vyvýšených záhonů s jahodníky. Jak se teď na podzim máme o ty jahodníky postarat, Jano?
3: Dobrý den. A takže teď na podzim vlastně je zásadní ty jahody zkontrolovat před zimou, podívat se, jestli nemají nějaké suché listy, ty odstraníme a také zjistit, jestli je dostatečně ten substrát vlhký, takže případně zalít a vlastně takhle celkově zkontrolovat.
2: Takže nic jiného s nimi neděláme, není potřeba je ostříhat třeba na ježka nebo okopat. Stačí jenom zalít, ani zeminu nemusíme nakopčit.
3: Tak s jahodami neděláme teda opravdu nic speciálního. Když jsme chtěli ostříhat, tak to už jsme měli provést v červenci a ani je nepřihnujeme.
2: Když si někdo koupil jahodníky až teď, tak může je ještě vysadit do toho vyvýšeného záhonu?
3: Určitě, v těch teplejších oblastech dokonce můžete jahodníky vysadit až do konce října a při běžné nadmořské výšce zhruba tak do poloviny října, aby před zimou stihli v pořádku zakořenit.
2: Ničím ty jahodníky nebudeme na zimu přikrývat a asi jenom budeme kontrolovat, jestli je ten substrát dostatečně vlhký a případně i v zimě budeme zalévat.
3: Přesně tak, jenom v podstatě až trošku začne už mrznout, tak se může stát, že ten mráz ty jahody vytáhne, tak v tenhle okamžik je potřeba ty jahody přikopčit, přihrnout zeminou a i v těch vyvýšených záhonech je důležité právě i v zimě kontrolovat, jestli ten substrát je vlhký, případně i přes zimu lehce zalít. Pokud bychom chtěli zvolit jinou variantu toho přikopčení, můžeme využít i chlévský hnůj nebo třeba kompost, kterým ty jahody přihrneme.
2: Někdo má taky stále plodící jahodníky v těch vyvýšených záhonech a pořád tam ještě má květy, tak co s nimi?
3: Tady bychom doporučili spíš v tomto období už ty květy neponechávat, protože už stejně nestihnou zaplodit, takže je ideální ty květy vyštípat i zbytečně tam nenechávat plody, ty také odstraníme, ponecháme třeba maximálně 2-3, které ještě stihnou možná dozrát.
2: Ještě poslední, vlastně ta nejdůležitější otázka. Je vůbec dobré mít ty jahodníky ve vyvýšeném záhonu?
3: Já si myslím, že ano. A zvlášť pro ty stále plodící neboli remontantní odrůdy. V tom vyvýšeném záhonu se ty jahodníky dobře rozrůstají, odnožují a pak vlastně přepadávají i přes okraje toho samotného záhonu. Mají díky tomu i větší teplo z boku, lépe dozrávají. Jahody jsou pak čisté a dobře se k ním dostaneme.
2: A někdo tady zrovna asi buduje vyvýšené záhony.
1: Samozřejmě je to každý rok úplně jiné podle počasí. Někdy jsou začátkem října už květy a plody pomrzlé a jejich dozrávání nemusíte vůbec řešit. No a já už jenom dodám, že reportáž, článek a fotografie, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše dotazy, tedy rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Do záznamníku řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců. Máme tady první dotaz.
1: Máme mravence, kteří nám bydlejí v základech domu. Je to u broskve. A těch mravenců je tolik a vyzkoušeli jsme na nich koupených preparátů mnoho. Ten cukřík bílej, ten obcházejí, jako kdyby jim zapáchal, domečky a podobné věci, které se nabízejí, ale mravenců je stále plno, nemůžeme se jich zbavit.
0: Tak z mravenci by nám mohl poradit František Hlubocký, pardubický zahradník.
2: Mravenci jsou vynalézaví a zvykají si, a právě dřív přípravky proti mravencům bývaly na bázi napuštěných cukerných krystalků, ale to už se ví opravdu, že na ně nezabírá, ale jsou přípravky proti mravencům, které se dají koupit, ty novější, používají se buď podle toho, kde se vyskytují. Je to takový prášek, který je láká, oni ho teda olížou, ale mnohdy i zanesou do svého hnízda a vyhubí, a o těch vím, že jsou účinné, dokonce do bytu, když to je, tak lze i mít takové pasti, říká se tomu, takové mističky, že jo, a tam oni zalezou a tam se toho zase nalížou, aby jsme nemuseli si třeba pod skřínkou někde v kuchyni sypat po zemi. Je i dokonce sprej, a nebo zase se dá doporučit tyto přípravky, zdají se rozpustit třeba do konvičky s vodou, jako udělat koncentrát, když jsou právě třeba okolo domu, jak bývají třeba dlažba okolo domu a takové ty spáry, že jo, těsně uzdí, tak dají se tam i nalít. Takže myslím si, že v současné době to akorát jsou teda dražší ty přípravky, ale pokud vím, fungují dobře.
3: A nějaké babské rady?
2: Babské rady. No, ono je to problém. Říká se, že do bytu, když nechceme, že teda jim vadí, je to jenom zajímavost, přeškrtat tím cestičky křídou. Ty je prstem po těch cestičkách, kudy chodí, to, že jim vadí, ale oni jsou chytří a oni udělají okliku. Totéž nemají rádi mletou skořici na sypat. Jo, nemají rádi tyhle ty kořeněné vůně.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám asi 20 let starý fík na slunném chráněném místě a každý rok má až 50 plodů. Ale před dozaráváním vždycky přes noc všechny opadají.
0: Já se samozřejmě vůbec nechci chlubit, ale pochlubím se. Letos v tom horku a suchu jsem měl dvě úrody fíků. Ta druhá dozrává právě teď, a ve středomořských podmínkách, které my tu samozřejmě nemáme, tak tam mají fíky dokonce 3 úrody ročně. Zpátky k dotazu. Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo chce doma pěstovat fíky a řekněme si, dají se pěstovat venku bez nějakých větších problémů, a když najdete nějaké stanoviště, které je chráněné, které je slunné, tak tam ten fík můžete klidně zasadit. Pak druhá věc, a to je to, že při výběru té odrůdy všichni řeší mrazozdornost. Jo? Je to honba o tom, která odrůda vydrží o 2 stupně minus víc a která vydrží míň, tak všichni hledají ty nejodolnější tomu mrazu. Já bych v tuhletu chvilku spíš poradil, abyste dbali na to, že si vybíráte odrůdy, které kvetou a jsou rané v rámci toho dozrávání, protože u těch fíků to není o tom, aby vám to jako nezmrzlo, tam je to spíš o tom, aby vám co nejvíc těch plodů dozrálo. Díval bych se spíše po odrůdách, které jsou rané, na to dozrání potřebují kratší čas, protože chápu, že je rozdíl mezi stanovištěm někde na pobřeží slunné Itálie, Kalábrie a někde jako v České republice. To dozrávání a ta ranost je tam velmi důležitá. A v rámci vlastně toho pěstování, když si koupíte sazeničku, tak ten první, druhý rok, tak se snažíte jí prostě nějak trošku jako víc stříct, to znamená udělat kolem ní nějaký kryt, vycpat to třeba listím, slámou, prostě něčím. No a postupně, jak ten stromek, ten keřík zvyká, tak ho otužujete, a moje zkušenost je jako, že nejdýl třetí rok už na to prostě kašlete a ten fík to většinou zvládne, pokud jste si vybrali nějakou vhodnou odrůdu. To, že vám vlastně omrzne to dřevo, ty horní výhony, to vám vůbec nevadí, protože vy ho stejně ostříháte, vyrostou nové výhony. knihovny, tam bude spousta těch plodů a jde o to, aby to stačilo dozrát. Když budete mít nějakou odrůdu, která je ranější v tom dozrávání, tak by to bez problémů mělo dozrát. A i ty fíky, které opadají a jsou třeba ještě na pohled zelené a nezralé, tak ty plody snadno dojdou někde, dáte třeba na pekáč, na nějaký prostě novinový papír, dáte to někam do obyváku nebo prostě nevím, někde, kde bydlíte, tak ty plody ještě dojdou. A samozřejmě potom se dá udělat i to, že ty plody osušíte, můžete různě nakandovat a tak dál, takže dají se zpracovat i ty lehce nedozrálé plody. Ale za mě zásadní u pěstování u toho fíkovníku je nehledat odrůdy, které vydrží prostě o minus 2 stupně víc než ty jiné, protože o to nám nejde. Jo? To, že vám omrzne to dřevo, horní výhony, to nás netrápí. Protože ho stejně na dřevo budeme stříhat a stejně nám to bude plodit na tom, co vyroste znovu. Ale namísto toho se podívejte na to, abyste měli odrůdu, která prostě je hraná v rámci toho dozrávání a takhle by vám to mělo fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Letošní parné a suché léto se podle všech předpokladů určitě nepěkně podepíše i na výsledcích rybářské práce. Bude ryb dostatek a budou pěkně rostlé, tak právě o tom naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová natáčela s předsedou Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milošem Zlatohlávkem.
1: Výlovek bude podstatně menší, nebudu říkat, že kvalita ryb bude určitě horší, to si nemyslím, ale ten výlovek nebude tak markantní, jako byl v minulých letech. Tam jde samozřejmě o ten přírůstek ovlivňuje samozřejmě množství krmení, které je možné do toho rybochovného zařízení dát, a ten díky těm vedrům nebyl moc velký, nemohli jsme úplně pravidelně krmit a v tom množství, v kterém bychom potřebovali a chtěli, ale samozřejmě jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten výlovek měli.
2: Ty výlovy jsou pro Český rybářský svaz zajímavé i z hlediska hospodaření. Takže budou menší ryby, bude menší zisk?
1: Takhle se to úplně samozřejmě říct nedá, i když ekonomové by určitě byli proti tomu, co řeknu, nebo co jsem řekl. Čísla jsou daný a samozřejmě cena té ryby odpovídá tomu číslu, který tam je v té váze, ale spíš bych to definoval jako v tom, že i když je malý výlovek, je potřeba nějakým způsobem s těma rybama pracovat. Nemůžeme je vysypat na pole nebo cokoliv jiného. Je to náš produkt a musíme ho distribuovat do našich revírů a do našich vod, nebo je použít třeba pro nasazení do rybochovného zařízení do příštího roku. Ale je velmi důležité spíš připravit tu strategii distribuce té ryby. Důležitý je fakt jako zamyslet, která voda je úživná, která voda je neúživná, a podle toho ty ryby nasadit, aby tam měly možnost třeba nějakého dorůstu, nebo i rybníky, které jsou posazený vejš, jako je třeba Šluknov, tam to dorůstá pomalu a je potřeba nějakým způsobem tu rybu tam dávat třeba větší. Jo, jsou lokality, které jsou velmi úživné, jako je třeba řeka Labe, tam tu rybu můžete dát menší nebo nechránit se. Všechny tyhle ty věci jsou daný zarybňovacíma plánama a není to vůbec jednoduchý, a myslím si, že je velmi důležitý, aby ty organizace s tím územním svazem nějakým způsobem pracovaly, našli nějaký ten plán, jak s tou rybou naložit.
2: Vidíte, tak teď jsem se vlastně prozradila jako takový rybářský neználek, protože já jsem výlovy považovala za to, kdy tu rybu vylovíte, prodáte, ale ono to má dvě ty stránky. Jednak ryba, která jde do prodeje, a za druhé ryba, která jde na ten další chov.
1: Většina těch ryb, které se u nás v rámci územního svazu vyloví, tak se vlastně distribuuje do všech revírů územního svazu. Snažíme se, aby jsme nějakým způsobem pokryli celou potřebu toho územního svazu, ale snažíme se v místních organizacích, které nám pro nás tu rybu nějakým způsobem chovají, pak my od nich odkupujeme a dáváme ji do revíru, protože my jako územní svaz jsme správci revíru. Takže tímhletím vlastně podporujeme ty místní organizace, které samozřejmě tu rybu si ještě rozdělují na dvě kategorie, a to je právě ta kategorie, kterou nám prodají a my ji dáváme do revíru, a pak je tam druhá kategorie, a to je, o čem jste mluvila vy, a to je samozřejmě na ty vánoční prodeje. Ale je to i taková podpora té spolkové činnosti, kdy ty lidi, kteří tam docházejí a nějakým způsobem na těch rybích pracují a tohle, tak mají v úzovkách svého kapra, který ho mají na tom vánočním stole. Ty výlovy, to je taková prezentace toho Českého rybářského svazu, a chtěl bych tímto všechny pozvat, aby se přišli podívat na ty výlovy, které se konají určitě ve vašem okolí. Dělají se právě o víkendu většinou, aby byly veřejné, aby ty lidi se mohli přijít podívat. Tak bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se přišli podívat na práci, kterou ty rybáři odvádí. Není to úplně malá práce, je to dobrovolná práce, je to fyzicky náročná práce, a přijďte je podpořit a oni to určitě ocení a vy uvidíte tu práci, co za těma rybama stojí.
0: A Miloš Zlatohlávek zval samozřejmě nejen na výlovy v severních Čechách, ale všude po republice. Termíny výlovu ve vašem okolí najdete na webu jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu nebo na souhrnném webu Podzimní výlovy 2026. Tak ať se vám zadaří. Větráte doma často? Tak za chvíli si vysvětlíme, jestli je to dobře, anebo to není dobře.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V létě máte většinou okna do kořán. Nejenom kvůli čerstvému vzduchu, ale také kvůli pocitu, že rozpálený dům nebo byt trochu vychladíte. Pokud to děláte časně ráno nebo večer, je to v naprostém pořádku. Kdo ale větrá v pořádném pařáku, může si spíš uškodit a byt ještě více vyhřát. Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení chtěl zjistit, kolik prachu mu do domu při intenzivním větrání přiletí. Zakoupil potřebnou techniku a začal měřit. A paradoxně naměřil úplně něco jiného a navíc zdraví škodlivého. Výsledky prozradil v rozhovoru s naším hobby redaktorem Jirkou Šobrem.
2: Já jsem očekával, že když otevřu celý dům, jak se říká do kořán, tak se objeví prachové částice, ať od těch nejmenšího průměru 2,5 přes ty s průměrem 4 až 10, což už je třeba jako stavební prach a podobně. Ale to, co se mi stalo a to, co opravdu překračovalo normu, byly VOC.
3: Co to je VOC?
2: VOC jsou těkavé organické látky, jsou to chemické sloučeniny, které se snadno odpařují do vzduchu při běžné teplotě. Mezi nejznámější patří formaldehyd, o kterém už jsme si spolu povídali, benzen, toulen nebo aceton.
3: A čím to je? Je to dáno těmi novými povrchy, které doma máte, novým nábytkem, novou kuchyňskou linku?
2: Těkavé organické látky se odpařují prakticky ze všeho, co obsahuje organická rozpouštědla. Jsou to pojiva, změkčovadla, různé ropné deriváty, anebo chemické látky. Představme si naše podlahy, lepidla, kterými jsou lepené i klidně keramické obklady. Ten krásný nový povrch kuchyňské linky a přiznejme si, že VOC jsou právě i v čistících prostředcích.
3: Víte, já jsem si myslel, že ty těkavé látky, když se něco vyrobí, slisuje, použije se lepidlo a tak dále, tak když vyschnou, tak zmizí.
2: Oni moc nemizí, my na ně máme relativně přísné normy. Ty přísné normy jsou rozdílné třeba u nás, jako v Evropské unii a ve Finsku. Ve Finsku jsou daleko přísnější, ale je to právě o tom, že oni se pak uvolňují díky tomu zvýšenému teplu díky slunečnímu záření. To znamená, že se nám pak ty povrchy zahřívají na teploty vyšší než 26 stupňů Celsia.
3: Proto tedy používat žaluzie, aby nám sluníčko třeba nesvítilo na novou vinylovou podlahu?
2: Jedna z variant, druhá z variant je zamyslet se nad tím, co si do toho bytu vlastně instaluji, chovat se udržitelně, ne tak, jak nám tvrdí marketingové hlášky prodejců, ale tak, aby my jsme udržitelně žili, vybírali si přírodní materiály, vybrali si třeba keramiku oproti vinylové podlaze, vybrali jsme si klasický dřevěný stůl z masivu oproti nějakému lesklému, který má uvnitř pouze MDF desku nebo dřevotřísku, a aby jsme třeba používali i lepší nebo ekologičtější čistící prostředky.
3: Když přijedu z práce domů, tam bude horko a otevřu všechna okna, aby byl průvan, aby dům nebo byt schladl, je to všechno špatně.
2: Je to všechno dobře, my samozřejmě větrat musíme tak, aby jsme si odpočinuli, aby jsme měli dostatek čerstvého vzduchu, a to větrání nemůžeme říct nevětrejme, spíš se zamysleme nad tím, co se všechno děje, a právě v letních měsících zcela neočekávaně, řeknu i pro mě, bylo to riziko, že se zahřívají a přehřívají v tomhle tropickém létě ty materiály. Obrovské emise zdraví škodlivých látek vedly k tomu, že my jsme si někdy říkali, nás pálí oči, my už si neumíme odpočinout z toho horka, a ve skutečnosti jsme byli zralí na intoxikaci právě chemickými látkami.
3: Z toho nás může třeba bolet i hlava.
2: Bolet hlava, pálit oči, děti můžou různě pokašlávat, má to za důsledek vysušování sliznic, nepohodu, kdy my si vlastně neodpočineme.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na vínečko okolo pergoly. Právě teď nastal jeho čas.

0: Pirátkářský kalendář.
1: Objevil jsem dvě krásné pranostiky na říjen. A ta první praví, že září víno vaří a že říjen mačká hrozen. No tak já se přiznám, že mám okolo domu plno vínečka a jak je zralé, dobré a počasí to dovolí, tak šup s ním do demižónu. A když se mi vínečko nepodaří, tak z toho vínečka nechám udělat vínovici a je to. A to ku podivu chutná všem mým kamarádům. No a letos je hodně žaludů a to se říká, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Kdyby se té pranostice dalo věřit, pak bude zima plná sněhu od prosince až do března. Schválně, necháme se překvapit. Víte, jak to chodí. Ono pak nakonec ani nezasněží, ale já se těším, že bude hodně sněhu, protože budu sáňkovat a dělat ve sněhu andělíčky. No a ještě krátce, na co teď na zahrádce nezapomenout. V první řadě je čas na vysázení česneku a potom, zatímco v Anglii prožívají různé hmyzí ubytovny a kryty pro drobné zahradní živočichy velkou oblibu, u nás se zatím moc nerozšířily. Právě nyní při podzimním úklidu zahrady je ale čas na užitečné pomocníky myslet. Pokud jim nechcete vhodný domeček zakoupit nebo udělat, ponechte na kraji zahrady malou hromádku, kupku listí, větví nebo kamenů. Pomůžete tak ježkům, případně i ještěrkám. Co bude v našem pravidelném hobby magazínu Českého rozhlasu příští týden? Tak zaměříme se na přírodní hnojiva, například na vaječné skořápky anebo na banánové slupky. Podíváme se také do podzimních včelích úlů, co se tam teď zrovna děje, a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy. Na to ranní startování. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica. Everybody.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: 23 senátorů v Královéhradeckém kraji obhájili mandáty. Všechna okresní města v kraji znají vítěze voleb. Prezident nakonec v Černoučku volil. Bude převážně velká oblačnost, místy přehánky a teploty v noci kolem 5, zítra do 14 stupňů. Klidný večer u zpráv přejí Adela Kavříková a Lukáš Pochylí.
1: Volby 2026.
2: Do druhého kola senátních voleb ve volebním obvodu Hradec Králové postoupil bývalý ministr a někdejší hradecký primátor Martin Dvořák z hnutí STAN a podnikatelka Zuzana Cerelová-Petrofová nominovaná ODS. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční 16. a 17. října.
0: V komunálních volbách v Královéhradeckém kraji je sečteno téměř 100% odevzdaných hlasů, kud nám přišla polovina oprávněných voličů. Účast byla největší na Rychnovsku, za krajským průměrem zaostala nejvíc na Hradecku. V Hradci Králové vede HDK. Ve všech okresních městech už jsou výsledky kompletní. V Jičíně vyhráli Patrioti, v Náchodě Jan Birke pro Náchod, v Rychnově nezávislí za Rychnov. Budou mít ale stejně mandátů jako Rychnov Plus. A v Trutnově zvítězilo sdružení Máme rádi Trutnov.
2: Výsledky komunálních voleb znají také v obci Černouček na Litoměřicku. K volbám tam přišlo skoro 80% obyvatel. Mezi nimi byl nakonec i prezident Petr Pavel, který měl původně volby vynechat.
3: Prezident Pavel po kritice ze strany veřejnosti i opozičních a koaličních politiků přerušil dovolenou a k volbám nakonec dorazil. Řekl, že hlava státu by měla jít občanům příkladem.
4: Já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti.
3: Z obce, která má přes 300 obyvatel, se tak stalo jedno z nejsledovanějších míst letošních voleb. V obci těsně zvítězilo sdružení nezávislých kandidátů Černouček 2026. Jedním z úspěšných kandidátů uskupení je i Martin Král z Motoristů. Jde o prvního zvoleného zastupitele strany v komunálních volbách. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalisté Plzně porazili v 10. kole šance ligy Mladou Boleslav 3-0. Jablonec se po výhře 1-0 na stadionu Zbrojovky Brno posunul na 4. místo. A nováček Artis Brno vyhrál druhý zápas v sezóně. Na hřišti Hradce Králové zvítězil 4-2.
1: Počasí.
0: V noci čekáme zpočátku oblačno až zataženo, zejména na horách s ojedinělým deštěm, během noci oblačno až polojasno, kránu ojedinělé mlhy, teploty 4 až 7 stupňů, při déle trvající zmenšené oblačnosti až kolem 2. Zítra bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, zejména odpoledne místy s přehánkami, na horách četnějšími, později večer začnou srážky a místy i oblačnost ubývat. Teploty 11 až 14 stupňů, na horách do 7, vítr mírný západní. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a bio zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na východě Čech momentálně jezdíme bez hlášených dopravních nehod. Na porouchané osobní auto, ale dejte pozor, na dálnici 35 stojí na 196,5 kilometrů směrem na Hradec Králové. Kyvadlový provoz platí až do konce roku. Na silnici 37 mezi obcemi Kocbeře a Výšinka na Trutnovsku tady počítejte s kratším zdržením. A kvůli utržené krajnici projedete pouze Kyvadlově po silnici 16 na okraji Volanova na Trutnovsku. Provoz řídí semafory. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil první říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
6: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
5: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
6: Horší je to s tím, jak se to, takový bílý,
5: Jo, papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
6: Měl jsem tedy, než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
5: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
6: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
5: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý.
2: Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
3: To se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
4: Já jsem to udělal totiž.
2: Máš reč.
4: No jo.
2: Čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
4: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví. A prarodiče tatínkovi byli královi.
2: Takže my jsme
3: císařsko-královského rodu.
4: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěnej na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky má něco do sebe.
5: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
4: No jo, to je velmi.
5: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
2: Ty jsi z kolika dětí?
4: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a byli jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísnej a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl starší a to chytil první. Tak mě postavil k ponku, že jo, no musel se naučit truhláři. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
6: No to my víme, kdy jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
3: Spojený s panem Suchým.
6: Ano, ano. No a potom...
7: Gin fizz nezestále.
6: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pánbu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pánbu zůstalo. Jo, to je pozoruhodný úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo.
7: Já si ho jenom pamatuju, toho Jirku, to si nezažila, ty úplný,
6: jsem
7: absolutní
6: na světě,
7: začátky.
6: Ještě?
7: Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz. On to neměl dopsaný vůbec. To se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
3: Takže... Věděl aspoň, jak to dopadne, že jenom to mířil k cíli aspoň?
7: No, asi věděl, jak to dopadne.
6: Asi kostřička byla.
7: Kostřička byla, jo.
6: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohohle toho představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
3: Tak si jenom, vzpomněli že... na vás? Nebo jak k tomu došlo, k tomu
6: co
3: oslovení?
6: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
3: a přišla
6: a prostě jsem tam
3: tady.
6: Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněný, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. Pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: Dobrý den, pane Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži, a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách, a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, vidíte, tak. A to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Ja, ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky a neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán by jich chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata a tam byly ty tušky a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se do toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem říkal jsem, tak to je. Blondýna to bude Hrabánkovi, potom jsem vzal druhou, říkal jsem, no černovlasá to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem vzal, černoška tu si nechám. A takhle jsem si vybíral, a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru. Šlit říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšel.
2: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
4: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl tři premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenáziho z texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historii Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
2: Dobrý večer.
3: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
2: Přišla jsem se na vás podívat.
3: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. To... Co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervozněl, říkal jsem si, co asi o co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná a... Odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil. To jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Tluníčka, Tluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo? Ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak by si vzpomněla na tu úplně první, Koušivý.
2: První byla tahle ta. Pane Šlitr, prosím vás, rozbáte to. Vlastně jsou zlaté mušky, očka svatojánské mušky.

0: budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučejí děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla... My jsme jen zpěváci touhlaví. Co nám

0: kdy, jak je to dlouho, co jsme no, tohle zpívali?
1: Trošku, to už pár let už to bude, no.
0: 8 let při nejmenším. No, toto letí, toto letí.
1: To bylo v 65.
2: No, kdy vy jste tam byla vlastně?
1: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. Do 4 roky.
2: 4 roky, no.
1: Nasedneme si, mistře.
0: Sedneme. Mistrová, proč bychom si nasedli?
3: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
1: Tak já jsem byla Magdaléna, což jsem neměla vůbec ráda to jméno. Mm. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože
0: a Buchta jsme tě říkali.
1: Buchta jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
3: Tomu směřuju, ano.
1: K Buchtě. No. Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdaléno, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
3: Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
1: No proč jsem odešla?
3: Jak to skončilo?
4: Proč jsi mě vyhodil?
3: Vzrůst jako trošičku.
1: Já jsem pamatuju, já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říká, Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
0: Ano.
4: Že? No a kdo byl další? A kdo byla další?
0: Kdo byla další?
4: Holčička.
0: Další, já už mám Binec, to... To byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
4: Lucka, tak to neznám.
3: Yeah. Ona nezná Krecerová.
4: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, že kdybych ho měla já, tak si snad dám pseudonym.
3: Ona si ho taky dala. Anaka.
4: Anaka.
0: Anaka.
1: Teď se to pěkně bylo.
5: Ty jsi, já jsem tě poslouchala, říkala jsi, jak byly rozmazlovaný. A. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
1: Fakt? A zase tě nosili v
0: kříži. No každý, co si zasloužil, že jo?
4: Proto jsem vydržela tak dlouho.
5: Rabánek mě střískal, že, protože na jednom zájezdě ze semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě. A já jsem říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjde nikdo. Pak mě Hrabánek jednou vrazil a mazala jsem spát.
0: No tak jsi měl pěkný fracek taky, já si vzpomněla.
5: Já jsem byla hrozně drzá.
0: Ano.
3: A co vy jste spolu zpívali?
0: My jsme spolu zpívali...
5: Všechno možný. Ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi... Ptáčka je rabáčka.
0: Ptáčka je rabáčka.
5: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
0: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
5: Teď, aha, jak to vysoko.

0: nevím dát. Pocem holka, neplač, nelkej.
1: No. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
2: Poslední? Proč poslední? No,
1: já bych řekl současná.
3: Vicky. To je Vicky.
1: To je Vicky.
3: Děkuji vám.
1: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte? Máš s ním nějaký problémy nebo ne? Je hodnej?
4: No, je hodnej. A někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
1: Ano, tak to je dobrý, že to pokračuje dál.
5: No a...
4: Ne, oba dva stejně.
1: Jo.
3: Lže. Já víc.
1: No, já to pletu. Máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
3: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.
4: Malé kotě spalo v botě.

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to kotě, anebo to sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky?
3: Zvláštní přepadový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alcalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
4: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, který na sebe trošku jako žárlili tam.
5: Konkurenční scény.
4: Protože ano, konkurence, že jo, rokoko, který dělal podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě. Ne, to říkám tak sválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť. Ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetu nás stmelilo. Tam vůbec to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
5: Tam byl Karel Krautgartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali.
4: No. Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských Lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchají. Ty protější stráně, nad kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové.
5: No,
4: a zase bez rozdílu, jestli z rokoka nebo ze
5: Sema. Právě dohromady jsme hráli. No.
4: Ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
0: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Když si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měli by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
6: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal Pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
7: to je pravda.
6: Někde...
7: No,
6: to je pravda?
7: No, to je, k tomu se ví, že dokonce je historka. Ale
6: povídejte.
7: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete...
6: No jo,
7: to myslím. Ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí tak...
6: No, ty lidi už nežijou, co to slyšeli, takže... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
7: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
6: No, povídejte, tak, pane Suchý.
7: No, tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, je, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a musela se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak. A ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Ne, špatně si rozumíš, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo?
6: Ano.
7: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
6: Adamky poněvadž se tenkrát nosili. Adamky
7: a to se nosili právě ty Adamky. Adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po té plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách a já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil. Takže
6: to jsme furt daleko od pramínku vlastně, pane Suchý, že jo?
7: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
6: Ano.
7: Jo? A tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, to bylo hrozný.
6: Studená.
7: Ta sotva tekla.
6: Ano.
7: To bylo špinavý, že jo?
6: Ano.
7: Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlastně. Já jsem skládal těžkou liriku, že jo?
6: A to bylo na těch žlutých?
7: A to bylo na žlutých.
6: Na těch žlutých.
7: Ano, na těch žlutých. Jsem si
6: tam... To jste zůstal v tričku, ne?
7: Cože?
6: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal?
7: No. No, to, vy se budete dívat, já jsem byl ve dvojím vohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jedinej v tričku. Že?
6: Ano, takže jste
7: takže
6: to překonal.
7: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
0: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a

je, až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe

0: A naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí a dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel a Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v Dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: No, tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krasavic.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piána.
3: A to byl furt jeden. To byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili. No, mohli jsme toho prožít víc, bohužel. To nedopadlo tak, jak bychom chtěli. Ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi. Anekdoty jsme si vyprávěli třeba. No, smáli jsme se, teda já, on, ne, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No dobře, tak já ti řeknu nějakou, jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne, kde by tam vzala piano, prosím tě.
2: Tak kde se tam vzala ta hudba?
3: A jaká hudba zase?
2: No ta, co on slyšel.
3: On slyšel nějakou hudbu?
2: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
3: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
2: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
3: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
2: Piano tam bylo.
3: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
2: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
3: Do notýsku?
2: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
3: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
2: To je můj milováček.
3: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
2: Vidíte?
3: To je zajímavý. Ja, a tady 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
2: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná. Tak vám ji řeknu, mohu?
3: No, není dlouhá?
2: Ne, je kratička. No,
3: ještě, že tak.
2: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
3: Počkej, leží piano, snad stojí.
2: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
3: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
2: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
3: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
2: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
3: No a dál.
2: Dál to zatím ještě nevím. Já to vím jenom pocať.
3: Melichrová, hele, tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
2: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
3: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
2: Třeba šmitec.
3: Ano.
2: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
3: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
2: No přece na ten šmitec.
3: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
2: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
3: A domyšlený.
2: Takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
4: To snad není pravda. Ale

0: já bych řekl, že i trochu žertoval někdy. No si jo, tak jako
1: ale člověku běhal mráz po zádech.
0: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte, půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
1: No to vůbec ne.
2: Drželi se odstup, pracovní, profesionální, od no ale zbytku
1: oni prostě,
2: souboru.
1: Ale myslím, byli tací. No. Že to nebylo nic jako schválnýho, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by... Ne. Se stýkali ani, mimo pracovně?
0: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchy máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
1: No. No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně, jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
2: Zdravíme i jí a Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší,
1: no,
2: a hodně
1: samozřejmě.
2: Zdraví.
1: Vy a víte co, hlavně aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost a my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
3: A krásně se mějte i vy, nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv Suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, je sobota 10. října po 11. hodině, po dni, který byl ve znamení voleb, výsledků, čísel, očekávání i nejrůznějších emocí. Přichází čas zvolnit. Na další dvě hodiny vás vítám u noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia zdraví Jarka Barboříková. Dnešní datum ale připomíná ještě další důležitou věc. Právě dnes slavíme Světový den duševního zdraví. A tak teď necháme politiku stranou a budeme mluvit o nás samotných. O tom, jak se nám daří

0: zvládnout každodenní starosti, tlak, stres a všechno, co se někdy v hlavě nahromadí víc, než bychom si přáli. Možná právě večer nejlépe poznáme, kolik toho v sobě celý den nosíme. Někdo umí vypnout, zavřít za sebou dveře a říct si, pro dnešek už dost. Jinému běží myšlenky hlavou ještě dlouho do noci. A někde nám k duševní pohodě stačí maličkost. Procházka, hudba, knížka, rozhovor s někým blízkým, chvilka ticha nebo třeba hezká písnička na rozhlasových vlnách. No a já se vás právě proto budu dnes ptát, co pomáhá vám, když je toho na vás moc. Umíte poznat chvíli, kdy potřebujete zastavit a odpočinout? Dokážete se udělat čas sami na sebe bez výčitek? A co vám v životě nejspolehlivěji vrací klid a dobrou náladu? Noční linka je tu dnes pro vaše zkušenosti, příběhy i obyčejné drobnosti, které vám pomáhají být v psychické pohodě. Volat můžete na číslo 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka. Budu ráda, když dnešní noc strávíme spolu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pět minut po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří psychické pohodě a drobným věcem, které nám pomáhají zvládat náročné dny. Kde hledáte klid, když vám hlava nechce přestat pracovat? Na to se teď ptáme paní Jany, která volá z Trutnova. Zdravíme vás.
1: Dobrý den, já zdravím vás i všechny posluchače.
0: Jen máme Světový den duševního zdraví, tak co k tomu máte?
1: Takže začnu. Tak úplně nejvíc mě dobíjí dobří přátelé a potom příroda. A pohled do takové koruny stromu, posedět pod tím stromem, pozorovat ptáky a oblohu, ať už je modrá nebo na ní plujou bílé mráčky, tak to je vždycky to, co mě dokáže velice dobře dobít. No, já bydlím v paneláku a tady v tom našem vnitrobloku jsme měli do 24. srpna překrásnou, velikánskou, dá se říct, přírodní zahradu, kde byla spousta travnatých ploch, takový kopeček a spousta úžasných, nádherných stromů. Jen se na to srdce smálo a pod některými stromy lavičky, tam se dalo sednout v pohodě, v klidu, posedět. No a ze svého okna jsem se dívala vždycky na hrličky, na síkorky, na nejrůznější druhy ptactva. No a toho 24. srpna přijeli těžké stroje. Máme tady teď asfaltové široké cesty, spoustu uměle zbytečných chodníků, mnoho stromů pokácených, i když byly zdravé, dokonce i těch malých. A ty stromy, co zůstaly, a kdo ví, jestli ještě zůstanou dál, tak zmrzačené, uříznuté koruny, spodní větve, prořezané. Takže takhle to je, no.
0: Příroda musela ustoupit pokroku, předpokládám.
1: Ne, prosím vás, pokroku určitě ne. Pokrok je o tom, že se někde dobře cítím, že to tam je stále hezčí. Pokrok byl v tom, že když to sídliště tady začínalo, tak se sem ty stromy nasadily. A nebo ty mladší se nasadily později, třeba jenom před pár lety. To byl pokrok, že teďka to tady bylo opravdu krásné. Jinak tady nepokročilo nic, než že je tady mrtvá zem a tam, kde byly travnaté plochy, tak bagrem byly odbagrované. Ta tráva už tam není, tam je jenom hlína. Budou tady dělat pingpongové stoly a všelijaké blbosti. Tam stejně nikdo nebude chodit. Předtím tady chodili lidé z pejsky nebo na procházku, děti si tu hráli, kluci tady čutali s míčem. Prostě byla to nádhera a já jsem si tady procházela nebo jsem si šla sednout na lavičku a prostě v klidu, v klídku jsem koukala do korun těch stromů a tu nádhernou zelenou travičku. Věděla jsem, kde jaká květinka roste.
0: Chápu. Jani, no tak co s tím, jak jste se s tou situací poradila? Máte už nové místo, kam se můžete vydat za tím výhledem, za lesem, za čerstvým vzduchem?
1: Já vás, paní Barboříková, strašně špatně slyším. Když jste mě přivítala, slyšela jsem vás normálně.
0: Já vás slyším výborně stále. Ano, jsme
1: prosím.
0: Tady. Určitě
1: jo,
0: vás posloucháme.
1: Tam, no, dobře, a nevím, co jste se mě ptala.
0: Co s tím? Tak přešla jste o tu svoji oázu, kterou jste měla na dohled.
1: Ano.
0: Tak kam teď
1: přišla
0: vyrází?
1: Přišla jsem o svoji oázu klidu, protože já jsem i, to nechci teď říkat, aby mě nikdo litoval, ale já jsem dost vážně nemocná a někdy dojdu daleko, ale někdy jsem došla jenom do té své oázy před tím naším domem. Teď nebude kam.
0: Myslíte, že nebude kam? Budete muset někam popojít nebo popojet, ale určitě
1: ale
0: si najdete
1: tukra
0: zase svoje místečko, kde vám bude dobře.
1: No, co jsme tady měli, to už tu nikdy nebude a to není jenom o mně. To se tady nelíbí nikomu a hlavně tady hnízdilo ohromné množství ptáků. na těch stromech. Tady to bylo prostě pro tu faunu a pro tu flóru. Co tady bylo hrdliček, to bylo tak krásný. Co tady bylo prostě zeleně, kytiček. To je pryč, kde to jsme.
0: Chápu, že to je velká změna, když člověk má zeleň tak blízko a najednou tam není. O to víc je možná důležité najít si nějaké nové místo. Musíte, Jani, musíte se přizpůsobit a nezůstávat doma, hlavně třeba s těmi myšlenkami, které máte teď v hlavě, ale musíte se zase vytvořit nějaký vztah k dalšímu místu, kam se budete ráda vracet, kam budete chodit odpočívat, meditovat. Já vám přeju, aby se vám to podařilo, třeba vám někdo poradí. Opatrujte se, děkujeme za telefon, za to, že voláte a posloucháte.
1: Lékárnu, ve který bydlíme.
0: Bohužel si mě teď opět neslyšíte. Tak se rozloučíme a pustíme si písničku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Psychická pohoda může být velmi křehká, ale někdy ji dokáže vrátit jediná příjemná chvíle během dne. Jaká maličkost vám v poslední době udělala opravdu dobře?
3: V naší malé kuchyni loupli staré hodiny, dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen. Vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát.

kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o tom, jak se o sebe staráme zevnitř, nejenom navenek. Co byste poradili člověku, který má pocit, že už dlouho neumí skutečně vypnout? Je s námi Tadeáš z České Lípy, krásnou noc přeji.
1: Ano, zdravím všechny posluchače. Tak jsem chtěl říct, mě třeba pomáhá hodně příroda, nebo prostě dobrá hudba, dobrý jídlo a tak dále. Jako, snažím se prostě vyhejbat se, když to tak řeknu, psychiatrii, protože ta mi hodně ublížila, jako. A snažím se prostě, jsem rád, když třeba jedu na rekreaci třeba do Krkonoš, nebo jsem byl tuhle Borový u Poličky, tam je hezky a tak, jako.
0: Takže příroda, ano, já myslím, že to je velká nabíječka baterek. A umíte tady až opravdu vypnout ten mozek?
1: No, někdy mi to dělá potíže, ale jako snažím se.
0: A co vám úplně nejrychleji zlepší náladu? Představte si, že máte nějaký problém v práci nebo doma. Co je váš takový života budič a první pomoc?
1: V práci naštěstí ani doma problémy nemám. Já mám hodnýho otce i dobrýho šéfa. Žiju sám, že partnerku žádnou nechci, ani děti, i když mě za to mnozí odsuzují. Ale třeba i dobrá písnička v rádiu, nebo říkám jít do přírody, nebo se stavit třeba na dobrý oběd.
0: A umíte se říct o pomoc, když ji potřebujete, Tadeáši? Když se třeba necítíte dobře a máte třeba pocit, že to někde přesáhlo tu únosnou mez, tak umíte se říct o pomoc?
1: Jo, ale říkám, snažím se vyhejbat se, prostě když to řeknu lůžkový psychiatrii, že mě hodně ublížili. Byl jsem několikrát hospitalizován a dopadlo to vždycky špatně. Jako.
0: Aha. A co je podle vás tedy pro duševní pohodu nejdůležitější?
1: Nejdůležitější je umět si pomoct sám, prostě najít si něco, co člověku dělá radost a tak.
0: A co vám v poslední době udělalo nějakou obyčejnou lidskou radost?
1: Těžko říct, no, vy jste mě zaskočila.
0: Kdy jste se pousmál, zasmál?
1: Třeba teď nedávno otec udělal dobrou večeři, jako byli jsme na procházce a tak.
0: Tadeáši, tak děkujeme za to, že jste teď zavolal. To byla zajímavá myšlenka, umět se v určité chvíli opřít sám o sebe. Uvidíme, co na to ostatní posluchači, jestli to dokážou, nebo jestli někdy přijali tu pomocnou ruku třeba z řad psychologů nebo psychiatrů, nějakých terapeutů, lektorů, koučů. Opatrujte se, přejme vám pevné zdraví, nejenom to duševní. Krásnou noc.
1: Děkuji,
2: noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 23 minut po 23. hodině. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje.
1: Se nám to přerušilo.
0: Ano, přerušilo se nám to, ale myslím si, že jste zpátky naskočil a to rovnou do éteru. Takže krásnou noc přejeme. Jarda z Prahy.
1: Takže já přeju krásnou noc taky všem posluchačům.
0: Každodenní stres někdy přichází nenápadně a člověk si dlouho nevšimne, že už jede na doraz. Podle čeho poznáte, že byste měli zpomalit? Co vám pomáhá udržet si dobré duševní zdraví? O tom si dnes povídáme a na to se ptáme i vás, Jardo.
1: No, mně se líbil ten příspěvek toho pána přede mnou, který říkal, že nejlepší je si pomoct sám. A já skutečně si nedovedu představit, že bych byl v takovém rozpoložení, že bych potřeboval někde hledat pomoc. To prostě se mi asi nestává, nebo já nevím. Prostě ještě jsem na tom nebyl nikdy tak zle, abych musel vyhledat nějakou externí pomoc.
0: Já to rozumím a to jste ale šťastný člověk, doufám, že je to co nejvíce posluchačů, ale opravdu jsou momenty, kdy si člověk sám pomoci neumí.
1: No já když je mi nejhůř, tak si úplně prostě od srdce zakleju, což jako nevěřící můžu, a dejme tomu, dám si frťana nebo jo, něčeho tvrdýho, i když to normálně tedy moc neužívám. Nejsem zrovna milovník tvrdýho alkoholu, jsem pivář, ale myslím, že jsem takovej jako vyrovnaný a pohodový člověk, že i když mě něco jako by mělo smrtelně naštvat, jako jsem viděl lidi smrtelně naštvaný kvůli něčemu, tak když je to něco, co sám nemůžu změnit, tak já se prostě nedokážu na to naštvat. Já můžu být zklamaný z něčeho, to je pravda, může se mi něco nelíbit, ale abych byl tak zdrcený, že bych potřeboval úplně nějakou externí pomoc, to se mi teda ještě nepřihodilo. Protože vždycky se s tím dokážu nějak vyrovnat, anebo mávnout nad tím rukou a říct, když nejde o život, tak jde, víte o co.
0: Rozumím, že jste teda zvyklý pomáhat si sám, ale jsou životní situace, třeba po nějaké velké ztrátě nebo těžkém otřesu, kdy už člověk nemusí všechno unést vlastními silami a pomoc třeba psychologa může být důležitá a na místě.
1: No, dneska jsem se dověděl, dopoledne volala dcera jední naší kamarádky z Jižních Čech, kde jsme měli přes 30 let chalupu, chodili jsme k ním, kamarádili jsme se, byli to výborní lidi, nebo jsou to výborní, no bohužel teď byli, že ta kamarádka umřela. No bylo jí 80 a vím, jak je na ní, oni se špičkovali s manželem, s Mílou, jo, to je náš velice dobrý kamarád a ten dostal teď sám. A já si neumím představit, jak takový člověk se s tím teda vyrovná. Je mi ho hrozně líto a opravdu nechtěl bych být v jeho kůži, ale v takovém případě potom vidím, že tam asi bude potřebovat třeba nějakou pomoc vnějšku.
0: Alespoň dočasně, no. Nebo než se zbaví toho největšího traumatu. Jardo, otázka, na kterou jsem se těšila. Myslíte si, že je dnes už běžnější a přirozenější vyhledat pomoc psychologa, než třeba před 20-30 lety, že se o psychických problémech mluví otevřeněji než dřív?
1: No, já myslím, že se o nich v některých případech mluví až moc otevřeně. Že se všechny tyhle ty soukromí věci příliš tahají do fora takovýho, nebo na veřejnost, jo. Mně to tak teda připadá, no. Nevím.
0: No, tak někdy možná může být náročné poznat tu hranici mezi tím, kdy je dobře o psychických potížích mluvit a kdy už je toho ve veřejném prostoru třeba příliš, jestli mluvíte o zrovna tady této skutečnosti. A tak mi řekněte, vaše první pomoc, vy jste říkal, že si dáte frťana, nebo že na tím umíte mávnout rukou. Dá se teda říct, že jste takový flegmatik?
1: No to určitě nejsem. Slyšíme se?
0: Ano.
1: Haló.
0: Já vás ano. Slyším dobře.
2: Dobře.
1: Jo? Tak dobrý, no mě to nějak mizí. Dobře, no tak já flegmatik určitě nejsem teda.
0: Tak, ale teď se tam moc ozýváme. Jardo, tak to prosím stlumte.
1: Prosím.
0: Musíte stlumit to rádio.
2: Jo.
1: Aha, tak rádio podělá, to byl bož.
0: Mhm.
1: Já úplně zavřu, tak a bude to...
0: Výborně, tak pokračujte.
1: Tak teď to bude lepší, no. Takže já si myslím, že nejsem teda flegmatik rozhodně, ale jsem takový dost vyrovnaný, no, prostě dokážu nad i vážnou věcí docela mávnout rukou, pokud se týká přímo mě, no. Já nevím, jak jinak bych to ještě formuloval, já myslím, že prostě si myslím, že hodně věcí se moc stahá a dělá se a zveličuje se to. My jsme byli zvyklí vždycky teda každý problém, který nemůžu vyřešit, no tak se s ním srovnám tím, že ho pošlu do kamsi, do kopru.
0: Dobře, tak Jardo, to spojení není ideální, opět se tam ozýváme, takže se rozloučíme, ale věřím, že jsme řekli všechno, co jsme potřebovali a že se budeme těšit na příště. Opatrujte se, zdravíme vás ze Zlína.
1: Děkuji, mějte se všichni krásně, pokud mě slyšíte, užívejte si ještě zbytku toho podzimu a přežijeme zimu snad.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes v noční lince Českého rozhlasu hledáme recepty na dobrou náladu, které nestojí téměř nic a přesto fungují. Co vám dokáže zlepšit den během několika minut? Na to se ptá dnešní noční linka.

0: Někdy máme pocit, že musíme být pořád silní, výkonní a připravení zvládnout úplně všechno. Dokážete se dovolit chvíli, kdy nemusíte vůbec nic? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Mluvíme o psychické pohodě a to právě teď s paní Janou z Prahy. Zdravíme vás.
1: Já vás, Jaruško, zdravím a také všechny posluchače. Já nejsem tak vybavená, abych se domnívala, že budu radit lidem, ale řeknu tak, co myslím, že by čím bych si poradila já. Především člověk se musí předem připravit, že v životě přijdou takový chvíle. Takže bejt na to připravené a snažit se mít nějaký zájmy, aby když se něco stane, aby předem už bejt, chodit do přírody, mít hodně koníčků. A jsou ale takové chvíle, kdy zasáhne osud a v případě svýho zdraví nebo blízcí, no tak to jsou těžké chvíle a to si člověk musí pomoct sám, musí tak nějak vzburcovat svůj rozum, ale hledat pomoc u druhých, to bych zrovna u psychiatrů a psychologů, to mám kamarádku psycholožku, tak si neporadí ani sama se sebou. Takže to bych zrovna nehledala, ale myslím si, že když jsou těžké chvíle a zrovna to přijde, proč bych se nemohla vyplakat, tak se vypláču a zakleju, zařu a nejvíc pomáhá, když člověk pracuje, práce ta je neuvěřitelně a činnost hlavně nějaká. Hodně mít zájmu. Já třeba osobně chodím každý ten pátek plavat. Jsem už taky starší osoba. No, chodím ve čtvrtek, chodím šít. Už bošiju svý příbuzný sebe, dcery a tak dále. Snažím se číst hodně, i když mám chuť, tak si zaspívám. No tak přijdou taky nějaké těžké chvíle. No tak ty těžké chvíle jsou, tak mám chvíli, těžkou chvíli. Kdo je pořád v pohodě? Nikdo. No, takže takhle to je a nejvíc taky pomáhá takový procházky.
0: Řekněte, Jani, má počasí vliv na vaše náladu?
1: Prosím?
0: Jestli má počasí vliv na vaše náladu?
1: No tak počasí, to víte, že je lepší, když je sluníčko, ale proč by nemohlo i pršet, když příroda to potřebuje?
0: Jani, a teď mám záludnou otázku, jo? Potřebujete mít kolem sebe pořádek, abyste měla klid i v hlavě?
1: Jo, tak tohle je, to bych řekla, že to je dost důležitý. Mít okolo sebe uklizeno, to byste nevěřila, jak tohle pomůže. No a já vám tedy teď řeknu, my jsme teď v baráku v bordelu, protože my vyměňujeme okna, dveře, všechno. Všude máme samý balíky po chodbách, no tak to, ale jednu místnost, třeba jsem teď v kuchyni a ta je poměrně slušně už jako uklizená. Jinak je to po baráku hrůza, ale tak s tím se člověk musí smířit, protože když se to dělá, no tak je svinstvo, no. Ale tohle, aby měl člověk hezký prostředí, to je velice důležité. A taky když jsou starší lidi, tak si říká, no ty šaty, to mě stačí, nemusím si nic kupovat, tohle to v tom dochodím v životě a to. A to ne. Mně se líbí, když se člověk hezky oblíkne, hezky se upraví, dbá na sebe. No to je velice důležité při tom, aby měl člověk pohodu. moc důležité.
0: Ano. To je hezká myšlenka. Je taková zdánlivá maličkost, jako je hezky se obléct, upravit, udělat něco pro sebe, může člověku zvednout náladu a dodat trošku sebevědomí pro hezčí den. Děkuji za milé povídání, Jani. Děkuji i za tento praktický recept na lepší den a přeji vám, ať máte co nejvíc dnů, kdy se sama se sebou cítíte dobře. Zdravíme vás ze Zlína do Prahy.
1: Děkuji a netrapte se zbytečnostma.
0: Tak to víte, že mluvíte k té pravé.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Neskutečná paní Jana. Přesně to jsem měla před chviličkou na mysli. Že by to chtělo, aby jsem dokázala někdy ty myšlenky v hlavě uspořádat a nezabývat se maličkostmi. No ale od toho jsme jenom lidi a od toho je dnešní noční linka, abychom si to vzájemně připomínali. Za chvíli bude 3:15.

0: Je tady noční linka Českého rozhlasu a pan Michal. Zdravíme vás, krásnou noc.
1: Dobrý večer, dobrou noc. Tak volá Michal Sedlák z Myšlína, v současnosti tedy už z Prahy.
0: Michale, dnešní téma psychická pohoda. Dnes je Světový den duševního zdraví. Proto se povídáme o tom, nakolik jsme schopni zvládnout svoje emoce v uvozovkách svůj život a nakolik si můžeme nechat pomoci, kdy třeba vyhledat tu pomoc, jak to poznat. Tak co k tomu máte?
1: Tak já k tomu mám hlavně to, že jsem aktuálně na antidepresivech. A představte si, oni mě ty léky vůbec nezabírají. Oni mě ty léky vůbec nezabírají a já se domnívám, že já totiž vůbec žádnou depresi nemám. Že já prožívám akorát hluboký smutek, který teda souvisí s mýma povahovejma rysama. Takže vlastně proto mi jako doplňovat ten serotonin nepomáhá. A já teda jsem po dlouhé době navštívil psychologa v rámci toho RS centra, centra pro roztroušenou sklerózu pro lidi, s roztroušenou sklerózou tedy, jako jsem já. A tam teda samozřejmě v rámci toho komplexu, toho centra působí taky psycholog. A byl mi taky doporučen, no ovšem, je to takový povídání, já nevím, no. Jako když bych se sešel s nějakým kamarádem v kavárně, tak mi to připadá nějak lepší, nevím, no.
0: Určitě je důležité rozlišit smutek a depresi, to opravdu není totéž, i když se mohou v něčem podobat. Tak pokud máte pocit, že vám ta léčba nepomáhá, tak jak by měla, tak by bylo určitě dobré probrat to znovu s tím lékařem, který vám to předepsal. Vy jste říkal, že jste to řešil teda v tom RS centru, ale možná s tím konkrétním psychiatrem, který vám dal ten recept a společně hledat, co je pro vás nejvhodnější teď.
1: Přesně tak, ono v podstatě mi to ten psycholog nepředepsal, on myslím, že nemá ani pravomoc mi to předepsat, ale mi to předepsal neurolog. Mi to předepsal, no, a ten mě vlastně psychologicky nevyšetřil, že ano. No, to je jedno, zkrátka, já asi nejsem ten typ, na kterýho by vůbec nějaká psychoterapie zabírala a vůbec tak nějak s tím panem, on to vlastně není pan doktor, ten psycholog, on je to magistr, jo, magistr, já jsem se tomu podivoval, ale je to magistr, není to mudr, no, tak, ale...
0: Michale, pomáhá vám být mezi lidmi, nebo spíš potřebujete klid, když nemáte zrovna svůj den?
1: A to je právě zvláštní, že mě víc pomáhá být o samotě. A taky záleží na tom, v jaký situaci. Teď v současnosti jsem prožíval v srpnu hluboký smutek v souvislosti se ztrátou velmi blízké kamarádky. Já jsem se o tom ještě zmiňoval v noční lince s panem moderátorem Honzou Macounem, který nyní v říjnu, koncem října, bude mít taky téma truchlení, dal na mě, já jsem mu to téma doporučil, takže chtěl bych teda posluchače pozvat k tomuto tématu, až ta noční linka přijde, až to nastane, tak si myslím, že to bude docela zajímavý povídání.
0: Michale, pomáhá vám chodit ven, být v pohybu, nebo máte nějaký koníček, ke kterému se rád vracíte?
1: A to je zvláštní, když mě tedy nějak ousko nebo necítím se úplně duševně dobře, tak mě spíš pomáhá, lidi doporučují aktivitu a já spíš neaktivitu. Já si radši zajdu do kavárny, posedím tam chvíli tam pomeškám, dívám se na lidi okolo sebe, takzvaně pozoruju okolní cvrkot a vlastně se docela uvolním. Myslím si na své věci, mám hlavu plnou různých myšlenek a dost mě pomáhá, co mě v poslední době dost pomáhá, být v kontaktu a v současnosti tedy jsem v každodenním kontaktu s maminkou Veroniky, což je ta zesnulá dívka, kterou porazil vlak. Ta moje velmi blízká kamarádka a my si posíláme zprávy. Oni jsou momentálně na dovolení v Abcházii, protože samozřejmě tam, kde oni žijí, tak samozřejmě odtamtud mají omezené možnosti se někam dostat jinam. do ciziny a takhle, takže můžou do Abcházie, do Gruzie, už by to bylo složitější. A to je vám tak neuvěřitelně nádherný místo, ta Abcházie, to je na pobřeží Černého moře, jsou tam takový ty starý sovětský budovy.
0: Michale, to už bychom odbočovali od tématu, ale já vám chci poděkovat za tu otevřenost při dnešním povídání a doufám, že těch klidných chvil třeba právě u té dobré kávy, kterou máte rád ve vaší oblíbené kavárně, kde se člověk na chvíli zpomalí, bylo co nejvíce. Tak se často rozlížejte kolem a snažte si říct, vlastně mi může být dobře. Zkuste si to dovolit.
1: Ano. A ještě bych chtěl tedy na závěr všem posluchačům, který teď něco trápí, říct takovou větičku, krátkou větičku, kterou si říkají mezi sebou Islanďané, kterou jsem dneska mimochodem četl, protože ta jejich islandská povaha je vlastně formována drsností té přírody, ve které po celá ta staletí museli žít a přežívat. Oni říkají tehta retast, což znamená všechno nějak dopadne. No. A když si tohle to řeknu, tak hned je mi líp.
0: Ano, já teď přemýšlím, kdo to řekl. Ten citát, všechno dobře dopadne a jestli to dobře nedopadlo, tak ještě není konec. Nevíte? Vy víte
1: to nevím,
0: všechno,
1: to,
0: Michale?
1: To
0: vy jste...
1: Ono, někdy tato moudra se někdy v různých obměnách objevují napříč všema kulturama, národama a... Takže ono se to tak jako, kolikrát nějaký přísloví slyšíte, třeba ruský přísloví nebo italský přísloví a vy zjistíte, že je český ekvivalent a některý se vám líbí víc, některý míň. No. To teď vlastně aktuálně něco, no to už bych se moc rozpovídal. Bylo by to zajímavé, ale čas nás tlačí, takže bych se rád rozloučil a chtěl bych všem popřát hlavně klidnou duši.
0: Byl to John Lennon. Michale, já jsem si vzpomněla.
1: Jo. John Lennon, jako ono a John Lennon, ano.
0: Opatrujte se zase někdy.
1: To byla doba.
0: Zdravíme vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co se s vámi děje, když se několik nocí pořádně nevyspíte? Pomáhá vám pro psychickou pohodu uklízení nebo práce rukama? Děláte někdy něco úplně obyčejného, třeba vaříte, pečete nebo pracujete na zahradě a přitom si nejlépe vyčistíte hlavu? To jsou podotázky k dnešnímu tématu duševní pohoda. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A paní Staňka z Bohumína přichází na návštěvu. Zdravíme vás.
1: Zdravím vás i posluchače. A přimělo mě k tomu ty různé citáty, které tam byly proneseny. Já taky nějaké mám. A jsou to citáty k dnešnímu způsobu života, poněvadž je to honba za něčím. A ta honba za něčím, aniž bychom si to uvědomili, nás vede potom ke dnu v životě, víte? Každý chce mít auto, dům, ale v podstatě má jenom dluhy, nemá nic. A já tvrdím jedno, že závist dělá z lidí duševní mrzáky. A malé dítě vyroste, alkoholik se z opice vyspí, ale blbec zůstane blbcem. Mm-hmm. A proto vám chci jenom posluchačům říct, nedělejte to a nehoňte se za něčím. Já jsem tady měla taky složitý život, poněvadž v podstatě se mě narodilo druhé dítě, které bylo nemocné, v tom mi onemocněl tatínek, otcem Pečko jsem ho měla doma 18 let na vozíku, bez příspěvku, podotýkám, nějakého úřadu práce. Měla jsem sama později problémy, 2 dny mozkové příhody, 3. frakturu kotníku. Musela jsem pracovat, poněvadž mi po 3 letech, dalo by se říct, problému. Manžel v 51 letech odešel na karcinogenní onemocnění. Ale všechno se musí zvládnout. Nemůžu říct těm, kteří žijí, já se trápím, musím být tady pro ty živé. A to si musíme uvědomit.
0: Paní Staňko, pomáhá vám víra,

0: nebo nějaký duchovní život, nebo to není nic pro vás?
1: Ne, já jsem věřící, ale Jeruško, já věřím částečně, já věřím po svém, víte? Poněvadž já třeba v posledních letech si trošku nerozumím s některými věcmi z Bible. Vemte si Matouš 24:35. Nebe i země pominou, má slova nepominou, nebo moje slova nepominou. Nebo Ježíš, když se narodil, Herodes co dělal? Hledal Ježíše a kolik nemluvňátek připravil o život.
0: Paní Staňko, jak na vás působí třeba hudba? Když vám není dobře, pomůže vám?
1: Hudba? Ne, nepomůže mě. Mě opravdu pomůže. Práce, pomůže mi příroda, pomůže mi chůze. A já jsem workaholík. A co se týče toho pořádku doma, tak si myslím, že na ten jsem až hodně přecitlivěla. Já nemám ráda tretky někde postavené. Nemám ráda zbytečné věci na zdích pověšené, víte. Mám ráda takovou jednoduchost, jsem milovník křišťálu, kterého jsem se hodně zbavila, ale to nejcennější snad mi zůstalo z toho křišťálu, jo.
0: Paní Staňko, a víte, jakou zajímavou větu mi napsala paní Lenka na e-mail? Ona napsala, pomáhá odpustit. Odpustit.
1: Ano, ano, to je velice důležité. A víceméně, já myslím, ani nemá smysl na někoho zanevřít, víte? Uh-huh. To dělají lidi, že se naštvou a na někoho zanevří. A proč? Všichni máme nedostatky, jo? A myslím si, že takové ta nafoukanost, zanevřenost, pomluvy, to je zlé, jo? Ale k tomu lidé musí snad i dospět nebo dorůst, víte?
0: To je pravda. Ono je někde náročné dovolit sám sobě, aby jsme tu křivdu v sobě nenosili, abychom odpustili, no? Jenom někdy to odpuštění nepřinese tu úlevu hned, když vlastně to řešíme jenom v sobě a nekomunikujeme třeba s tím druhým člověkem, jestli mi rozumíte.
1: Blbcem, nebýt blbcem.
0: No ano, a končíme tím, čím jsme začali.
1: A ano.
0: Jan Werich, že? Měl tolik citátů krásných, kde zmiňoval
1: to
0: právě
1: od koho
0: to slovo.
1: Nevím, kde jsem to popadla, no, víte, ano, to ano. Jako já takové citáty, které mám, tak si je tedy leta letoucí pěstuji a mě to pomáhá a uklidňuje mě to a ráda cestuji, víte, teďkom, když Odiska má takové zvýhodněné cestování za 900 na celý rok.
0: Tak to máme i s reklamou. Tak děkuju za vaše slova i za připomenutí, že někdy může být cestou k většímu klidu právě práce nebo to odpuštění, o kterém jsme mluvili. Tak vám přeji, aby se vám dařilo všechno, o čem jsme dnes mluvili, abyste všechno dobře zvládala a budeme se těšit, že se uslyšíme zase někdy příště, paní Staňko.
1: Určitě. Mějte se krásně a žádné starosti.
0: Tak. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o obyčejném lidském hledání rovnováhy. O tom, co nám dává naději, co nás uklidní, co nám připomene, že i těžký den jednou skončí.
2: Noční linka.
0: A je tady nový den, je 5 minut po půlnoci. V něm zůstáváme u tématu duševní pohoda, protože právě 10. října jsme slavili Světový den duševního zdraví. Těší se na vás Jarka Barboříková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje ve znamení rozhovoru o tom, jak se máme nejenom navenek, ale hlavně uvnitř. A je s námi paní Marie, která volá z Rožnova pod Radhoštěm, noční linku Českého rozhlasu. Zdravíme vás.
1: A už jsem v éteru?
0: Právě teď.
1: Jo, no, já jsem ráda, že jsem se dovolala, protože já mám teda vlastní zkušenost. Já mám vlastní zkušenost a to z toho důvodu, že si myslím, že to není jenom, když je špatná nálada a člověk se jde projít do lesa nebo si dá frťana nebo dva nebo tři, ale to je úplně o něčem jiném. To už jsou totiž stavy, kdy člověk skutečně potřebuje tu pomoc nějakou odbornou a nesmí se stydět za tady tu pomoc prostě vyhledat. Já jsem dva roky jsem se starala o manžela, který byl ležák a to mě tak psychicky tedy vyčerpalo, že skutečně jsem tu pomoc teda vyhledala a to mě pomohlo. To není jako prostě, když má někdo prostě zlomenou nohu a oni mu to vyléčí, ale ta duše se taky musí vyléčit. A to není jenom, vezměte si ten příklad, teda, že takhle to řeknu, ale ta nedávna příhoda paní Jany, která prostě se byla měsíc tam někde, určitě víte, o čem mluvím, že?
0: Ano.
1: No, takže prostě neměla nikoho, pomoc nevyhledala. Člověk musí mít jednak někoho blízkého, komu se svěří tady s těmi svými problémy. A to nejsou jenom nějaké malé herny, že prostě se vám něco nepovede a teď máte špatnou náladu a jdete si koupit kabelku nebo boty nebo co já vím, ale to jsou závažnější věci. A jak každému doporučuji, kdo se do takové situace dostane, tak prostě to není ostuda vyhledat psychiatra, psychologa. To není žádná ostuda, teď je jich dneska málo. A těch problémů je čím dál tím víc u dospělých, u dětí, jo. Takže takhle já se na to dívám. Já jsem dneska člověk úplně v pohodě, protože mě pomohli tady ti lékaři, respektive paní doktorka, na kterou nedám dopustit. Já nemám žádná farmaceuta dneska, i když v minulosti jsem je měla. Já jsem dneska úplně zdravý, pohodový člověk a pomáhám ještě v současné době, pomáhám jednomu prostě mladistvému, který se dostal do takové situace a věřím, že se mně podaří prostě ho dostat tady z tohoto všeho. Takže o tom to je, to není se projít do lesa, jo, to jsou banality. Ale...
0: Ano, člověk vždycky musí vyhodnotit to, jak závažný ten problém je. No vy jste se dva roky starala o ležícího manžela, to je neskutečně náročné, protože člověk soustředí všechny síly jenom na toho druhého a sám sebe vlastně odsunuje úplně stranou. No a pak, když teda se má starat sám o sebe, tak mu to vlastně ani nejde a neví, kde začít, takže je dobré si klidně jenom dočasně říct si o pomoc.
1: Ano, jak říkáte, prostě jako, není to ostuda. Prostě. Mnozí lidi to ještě berou jako, že jde k psychiatrovi, takže prostě já nevím, kam jde, ale
0: ano,
1: to není
0: je to
1: pravda.
0: Takový předsudek,
1: no,
0: ano.
1: Ne, je to tak dřív je to byl. Tak. Ano, ano, no. Takže já prostě každému radím, když si skutečně neví rady, protože teď v poslední době, jak se v televizi tedy objevovala ta situace s tou Janou, která měla dvě děti a prostě údajně žádala někde o pomoc, ale nemálo. Člověk musí i mít okolo se opřít a ten ho musí podpořit tady v tom.
0: Ano, souhlasím, je to důležité, co říkáte. Umět si včas říct o pomoc není slabost, ale může to být jeden z nejdůležitějších kroků, které pro sebe člověk může udělat. A vaše zkušenost to krásně potvrzuje. Jsem ráda, že jste zavolala a že jste o tom mluvila.
1: Ano, děkuju. Já jsem v pohodě. Já jsem v pohodě díky těmto doktorům. Já prostě skutečně jako jim věřím. A doporučuji to každému, ať se nikdo neostýchá prostě a jde si do té čekárny posedět a prostě vypovídat se a bude to dobrý všechno.
0: Paní Marie,
1: tak
0: moc
1: jako
0: děkuju.
1: V mém případě.
0: Jsem ráda, že jste zavolala. Ano. Ať se vám daří.
1: Taky vám. Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je sobotní noc, noční linka Českého rozhlasu otevírá téma duševní pohody, vnitřního klidu a toho, co nám pomáhá zvládat těžké chvíle. Povídáme si o věcech velkých i úplně obyčejných, které člověku vracejí sílu. A je s námi další návštěva. Halo, halo.
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví. Já bych navázala na ten hovor předešlý, na tu paní, která mluvila o tom manželovi, o kterého se starala. Já bych chtěla říct, že jsem měla podobnou zkušenost. Já jsem se starala o manžela, který měl 20 let Parkinsonovu chorobu. A 20 let tady byl díky výborné léčbě ve fakultní nemocnici Plzeň, díky panu doktoru Vojtěchu Machovi. A ze začátku prostě to nebylo tak zlé, ale poslední 3 roky byly velice, velice špatné. Manžel prostě byl dost citově založen, takže miloval přírodu, miloval, já nevím, stromy, hvězdy, motýly, všechno prostě živé v přírodě a on nemohl si to užít tak, jak by si byl přál a jak by si byl představoval. A z toho měl deprese. Nemohl vlastně už ani z místnosti ven a jako byly to opravdu krušné chvíle. A potom, když zemřel, tak mě řekla kamarádka, prosím tě, odjeď se mnou na dovolenou, potřebuješ se z toho dostat. Tak nejprve tedy jsem se nad tím zamyslela a řekla jsem si, že je to asi dost brzy, bylo to 6 neděl po jeho smrti. Ale pak jsem si řekla, že vlastně já potřebuju taky nějakou relaxaci a přijít do jiného prostředí, tak jsem ji poslechla, dobře jsem udělala. Ale chci říct, že já jsem na těch lécích, na těch antidepresivech byla 5,5 roku před jeho smrtí, protože mě řekla paní doktorka, že to nevydržím. A měla pravdu. Potom se mi to ještě 2x vrátilo už po jeho smrti na podzim, kdy jsem taky brala antidepresiva, ale pak už se to sklidnilo a bylo to celkem v pořádku. Ještě bych chtěla dodat, že k letošnímu vražednému, jak já říkám, letu, se mi taky částečně vrátily tyhle ty stavy, ale teď už je to v pořádku a jsem úplně v pohodě.
0: Tak to má dobrý konec, to je moc dobře. Možná je to inspirace pro ostatní posluchače, pokud by někdo byl v podobné situaci a myslím si, že určitě takový jsou, tak je dobré.
1: Určitě jsou.
0: Ano. No, kdybyste jí měla říct jednu větu jako takovou motivaci, jaká by to byla?
1: Jaká by to byla? Nic nevzdávat, bych řekla. Nevzdávat nic a snažit se prostě, jak bych řekla, podle svého svědomí jednat tak, aby byl člověk vnitřně spokojený. Že to tak je, učinil.
0: Asi to je hezké
1: tak.
0: Poselství závěrem, paní Hanko, nevzdávat se. Tak si to opakujeme co nejčastěji, když na nás přijde nějaký splín. Děkuju za to, že jste
1: tak otevřeně mluvila. Já taky vám děkuju a jste moc milá. Děkuju, ráda vás poslouchám.
0: My se budeme těšit na vaši další návštěvu a posíláme vám písničku od Miroslava Žbirky. Čo bolí, to prebolí. Čo bolí.

0: Noční linka Českého rozhlasu dnes připomíná, že o psychickou pohodu se staráme mnoha způsoby, často zcela nenápadně. Někdo potřebuje lidi, jiný samotu, někdo pohyb, přírodu, hudbu, nebo jenom chvíli, kdy nemusí vůbec nic řešit. Jak to má paní Mirka, to si dozvíme právě teď. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Ještě jednou zdravím vás moc i všechny posluchače. Jaruško, odlehčíme to trošičku, toto téma. Co říkáte?
0: Uh-huh.
1: No, jedno přísloví říká. Slunce vyjde po dešti, připijem si pro štěstí. A nebo Jan Werich měl hezká přísloví. A jedno z nich je o přátelství. Přátelství je součástí šťastného života. A já se toho dozdržím. Taky mám už dost roku a možná je to taky tím, že jsem měla šťastné dětství. Vyrůstala jsem v krásném prostředí u Břeclavy dole na Jižní Moravě a byla jsem takové prostě děcko zvídavé, a které mělo rádo kamarády. Pořád jsme byli venku a měla jsem velmi tolerantní rodiče a bylo to prostě všechno moc hezké. No, takže můj život je teď takový, že všechny takové ty bolístky, taky jsem prožila těžké období, už tady bylo o tom hovořeno, když odejde partner, tak můj muž měl, no zkrátka, rakovinu slinivky a oba jsme věděli, že odejde, tak bylo to hrozně těžké. Ale mě z toho dostali moje kamarádky a už jsem to tady kdysi říkala, že je nás pět a scházíme se každý týden u jedné a prostě to je ono. To nás baví a my si i přiťukneme tou skleničkou. No a další věc, že chodíme s mýma kamarádama turistama. A to bych právě chtěla říct, že to je něco tak úžasného. Jsme parta důchodců, někdy teda říkáme mladodůchodci jsme a starodůchodci, ale jsme tam, je nás tak kolem 20 a chodíme, dá se říct, skoro každý týden na vycházky, jsem z Brna, tak kolem Brna jedeme třeba vlakem, autobusem. Nedávno jsme byli tady kolem Ochozu u Brna. No a další týden jedeme do Vrbice, do Čejče. No a tam vždycky si prostě posedíme taky a dáme si oběd a tak dále, to všechno, co k tomu patří. Ale o to nejde. Jde o to, že jsou to výborní lidé. Nikdo na nic nenadává. My se zasmějeme. Jak jdeme tím lesem, tak příroda úžasná. No prostě toto mě jako ze všeho vytáhlo. No takže to bych chtěla doporučit. Prostě tak nějak mám ráda lidi. Ráda se bavím, až moje kamarádky si z toho dělají srandu. Že prostě se dokážu bavit s každým. No a tak prostě se snažit. No já nejsem ani jeden den sama prostě. No a ještě právě teď mě napadla paní Anička z Miroslavy a moc bych ji chtěla pozdravit. Ale ona právě mě minule dosti tak jako rozesmála, protože téma bylo takové, co jste v životě nestihli, co jste chtěli dělat a nepodařilo se. A ona říká, že se chtěla učit na klavír, nebo že by ji potěšilo, kdyby uměla hrát na klavír a že to nějak nestihla. No a potom povídala, že tak se mluvilo o lečení, ona říkala, že ji zajímali odevždy gorily. Slyšíte dobře? O gorilách. A teďka uzavřela to takovou legraci a ona povídá, no třeba bych těm gorilám zahrála na ten klavír.
0: To jsem řekla já, paní Mirko, to si pamatuju.
1: No, to bylo no, teda
0: kranda. Řekla, jaké by to bylo, kdyby tu svoji lásku ke gorilám vlastně využila. Tak,
1: optimistka.
0: No,
1: takže já
0: že by jim zahrála. Já myslím, že jste to řekla hrozně hezky, že to přátelství může být v těžkých chvílích opravdu obrovská opora. Člověk nezapomene na to, co ho bolí, ale když má vedle sebe někoho, kdo ho vyslechne, obejme, zasměje se, to moc oceňuju, že jste tady to slovo smích, úsměv taky zmínila, tak se to všechno potom nese tak nějak lehčeji.
1: No, prostě kamarády, kamarádky a dobré lidi kolem sebe, no a příroda, turisté. Ta samozřejmě, ta rodina musí být taky trochu v pořádku, že jo, aby člověk měl takový klidný život. No a tak to je moje rada, prostě mít ráda lidi, a vycházím i z toho, snad z toho dětství šťastného. Takže tak asi, tak to je můj takový názor. Přátelství je součástí hezkého života. Tím bych Jaruško ukončila. Moc vás zdravím, děkuji tady za ta témata různá, je to úžasné. Jenomže už jsme tady mluvili o tom, co kdyby se ta noční linka posunula trošku dopředu, protože v jednu hodinu třeba, já už jsem potom taková jakási rozjítřená, tak někdy si musím vzít půlku z Tylenoxu a pak teprve spím. Tak to je. To je takový, Mirko, jako no. Hodně pozdě je to.
0: To je teda nápad, posunout noční linku třeba o hodinu dopředu. No, není to na nás. Děkuju za otevřené povídání, přeju, ať máte před sebou ještě spoustu společných setkání, smíchu a obyčejných hezkých dní s vašimi přáteli. Ať už, jak říkáte, na procházce, na turistickém výletě nebo s kamarádkami u kávy. U vaší pětice jste říkala, že?
1: Ano,
0: že vás pět.
1: Jaruško, pět je nás a z toho čtyři vdovy. No tak, takhle to řešíme prostě.
0: Tak se dál opatrujte, buďte si oporou a zase někdy zavolejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje a s ní i naše povídání o duševní pohodě. Každý máme jiný recept na klidnější hlavu. A právě ty vaše dnes společně hledáme. Paní Soňa je u nás. Vítejte. Odkud přicházíte? Odkud voláte?
1: Dobrý večer, je to Krnovko. Zdravím všechny posluchače. A já bych chtěla jenom krátce tam reagovat na tu paní, myslím, že to byla paní Staňka, jak mluvila o tom, že člověk, který se dostane do nějaké té psychické situace, že by se měl, jako, že se nemá stydět lékaři zajít k nějakému psychologovi a to. Já bych chtěla podotknout, že mluvím z vlastní zkušenosti, takový člověk v tom, tady v nějaké té psychické nepohodě, on si to ani neuvědomuje, že by měl zajít k tomu lékaři, že by se měl někde objednat. V tom případě, pokud nemá u sebe opravdu, kdo ho drapne za ruku a k nějakému tomu lékaři ho odvede, tak myslím si, že sám ten člověk nemá ani sílu, nemá ani myšlenky na to, že by k nějakému lékaři měl jít. Jo, a já jsem měla teda to štěstí, že jsem měla opravdu jednu kamarádku, která mě opravdu jeden den drapla za ruku a prostě dovezla mě k tému psychologovi, jo, a do dneška jsem jí za to vděčná, protože sám člověk nemá sílu, anebo sílu jít, ano, teď se půjdu projít, budu se procházet. Musí prostě někdo ho nějak nakopnout.
0: To souhlasím, někdy je člověk v tak těžké situaci, že sám nemá prostě sílu udělat ten první krok. No a právě tehdy může být nesmírně důležité, když je vedle něj někdo, kdo ho podpoří, možná i objedná, doprovodí ho a může mu překonat ten začátek, třeba ten ostych.
1: Důležité. Ano, to je důležité. A nehledě k tomu dneska, v dnešní době, objednat se někde k lékaři, k nějakému specialistovi, nemluvím tady o nějakého psychologa, nemáte šanci. Za 2, za 3 měsíce a to už ten člověk je pak asi v takovém stavu, kdy opravdu už je třeba pozdě, jo? Ale zavčasu si to ten člověk neuvědomí. Ano, mám nějaké potíže, rychle půjdu k doktorovi a to, protože jsou situace, kdy se vám to tak nějak vyvrbí, že to tak řeknu, den ze dne nebo prostě během krátké doby a ta psychika s váma tak zahraje, že opravdu nemáte ani čas, ani šanci myslet na to, ano, měl bych jít. Jo, a já jsem teda z mojej zkušenosti už před XX lety, jo, dneska už to fakt nepotřebuju, tehda mi to pomohlo, ale dneska, když vás za 2, za 3 měsíce objednají někde, ne-li za delší dobu, tak si myslím, že ta šance je tam fakt.
0: No ano, chce to neodkládat a jak člověk vnímá, že už si nedokáže pomoci, tak ten telefon zvednout a já možná předám zkušenost. Já jsem jednou také podpořila moji kamarádku, aby teda jela do Brna na jednu kliniku pro pomoc psychologickou a to proto, protože trpěla anorexí, ale byla to opravdu jako už těžká anorexie, takže jsme se kamarádky domluvili, že ji prostě posadíme do auta a pojedeme na kliniku. No a víte co? Ono to nepomohlo, protože jsou případy, kdy ten člověk musí chtít pomoci. A tam nám ti lékaři řekli, my jí nepomůžeme, protože ona nechce. Tak jsme ji zase museli vést domů.
1: Pokud ona si to nesrovná, že jo, tak to je právě ta otázka. Nebavíme se o nějakých lehkých, nějakých duševních rozpoložení a tak, ale opravdu už pak o nějakých těžkých, kdy fakt ten člověk si neumí poradit a nemá sílu na to si nějak poradit. No, tak potom v tom případě je dobré mít u sebe opravdu někoho z rodiny, někoho známého, kdo vás opravdu drapne a dese, jo. Takže...
0: Paní Soňo, víte co, vy jste teda mluvila, že jste kdysi potřebovala psychologickou pomoc, teď už ne, ale přeci jenom zeptám se vás, sledujete Večer zprávy, i když víte, že vám někdy nepřidají?
1: Sleduju zprávy, ale mě nedělá problém tady ty zprávy. Tam byla nějaká rodina, životní situace a tak, takže to se tak rychle nějak semlelo všecko, jo. Takže tady ty, vím, že teď válka se probírá, já nevím co, jasně, že člověk se nad tím zastaví, nějak mu to, nějak si to v hlavě srovnává, takové věci si umím srovnat, ale potom, jak jsou nějaké rodinné takové věci, tak to zanechalo dlouho nějaký. Já vám řeknu, že do dneška já se neumím pořádně podepsat. Když se na mě někdo díval, já se neumím podepsat. A je to jedno, jestli je to pošťačka, jestli je to někde na úřadě. A prostě tady v tom období, kdy jsem měla to už je 30 roku pomalu, jo, takže tam v tom období nastalo, měli jsme nějaké řízení, měla jsem se tam já dostavit, měl se tam dostavit dnes už bývalý manžel a měla jsem se na té komisi podepsat. A v ten moment prostě to byla jenom rovná čára a já jsem to neovlivnila, já jsem se nepodepsala a od té doby mám opravdu problém někde, pokud se na mě někdo dívá, se podepsat.
0: No teda.
1: To prostě fakt od té doby to ve mně zanechalo nějaký to, ale jinak jsem v pohodě, jako neberu žádné léky, dostala jsem se z toho, akorát tady toto neovlivním. Nemůžu to ovlivnit, nemůžu, když se na mě někdo dívá, se podepsat. Já udělám dva jakési obloučky a nejde to.
0: To já dělám taky, paní Soňo.
1: No, jako a nejhorší to bylo třeba v bance, že jo, chtěli tři stejné podpisy. No já jsem
0: to
1: tam
0: já taky
1: seděla
0: nedokážu, no.
1: Strašně dlouho a prostě to nejde, jako, no a mám jako takový nějaký stres tady to, když se mám někde podepisovat. Jinak všechno v pohodě.
0: Tak děkuji, Soňo, děkuji za zavolání, za vaši otevřenost, teď se vám daří a zase někdy.
1: Tak ať se daří a pozdravuju všechny posluchače, ať se ještě do rána vyspějí pořádně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi a také paní
1: Broňka z Opavska.
0: Broňka z Opavska. Vítejte ve vysílání. Dnešní téma uzavřete právě vy a zní duševní pohoda. Co k němu máte?
1: Já bych vám chtěla říct, jsem 63 let a 23 roku trpím roztroušenou sklerózou. Starala jsem se 4 roky o manžela, který přišel ze zdravotních důvodů o pravou nohu nad kolenem. A ještě jsem měla tady 85-letou maminku, které jsem také pomáhala a starala se, sice byla soběstačná a vždycky jsem říkala, že trošku by tady tebe chtěla od ní. A můžu říct, že kdyby neměla dobrou rodinu, dobré děti, své dcery, které mají svůj život už a které mě také ve všem podrží, tak bych to asi také nezvládala. První jsem chodila o hůlce, pak o berlích a když jsem si polomala ruku, tak jsem dostala na vozíku a teď chodím o schodítkem něco na vozíku, jak kdy.
0: Tak to je dobré samozřejmě připomenout, že nejenom přátelé, ale vlastně na prvním místě by měla být ta rodina, která by vám měla být oporou.
1: Ano.
0: A víte, paní Broňko, co jsme vůbec nezmínili, a to už jsme na samotném závěru noční linky, nebo nevím, jestli mě opravíte, ale neuvědomuju si, že by někdo mluvil o tom, že má nějakého domácího mazlíčka, který je pro něho barťák právě do nepohody.
1: Měla jsem domácí mazlíčky dva, pejsky, labradora a ten druhý je kříženec. A ten labrador byl velice ke mně milý a toho jsem taky oplakala po 14 letech, když zemřel. A ten druhý má 15 let, ale když jsem nemohla na něho ani sáhnout, a teď, když na staré roky už nemůže, tak je velice rád se mnou. A to mi je asi také nabízí.
0: Tak, to je hezká tečka za naším vysíláním. No. Tak já vám přeju, abyste kolem sebe měla stále vaši milující rodinu, aby vám pomáhala, abyste se vzájemně pomáhali a děkuji, že jste zavolala. Bylo to milé setkání a už poslední.
1: Děkuji také za hezké setkání s vámi. Dlouho jsem se nedovolala a dnes se mi to podařilo a jsem velice vděčná za to, že jsem se k vám dovolala, že jsem se vám mohla svěřit mým osudem.
0: Ozvěte se
1: děkuji
0: zase příště. Budeme
1: ještě
0: tady.
1: Jednou a nashledanou neboli dobrou noc.
0: Dnešní noční linka se chýlí ke konci. Já vám děkuji za všechny telefonáty, zkušenosti i otevřená slova. Mluvili jsme o duševní pohodě, o smutku, ztrátách, přátelství, přírodě, odpočinku i o tom, že někdy člověk zvládne těžké období sám a jindy potřebuje, aby mu někdo podal ruku. A možná právě to si z dnešní noci můžete odnést. Nemusíme všechno unést sami. Někdy pomůže kamarádka, někdy rodina, někdy obyčejná procházka nebo chvíle klidu a někdy je důležité říct si o odbornou pomoc. Tak vám přeji, abyste kolem sebe měli lidi, kterým můžete zavolat, když vám není dobře. A také dost sil vnímat sami sebe a poznat, kdy potřebujete zastavit. A pokud je dnes něco těžké, připomeňme si, že příběh ještě nemusí být u konce. Od mikrofonu z Línského studia Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková. Děkuji, že jste dnešní noční linku strávili se mnou. Přeji klidnou noc, dobrý spánek a co nejpokojnější neděli.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Jsou lidé, na které se vždycky s láskou vzpomíná. Takoví, kteří uměli rozdávat radost a zároveň být empatičtí a milovaní. Těm lidem chceme dát jednou provždy medaili českého humoru. Už jsme jich díky našemu pořadu rozdali bezpočet. A dnes přidáme další jméno s mezinárodním přesahem. Patrik Rozehnal dnes uděluje medaili za zásluhy o český humor muži... Muži, který se narodil 20. srpna roku 1941 v Bratislavě. A kdo to bude?
2: Inženýr Horák.
1: Ne.
2: Inženýr Horal.
1: Ne.
2: Inženýr Horárik.
1: Ten taky ne.
2: Inženýr Horček.
1: Máte ho tam vůbec?
2: Inženýr Horčičák.
1: Další.
2: Inženýr Horčík.
1: Cože?
2: Inženýr Hvorčík.
1: Ne, to není on.
2: Inženýr Hordoši.
1: Čtěte dál.
2: Doktor Horečný. Doktor Horínek.
1: Takhle bychom tu byli do aleluja. Poděkovat a vzdát hold dnes chceme Juliu Satinskému.
3: Vážený prítomný, dnes jsme svědkami malej, ale o to dojímavejšej slávnosti.
1: Tento hodinový ceremoniál se jmenuje...
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dejme dál prostor Julii Satinskému. Samozřejmě, že po jeho boku přijde často i Milan Lasica.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Komplikace pro tuhle slavnou dvojici přišly po roce 1968, kdy v období normalizace prošel tandem na Slovensku mnoha zákazy. 2 roky působil Julo Satinský v divadle Večerní Brno. Teprve potom se mohl vrátit na Slovensko, kde se oba herci stali nejdříve členy souboru operety a pak i činohry Nové scény v Bratislavě. Později zdomácněli v bratislavském studiu S, jehož název se v průběhu let malinko pozměnil na studio S plus L. Julius Satinský i natáčel, nejen na Slovensku, ale i tady u nás v Česku. Prvně si zahrál se svým parťákem v dětském filmu Nekonečná nevystupovat. To bylo v roce 1978. Pak následovaly filmy Hodinářova svatební cesta korálovým mořem, Buldoci a třešně, nebo Srdečný pozdrav ze zeměkoule a taky pohádka Tři veteráni od Jana Vericha v režii Oldřicha Lipského.
2: Poslouchej, co je to za plody?
3: Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z královské krve, ten zkrásní a bude zdrav.
2: Koupím je pro Bosanu. Už takhle je krásná. Co teprve až je sní? Kolik stojí?
3: Vyvážíme je vahou diamantů.
2: A hrome. A povolení k prodeji. Máš bouření, ne?
3: No.
2: A na to u nás pokuta. A víš jaká? No. Zaplatíš dvojnásobek požadované ceny. Víš? Dáš dvojnásobnou váhu diamantů. Máš?
3: No.
2: Jablka se tímto zabavují.

0: sa vrátime k scenáru. Zvečerilo sa a Béla sa pozrel k horám. Nie, prepáčte. To je scenár z nového celovečerného filmu Béla sa vracia. Aha.
1: Farebný?
0: Nie, čierno-bielý.
2: My se teď podíváme na nebe, protože ve filmu Vesničko má středisková Jiřího Mencla přistává letadlem právě Julius Satinský. Mimochodem tohle letadlo pak ještě dlouhá léta bylo v hangáru na letišti v Mariánských Lázních.
3: Sarus, chlapci, ako se tu žijete?
2: Julius Satinský byl znamenitý fabulátor. Tvrdil třeba, že je potomkem polského šlechtického rodu. Možná to nevěděl ani on sám, ale znělo to perfektně. Faktem je, že slovenská jména s koncovkou ský jsou polského původu. Julo také snil o tom, že jednou napíše rozsáhlý humoristický román, ale nikdy se do něj nepustil. A jak to vlastně bylo s vystupováním dvojice Lasica Satinský? Kdo měl jakou roli?
4: Kdyby si z nás brali příklad Íry, začnem Írmi. Íry, Angličania, Židia, Araby. Keby si z nás brali príklad z Lasicu a Satinského, Slováci a Česi, tak sa nikdy v nič v živote nerozpadne. Pretože my sme prijali určité, už hneď na začiatku, ako sme sa zoznámili, sme prijali určité pravidlá hry, ktoré dodržujeme. Ja, ktorý som oveľa múdrejší ako Milan, celý život robím blbého. On ma môže kopať.
5: Ale skutočne musím potvrdiť, že mu to ide vynikajúco.
2: Snad nejpopulárnějším slovenským kabaretem v televizi byl pořad Kto si je za dverami, ve kterém vystupoval společně s Milanem Lasicou. Spolu tu glosovali aktuální témata a také si zvali známé tváře. Právě teď za nimi přichází Miloš Kopecký.
6: Jsem tu dobře?
7: Podle toho, kam jste již jel.
6: Já hledám pokoj pánu Lasici a Satinského.
7: Ano, ano, to je naša jistě.
6: Kde jsou ty dva?
7: No dovolte, to jsme my.
6: Lasica, typický.
7: Ne, Satinský, naštěstí.
6: Má pravdu Satinský?
7: No, naštěstí nemá.
6: No to si vyřešte mezi sebou.
7: Ano.
6: Ovšem, já bych se vám jaksi, já vás znám z doslechu.
7: Ano, a co jste počuli?
6: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit.
7: Nemusíte.
6: Ale jo, Kopecký.
7: Těší má, Satinský.
6: Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte-li upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
7: No, a
6: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější, se zdravější pletí.
8: No, necháme to. Já bych si vás dovolil privítat podle prastarého slovanského zvyku chlebom a solou. Pači symbolicky.
6: Děkujem vám, velice děkujem.
8: Pardon. Povedal jsem symbolicky.
6: Tak tohle to je symbolické. No. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jášku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
8: Ne, pozrite se, já vám to povím takto. Já kdyby som se chcel blisnout, tak si nepozovem vás. Však já si pozovem někoho úplně jiného. No,
6: nemenovat.
8: No právě jsem si myslel.
7: Proč jste sem přišli vy?
6: To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
8: Ano?
6: Já jsem dokonce svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
8: Vy nedokážete povedat nie.
6: Ne.
8: Mohl by som vám požičať 5 000?
6: Jo. Naozaj, nevie povedať nie. Na mou duši, ja musím pít, abych nebyl tak povolnej. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvar a pádež a nějakou kostru, aby dostal.
8: Ano, jedným slovom, vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter.
6: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
8: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
6: Gentleman musí dělat. Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.
8: Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať.
6: Ano. Já celé dny čítám. Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
8: No já bych se mohl zavolat nějaké...
6: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu. Já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
8: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
6: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
8: Ale len sako, ano.
6: A trošku uvolním, paž. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád. Upnutá saka, perfektní obleky. Já celý život hraju elegantní, šaramantní mladíky z nejlepší společnosti.
7: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
6: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z high society. Jestli víte, co tím slyším. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
8: No, sice bez noblesy, ale hráli.
7: Dnes večer jsem dal služobnictvu volno. Chcem totiž zabít svoju ženu.
8: Nebojte se. Papa vás z toho vyseká. Však papa. A co robí mama? Ještě stále v Nízkých Tatrách?
6: Ve Vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
8: A ako sa hovorí vo vyšších kruhoch, mamas and papas.
6: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama.
7: To muselo stát.
6: A propos, co vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci?
7: Víte, že ještě ní je? Nevím se rozhodnout, co si má dát transplant.
8: Já si myslím, že nejlepší by bylo mozek.
6: Já bych věděl, co bych si dal transplantovat. Jenže to neseženete.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Taky vás zajímá, jaký život prožil Julius Satinský a jak to šlapalo ve dvojici Lasica Satinský? Poslouchejte dál náš pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejich spolupráce psali scénáře a texty ke svým vystoupením spolu. Pak se domluvili, kdo napíše takzvaně první vodu, tedy první verzi, a ten druhý je pak přepisoval. Julo byl autorským typem monologista. Jeho verze mívala repliky na půl stránky, na které třeba Milan Lasica reagoval jenom otázkou proč? Jindy zas měli napsaný pouze takzvaný boďák, tedy hesla, která pak na jevišti improvizovaně dotvářeli. V podstatě se nedá říct, kdo z nich byl větší vypravěč a kdo gagman. Střídalo se to podle látky a žánru. Například takovou hru Náš přítel René psali u Julia Satinského doma, u jeho kulatého stolu a velice u toho komunikovali, i když každý psal jinou scénu. Prý to byla možná ta nejšťastnější chvíle, kterou s Juliem Satinským Milan Lasica prožil. Radost určitě udělali i jako hosté v Hovorech H Miroslavu Horníčkovi. To, když se snažili vysvětlit Čechům, jací jsou Slováci, kde jsou rozdíly a co mají společného. Režii měl tehdy Jan Roháč.
2: Já bych se chtěl zpýtat, aby jsme prošli k jiné téme. Máte u vás v Čechách vlaky, rozumíte?
3: Vlaky. Jo, máme, ano, máme vlaky, máme, ano.
2: U nás máme taky z toho samozřejmě na kolejnicích, všechno se to pohybuje.
4: U nás železnice patří ludu.
2: Ano.
3: Ano.
4: To je zajímavé taky.
3: Zvláště v neděli.
4: Ano. Keď sa postavíte u nás na Slovensku medzi tie dve kolejnice, viete, a zahľadíte sa do diaľky, tak to je veľmi zaujímavé, že tie kolejnice sa stretajú.
2: V diaľke, teda sa tie kolejnice v diaľke sa stretnú, takže ten vlak potom v diaľke už ide len po jednej kolejnici. A to je vlastne ten náš Alvek, ktorý...
3: To je fantastické, Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. Ano. To je zajímavé.
4: No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
2: Ano, to
3: aha,
2: je
3: tak tam.
4: Aspoň, to nemám overené.
3: A nemenuje se Horizont?
2: Horizont.
4: Já bych se vám ještě...
3: Třeba například mě by zajímalo, můžu se zeptat sám?
4: No prosím,
2: my tak nebudeme odpovědět, ale nech se páči.
3: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
2: Já, tak to je, to jeme samozřejmě.
3: Jo?
2: My jeme na Slovensku třikrát denně.
3: Ano.
2: Ráno raz a dvakrát večer, každý druhý den. Jeme.
4: No dobre, tak jeme, to je samozrejme, ľudia na celom svete jedia, ale čím jeme? Pán Horníček, pojďte sa.
2: Áno, tak to je, to sú...
4: To je príbor. To my jeme.
2: To sú príbory, ale to
4: je... Taká je to praktická vec.
2: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastne človek neušpiní ruky pri jedle. Keď používa ten príbor, takisto zuby zostanú dosť zdravé pomerne. To je, myslím, typický slovenský...
4: No, pardon, toto nie je typický slovenský príbor. Toto mám z hotela Esplanade.
2: Áno. Ovšem nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplanade.
3: No isté, že...
2: Niektorí majú aj z hotela Európa.
4: No ozaj, a poznáte vy takéto typické slovenské
3: obeživo,
4: jedlo?
3: Pardon, ešte by sme sa vrátili
4: k obeživu. Ale zostaňme pri jedle.
3: Pri jedle ja rád zostávam.
4: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
3: Milujú.
4: Brinzové halušky.
3: Milujú brinzové halušky.
4: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte. Malý darček. To je brinzová haluška. Nech sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa to
3: zdá. Prosím, dejte kolovať.
4: To je pravá brinzová haluška.
3: Môžete ich ochutnať, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halušek.
4: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastú ako huby po daždi.
2: Ja som chcel hovoriť o obežive, prepáčte, že ja mám teda v rodine peniaze, rozumiete? U nás
4: peniaze.
2: Taká vec, keď človek niečo kupuje, tak potrebuje peniaze, musí zaplatiť. Teda ja neviem, aby som to tak názorne predviedol, to sú naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
4: No tak obyčajne nič iného nedostať.
2: A ten potom, ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte
3: To jsou úplně stejný, to je zajímavý.
4: Ano, to, no. jsou rovnaké. Na poště ten poštár potom nenápadně prenesie ty peniaze.
2: Do banky
4: ty peniaze prenesie nenápadně a tam v banke potom...
2: Vidíte, čo je to banka?
3: Jo, banka?
2: Banka.
3: Ano, dejte kolova.
2: U nás na Slovensku to je banka pri banke.
3: Jo.
2: Banka pri banke.
3: No, prebančíno je, jo.
4: Ano. Máme takú ulicu a tam jedna banka vedľa druhé.
3: Ano.
4: A tam sa zhromažďujú tie peniaze.
2: No a pred bankou sa zhromažďujú zlodeji.
4: Zatiaľ ovšem, teda napriek tomu, slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk.
2: Skutočne, slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk.
3: Áno.
2: Počujete?
4: Mm-hmm. To bol zvuk slovenskej banky.
0: A teď jedna z nejslavnějších rolí Julia Satinského, a to v nejslavnější české komedii, komedii 20. století S tebou mě baví svět, kterou se rozhodla režírovat Marie Poledňáková. Postava svéhlavého doktora Alberta Horáka přinesla Julii Satinskému obrovskou popularitu. A přitom ji ani nemusel hrát. Nechybělo totiž mnoho a do role Alberta mohl být obsazený i jiný herec. Marie Poledňáková totiž pochybovala, jestli Satinský zvládne všechny fyzicky náročné úlohy, tedy hlavně lyžování. Když ji ale Václav Postránecký ujistil, že kolega Julo externě spolupracuje s horskou službou ve Vysokých Tatrách, poslala režisérka scénář do Bratislavy.

0: To, že Julo Satinský lyžovat vůbec neumí, se zjistilo až při natáčení. A tak ty lyžařské scény za něj ve filmu dabuje manžel Elišky Balcerové.
1: Tady Orel. Orel volá po štolku.
2: Má někdo za kamaráda takovýho ptáka? Má. A zrovna já.
3: Víš, o čem se mě teď zdálo? O Kateřině.
2: Manželská erotika, povídej. Zjevila se mi v průsvitné košilce. A pravila.
3: Jo.
2: Co je to tam za kravál?
4: Hunská válka.
2: Jsou dvě věci, které mi nikdy neodpustí. Jestli se tady něco rozbije, a obzvlášť talíře po babičce.
5: Tak to byla ta první. A která je ta druhá?
2: Já je srovnám. Já jim rozsekám zadek.

Děti při natáčení téhle komedie také docela zlobily a Julo Satinský to řešil po svém. Jednou, když se takhle dostali do ráže, tak se naštval a řekl: tak děti, a budete ticho a ty, Dášenko, zmlkneš vůbec, protože v roce 2011 si tě vezmu za ženu. Ona se tehdy zarazila a řekla, že ho nechce, že je starý a tlustej, a on na ní: ale mlč, já pro tebe přiletím soukromým letadlem a budu v balíku. Dášenka chvíli přemýšlela a pak spustila: Julo, nechceš donést kafe? Nepotřebuješ pro něco skočit do šatny? Julo se v tu chvíli podíval na Janu Šulcovou, dal si ruce v bok a řekl: víš, Jano, teď jsem pochopil, že žena je vyvinuta už v 5 letech. Právě tolik bylo Dášence. A teď už si dáme muziku. Slavnou písničku z filmu. Tam sice hrála zpěvačku Zdena Studenková, ale ve skutečnosti zpívala Helena Vondráčková.

0: rytmus.
1: V těch rajských uličkách si byla úplně vedle.
2: Jenom klid, budeme opravovat tu druhou část, vynecháme refrén a začneme až verzí.
3: To je pravda, tuhle sloku totiž v písničce nikdy nepoužili. Poslechněte si to, co hrajeme už léta.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Hezký poslech, ještě zbývá pár ukázek a taky informací, které se točí kolem Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Přibližně od roku 1990 se Satinský věnoval tvorbě pro děti i publicistice pro dospělé publikum. V několika slovenských časopisech a novinách měl svoje pravidelné rubriky. Prosadil se i jako autor fejetonů, glos a komentářů, které později vyšly v několika knihách. Nejvíc mu to ale samozřejmě slušelo na jevišti, na divadelních prknech.
2: My nemáme návštěvnost. A jako je to? Já jsem všecko zorganizoval tak, dva rázy denne do mikrofonu a ohlásil jsem to. V nedělu a sobotu 4 rázy. Všetko jsem ohlásil. Za každou osobu jsem byl zvlášť, za každým divákem. Povedal jsem mu, přijďte, neobanujete. 3 hodiny se tam zpívá, nič jiného se tam nerobí. Povím, že návštěvnost poklesla pod minimum. A mali jsme pěkné výsledky.
0: První manželkou Julia Satinského byla členka baletu Slovenského národního divadla, tanečnice Lůčnice a překladatelka z angličtiny a španělštiny Olga Lajdová. V roce 1985 po 20 letech manželství ale zemřela. Utonula při koupání v Karibském moři na amerických Panenských ostrovech. Tam je také pohřbena. Se svou druhou manželkou, s tou byl od roku 1985, doktorkou Věrou Satinskou, měl dceru Lucii a syna Jána. V roce 1989 mu byl také udělen titul Zasloužilý umělec. A Slovenská astronomická společnost po něm pojmenovala planetku 15946. No, dostala jméno Satinský. Objevena byla 8. ledna roku 1998. Hvězdou zářící na poli českého i slovenského humoru je pro dnešek Julius Satinský. Vystupoval vždycky dobře naladěn a s noblesou.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, ano, to jsme spomínali.
2: V mnohých veciach jsme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si například víme slušně vypiť, riadne sa najesť, aj odeť začíná byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa najde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Veď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte takí láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tú noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok druhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme, noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamagurí, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamagurí nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť u nás, prídete na návštevu, komorníka nikde, domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy, no. Keď
2: ale to, my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste no, niekoho. A možno,
2: vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Ale ako komorníka, no? Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: Pani manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí no. Hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
0: Život Julia Satinského se uzavřel v roce 2002. Z tohoto světa odešel díky rakovině tlustého střeva. Nemoc mu v posledních týdnech života způsobovala i velké bolesti. A těm podlehl 29. prosince právě roku 2002 ve věku 61 let. A je třeba si ho stále připomínat, protože jeho humor byl tak laskavý. I to vám zase někdy příště dokáže Patrik Rozehnal. Mějte se hezky. A do vašeho života vám přeju každý den aspoň jeden velký úspěch.